0: doma stále stojí, ale já s ním bohužel nevládnu, takže je mi k ničemu. A ona seděla v kuchyni a maminka přesně řekla, jak má co ušít. Takovou fazonu z takové látky. A já jsem se to, myslím, od maminky naučila, protože ona mě jednou řekla, víš, ono, každý nemůže nosit všechno, podle mě řekla maminka. Každá ta žena by si měla vybrat, co jí nejvíc typově sluší. A já jsem si vybrala tu černou a myslím si, že a takové spíš oblečení do pánska. Já nemohu mít ty volánky, ty frufru francouzské. To já, když mě do toho obléknou, tak já vypadám jako, když se vypraví řeznice z Kotěhulek do Prahy na bál. A takhle to dopadlo, jestli můžu zdržet chvilku s flirtem. Já jsem byla obsazena do flirtu se slečnou Stříbrnou, jako samozřejmě bez zkoušek. Já jsem nikdy nedělala žádné, tomu říká teď casting, že? Tak to já neznám. Ale návrhy na kostýmy už byly hotové. A byly udělané na postavu literární. A já, když jsem ty návrhy viděla, to byly právě samé dekolty, velké podprsenky a tady byly takový ty ryži piži, že? Tak jsem si říkala, tak to bude velmi těžké. Růžové kytičky, proužky, protože nebudete věřit, ale když vám výtvarník nebo výtvarnice neudělá dobrý kostým, udělá kostým, který jde proti té roli, těžko tu roli zahrajete. Ten kostým má tu moc, že vám tu roli může docela zničit. No a to já jsem pochopila velice rychle, když jsem si oblékla na zkoušce tu blůzičku, ale nedalo se nic dělat, že? Takže jsem měla jediného spojence, to byl úžasný kameraman Čuřík, Jan Čuřík, a říkám mu, Honzo, prosím vás, já to v tomto nemůžu hrát, co na mě šijou. A pojďte se podívat do té kostýmérny, kde jsem měla další zkoušku. A on se v tom křesle tak zhroutil, říkal, ano, to je příšerný, to nejde. Co budeme dělat? Peníze na kostýmy byly vyčerpány, takže se nedalo už nic koupit a nic ušít. Takže jsme s Honzou vešli do mého bytu, otevřeli skříň, kde bylo všechno černé, vybrali jsme a já jsem odehrála flirt, kromě té rádiovky, všechno ve svém.
1: Já už teď vím, že když se mě někdo zeptá, jak se Marie Drahokoupilová obléká, takže řeknu, není to žádné frufru ani ryži piži. A tím je řečeno úplně vše. Ale vy jste mi říkala, ať vás oslovují Madlo. A možná, když jste mluvila o té mamince, asi to tam bude mít nějaký původ. Jak to, že tedy jste Marie a všichni vám celý život říkají Madlo?
0: Tak to je velmi snadné, protože moje matka a otec spolu, aspoň to, co já jsem zažila, to, co já jsem slyšela, žili ve velkém souladu a nikdy, alespoň přede mnou, nedošlo k hádce. Oni se vždy na všem domluvili. I potom v tom životě, který nebyl úplně jednoduchý po té válce. A tak to začalo u mého jména. Já, když jsem se narodila, tak tatínek si přál, protože jsem se narodila po velmi dlouhém soužití mého otce a matky, tak si přál, abych se jmenovala Marie po mamince. Ale maminka chtěla Madlu, tak bych musela být pokřtěna Magdaléna. Tak to udělali jednoduše. Pokřtili mě Marie a říkali mě Madlo.
1: A bylo po mamince, samozřejmě. Jak chtěla maminka. Madlo. Samozřejmě máte dnes narozeniny, kromě toho, že vám tady všichni budeme přát všechno nejlepší a hodně zdraví a určitě budeme na vás celé vysílání moc myslet, tak bychom vám také rádi dali nějaké dárky. A někdy se dá dárek dát různou formou. Květina, nebo je to zabalené v krabičce, anebo se dá zaspívat ten dárek. A já vám takový první dárek formou písničky přináším a zpívat bude Alžběta Bohdanová.
2: Dobré dopoledne.

0: Alžběta Bohdanová přišla s prvním hudebním dárkem pro dnešní oslavenkyni, které patří celý tobogán Madly, nebo Madle Drahokoupilové. Alžběto, vemte si mikrofon. Vy jste přece jenom trochu jiná generace. Vyrostla jste ale na některých filmech paní Drahokoupilové. Viděla jste něco? Máte rád? Jaký ní máte vztah?
1: No tak rozhodně, jak Madle, dovolím si ji tak říkat, protože už ji považuji za v podstatě součást své rodiny. Protože máme to štěstí, že je nejenom pro mě inspirací, jakožto mladé začínající herečky, nejen jako profesní inspirace, ale i lidská, protože mám to štěstí, že s ní mám takhle nablízko a vždycky pro mě, aspoň myslím si, že je to hodně důležité, byla nejenom ta profesní stránka u těch herců, které člověk třeba obdivuje, ale i ta lidská. A právě to, jaká je Madla člověk, tak mi vždycky dávala jako zrcadlo, jak si já myslím, že by i v dnešní době, i v té naší mladé generaci, ti lidé se měli chovat a k té profesi přistupovat, takže mám to štěstí, že ji ještě můžu takhle zblízka ty zkušenosti čerpat. No a samozřejmě těch filmů je spousta, jak už Flirt, který jste zmínili, tak i Cizinec a krásná paní Věra Nevěra, spoustu úžasných 12. Pro mě jako studentku herectví, již teda teď vystudovanou čerstvě, tak pro mě třeba i 12 je moc zajímavý počin, protože to vlastně bylo napsáno, že jo, pro herecký ročník, ve kterém Madla byla. Takže to mi přijde z dnešního pohledu už téměř jako velká rarita, že by někdo přímo pro partu studentů napsal text, který pak je sfilmován, takže těch věcí je spoustu.
0: Mě zaujalo, jak jste mluvila o tom, že Madla je pro vás vzor i jako ženskosti, a teď se ještě vrátím k začátku našeho rozhovoru. Madlo, vy jste totiž říkala o tom oblečení, že to nikdy nebylo moc, jak jste něco říkala, jako že moc ženské, že to šlo spíš do té, jako do toho mužského stylu, ale třeba i pro mě jako pro diváka. Jestli bych si měl v tom filmu, v té škále vybrat ženu, tak ukážu na vás. Šaty, elegance, hlas, úsměv, femme fatale.
2: Já moc krát děkuji, je to úžasný. A je to, nejdřív ještě poděkuji Alžběce za krásnou píseň. Víte, já jsem ráda, že jsou tací mladí, jako je Alžbětka, protože tím vím, že ten svět není tak špatný, jak se občas říká. Jo?
0: Rozhodně ne, rozhodně ne.
1: Děkuji.
2: To, co řekl Dalibor, to slyším velmi nerada, protože v době, kdy jsem pracovala, kdy jsem šla tedy z filmu a do televize a do toho milovaného rozhlasu, Horčička, Červinka, Disman, krásné vzpomínky, tak jsem vlastně neměla vůbec žádný čas, žádné volno, ale mě to bavilo. Ale teď, když už jsem jako hodně starší, tak občas to, co říká Dalibor, nebo i nějaká dokonce starší žena mě řekne, Ježíš, můj muž vás strašně miloval. A já vždycky říkám, proč to neřekli dřív?
0: No, když tady máme Alžbětu Bohdanovou jako dalšího hosta nebo gratulantku, tak já v tom budu pokračovat, jestli dovolíte. Díval jsem se včera na televizi a viděl jsem tam takový poměrně dlouhý rozhovor s vámi, Madlo, který vedla Zuzana Maléřová. Tak proč ji nepozvat? Je tady. Posaďte se. Někam. Zuzanko, vemte mikrofon. A mě teď napadá jedno takové téma, když jsem to včera viděl, protože ten Aleš Cibulka, jak jsme říkali, má jakousi zdravotní indispozici. Proč vlastně nezavolali vás? Protože vy jste položila nejenom tedy včera v tom pořadu, ale myslím obecně za tu dobu už úplně všechny otázky, Madle. Mně nic nezbylo.
3: Já jsem v noci ještě do půlnoci vysílala noční mikrofórum.
0: Ano, ano, navíc, aha.
3: No, já teda, jestli můžu, tak právě když se odvysílal včera ty neobyčejné životy v odpoledních hodinách, tak jsme dostali spoustu krásných ohlasů a jeden z nich přišel od výtečné herečky paní Ludmily Molínové a ona ani neví, jak mi nahrála, protože v té SMS-ce, kterou napsala, tak napsala 4 slova a já jsem si říkala, tak to přesně charakterizovala, co bych chtěla říct o Madle, protože ona napsala, co jí ten pořad dal a končila. A Madla byla krásná, noblesní, dojemná a statečná.
0: No, Ludmila umí potěšit, samozřejmě. Zuzano, kým je pro vás Madla?
3: Madla vším, co jsem řekla, co jsem tedy použila slova Ludmily Molínové, a pak samozřejmě ještě něčím navíc, něčím velmi, velmi důvěrným, protože Madla má v sobě obrovskou korektnost. A to je vlastnost, ku podivu té vlastnosti někdy si naučila paní Stella Zázvorková. Broďa vždycky o ní říkal, že je to přítel nesmírně korektní. Byla neskutečně inteligentní, vládla mnoha jazyky a ta její korektnost byla skutečně skryta tak taktně někde v hluboce a já jsem to našla v Madle. A ta korektnost v dnešní době je velmi vzácná, protože víte, jak to je. Máte spoustu kolem sebe lidí, přátel a nevždy je to, co se pod tím slovem skrývá, je to opravdu obsaženo. A Madla nehraje hry. A to mám rád.
0: Ještě jedna věc mě napadla při tom sledování toho pořadu, ale i při poslechu. Myslím, že to nebylo noční mikroforum, bylo to noční vaše povídání, nebo mikroforum to bylo. Že vy nevedete s Madlou jenom normální rozhovor, který, dejme tomu, mám nějakého hosta, tak se ho zeptám na historii, na budoucnost, na současnost, jak se má, a rozhovor skončí. Že já tam cítím jakési souznění nebo možná i nějakou životní inspiraci. Nemýlím se?
3: Určitě, to je jednoznačné. A navíc, to už pak asi spíš souvisí s principem té práce, já to považuji vůbec obecně za princip těch nočních setkání, protože noc je jiný čas. Noc je zastavený čas. A když tam přijde takováhle krásná paní i bez cizince, teda když budu parafrázovat můj oblíbený film, který je poměrně nedávný, Cizinec a krásná paní, no tak tam ta intimita se nabízí a samozřejmě mám velkou radost, když se přenese na ty posluchače, kteří pak jdou spát a jdou spát s tou krásnou paní.
0: Když jste mluvila o těch cizích jazycích, já vím, že jste to myslela na paní Zázvorkovou, ale přece jenom, já tady úplně přehodím výhybku, Madlo, jestli dovolíte, skočíme do úplně jiné doby, kdy vy jste se cizími jazyky vlastně také, neříkám zabývala, ale aktivně jste je používala. Kromě toho, že já jsem byl nadšeným divákem, což se mi až nedávno spojilo, pořadu Mluvíme francouzsky s paní Kačírkovou, kdy my jsme na tom hltali tu formu, která byla velmi nečekaná, ale já jsem, buď to byl rozhovor, nebo jsem to četl v rozhovoru, že jste vy se svým manželem, který nemluvil česky a vy jste nemluvila německy, mluvila francouzsky. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, je to tak, je to, bylo to tedy na začátku, pak jsem se naučila německy, tedy dost jako sama. Víte, že mě velmi pomohla televize? Protože se vám spojí ten obraz s těmi slovy, jako televize v Rakousku samozřejmě, tak pak už to byla ta němčina, ale nevládnu žádnými jazyky, dobře, vůbec ne. A bohužel tu francouzštinu, která je nádherná, jsem téměř úplně zapomněla, protože na začátku, když ten kurz se začínal natáčet, tak ten příběh hraný byl pravdivý. Jedna herečka, která umí francouzsky, Irenka, druhá, která vůbec neumí francouzsky, já, a přítel té Irenky, rodilý Francouz, přijede do Prahy a my ho provázíme Prahou, restauracemi, historickými místy, divadly a tak dále. Takže já, když jsem ty scénáře dostala, to bylo tak metr a půl od země, tak jsem si řekla, to červené fleky naskákaly a hned jsem šla k telefonu a okamžitě jsem vracela tuto příležitost. No, byla jsem přemluvena, tak jsem celé léto zůstala v Praze. Víte, zase jsem neměla možnost se s nikým seznámit, že? A v bytě jsem se učila tu francouzštinu a chodila jsem k madame Balcarové na výslovnost, abych to slušně vyslovovala. A pak se vlastně z té francouzštiny stal jeden z mých nejmilovanějších pořadů, protože ta parta tam byla úžasná. Kameraman Vlček, Irenka Pol, že rodilý Francouz. A velmi často se lidé, když mě občas zastaví, tak právě mluví o té francouzštině. A velmi často říkají, víte, my jsme se ani francouzsky neučili, ale my jsme se na to dívali jako na ty příběhy. Ono to bylo opravdu v té době zvláštní, protože my jsme byli i velmi slušně oblečené, dost jsme se slušně chovali, neměli jsme gumačky, nepracovali jsme v JZD, že? Takže to bylo takové neobvyklé a lidi to brali jako příběh. Takže z té francouzštiny, které jsem se nejvíc bála, se stala moje oblíbená práce.
0: Vy jste už tady po několikáté řekla, proč jsi mi to neřekl tedy dřív, když jsi mě miloval celý ten život? Nebo teď, že
2: to
0: teď...
2: říkám ti manželka.
0: Ano, ano. Nebo že teď jste neměla...
2: Vdovám, ano.
0: Že teď jste neměla příležitost se zase s nikým seznámit, ne. Protože jste se musela učit.
2: Pracovat, ano.
0: A to je váš tedy takový jako životní leitmotiv?
2: No, to je moje životní realita. Ne leitmotiv.
0: Že takhle to v podstatě je.
2: Ano.
0: No, já si myslím, že když tady máme Alžbětu Bohdanovou, která tak krásně mluvila nejenom tedy o Madle, ale obecně o nastupující i možná generaci, protože jste právě absolvovala tedy herectví, kde je nutné studovat i zpěv, že byste nám zaspívala ještě jednu písničku. Pojďme ale možná, jestli mohu poprosit, já vám třeba půjčím mikrofon, nebo když tak od Zuzanky, ten žánr, který jste zvolila jako náhodný, nebo...
1: Tak všechny písně, krom té, která zazní teď, která je nová a ještě nevyšla na CD, jsou moje písně z texty tedy Zuzany Maléřové a z CD O lásku dálno, a ten výběr samozřejmě je pro oslavenkyni. Snažila jsem se ty písničky přizpůsobit nejen tak dámě Madle, tak jak ji vnímám, ale zároveň i něco z toho, právě jako třeba první píseň Hořím, trošku z toho divadelního hereckého světa, zároveň balada, která zazní teď, je taková o životě, drsnější, ale krásná, a snažila jsem se potěšit nejen tady diváky, posluchače, ale i samotnou Madlu samozřejmě.
0: Výborně, můžete jít k mikrofonu, jenom připomínám, že píseň bude sice drsná, ale je to jenom píseň, je to jenom příběh. Nebojte se, přátelé. Alžběta Bohdanová.

0: Alžběta Bohdanová předala další hudební dárek dnešní oslavenkyni Madle Drahokoupilové. Posloucháte Dvojku, posloucháte Tobogán. Dnes výjimečně tedy, opravdu velká výjimka, ze zdravotních důvodů tady nemůže být Aleš Cibulka, tak je tady náhradník Dalibor Gondík. Sedí tady také Zuzana Maléřová. A jestli dovolíte, Madlo, pozveme dalšího hosta, dalšího gratulanta. Budete docela překvapeni, si myslím, protože si Madla vybrala inženýra, architekta, docenta,
1: doktora,
0: kandidáta věd. Kamila Mrvu je tady. Kamile, pojďte. Dobrý den. Dobrý den, nebo dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Krásný předpolední čas. Když jsem přišel před samotným vysíláním do takové malé šatničky tady vzadu, tak tam seděl pan inženýr a zeptal se Madly, o čem si budeme povídat? Překvapil mě tou otázkou, že ji položil právě paní Drahokoupilová, ne mě, ale Madla se okamžitě chopila odpovědi a říkala, to jasné, a jela. Normální monolog. A já bych ta témata, jestli dovolíte, tedy zvedl, když jste je tam, Madlo, nastínila.
1: Velice ráda, Libore, pardon, že přerušuji, já bych jenom chtěla maličkost dodat, jednak, že Kamilovi děkuji, že přišel. A že díky tomu, že já jsem už tak stará, je on druhým architektem v mém životě. Myslím tím jako přítel. Mým prvním byl architekt Jan Zázvorka, který velmi často stavěl dekorace filmu, které jsem dělala. Byl to opravdu pouze přítel, jako jeho sestra byla přítelkyně Zuzanky. A jsem velice ráda, že jsem Kamila poznala. Moc si toho vážím. Můžete pokračovat.
0: Děkuji. Všechno musí být řízené, takhle to je, to v pořádku. Pane inženýre, než vám položím, nebo než otevřeme těch asi 18 témat, které tam Madla připravila, tak jenom se, samozřejmě musím položit tuto otázku. Jaký máte vztah, paní Drahokoupilové?
2: Tak vztah si myslím, že máme krásný. Já jsem teda v poslední době jsem nadšený, že můžu být v blízkosti takových krásných žen, které tady sedí i po mé levici vlastně všechny. A jsem nadšený, že jsem tady mezi vámi a jeden z takových zajímavostí je, když paní Madla třeba navštívila oční optiku v Brně, tak jsme vlastně v kontaktu takovém, že my jsme to navrhovali a paní Madla k té módě, o které jste se bavili, přidala i třeba krásný doplněk ve formě brýlí.
0: Ono to asi spolu, myslím, úzce souvisí, hezky se obléci, bydlet v krásném domě a pracovat v pěkném interiéru. Prostě to za to určitě stojí to spojovat. A já jsem si právě připravil tady několik vašich realizací. Tu oční optiku jsem tam samozřejmě objevil také. Je to ona, Madlo?
1: Běhounská ulice v Brně, ano.
0: A potom se dost specializujete na oblast, jestli jsem si teda dobře všiml, Krkonoš, to je, promiňte, Beskyd. Vůbec nevím. Jo, to asi kvůli manželce, já teď pořád myslím na manželku, omlouvám se. Protože ona to poslouchá a no nic, no. Tak ze mě vypadly Krkonoše, promiňte, ona je z Krkonoše. To je hrozný. To jsou středění. No, výstupní stanice třeba Lanové dráhy na Pustevnách, to jsou krásné realizace, ale umíte si třeba představit nějakou spolupráci s divadlem? Protože na divadle architekt je vlastně obrovsky důležitou součástí celé divadelní práce. Lákalo by vás to?
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že každá práce, byť je to exteriér nebo interiér, v dnešní době je důležitá, když se to dělá srdcem a pro dobré lidi, když to tak nazvu.
0: No a potom je tady ještě jedno téma, kterým jste mě, Madlo, velmi překvapila, a to je téma matematika. Jaký vy máte vztah, nebo vy jste, Madlo, s matematikou kamarádka?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem matematika a deskriptivní geometrie, to byly mé velké potíže na 11. střední škole, že i když můj otec byl stavební inženýr, nikdy nepochopil, že jsem nepochopila průmětny, ale nedalo, taky mě nikdy nepomohl. Ale já si myslím, víte, že ta matematika, jak jsem to odposlouchala, to není můj nápad, že je skutečně základem života, že je tam určitá filozofie v té matematice. A to se pojí trošku k té architektuře, protože ta architektura, jak správně Dalibor řekl, nás celý život obklopuje. Ať už jsme na jevišti, kde dneska vidím vlastně málo toho, co bych chtěla vidět, protože to bývá většinou postmoderně vytvořené rychlé prostředí, jen rychle, že aby prostě ti herci to odehráli. Ale hlavně my se pohybujeme v přírodě, ale víceméně, alespoň já, ve městech, v domě, v bytě. A když to někdo umí krásně udělat, z duší, aby těm lidem se tam vedlo dobře a žilo dobře, tak já si myslím, že to je nádherná profese a že souvisí i s tím herectvím, protože ti herci se přesně tak snaží postavit a udělat tu figuru, kterou dostali, kterou mají zahrát, aby těm lidem něco řekla, aby je dojala nebo rozesmála. A tak si myslím, že tyto úžasné profese spolu svým způsobem souvisí.
0: A vlastně se prolínají, já to vidím i v tom vašem herectví, protože když se detailně, a teď už to mohu říct i pro posluchače, když se teď budete dívat znova na ty filmy, všimněte si, jak Madla hraje, jak se chová, jak chodí. I ten jevištní pohyb je do jisté míry jako precizní, už to postavení toho krku, té hlavy, ono to všechno se vším souvisí a je to vlastně taková architektura. Ale pojďme zpátky k té matematice, protože pane inženýre, jsou tady tři absolventi umělecké školy, na které matematika není. To znamená, pro někoho, jako jsem třeba já, nebo já nevím, jak jste na tom vylažbě to, ale od 14 let už, my jsme skončili někde u 3 plus 3. Já nevím, kde přesně.
3: Tak nějak vím. Podobně jsem na tom. No.
0: Dokonce já jsem v roce 1984 udělal tenkrát rozhovor do nějakého časopisu. Byl jsem v prváku na konzervatoři a on mi položil otázku, proč jsem šel na uměleckou školu. A já jsem říkal, protože tam není matematika, ale mě vyhodili tenkrát z té konzervatoře.
3: Ale na druhou stranu, pardon, doplním, že teda ta matematika, já v ní teda taky nevynikám, ale je pravda, že třeba můj vedoucí ročníku, skvělý pan režisér Karel Kříž, o tom, to, co jsme právě o tom mluvili, ten mi říkal nedávno do telefonu. Víš, divadlo a architektura k sobě mají strašně blízko. Proč si myslíš, že jsem na vás furt volal na jevišti, úhlopříčky, diagonály a režisér, že je vlastně tak. Někdo, jako pan architekt, tak je režisér, který to v uvozovkách tu inscenaci musí takzvaně vystavit, postavit a i ty herce si tam takzvaně postavit. Takže s tím souhlasím a myslím, že všechny tyto vědy a ty obory umělecké se krásně propojují a že ta architektura je takové umění nade vše a že nás denně obklopuje.
0: Já myslím, že vrcholem architektury nebo vůbec herectví, které by se formulovalo možná matematikou, je herec Jan Přeučil, se kterým jste od roku 2017 mimochodem Madlo v dabingové síni slávy.
1: Ano,
0: a ten nás přece všechny učil, že rytmus, čas, to je to nejdůležitější, že když řeknu repliku, pak si řeknu v hlavě třeba S a to je přesně ten matematický, ano, nebo ta matematická ano. Formulace toho času, nebo jeho umba, čumba, du. Tak to vymýšlel. Ale pane architekte, teď zpátky k vám, k té matematice. Pochopil jste vlastně, na co se vás tady ptáme?
2: Ta matematika v podstatě je i taková rovnice. Něco plus něco nebo něco krát něco a pak je rovná se a podtržítko. Já když jsem vás poslouchal v zákulisí o tom všem, vlastně, co se povídalo tady o naší oslavenkyni paní Madle, tak já bych to jenom podtrhnul. Takže to je vlastně i pro mě ta matematika, nejenom, že to jsou čísla nebo řád, že jo, pro design, pro každodenní vlastně pohybování mezi lidmi důležitý i trošku ten řád. Ať to není neřád.
0: Máme společnou i další věc. Teď se vás ptám jako vyloženě architekta, profíka, odborníka. Protože herec, dejme tomu, nebo umělecký pracovník má buď nápad, nebo se na to nějakým způsobem připravuje, nebo má inspiraci. Jakým způsobem vlastně pracujete vy? Vy dostanete zadání, vaše realizace, když bych to vzal, to se nedá říct samozřejmě jednou větou, ale je tady nějaká symetrie, je tady nějaká přesnost, je v tom nějaká čistota, řekl bych, je v tom taky nějaký klid, možná nějaká inspirace funkcionalismem a tak dále, ale je v tom jakási preciznost. Jakým způsobem vy pracujete?
2: Tak naše práce je to, zaprvé je to služba lidem a to zadání, které přichází od klienta, investora, tak je na počátku a je to vlastně takové souznění mezi dvěmi stranami, mezi tím architektem a tím investorem a jakmile dostaneme nějakému tomu prvnímu konceptu, tomu prvnímu návrhu, kde si většinou říkáme, musí nás to bavit obou straně, ať jsme vlastně ve shodě, protože architekti vlastně vstupují do života toho investora, protože mu v podstatě určují společně, jak má dál žít a chovat se v tom prostoru, tak to je jedno z takových důležitých témat. To druhé téma je samozřejmě to prosazování přes ty úřady a třetí téma je ta samotná realizace a třeba ten dohled nad tou stavbou, kdy my třeba dnes například řešíme realizaci stavby Fakulty umění v Ostravě, což je i podobné téma tady tomu dnešku, kdy náš ateliér vlastně působí, jakoby, jak by ten dům měl vypadat, jak by se ty interiéry, koncertní sál a tak dál.
0: Ale napadá mě, Marlo, že vlastně je to podobné s tou naší profesí, protože vlastně v hledišti sedí ty investoři.
1: Ano,
0: a my musíme vnutit tu naši představu.
1: Ano, tu naši vizi. A ještě my k tomu bohužel tedy potřebujeme někoho, kdo nám tu možnost dá zadarmo, a to je režisér.
0: Ano, to je pravda, ano, to je pravda. Je čas si myslím na další hudební přání, protože po písničce Alžběty Bohdanové máme připravená ještě dvě překvapení. Přece jenom oslava narozenin, s tím souvisí nějaké překvapení. Nebojte, nebude to žádný ten americký způsob, že se otevřou dveře. Nebo něco podobného, vůbec ne. Bude to si myslím opravdu velká elegance, která je pro vás připravena. Alež by je to další píseň. Tentokrát nebude děsivá, ale bude...
3: Ne, tentokrát, když jste mluvil o té inspiraci, tak vám dám inspiraci.
0: Dobře.

0: Děkuji.
1: Dospívala Alžběta Bohdanová v narozeninovém tobogánu dnes ze studia S2 s diváky. Já jsem velmi rád, že tady mohu být tedy tentokrát jako velmi jedinečný, unikátní záskok za Aleše Cibulku. Příští týden už určitě bude opět ve formě. Je zde také Zuzana Maléřová, inženýr, architekt, doktor, jste říkala, ano, docent, Kamil Mrva a samozřejmě dnešní oslavenkyně Madla Drahokoupilová. Pojďme využít toho, že jsem si tady připravil, tak udělám takovou malou anketku, jestli dovolíte. Pojďme se dostat ke konkrétním dílům, ke konkrétním rolím, ke konkrétním uměleckým zážitkům pro vás. Třeba Zuzano, Alžběto, Kamile. Já jsem si tady napsal třeba Věra Nevěra, Jan Roháč, rok 1972. Takové mini dílečko, já dám jenom inspiraci. Samozřejmě Kam slunce nechodí, už jsme o tom hovořili, také rok 71, Bylo čtvrt a bude půl, na to nesmíme zapomenout, velmi zvláštní jako muzikál, že vlastně by se dalo říct. Flirt, potom nechci vám vnucovat, zítra ráno vstanu, opařím se čajem, ale to je prostě nejvíc. Herc, Roháč, Jakubisko. Tak, pojďme udělat takovou malou anketu. Třeba Zuzano, jestli můžete začít.
2: Tak já z toho uteču, protože všechno, co jste říkal, předpokládám, že by řekl každý asi z nás, kdo je tady v sále. A já, protože jsem taková, jako hodně se dívám dál a dál, tak já zmíním znovu film, který už jsem tady jmenovala. A to je Cizinec a krásná paní. Z jednoho důvodu, že tam ta krásná paní i po 40 letech, 50 letech je pořád stejně krásná Marie Drahokoupilová. Ale je to příležitost ke zralému výkonu, ke zralé ženské výpovědi. Je to výkon ženy, která už velmi mnoho o životě a o té lásce, která se v tom filmu nenaplní, velmi mnoho ví a ví mnoho taky o samotě. A ten scénář ne náhodou byl napsán pro dva velké herce, takže je to film podle mě tak 8 let bude ano. Starý, ano. Takže já bych upozornila na to nové, na to, co jakoby tím obloukem nějak shrnuje všechno to krásné, co jste jmenoval.
1: Madlo, cítíte to stejně? Myslím konkrétně o tomto filmu.
3: Ano, já myslím, že Zuzanka se vyjádřila naprosto přesně. Nemám k tomu víc co dodat a jenom mě mrzí, že nevím z jakých důvodů, ale to není důležité. Málo tato věc byla uvedena pouze dvakrát. Autorem je Pavel Kohout a doufám, že se třeba ještě někdy na obrazovce objeví. Tak.
1: To asi nějak zařídíme, že jo? Tak to
3: určitě my máme všichni tu moc.
1: Český rozhlas, Česká televize, veřejnoprávní média, to nějak dáme dohromady. Alžběta Bohdanová.
4: No, tak já už bych se opakovala, pro mě určitě, tak teď Madla řekla třeba Aksál, tak pro mě Aksál je hodně jako, nejenom za Madlu, ale i za to téma, i za hereckého kolegu. Pro mě ale Madla v Aksál, ano, pan Abraham, pro mě prostě Aksál třeba jenom sledovat její výkon, její herectví. Myslím si, že spoustu témat se prolíná tam možná i s jejím přímo životem. A pak i 12, jak už jsem řekla, z hlediska zase těch hereckých študáků, ale toho je samozřejmě víc. To neumím Zuzana vybrat
1: má,
4: jenom jeden.
1: Zuzana Maléřová má přetlak samozřejmě.
2: Ano, protože jsem si uvědomila jednu věc, že Aksál, to je vlastně zase pospátku láska. Jak se to téma k Madle pořád vrací. Ano, ano. A my, náš poslední počin je vlastně CD, které jsme

0: scéna se Sovákem, to bylo Tornádo. Ano, ano, vybavím si to úplně přesně. Vy jste zmínila, Madlo, to, že jste velmi ráda v tomto prostoru. Bez pochyby to asi teď vypadá tady trochu jinak, to Studio S2 je vlastně úplně nové, ale vzpomínáte na ještě na... Vy jste byla dismanče?
1: Ano.
0: Na to velké
1: samozřejmě,
0: období.
1: Ano. Chodila jsem do DRDS, Dismanova rozhlasového souboru, a pak jsem měla tu čest, že jsem byla vybrána jaksi jako na dětské role. Dětské mě už bylo 10-11 v té době. A pak jsem v tom rádiu zůstala a pracovala jsem velice, velice mnoho a velice ráda v rozhlase. A měla jsem úžasné režiséry. Jiří Horčička, Červinka, Weinlich. Prostě byla to plejáda pánů, který svoji práci milovali a hodně o ní věděli. A tak jsme byli všichni v té době šťastní, takže těmto zdem na dálku děkuji za kus krásného života.
0: Máme tady ještě dvě gratulace. Jsou to gratulace, protože jsme v rozhlasovém prostředí, jsou to gratulace zvukové. První přichází právě teď.
2: Příjemné sobotní dopoledne přeji, milí posluchači. Hned na začátku se musím zeptat. Slyšeli jste někdy její smích? Viděli jste ji kráčet? Všimli jste si, jak drží cigaretu ve své krásné ruce? Slyšeli jste její vyprávění? Zaznamenali jste její nadhled a způsob humoru, jakým se dívá na svět? Ochutnali jste někdy její kulinářské umění? A viděli jste ji někdy na jevišti? Že ne? Tak možná dnes budete mít tu vzácnou příležitost. A já možnost popsat jí touto cestou k jejímu dni D. Slečna stříbrná a zlatá z Vinohrad. Dáma a vzácná přítelkyně. Madlenka Drahokoupilová. Milá Madlenko, byli bychom rádi, já a moje žena Jana, nemůžeme totiž oba najednou mluvit do telefonu, že jo? Abys i beze slov věděla, co ti chceme pošeptat a jak tě dlouze a upřímně obejmout. Proběhni prosím ve zdraví tu pomyslnou pásku s číslicí, která je v tvém případě opravdu jen pomyslná a symbolická, neboť tě ještě čeká další etapa. Myslíme na tebe a máme tě moc rádi. Tvůj Viktor a Jana Prajsovi. Naschledanou.
0: A to není jediná gratulace, Madlo, kterou pro vás máme připravenou, ale je pravda, že Viktor Prajs to tedy řekl překrásně.
1: Viktor mě jako vždycky dojme. Ať svým výkonem na jevišti, anebo kdysi na Říčanském nádraží zaspívanou písní, kde on měl svého kamaráda Míťu Masopusta a doprovázeli mě a já tuto píseň Tam, kde zem šumí pod kopyty stát mám od té doby strašně ráda. A doufám, milovaný Viktore, že ji ještě jednou od tebe uslyším.
0: Máme tady ještě jedno blahopřání.
3: Vážená paní Drahokoupilová, zde Igor Orozovič. Zdravím vás. Já vás samozřejmě znám už dávno, takže to mě těšilo. Potěšení bylo na mé straně, tedy jenom na mé straně, jednostranně. Pak jsme se krátce potkali při zkoušce na film Past, kde jsme se tedy bohužel herecky nepotkali. Tedy nemyslím, že by nám to nešlo, ale že jsme se prostě vůbec nepotkali. Ale to mě teda samozřejmě těšilo mnohem víc. A třeba se někdy potkáme na totální spolupráci, tak to mě bude těšit úplně nejvíc. A teď mě těší, že vám mohu popřát k narozeninám, k jubileu, že mám tu čest. A doufám, že vás to přání, které mě těší, taky těší. Tak si to užívejte celou oslavu v Tobogánu a vůbec oslavu celého jubilea. Zdravím vás i všechny posluchače.

0: Milý Igore, já vám nesmírně děkuji. Vy možná tušíte, proč jsem si přála slyšet váš hlas, protože vy patříte k těm mladým, pro mě mladým, hercům, kteří mají šarm, půvab, něhu a jsou elegáni. Nevídám to často a hlavně vám moc a moc děkuji za Hippokratovu armádu. To mě dojalo.
1: Milí přátelé, milí posluchači, milí diváci, dnešní narozeninový tobogán končí a my se dostáváme obloukem k té matematice, protože za 25 sekund musí začít zpívat Alžběta Bohdanová, jinak já v pondělí nemohu jít ráno vysílat. To znamená ještě jednou všechno nejlepší a gratuluji a hodně zdraví paní Madle Drahokoupilové. Našimi hosty byla také Zuzana Malézová, inženýr architekt Kamil Mrva a zaspívá Alžběta Bohdanová. Mějte se moc hezky a krásný zbytek dnešního dne.
2: Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jakou řečí mluví voda?
1: Budu vám dnes vyprávět o několika mužích, kteří mají jedno společné. Dohledy dále než ostatní. Pochopili totiž skryté poselství vody. Pochopili, že voda není pouhý živel, chemická sloučenina, jak nám určila oficiální věda, ale že v sobě skrývá i něco zcela jiného. Tito lidé tvrdí, že voda žije, podobně jako člověk, svůj vlastní život, má svou paměť, je nositelkou informací, cítí a vnímá, prožívá radosti i strasti. S jistou nadsázkou lze říci, že je samostatnou bytostí, která je plná záhad, plná tajemství, která si pečlivě střeží. Jména těchto mužů: Viktor Schoenberger, Masaru Emoto, Sebastian Kneipp, Vincenz Priznitz. Svým způsobem je doplňuje i Václav Blažejovský z Března u Chomutova. Před mnoha lety postavil svou první léčivou pyramidu. Od té doby jich vyrobil desítky. A návod na jejich konstrukci nezištně předává každému, kdo o to požádá. O panu Blažejovském jsme svého času vysílali jeden díl našeho pořadu Stopy, fakta, tajemství. Několik lidí, s nimiž si lékaři už nevěděli rady, nám tehdy vyprávělo, jak jim pomohl právě opakovaný pobyt v léčivé pyramidě. Pyramidě, která, jak je pan Blažejovský a nejenom on přesvědčený, využívá blíže nespecifikovanou léčivou energii. Už tehdy se nám Václav Blažejovský svěřil, že při léčbě používá i takzvaně pyramidální vodu. Pusťme si pro připomenutí jednu pasáž ze vzpomínaného pořadu.
2: Předvedem, názorně natočím.
3: Normálně vodu natočíte.
2: Natočím normální vodu. Uzavřu. No. Odnesu ji do pyramidy. A teď ji tady nechám 24 hodin a pak vzniká pyramidální voda, protože ty molekuly se nabíjí.
1: Pak mi pan Blažejovský nabídne jinou vodu, tu, která má už za sebou 24 hodin strávených v pyramidě.
3: Můžu se loknout?
2: No, mám si, že si pochutnáte.
3: Jo. No, připadá mi, že nějaká lepší, kdyby taková živá voda, kdyby to byla.
2: To je, ona to je živá voda, no.
3: Dobrý, tak se těším na to kafe, no.
1: Nyní se s panem Blažejovským potkávám opět. Pyramidální voda a tajemství, které ji obestírá, mi totiž stále nedává spát. Co se vlastně s tou pyramidální vodou děje? A jak taková voda může pomoci člověku? Ptám se Václava Blažejovského.
2: V té pyramidě je příjem energie. Třeba do člověka, který je nemocný, takže se nabije energií. A ta energie vzniká od matky země, to dostáváme ze spoda a ze zhora. Prostě, když se tam jako i zároveň poděkuje za tu energii, tak kdo je trošku víc nemocný, musí přijet víckrát, ale takhle to funguje. Ale ideální je, když to máte doma.
3: Podle toho všeho, co teďka tady zaznělo, tak to připadá, jako kdyby voda byla nějaká živá bytost nebo něco.
2: Ona je živá totiž. Ona je.
1: Pak mi, jakoby na důkaz svého tvrzení, Václav Blažejovský podá knihu, která ho, jak přiznal, neobyčejně oslovila. Její název Živá voda, autor Olof Alexanderson. Podtitul Objevy a vynálezy Viktora Schoenbergera. Cesta pochopení a záchrany přírody.
2: To je vědec obrovský, jako se málo využívá jeho poznatky, to už je roky. Ale to, co on předal lidu, to je jako úplně nádherný. No.
1: Do našeho příběhu vstupuje nyní především co by odborný poradce, inženýr Jiří Kuchař, vystudovaný hydrolog. Dnes ale především úspěšný spisovatel, badatel, pozoruhodný muž, který obsáhl mnoho oborů lidského vědění. Chci vědět, jaký má názor na skrytá poselství vody. Nejprve se ale zeptám, kdo to vlastně byl, vzpomínaný Viktor Schoenberger, který pro léčitele a průkopníka léčivé sily pyramid Václava Blažejovského tolik znamená.
4: Viktor Schoenberger se narodil roku 1885, jeho rodina byla z Bavorska, ale oni žili Rakousku. Začal jako lesník a první jeho životní zkušenost bylo pozorování pstruhů. On chodil v knize, která se jmenuje Živá voda, to popisuje tak, že číhal na pytláky. Svítil měsíc a přitom ho zaujalo, že někteří pstruzy po sobě nezanechávají vůbec žádnou stopu, zatímco někteří, kteří zejména ty, co se dokážou vymrštit hodně vysoko nad hladinu, za nimi zůstává jakýsi vír. A potom pozoroval kameny, které se vytvořily v takové tůňce po velké vodě, voda se vyčistila a on s úžasem sledoval, že některé kameny vysavně vyskakují. A on pochopil, že tohleto, co dává kamenům energii, je dynamizace té vody, která se projevuje, dejme tomu, vírem nebo energií, tak silnou, že tohleto dokáže. Jeho hlavní zájem byla právě imploze, to znamená ta úžasná schopnost vody při zborcení se sama do sebe vypustit energii a touhletou energií vykonat nějakou činnost, nějakou práci.
1: Na téma tajemné energie, kterou voda dokáže poskytnout třeba zrovna vzpomínaným pstruhům, se v knize Živá voda uvádí.
5: Schauberger říká, že vodní tok v nedotčeném prostředí a s přirozenou formou pohybu vytváří speciální energii, která mimo jiné proudí v opačném směru než voda. Právě tuto energii pstruzy využívají. V příslušně formovaném vodopádu může člověk tento proud energie pozorovat jako jasný světelný kanál uvnitř vodního paprsku. Pstruh energetický kanál vyhledá a nechá se nasát dovnitř tomby, tedy vodního víru.
1: Tohle je tedy jedna z mnoha dosud skrytých schopností vody. Kouzelník s vodou, jak se Viktoru Schauebergerovi přezdívalo, a o němž bylo mimo jiné známo, že uměl vyrobit ze splaškové vody vodu nezávadnou, pitnou, se rovněž pokoušel využít dalších dosud neznámých schopností vody. Týkalo se to třeba dopravy dřeva. Schauberger začal konstruovat plavební kanály. Rychlost přepravy to kromě jiného zvyšoval pomocí samospádů. Po celé trase vodního toku konstruoval speciální stavidla. Pakliže voda tato stavidla překonala, kláda pak putovala nějakou dobu samospádem a hlavně mnohem rychleji. Schauberger využíval svých zkušeností. Využíval také znalostí svých předků. V knize Živá voda popisuje.
5: Můj otec dodával 100 000 běžných metrů bukového dříví na velké vzdálenosti, přičemž tuto práci nikdy nenechal dělat ve dne, nýbrž zpravidla za jasných měsíčních nocí. Protože, jak vždycky vysvětloval, voda ozářená sluncem je unavená a líná, stočí se a spí. Zatímco v noci, zvláště za měsíčního svitu, je svěží a ožívá, takže dokáže unést bukové špalky, které jsou těžší než voda.
1: Viktor Schauberger rovněž dobře věděl, že voda má také, už o tom byla řeč, paměť. Podle léčitele Václava Blažilovského je právě tato paměť důležitá pro využití léčebné síly vody.
3: Z čeho ještě usuzujete, že voda může být svoji paměť a může to být vlastně živá bytost?
2: Usuzuju z toho Emota, japonský, který studuje tohle, tu vodu. Jo. On ji studuje tím stylem, že ji zainformuje.
1: Pan Blažilovský mi potom ukazuje další knihu. Její název Voda a léčivá síla modlitby. Podtitul Odhalení skrytého kódu univerzálního jazyka vodních krystalů. Autor již vzpomínaný Masaru Emoto. Kniha je plná fotografií vodních krystalů. Krystalů nejroztodivnějších tvarů, které často působí jako konkrétní obrazce.
2: Ta je fotka, vidíte tu skleničku? Tak na té je ten slon, jo? A teďko ta voda dostala informaci. Potom ji zmrazil, tu vodu, a ona udělala vločku a tady je chobot, jo? Udělala, ona si to pamatuje. A když je fotka chrámu, tak se ten chrám tam vytvoří prostě tím ledem a je to mockrát vyzkoušený a ověřený. Prostě ta voda má svůj paměť. A je to živej organismus, s kterým bychom měli rozhodně teda jinak spolupracovat, než to umíme teď. My to jenom ničíme.
1: V našem příběhu se tedy objevuje další muž. Masaru Emoto. Jde o japonského spisovatele, který tvrdí, že lidské vědomí má vliv na molekulární strukturu vody. Ovšem oficiálně věda má proti tomuto tvrzení celou řadu námitek. Nicméně na svých fotografiích Emo to jasně dokazuje, že voda, když ji nechá zmrazit, ukazuje svými obrazci, že reaguje nejenom na to, co takzvaně vidí a cítí, ale také na to, co, ať už si o tom myslíme cokoliv, slyší. Ve zmíněné knize můžeme totiž najít i jednotlivé obrazce zmrazených krystalů vody, které jsou výsledkem reakce vody na nejrůzněji proneslené modlitby, ať už muslimské, židovské či křesťanské. Jde o úplný nesmysl, kterému se máme zasmát, a nebo je na tom všem přece něco pravdy. Obracím se opět na inženýra Jiřího Kuchaře.
4: Já jsem se s jménem Masaru Emoto poprvé setkal ve Vídni. Bylo to v roce 2003, kdy jsem viděl velký plakát zvoucí na jeho přednášku. Ta přednáška se konala až za půl roku. A když jsem tam za půl roku přijel, tak jsem zjistil, že ze sálu pro 500 lidí byla přeložena do Kongresového centra Spojených národů, protože bylo prodáno víc než 3000 lístků. Masaru Emoto byl tehdy v západním světě obrovský fenomén. Ta metoda, kterou on prezentoval, byla mimořádně přesvědčivá. Měla ovšem samozřejmě řadu odpůrců a musím říct, že během té přednášky jsem já byl jeden z nich, ale všechna čest, to, s čím Masaru Emoto přišel, bylo velmi zajímavé.
1: Masaru Emoto s oblibou vypráví, jak si jednou večer vzal starou knížku, kterou měl po své babičce. Četl si v ní a v jednom místě ho náhle zaujalo tvrzení, že neexistují stejné vločky sněhu. To byla jeho první inspirace. Vymyslel potom způsob, jak zmrzlé krystaly vody fotografovat. Svého času Masaru Emoto napsal:
5: Společný jazyk, který lidé od nepaměti hledají, se nachází ve vodních krystalech. Voda má schopnost nám sdělovat, co nás trápí, a probouzet naši podvědomou paměť. Z krystalů vody můžeme odhalit původ, smysl a význam univerzálního jazyka. To, co vidíme v krystalech vody, nás utvrzuje v přesvědčení, že voda je pro život nepostradatelná. Kniha Poselství vody nám pomáhá porozumět víře a modlitbě a probouzí v nás hlubší porozumění vztahu člověka a kosmu.
1: Jak už to bylo uvedeno, Masaru Emoto na základě svých experimentů tvrdí, že síla modlitby, ale může to být zřejmě také síla a sugese i dalších projevů lidské řeči, má významný vliv na výsledné obrazce zmrazených krystalů vody. Můžeme s tím souhlasit a nemusíme. Můžeme tohle všechno považovat třeba jen za hříčku přírody. Inženýr Jiří Kuchař k tomu dodává.
4: On říká k tomu fenoménu modlitby takovou velice zajímavou věc, a sice, že před modlitbou se rozpřahují ruce. Doslova říká, proč jsou sepjaté ruce spojovány s modlitbou, že se jedná o vibraci. Člověk přijímá do sebe vibraci vesmíru, spojuje ji do rukou, a zatímco jedna ruka samotná nemůže tolik energie podle něj vytvořit, tak to spojení ano. A potom tedy tohleto s koncentrací, se zaměřením na vodu, udělá naprosto zvláštní efekt. Ta kniha Voda a léčivá síla modlitby, to je zároveň unikátní album. On přitom prokázal tohleto jako všechny možné, protože potrubí vodu z Lourdes měl. Tohleto mě jako zaujalo velmi, protože si myslím, že koncentrace, modlitba je jedna z nejsilnějších vůbec, takže má schopnost nejenom teda ovlivnit vodu, ale všechno možné.
1: Zrekapitulujme si, co tu dosud bylo řečeno. Rakouský lesník a badatel Viktor Schoeberger dokázal kromě jiného objevit dosud skrytou schopnost vody coby nositelky zvláštní energie. Energie, kterou zatím spíše dovedou využít někteří vodní tvorové. Sám Viktor Schoeberger se o to pokoušel se střídavými úspěchy. 100% úspěch měl ovšem, jak už rovněž víme, například ve využití této energie při rychlejším splavování dřeva. Co se týče Japonce jménem Masaru Emoto, ten svými jedinečnými fotografiemi zmrazených vodních krystalů se pokouší dokázat, že voda má kromě jiného svou paměť, svou duši. Je také nositelkou informace. No a léčitel Václav Blažilovský, ten zase každodenně dokazuje, že voda, kterou nechá takzvaně nabít v léčivé pyramidě, může pomoci při odstraňování celé řady nedohů, které člověka pronásledují. Dostáváme se tak znovu k léčivé síle vody.
3: Ta voda je léčivá?
2: Já nevím, dělám s tím, že už hodně, hodně let. Takový ty úrazy a spáleniny, opařeniny. To jsou takový jednoduchý problémečky a strašně rychle se to zahojí. Třeba u spáleniny se ani neudělá puchejře, jo? Nebo prskne olej, jo, v kuchyni. To zmizí, bolest odchází strašně rychle. A to hojení je úplně nádherný, ale to je využití cíle energie.
1: O tom, jak využít léčivých vlastností vody, věděli už naši dávní předkové. O léčebných koublích se můžeme dočíst třeba i ve starořímských textech. Existují však metody, o kterých se u nás moc neví, a přece tyto metody mnohokrát prokázaly, že mohou být neobyčejně účinné. A nejde zdaleka jen o takzvaně pyramidální vodu. Co dnes komu řekne například termín knajpování? Do našeho příběhu o skrytém tajemství vody vstupují nyní další dva muži. Vincent Priznic a s ním také Sebastian Knajp. Jiří Kuchař mi o něm pověděl.
4: Knajp byl farář. Já jsem byl v Bad Wörishofen se podívat, to je na pomezí Bavorska a Bádenska-Württemberska. Je to takové dneska strašně slavné lázeňské městečko. Do dneška tam je kostel, ve kterém kázal. On vyrůstal v kraji, který byl plný pramenů. Kromě toho neustále se pohyboval v přírodě. Takže my známe jenom jeden aspekt jeho, to znamená vodoléčbu, ale on byl zároveň vynikající znalec bylin a byl také, já bych řekl, částečně jasnovidný. To znamená, on dokázal těm lidem říkat věci, které netušili. On je cítil jiným způsobem. Jeho domácí lékárna, to bylo 100 nejrůznějších kombinací všeho možného. Já jsem teď narazil na knihu, doufám, že vyjde v letošním roce, Knajpova domácí lékárna. On už tehdy přemýšlel o tom, jak zpracovávat byliny na prášek, jakým způsobem, do jaké míry je roztírat. Základ toho knajpování je představa, že voda působí na končetiny, to znamená, knajpuje se zanořováním rukou do studené vody. Je to na různě dlouhou dobu, dejme tomu až jako na pocit třeba u ledové vody určité bolestivosti, a tohle to má léčebný efekt.
1: Sebastian Knajp, který žil v letech 1821 až 1897, doporučoval rovněž využití vody z příměsí nejrůznějších bylin. Léčil také pomocí jílových a jiných obkladů. Podobně jako Sebastian Knajp využíval léčebné účinky vody jeho předchůdce Vincent Priznic, zakladatel lázní Jeseník. Žil v letech 1799 až 1851. Legenda praví, že k léčení vodou ho inspirovala zraněná frna. Jako malý chlapec si pozoroval, jak si chodí omývat do jednoho z pramenů ránu, kterou kdesi utrpěla. Chodila tam tak dlouho, až se úplně vyléčila. Opět vypráví Jiří Kuchař.
4: Já jsem viděl v časopisu Regenerace takový úžasný kreslený seriál o Priznicově životě a tam je zásadní scéna, kdy jako malého chlapce ho kopl kůň a otec ho léčil ledovými obklady. A Priznic tohleto aplikoval Jeseníku, tam byla slavná jeho potom lesní sprcha. Dneska nám nepochopitelné, že někam do Čech by posílali hlavy zemí, včetně papežského stolce, svoje pozorovatele, aby hlásili, co nového se odehrává v rámci Priznicovy vodoléčby. Ta metoda v té době byla tak slavná, že v roce 1846 na dnešním Senovážném náměstí byly otevřeny Špotovy lázně.
1: Já ještě dodám, že v těchto lázních se léčil například také ruský spisovatel Fjodor Michajlovič Dostojevský. Svého času byl v carském Rusku odsouzen k smrti, byl dokonce odveden na popraviště. Poprava však byla na poslední chvíli zrušena. Následkem toho onemocněl ale duševní chorobou. V Čechách se pomocí vodní léčby pokoušel zbavit úporných maliodepresivních stavů. Propagátor Knajpovi a Priznicovi vodní léčebné metody a zároveň jejich následovník, léčitel Josef Zentrich, ve své knize Přírodní léčba zemí a vodou napsal.
5: Občas se mne lidé ptají, zda Knajpovi studené zábaly a jiné aplikace mohou použít i starší lidé. Ano, mohou. Pouze pokud jsou zimomřiví, používáme na místo studené vody vodu odraženou nebo vlažnou.
1: Léčivá síla vody, ale i její další oficiálně vědě skryté schopnosti, o některých z nich tu už byla řeč, zajímaly a stále zajímají i mnohé mocné vládce světa. V té souvislosti se vrátíme znovu k Viktoru Schoenbergerovi. Tento bavorský lesník a badatel se rovněž, jak už víme, zabýval dalšími, často zdánlivě neuvěřitelnými možnostmi využití vody. Inženýr Jiří Kuchař mi k tomu řekl.
4: Některé svoje postupy si dal patentovat, některé tajil. Ale hlavní směr jeho úvah bylo využití vody na výrobu energie. A tohle to samozřejmě se velice líbilo nacistům, takže už v roce 1934 upoutal pozornost Adolfa Hitlera a po záboru Rakouska mu potom v Norimberku Hitler nechal upravit stojící laboratoře jedné norimberské firmy a jako dozor na něj dal Julia Streichera, velice obávaného gauleitera, který ho v laboratořích několikrát navštívil.
1: V roce 1944 byl tehdy 59letý Viktor Schoeberger povolán do armády. Záhy se ocitl v obávaném koncentračním táboře Mauthausen. Nikoliv ale jako vězeň. Dostal tu dispozici moderně vybavené laboratoře, dílny a především mnoho odborníků z řad vězňů. V knize Živá voda jsou také citována slova velitele koncentračního tábora Mauthausen, France Zeyreise. Ten při setkání se Schoebergerem řekl.
6: Přemýšleli jsme o vašich výzkumech a domníváme se, že na nich něco je. Můžete si tedy vybrat, co vám bude milejší. Převzít vedení výzkumného tábora, skládajícího se z uvězněných techniků a fyziků, abyste vyvíjel stroje, které budou poháněny vámi objevenou energií, anebo vás pověsíme.
1: Přestože po válce mnoho někdejších vězňů písemně potvrdilo Schoebergerovo bezúhonné chování, toto jeho vědecké angažmá mu po válce způsobilo řadu komplikací. Je ale otázkou, na čem Schoeberger Mauthausenu vlastně pracoval. Údajně mělo jít o přístroj zvaný repulzína. Na základě využití energie z vody a dalších poznatků měl Schoeberger konstruovat úplně nový typ motoru pro letadla a ponorky. Život Viktora Schoebergera po válce je plný záhad. Velkou záhadou je jeho pobyt ve Spojených státech amerických, kam byl dopraven na příkaz americké zpravodajské služby CIA. Působil potom na utajené základně v Texasu. Údajně to musel odevzdat všechny své nákresy či písemné záznamy. Dne 20. září 1958 byl dopraven zpět do Rakouska. Pouhých 5 dnů poté, 25. září 1958, zemřel. Bylo mu 73 let. Jeho poslední slova, všechno mi vzali. Nevlastním už ani sám sebe. Autor knihy Živá voda, Olof Alexanderson, naznačuje, že Schoeberger odcházel z tohoto světa se strachem. Odhalil prý, že voda v sobě skrývá i jistou část mimořádně nebezpečné energie, která je sto zničit lidstvo. Opět jsme u fenoménu vody, co by živé bytosti. Hovoří Jiří Kuchař.
4: Kdybychom si představili bytost jako, že má životní projevy, to znamená růst, oplodňování, proměnu, výživu, rozmnožování, vylučování nebo látkovou výměnu, tak to samozřejmě voda nemá. Ale teprve díky vodě tohle všechno je možné. To je ta věčná otázka, kolik úloh vlastně voda v přírodě plní. Ona nemá žádnou vlastní formu, ale je substancí pro všechny formy. Nemá vlastní život, ale stává se, podle předpokladu, prvotní substancí vůbec života na Zemi. Nemá fyzickou stabilitu, ale drží je nositelkou všech proměn hmoty. To znamená, ona má schopnost a má taky činnost.
1: V té souvislosti se si s tou nadsázkou zeptám. Nemůže se na nás jednou voda, už kvůli tomu, jak s ní lezdy nešetrně zacházíme, takzvaně naštvat?
4: Kdyby se spojila, dejme tomu, nechci nějak malovat čerta na zeď, se silou vulkánu, tak bychom mohli docela dobře dopadnout jako bájná Atlantida. To, co traduje Platon, zneužití určitých sil nebo snaha dostat se přírodě příliš pod kůži, vyvolala reakci.
1: Raději ale na černé scénáře zapomeňme. Putování za skrytým tajemstvím vody končím tam, kde jsem začal. U léčitele a průkopníka léčivé síly pyramidální energie Václava Blažilovského. Ten ji nadále připravuje léčivou pyramidální vodu. Dokončuje také knihu o tom, jak si každý z nás může doma vyrobit léčivou pyramidu a tedy také léčivou vodu. A kromě toho, jak mu vyjde čas, podniká své, jak říká, spanilé jízdy. Cílem je pomocí pyramidální vody energeticky posílit vodní toky. Pro tento účel Václav Blažilovský vyrábí malé pyramidy, které s pomocí plováků umístí do rybníka, do řeky a dokonce třeba i do moře. Pan Blažilovský tvrdí, že tato takzvaně pozitivní informace očištěné pyramidální vody se postupně a velmi rychle dostane mnohem dále, až tam, kam vodní tok sahá.
2: Prostě já sem pak vložím tu informaci, ta voda si to veme, zafixuje taky do sebe tu velice pozitivní energii.
1: Můžeme si o tomhle všem samozřejmě myslet cokoliv. Jedno ale panu Blažilovskému upřít nelze. Jeho léčebné metody mají nespochybnitelné výsledky. Pozitivní výsledky, o které dnes mohou hovořit desítky, ba i stovky lidí. Tento muž ale především pochopil, že k vodě je třeba chovat se s citem, jako k živé bytosti. Václav Blažilovský to pochopil stejně, jako před ním například kouzelník s vodou Viktor Schoenberger, jako jeden z objevitelů paměti vody Masaru Emoto, a nebo jako i další skvělí znalci léčivých možností vody Sebastian Kneipp či Vincenz Priznitz. Lidé, kteří mají jedno společné. Věděli a vědí, že voda je alfou a omegou našich životů a že v sobě stále skrývá netušené možnosti, které dokáže využít pouze ten, kdo ji rozumí, kdo ji respektuje a kdo ji ctí. Prostě jen ten, kdo porozumí její řeči.
7: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
8: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
7: Český rozhlas Pohoda.
8: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak zvástat komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vás se svým orchestrem a solisty, ať už zpěváky, či instrumentalisty, zavedu do světa operety a připomenu vám nezapomenutelné árie v podání Pavly Břínkové či Ivety Dufkové, ale také orchestrální nahrávky s vynikajícími instrumentalisty Josefem Sukem nebo Felixem Slováčkem. Věřím, že se vám v mámivém světě operety bude líbit.

Zahájili jsme orchestrální směsí melodií z Polské krve Oskara Nedbala. Píseň Adély z Netopíra Johana Strause nám připomenula Iveta Dufková a další orchestrálka nás zavedla do operety France Lehára Veselá vdova. O následující směs slavných operetních melodií nazvanou U Maxima se pěvecky podělili Valdemar Matuška, Karel Hála, Milan Chladil, Josef Laufer a Petr Spálený. Na ples v opeře, což je klasická opereta Richarda Heutbergera, se vydáme prostřednictvím solových houslí Josefa Suka ve skladbě Chambre Separé a soprán saxofon Felixe Slováčka nám připomene árii France Lehára Líbám ženy vás tak rád z operety Paganini.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Frederick Loewe byl rakousko-americký skladatel, který se narodil rakouským rodičům v Berlíně jako Fritz Loewe. Největší věhlas mu přinesly broadwayské operetní muzikály My Fair Lady a Camelot. A především první z nich patří dnes do kategorie nesmrtelných. My Fair Lady si připomeneme árii Chtěla bych tančit jen v podání Pavly Břínkové.

teď se dvakrát vydáme do operety Rudolfa Frimla Rosemary, přičemž solo v indiánské písni lásky bude mít Felix Slováček. A z operety Lysistráta berlínského rodáka Paula Linkeho, která měla premiéru v roce 1902, zazní skladba Světlušky.

A pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Můj dnešní host je vášnivý čtenář a strážce i znalec češtiny. Však také jeho tvorba básnická a prozaická vydala na úctyhodný počet knih. Svůj promítá i do textů písní, šansonů a v neposlední řadě do aktivit jevištních. Když dodám, že se jedná o hereckého matadora divadla Járy Cimrmana a že jemu, slovy praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé, 21 let pryč. Už vám nepochybně naskočil obraz drobného usměvavého muže, který se nezřídka a s gustem proměňuje i v ženy, pana Miloně Čepelky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já jsem za vámi přijela do Hradce Králové velmi ráda, protože...
4: A já za to děkuju.
3: Vy kousek odsud bydlíte v Opočně. Jaké to bylo, když jste se sem přesunul po letech, která jste intenzivně prožíval a trávil v Praze?
4: No, já jsem se sem ještě tak úplně nepřesunul, jenom v období covidu jsem se tam uchýlil do Opočna zpátky a bylo mi tam dobře. Já se vracím rád, já jsem ještě třeba nikdy neměl Vánoce mimo domov. A prázdniny samozřejmě jsem tu trávil, takže já se tady ve východočeském kraji cítím skutečně víc doma než v Praze. A čím jsem starší, tím je to intenzivnější.
3: Opočno je pro nás povrchní znalce místem, kde se dá navštívit nádherný renesanční zámek.
4: Ano.
3: Pro vás to bude víc. Pro vás tam budou rozmanitá zákoutí spojená s různými vzpomínkami na dětství.
4: A hlavně taky na lidi. Jak tak stárnu, tak jich ubývá, těch známých. Já už tam dneska znám málo koho. Tak už to na světě chodí, že člověk si pamatuje od dětství spíš ty, co jsou nad ním, než ty, co přicházejí po něm.
3: Ale když jsem vás tady viděla v komunikaci s mladšími kolegy v rozhlase, tak se mi zdá, že s nimi nacházíte krásné souznění. Vy máte rád mladé lidi, vidíte?
4: Mladý lidi mám samozřejmě rád, protože zaprvé jsem k ním měl blízko, když jsem ještě kantořil. Za druhé, když je vidím v hledišti u nás v divadle, jak se rychtají, jak si to prožívají, no tak pochopitelně jsou mi sympatičtí.
3: Jaký jste byl vy jako mladý člověk, nebo jako to dítě z Opočna, jedináček, syn maminky Růženy a tatínka?
4: Ano.
3: Vojtěcha.
4: Byl jsem plachý především, myslím i stydlavý a neprůbojný chlapeček, poslušný a bál jsem se rákosky, která koukala z kredence na mě, protože já nejvíc jsem zlobil, když jsem měl jít jíst. To jsem pořád měl co dělat, co bylo důležitější.
3: Byl tatínek hodně přísný?
4: Přísný byl, ale spíš slovně než činem. Nepamatuju se, že bych někdy dostal takzvaně nářez. Spíš to bylo v té hrozbě.
3: Můžu si ho představit i v poloze rozchechtaného? Měl třeba i smysl pro humor?
4: Ano, uměl se smát a dokonce řechtat. To mám možná po něm. Taky to umím, když je k tomu příležitost.
3: Tak to je příjemný obrázek. A jaký příjemný obrázek si spojujete s maminkou?
4: No, maminka byla taková tichá voda, jak to tak ženy umějí. Po ní mám hlavně zálibu ve čtení v knihách, protože ta přečetla, co dostala pod ruku, ne, že by to byla vždycky kvalita, ale to jsem jako kluk nevěděl. Dokonce jsem sám četl i to, co ona četla, i svazky Červené knihovny a všelikých sešitových vydání krásných románů a večerů pod lampou. a pochopitelně také rodokapsu, ale to mi otec velmi zakazoval. To, že prý je brak a to bych neměl. No tak o to víc mě to samozřejmě lákalo.
3: A tak ty pokleslé žánry mají také své půvaby, viďte?
4: Mají a dodnes, musím říct.
3: Vy říkáte, že v nich nacházíte zalíbení a teď třeba narážím i na operetku a dechovku, které já za pokleslé žánry tedy nepovažuji.
4: Děkuju.
3: Ale někteří ano.
4: A podle mě chybně, když jsou určeny ty žánry lidem, řekněme, s menším vzděláním, s menším kulturním rozhledem, tak to neznamená, že bychom nad nimi měli ohrnovat nos, protože číst se má, samozřejmě, že záleží na tom, co. Neříkám, že na tom nezáleží, ale když ten někdo potřebuje zrovna to jednoduché, no tak proč mu to odpírat? Proč se nad tím pohoršovat? On když bude číst, tak jako já, začal jsem těmi pokleslými a přes ně jsem se dostal k literatuře vyšší. Člověk zjistí, že mu to nestačí, protože je to pořád to tež. A hledá něco lepšího, něco jinčího a tím pádem se dostane tam sám a to je mnohdy asi účinnější a prospěšnější.
3: A vy jste se tedy dostal do těch vyšších pater literatury sám, anebo se na vaší cestě našel nějaký člověk, který vás přivedl k oduševnělejší, dejme tomu, literatuře?
4: Já myslím, že za to v mém případě mohla škola a dobří kantoři. Já jsem jako kluk chodil pomáhat panu učiteli Matuškovi v Opočně do městské knihovny a tam jsem se hrabal v těch policích a nacházel leco, co mě přitahovalo, třeba jenom obálkou nebo jenom zajímavým jménem autora. Já jsem se vždycky zajímal o autora, kdo to napsal. Taky jsem už jako kluk si říkal, no tohle, to bych napsal s chutí něco podobného taky. Takže ta touha se vyjadřovat literárně ve mně opravdu vznikla už na obecné škole. A další kantorka, slečna učitelka, já jsem se s ní stýkal až do jejího vysokého věku, tak ta nám zase zadávala zajímavé náměty na sluhové práce a já jsem si mohl vymýšlet. Dostával jsem za to jedničky s vykřičníkem, což posilovalo malé sebevědomí. Prostě já nemůžu si stěžovat na školu, já mohu školu jenom vylebit tu svoji opočenskou, takzvanou obecnou. A pak ještě tedy tu druhou. I když byla jednotná střední, vlastně znouzecnost, no ale tam byl pan učitel Šeda a pan učitel Matuška. Tam byli prostě kantoři rodem, kteří ještě věděli, co to je být učitelem a snažit se vést k dobrému své žáky.
3: Tak slyšíme, jak jste začal psát, jak jste v této době také veršotepal, vidíte?
4: Veršotepat velmi neuměle, ale, ale začal.
3: No ale zdokonalil jste se. A jak to bylo s divadlem?
4: To tež. V Opočně byli velice čilí ochotníci, takže od předškolního věku jsem chodil. Oni hráli samozřejmě i třeba pohádky. A zrovna v té čtvrté třídě jsem prvně taky hrál. No hrál, byl jsem na jevišti.
3: A jak jste se tam cítil, když jste byl takový chlapec, co se spíš choulil, než by se úplně exhiboval?
4: Musím říct, že na tohle si tak úplně nevzpomínám, ale cítil jsem se velmi dobře a možná proto, že jsem měl krásný kostým.
3: Takže jste se za něj schoval.
4: Takže, ano, schovával jsem se za hadry.
3: Vy jste pak na gymnáziu v Dobrušce přemýšlel o tom, že byste se následně věnoval herectví či dramaturgii. Co vám na to říkali rodiče?
4: Moc rádi nebyli. Přece jenom tatínek byl úředník firmy Dušek, posléze v cukrovaru a posléze účetním na okresním národním výboru. I když sám byl kdysi ochotníkem s maminkou, snad hráli, říkali to. Když jsem přišel na svět, tak už toho nechali. Jenomže přece jenom to považoval za komedianství a ne za seriózní povolání. Býval bych chtěl, abych byl nějakým inženýrem nebo něco takového, jenomže předměty nehumánní, ty mě byly naprosto cizí. Zkrátka do Opočna jezdilo krajské oblastní divadlo Hradec Králové. Já jsem si pamatoval, jak se jmenují herci. Věděl, kdo napsal tu hru. Já jsem se zajímal o všechno, takže jsem si říkal, že to by byl svět, který by mě bavil. Ale protože naši nebyli příliš pro, a taky jsem chtěl udělat úhybný manévr a řekl jsem, tak když ne herec, tak bych třeba mohl studovat dramaturgii. Jenomže pak jsme přišli na to, že z celé republiky budou na tento obor brát dva uchazeče a natolik jsem byl soudný, abych věděl, že nejsem natolik vzdělán a natolik připraven, že bych se tam dostal, takže jsme to vzdali. No. A být kantor, to bylo to druhé, trochu varianta toho herectví.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Milan Čepelka snil o herectví, ale po dohodě se svými rodiči se dal na dráhu učitelskou. A na Vysoké škole pedagogické v Praze pak mezi spolužáky při studiu českého jazyka a literatury potkal Zdeňka Svěráka.
3: Ano.
2: O dva roky níže studoval Václav Hrabě.
3: Ale to jsme nevěděli.
2: A Ladislav Smoljak, který se v téže budově vzdělával v matematice a fyzice, vám přispíval do Hříběte, což byl studentský časopis. Teď jste mi řekl, že vyšlo celkem 6 čísel.
3: Ano.
2: Máte některé z nich schované?
3: Někde budou, ale nevím kde. Zdeněk je pořádnější, ten je má a nedávno je objevil.
2: A prosím vás, co je to chrypatka?
3: Chrypatka je námi vymyšlený hlodavec. To byla vlastně první mystifikace, s kterou jsme obohatili tento svět.
2: Jak vypadala ta chrypatka?
3: Já sám nevím, ale bylo to něco podobného, snad bobru nebo nutrií nebo něco takového.
2: Zajímaly vás holky na vysoké škole nebo spíš to divadlo a časopis?
3: Zajímalo nás všechno, samozřejmě, ale s těma holkama. Zdeněk to měl jednodušší, protože byl vysoký a pěkný a já jsem byl malý a plachý, takže dlouho jsem marně snil, že si mě taky někdo zamiluje.
2: Tak jste hráli divadlo, ke kterému vás divadlo přizval Ladislav Smoljak.
3: Tam jsem vlastně poznal Láďu Smoljaka, protože ten mě režíroval, jako druhý mě režíroval. Hráli jsme Stroupežnického paní Mincmistrovou a Zvíkovského Radáška.
2: A jak jste se v těch klasických kusech cítil?
3: Ale já jsem se cítil ve všem dobře, protože mě to bavilo. A znovu opakuju, měl jsem kostým.
2: Ano. No, za kostým už jste se skrýt nemohl, co by učitel v Novém Kníně, kam vás poslali po škole.
3: Ano, tam jsem dostal umístěnku, hledal jsem nejdřív na mapě, kde to je. A objevil jsem, že je to u Dobříše, což se mi líbilo, protože Dobříši byli spisovatelé a potěšilo mě, že budu tak blízko tomu zámku.
2: No, já vám připomenu, že jste si připomínal, že učitel musí být dobrý herec.
3: Ano, asi jo.
2: Vy jste asi byl hodně dobrý herec před tou katedrou, když jste kromě své zamilované češtiny a literatury učil také zeměpis a dějepis,
3: no,
2: a ruštinu.
3: To jsem byl dobrý herec určitě, protože jsem neuměl především zeměpis. Musel jsem se to učit hodinu dopředu, takže jsem byl pouze o hodinu chytřejší než žáci. A nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Tam jsem cítil, že je to jakási zůvěřilost, které by nemělo docházet.
2: No to chápu, že jste se v tom necítil dobře, ale jak jste přemýšlel, co bude dál, co jste si říkal, Miloni, takhle by to asi nešlo.
3: No, já jsem přemýšlel především o tom, že bych nejradši byl pryč už z té školy a u něčeho kulturnějšího, teda to teď to nezní zrovna dobře. Škola je jistě kulturní, ale chtěl jsem prostě být někde blízko literatury, blízko toho divadla. A měl jsem tu štěstí, že moje spolužačka z Opočna, Olga Hostovská, z ničeho nic přišla po roce mého účinkování ve škole v Novém Kníně. Najednou dostala i ona umístěnku tam. Ona studovala filologii na Filozofické fakultě, češtinu a polštinu. A ona věděla, že já se pokouším psát verše, a tak mě nabídla, že by nějaké vzala a ukázala i Antoninu Jelínkovi, asistentovi na Filozofické fakultě, který dělal zrovna v měsíčníku Plamen redaktora přes poezii. No a dobře to dopadlo. Antonína to zaujalo, začal jsem tam tisknout a to mě pak pomohlo k tomu, že jsem skutečně mohl z toho kantoření odejít a že jsem se dostal do Československého rozhlasu. Notabene na místo, kde předtím byl Karel Šiktanc, jehož jsem znal ne osobně, ale jako jednoho z té 11 mladých českých básníků. On byl jedním z nich vedle Šotoli, vedle Floriána a dalších. A tam jsem prožil, myslím, nejkrásnější léta svého mladého života, protože ve stáří pak byly, nebo jsou, jiné krásné roky.
2: Vybavíte si svou první rozhlasovou práci v té redakci armádního vysílání?
3: Vybavuju si, že jsem byl poslán do tábora na sportovní armádní hry.
2: No, jaký jste měl vztah ke sportu?
3: Žádný. Rád jsem hrál fotbal jako kluk, to ano, rád jsem hrál ping-pong, to taky, ale nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl stoupat v tomto oboru na nějaké příčky.
2: No a jak něco jste si pomohl v té rozhlasové reportáži, nebo co to bylo za
3: útvar? No něco jsem tam plácal okolo a pak se to sestříhalo a něco z toho zbylo a dokonce se to odvysílalo, takže jsem slyšel prvně svůj hlas. A zjistil jsem, že není můj, protože to znáte. Člověk svůj hlas nezná, ono mu to v té lepce zní úplně jinak, než objektivně potom. A zvykl jsem si na něj a mikrofon se mi stal docela dobrým přítelem.
2: Jaká byla atmosféra v té kanceláři, kde jste strávili společně s vaším spolužákem z vysoké školy, Zdeňkem Svěrákem, jehož jste do rozhlasu, řekněme, přizval nebo informoval ho o tom, že je tam možnost se uchytit v tomto prostředí?
3: Musel jsem ho přemlouvat. On nechtěl, protože jeho ta kantořina bavila víc, neboť mezi tím se dostal tam, kam jsme původně měli směřovat, to znamená na třetí stupeň. On učil už na gymnáziu a bavilo ho to. Takže nejdřív velmi váhal.
2: Ale jak jste ho lákal? Na co?
3: No, že budeme zase spolu.
2: Aha.
3: To především. A že můžeme pokračovat v tom, co jsme se pokoušeli už jako studenti. Divadlo toho nebylo tolik, ale dávali jsme si navzájem číst, co jsme napsali. Zdeněk především povídky, ale sem tam i básničku. A já to samé, jenom že pokud je o množství, tak v obráceném gardu.
2: Ale nechcete mi říct, že jste v pracovní době vytvářeli vlastní poezii?
3: V pracovní době ne.
2: Já bych vám to odpustila.
3: To já bych se přiznal s chutí, ale tak to skutečně nebylo, protože pracovní doba byla zaprvé volná, velmi volná, to se nám líbilo, a za druhé na to nebyla nálada, abych se věnoval poezii u psacího stroje v kanceláři, i když já tam bydlel, ale měl jsem tam gauč, takže já jsem se mohl potom, po pracovní době, tomu věnovat na tom gauči a v té kanceláři. Ale už to nebyla kancelář, to už byl můj obývací pokoj.
2: Vaší doménou se stal písničkový pořad Polní pošta, kde se vyhrávalo pro vojáky a četli se tam vzkazy maminek a manželek a milenek. Jestli pak jste s tím svým básnickým střevem trošku dotvářel a poeticky vylepšoval to, co ty dobré ženy posílali do redakce?
3: To musím říct, jsem se pokoušel tohle dělat už předtím, když ještě Polní pošta nebyla a neposílal jsem písničky, nýbrž když jsme pro ty vojáky, respektive pro ty jejich rodiny doma, vytvářeli pořady typu V neděli se nevelí. Vzpomínám si na tenhle ten název, kterým jsme už dávali najevo, že to naše vysílání není zaměřeno ani tak na armádu, ale spíš do toho domácího prostředí současných vojáků.
2: A nepřicházely se zhora občas pobídky pánové, pardon, ale tady jsme v armádním vysílání?
3: Ku podivu ne, ona byla 60. léta a ta svobodomyslnost začala narůstat. Jinak by třeba v naší redakci nemohl vzniknout pořad Nealkoholické vinárny u Pavouka, kterou dělali Zdeněk Svěrák s Jirkou Šebánkem. A já bych asi nemohl lyrické básničky strkat do svých pořadů. Mimochodem potěšilo mě, že ještě po letech si Blanka Bohdanová, která s námi tenkrát dělala právě ten pořad V neděli se nevelí, že si vzpomněla, že tyhle moje mladé pokusy kdysi tam předčítala.
2: Vinárna u Pavouka, ta nealkoholická, přivedla na svět Jaruda Cimrmana. To bylo v roce 66. No a první představení divadelní se uskutečnilo 6. října 1967.
3: Ano.
2: Bylo to pro vás přirozené, že jste přešli od rozhlasu na divadelní prkna, nebo v tom pražském prostředí to chtělo trošku jinou formu kuráže, než třeba když jste dělal divadlo v Opočně?
3: Určitě to chtělo jinou formu kuráže a té kuráže se nám nedostávalo. Helena Filipová naštěstí, která nás režírovala a která, marná sláva, byla takovým hnacím motorem, že se vlastně to divadlo stalo z papíru skutečností, tak nám rozdala před premiérou jakési prášky, o nich tvrdila, že nám pomůžou zbavit se trémy. Jestli to bylo placebo, nebo to opravdu mělo ten účinek, který slibovala, to dodnes nevím. Ale pomohlo to, prostě jsme tam vylezli na to jeviště a udělali jsme to. Ale já jsem to měl jednodušší, protože já jsem vlastně dělal toho spíkra. Já jsem v první hře akt nehrál, protože jsem si netroufal. Já jsem nechtěl. Já jsem říkal, já budu raději jenom tím tajemníkem společnosti s dlouhým jménem pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cibrmana.
2: Ale Zdeněk Svěrák to zpětně komentuje slovy, že byli pomílení, dokonce snad hloupí, když neuzřeli hned vaše velké nadání.
3: Ale dobře, je to od něj hezké, že to takhle říká, ale o pomílenosti bych nemluvil, protože já jsem si za to mohl sám. Já jsem prostě opravdu řekl, že nechci.
2: Musím se dostat do srpna 69, kdy jste byli se Zdeňkem Svěrákem svědky útoků lidových milicí
3: na staroměstském náměstí, ano.
2: Na občany. A vy jste potom dostal úkol, abyste těm milicionářům zahrál.
3: Ano.
2: Chci se zeptat, protože jste učinil velmi razantní krok, podal výpověď a společně s vámi odešli i pánové Svěrák a Žebánek. Měl jste strach o živobytí?
3: Měl jsem samozřejmě obavu, ale říkal jsem si, že to je věc vedlejší a v této chvíli mě zajímat nemůže a nesmí, protože byla určitá hranice, kterou jsem si vytýčil předem, za kterou prostě nepůjdu. A tady ta hranice přišla a se najednou postavila. Takže bylo jasno, že musím pryč, jinak budu vyhozen.

0: V několika cimrmanovských inscenacích hraje ženskou postavu. Nezapomenutelný je i ve dvojroli princů Jasoně a Drsoně. A je to host pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Nejen herec, ale i básník, prozaik a textař, pan Miloň Čepelka. Pojďme do těch 60. a 70. let, kdy jste stále více formovali svoji divadelní poetiku. Mě by velmi zajímalo, když jste vsadili na naivní herectví, byť tedy opřené o velmi inteligentní sdělení, kde je stěžejním požadavkem hrát, jako by to bylo poprvé. Jestli jste se tomu takzvanému podehrávání skutečně na zkouškách pilně věnovali?
1: Já mám pocit, že jsme pochopili, že z nás herci nebudou ti praví, a proto jsme na tuhle teorii slyšeli. Ale na druhé straně figura na jevišti sama volá potom, aby dostala charakter, aby ten charakter byl znát. Takže podle mého soudu, a Láďa Smoljak je toho nejlepším příkladem, se v praxi naprosto rozešel se svou teorií. My jsme si to říkali, když jsme se dívali na záznam dobytí Severního pólu, kde on hraje toho Varela Frištenského a hraje do roztrhání těla. A proto uznávám jako teorii, že je možno diskutovat o tom podehrávání, ale neuznávám, že by to mělo být to rozhodující, co mě na jevišti vede. Víme, co na lidi platí nebo co neplatí, a prostě děláme, co umíme, zkrátka hrajeme, ne že ne, ale nepřeháníme to.
0: A ústy takového společného ducha vašeho souboru dodám, děláme, co umíme, co neumíme, to se stejně pozná, že?
1: Ano, to se pozná velmi rychle.
0: Kvalifikací pro vstup do souboru byl nejenom smysl pro stejný humor, také pohlaví muž a nekonfliktní povaha. Já teď, jestli dovolíte, jednu osobní vzpomínku. Před lety jsem se procházela po Litomyšli a narazila jsem na skupinu velmi utěšených, radostně vyhlížejících pánů, kteří se tam také procházeli poklidným, rozvážným krokem. Mnozí jim přihlíželi, zdravili je, směřovali k ním nadšené úsměvy. Byli jste to samozřejmě vy na svém turné. Je ta popularita příjemná?
1: Do určité míry je příjemná, když se přehání, tak ta příjemnost odejde.
0: Vy máte takové své zamilované štace, jako je Litomyšl, jako je třeba...
1: Litomyšl je krásné město, kulturní a historické, a spoustu přívlastků by se k němu dalo dát.
0: Asi nebudete chtít jmenovat všechny další milé štace, protože byste pak na jiné zapomněl a to by bylo nemilé. Ale zajímá mě, jestli jste někdy docela výjimečně vzali s sebou i své ženy, případně ženy a děti, na takový výpad z Prahy.
1: Popravdě řečeno, ne. Ne.
0: Tak to musíte mít ale hodně tolerantní a laskavé partnerky, protože v opačném případě si dovedu představit, jak některá namítne, tak ty si pořád někde rajzuješ a užíváš s těma chlapama a já tady doma, abych se rozkrájela. Máte?
1: Asi ano, protože se nepamatuju, že by byl konflikt s mou ženou, tedy rozhodně ne. Stačí, když řeknu, že se mi nechce. Třeba dostane se mi pochopení, že povinnost je povinnost, když už se zdal na vojnu, tak musíš bojovat. Já jsem věděla, koho si beru.
0: Takže ona vás, vaše milá paní, naopak pohání k aktivitě.
1: No, že by mě poháněla, to ne, ale prostě rozumí mi. Ví, kdy se mi nechce a že přesto půjdu. Ví, kdy se těším. Rozumíme si.
0: A nachystá i svačinu.
1: Ne, svačinu si chystám sám.
0: Paní Svěráková je v tomto ohledu...
1: Zdeněk se rád dá překvapovat, co tam najde, zatímco já chci mít naplánováno, že to bude podle mého gusta.
0: Prozradíte nám, kde jste svou partnerku potkal?
1: No jistě, potkal jsem ji v Serpentínách na silnici z Karlových Varů na Prahu, když ještě jezdilo přes město. Tak tam v roce 1966 jela na zkoušku do Prahy a stopovala. A já jsem jel se svým šéfem rozhlasovým autem 603 přepichovou a řekl jsem, pane Bor, to byl pan řidič, zastavte, vememe tuhle slečnu. šéf nechtěl, já jsem trval na tom, že bychom ji vzít mohli. Šéf dal podmínku, ale něco si s ní začneš nebo získáš od ní aspoň adresu. Já to neslíbil, ale splnil. A tak jsem přišel k manželství.
0: Teď jste mě
1: zaplať pánbůh za to.
0: Zaujal tím rokem, protože jsem pochopila, že v roce 66 jste potkal nejen svou ženu, ale také Járu Dacimrmana, takže to byl velmi osudový rok.
1: Ano, to se dá takhle říct. Ano.
0: Jak často se to u vás doma otřásá smíchem? Je tam humor spolubydlícím?
1: Smějeme se spolu, ano, rádi. Ona má velký smysl pro humor, Hanka. Ona ze mě často dělá šouvky a je ráda, když to takzvaně zbaštím třeba. My si rozumíme ve všech směrech, řekl bych.
0: Tak já se vrátím do souboru, vám je tam asi líp v tomto povídání, vidíte?
1: To skoro.
0: Dobře. Ladislav Smoljak se netajil tím, že by se mu zamlouvalo, kdyby v divadle nevládla demokracie.
1: To je pravda a já jsem s ním samozřejmě nesouhlasil, protože my jsme vznikli demokraticky a myslím si, že tak, jak soubory vznikají, v jaké atmosféře, takovou by si měli v rámci daných možností zachovávat. Takže poradit se v kolektivu je podle mě vždycky lepší, i když někdo může se pak cítit upozaděn nebo hůř, než když musí něco přijmout, tak podle mě je to lepší. Čili když ten Láďa už není, tak myslím si, že se tohle zase vrátilo a že jsme na tom dneska, pokud je o vztahy vzájemné, o něco líp.
0: Takže ta autokratická kapitola tam byla?
1: Byly oni pokusy, ale úplně se neprosadila, že jsme vždycky dokázali najít ten konsenzus.
0: No je to víc než půl století, co jste spolu. Měl jste někdy chuť s tím Cimrmanem praštit?
1: Ano, měl. Několikrát. Ale naštěstí jenom krátce. Takhle. Chtěl jsem psát především v těch 60. letech. Ale život to tak zařídil, že to nešlo. A když to 20 let nešlo, tak se muselo zvolit náhradní řešení. Náhradní řešení mě vyneslo určitou popularitu a známost, takže já vlastně využívám popularity Járy Cimrmana k tomu, abych se konečně na stará kolena prosadil taky trochu jako autor něčeho úplně jiného.
0: Budeme o vaší tvorbě hovořit. Teď se ještě zeptám, vy jste v souboru se Zdeňkem Sirákem nejstaršími členy.
1: No jo.
0: Přináší to nějaká privilegia? Žičkají si vás?
1: Já si myslím, že na privilegia ani nečekáme. Ale ano, svým způsobem si nás hýčkají, když řekneme, že chceme vypnout klimatizaci na jevišti, abychom tam nestáli v průvanu, tak ti ostatní, kteří touží po čerstvém vzduchu, tak zatnou zuby a klimatizaci vypnou.
0: A tady ve studiu je vám dobře?
1: No, je tady trochu dusno, ale já jsem na to zvyklý, takže mě to tak moc nevadí.
0: Tak vyvětráme.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Když vznikalo divadlo Járy Cimrmana, otcové zakladatelé dostali za úkol napsat každý jednu krátkou divadelní hru. A můj dnešní host, pan Miloň Čepelka, se vrhl na žánr hororu z prostředí pohřebního ústavu. No a ta hra se nikdy nehrála. Neptám se, jestli jste se cítil zhrzen, ale zajímá mě, proč se to téma smrt tak zásadně objevuje ve vaší tvorbě prozaické. A podotknu, že jste narozen 23.9., stejně jako můj syn, a ten se tím tématem také neobyčejně zabývá. Tak nevím, co máte vy váhy.
3: To je zajímavé s tím synem. Toho zaprvé pozdravujte a
2: děkuji.
3: Za druhé by mě to zajímalo, jak přišel k té smrti. Já jsem se s ní setkával od dětství, protože babička s dědečkem v Pohoří chodili každému, kdo zemřel ve vesnici, na pohřeb, a já, když jsem tam byl, a býval jsem tam hodně často, zvlášť už v předškolním věku, tak jsem chodil s nimi. Já o tom přemýšlel, o té věčnosti nebo nevěčnosti. Samozřejmě jsem měl jakési také spojetí o náboženství, protože obě babičky a oba dědové chodili do kostela. Tak to zkrátka na venkově tenkrát bylo. Nepochybovali o Bohu, nekladli si existenciální otázky, jako my později.
2: Kam až jste, pane Čepelko, ve svých úvahách o věčnosti či nevěčnosti dospěl?
3: No nikam samozřejmě, protože to je tajemství, tajemství s velkým T, před kterým se skláním, o kterém hodně přemýšlím, ale k závěru dojít nemohu. Já jsem si třeba už na stará kolena přečetl názor Karla Gustava Junga, který krásně píše o tom, že se nedá nic dělat, že jako všechno má svůj začátek, tak i lidský život má svůj začátek, má svůj vrchol, a z toho vrcholu se nedá jinam jít než dolů, a že tím pádem je vlastně podle Junga smrt cílem života, ale jenom v tomto smyslu. Ne, že bychom tam chtěli být první, jako různí rekordmani, ale že tam prostě musíme dojít. A když někam musíme, je to naprosto nekompromisní, tak nechápu, proč bychom o tom neměli přemýšlet a neměli se s tím smířit. Nebát se toho. Ale je to úkol téměř nadlidský, proto většina lidí se smrti bojí. Já považuji za svůj velký životní úkol dospět do stádia, kdy se tedy bát přestanu a smířím se s ní, tak jako se s ní smířovali naši předkové, když nepochybovali o tom, že tam něco ještě zase bude. Ono to pomáhá, ta naděje, ta víra.
2: Vy tak do jisté míry konáte skrze svou prozaickou tvorbu, příliš mnoho pohřbů například, poklesky, rozverné snoubenky, svědectví inspektora Toufara, bezdětný otec a syn, kterou ze svých pros máte nejraději?
3: Těžko říct. Nejvíc si vážím té první, protože tu jsem vyseděl v době, kdy jsem publikovat nesměl, takže jsem si říkal, že zkusím právě prozu proto, abych si dokázal, že prostě to nevzdám v polovině, a věděl jsem, že to bude trvat.
2: To jsou poklesky.
3: Poklesky. Ne, že by byla Bůh ví jaká, to nedovedu já posoudit. Trochu je samozřejmě autobiografická, jenom trochu. Člověk ze sebe vychází, ale sám sebe popírá, když píše. Dokonce se chce často sám popřít, myslím, vysvobodit se z toho svého života.
2: Máte to tak i při psaní poezie, nebo tam je ten pocit při tvorbě jiný?
3: Tam je to jinak. A já píšu poezii jenom, vyjadřuju to slovy, když to na mě přijde. Když to na mě nepřijde, tak mě ani nenapadne vzít pero a začít psát básničku. Něco jiného je, když mám úkol napsat písňový text, tak to se musím přinutit. To dokážu jako řemeslník se naladit a pokusit se splnit úkol. Ale abych si řekl, teď napíšu sonet, to mě nikdy nenapadlo. Vím, že musí přijít chvíle, musím být naladěn. Jak se ladím? Na to jsem nepřišel.
2: Sonet má svou pevnou formu. Čím vám to vyhovuje?
3: Právě tím, že musím se někam vejít. Ukáznit se slovně, chci-li dodržet regule. Víte, já jsem vždycky chtěl jenom vyjádřit svou náladu, svou myšlenku, pokud možno srozumitelně jazykem, který by svým způsobem byl neběžný. Proto mám rád neotřelé rýmy, proto mám rád pravidelný rytmus, i když jsem taky psal volným veršem, ale zkrátka mám rád klasický styl.
2: Přečtete nám nějaký sonet?
3: Já vám rád něco přečtu. Sonet hřbitovní bude ten nejvhodnější.
2: Jak jinak od veselého pána od Cimrmanu.
3: Rád jsem se toulal po hřbitovech, když smrt se zdála daleko. Přítomná jen tak, pouze v slovech. Dnes, jak jsem z ní už na měko, raději sednu na lavičku, pokud tam někde v koutě je, nebo zapálím zhaslou svíčku. A vzdoutná ve mně naděje, že až se odtud odeberu, bude to rovnou do krásy. A snad důvěra za důvěru poznám, co teď mě ještě mate, spleteno páté přes deváté. Jakéže je to bezčasí.
2: To je nádherné. Děkuju.
3: Já vám děkuju, že jsem to směl říct. Já si taky myslím, že se to docela povedlo, neskromně si to myslím. A musím říct, že jestli mě něco mrzí, tak to, že si toho kritika vůbec nevšimne.
2: Vidíte, jak mám slzy v očích? Je to pro tu krásu.
3: Děkuju.
2: To je taky forma kritiky. Jak to, že jste se zblížil s japonskou starou básnickou formou jménem haiku?
3: Japonci mě zajímají, těžko říct, proč zajímají mě, už ten jejich jazyk. Protože na rozdíl od všech takových těch chrchlavých, řekněme, ta japonština je vlastně slabikotvorná. Aspoň já ji tak cítím. A proto je mi blízká, podobně jako jazyk český.
2: Haiku máme.

0: Už jen seděl a mlčel. Dnes mu rozumím. Zázrak nečekej, ale sám ho připravuj oddanou vírou. A do třetice. Jak zpívá kámen? Jistě v dur. A má-li bol, pak jako já v mol.
1: Wow. Vy jste hračička.
0: Ano, jsem.
1: To je krásné a inspirativní. Ten dědeček, co už jenom seděl a mlčel a vy jste mu rozuměl, takový jste?
0: No, dneska už se mi chce hodně mlčet.
1: A když na
0: ale
1: vás
0: neumím to.
1: Potomci loudí vzpomínky, nevím, jestli se to děje, pak vyprávíte s chutí?
0: Abych pravdu řekl, potomci na mě vzpomínky naloudí. A nevím proč. Ani nevím, jestli bych se tomu rád poddal, anebo naopak bych váhal zrozenec vach, co vybrat, abych jim spíš dával dobrý příklad a naději a ne svoji stále narůstající skepsi.
1: Nevypadáte na skeptika, tedy tím, co vyzařujete, ale vevnitř to bude asi jinak.
0: Já si myslím, že skepse je mi dost vlastní. Pochybuji tedy sem. No, pochybuji rád a pochybuji nerad. Obojí je pravda.
1: Já jsem myslela, že jistou formou vzpomínek je vaše kniha Děda jménem Noel, která je, jestli jsem to správně pochopila, asi ojedinělou ve vaší tvorbě, protože ta je vlastně určená pro děti,
0: ano.
1: A je propojená se vzpomínkami na vaše dětství a události z té doby, doby válečné.
0: Ano, já jsem ten děda Noel, protože se mně zdálo, že bych měl nějak předat vzpomínky z dětství, chvíli pěkné a chvíli napínavé, smutné, protože byla válka. A my jsme se s tím museli nějak vyrovnávat, i když nám bezprostředně nic nehrozilo. Myslím si, že když dnes děti slyší o válkách, tak nemají tušení, co to je, jako my jsme ostatně také neměli. Ale nabrali jsme to a zajímali jsme se. A mně se zdá, že dnes se děti zajímají málo o tyhle věci, které vlastně určují lidský život často nedobrovolně, za to osudově. A že by o tom měli se dozvídat i o té smrti, o té normální, i o těch násilných, protože těch je moc, moc druhů. A hlavně, aby to byla součást života, tak jak to bývalo. Abychom nemuseli nosit roušky proti osudu i proti té smrti.
1: Mnoho můžeme vyčíst z tvorby Miloně Čepelky. Mnoho se můžeme nad tou tvorbou napřemýšlet. A to jsem ještě nehovořila o tom, že máte také řadu písňových textů, tak jenom letmo, abych se toho tématu dotkla, protože je to taky hezká kapitola ve vašem odkazu, který ze svých písňových textů máte nejraději?
0: Dost, ale ne zas moc. Když pominu dechovou hudbu, tak to bude asi i díky interpretu Karlu Hálovi písnička Jindřicha Brabce Patří ti veliký dík. I když mě trochu dneska mrzí, že jsem tehdy podlehl módě té obecné češtiny, že by možná Patří ti veliký dík mi odpovídalo víc, ale tehdy v 60. letech by to vypadalo příliš knižně.
1: Pane Čepelko, patří vám veliký dík za to, že jste přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Bylo to pro mě nádherné setkání v roce vašich 85. narozenin. Jsem šťastná, že k němu došlo. A musím vám říct, že díky hovoru s vámi i díky pohledu na vás jsem si připomněla, co svede s životem a duší člověka tvorba, zvídavost, smysl pro kamarádství a krásu.
0: Hezky jste to řekla, až se stydím a červenám.
1: Nečervenáte.
0: Ale na závěr vám můžu říct, že když Václav Krška sfilmoval Stříbrný vítr Šrámkův, tak jsme ho s kamarádem, spolužákem Tománkem viděli 8x. Tak jsme byli uneseni.
1: Tak jste tady byl velmi správně. Milon Čepelka byl naším dnešním hostem. Děkuji za to. Naschledanou.
0: Já vám děkuji. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnes jsme, přátelé, naše společné setkání plné řízné dechovky zahájili na týné stylově. Archivy občas vydají neuvěřitelná překvapení. Ta polka, která právě dozněla, se jmenuje Na přivítanou. A složil ji Josef Konečný na text Stanislava Pěnčíka. S kapelou Vysočinka ji zaspívali Petra Ježová, Dana Vratišovská, Pavel Jech a František Uher. Nebudete tomu věřit, přišlo nám pár dopisů, ve kterých se někteří ptáte, proč jsme opustili ten úzus neboli přímo zvyk zařazovat na úvod takový ten rozjížděcí blok zvaný Polka Valčík Tango, ano, PVT. No, to jste nás tedy, vážení posluchači, mile překvapili. Byl to z té naší strany vlastně takový test, jak pozorně ten program U muziky s Eduardem Hrubešem vlastně sledujete a vnímáte. Dokonale jste obstáli a kolega dramaturg si mne ruce, že jste si to všimli. Na druhou stranu samozřejmě taky trochu trne, jestli těch tank budeme mít v archivu dost na pokrytí zájmu. Ale musíme těm kapelám věřit. Následuje tedy nejprve polka. Ta má dokonce roztomilý název, jmenuje se Modrá kukadla. Napsali Josef Poncár a Václav Zeman a svěřili dechové hudbě suprafonu, řízené Jindřichem Bauerem. Zpívají Jan a Josef Kuberovi. Potom zazní Valčík Antonína Borovičky s textem Vildy Moraveckého Milé vzpomínky. Ten zaspívají Josef Zíma a Svatava Černá a oba dva je doprovodí dechová hudba Antonína Votavy. A ten blok PVT uzavře tango s legendárním a bohužel také výstižným a mírně nostalgickým názvem Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Zaspívá Standa Procházka, co by znalec, a pamětník. Hudbu i text napsal Karel Vacek. Hraje studiový orchestr řízený Jaroslavem Novákem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Teď, vážení, zase zalovíme v odkazu předchozích generací. Dneska by totiž sotva, který textař dokázal zbásnit. S Bohem, Milko, s Bohem naposledy. Ano? Dneska Milka, ta už vymizela ze slovníku. Stylově zahrají a zaspívají babouci. Po nich nám Božejáci pod taktovkou Václava Paličky zahrají Valčík Vlasty Dvořáka Přátelství. Zaspívají Jana Dušková a Lubomír Jech. A do třetice v tomto bloku zazní směs se skutečně výstižným a důstojným názvem, posuďte sami, Vivat Kmoch, tedy směs pochodů nesmrtelného muzikanta a vlastence Františka Kmocha, který si psal i texty. Zpívat budou Ivana Brožová a Ivan Trnka, hrát bude po zásluze hudba Hradní stráže a policie České republiky, řízená Miroslavem Hanzalem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby.
3: Exkurze na Moravu, nejprve Vracoviáci. Zahrají valčík Vladimíra Pfeffera s názvem Tichý večer. Samozřejmě nebude to úplné pianissimo, ale v provedení budou takový spíš decentní. Zpěváci Lubomír Mráka a Anna Mráková. A po nich Stříbrňanka a v jejím podání směs mysliveckých valčíků a polek. Jen tak letmo naznačím. Už troubějí, starý pytlák, hájku háječku, jednoho večera, proč se ty hájové zelenají a tak podobně i nadále. Zpívat budou Marta Horká, Martina Horká, Vojtěch Horký a Karel Blaha. A řídí, aby se to rýmovalo, Vojtěch Horký.

Letmý pohled na hodinky a vidím, že ještě stihneme i návrat do Čech. Irena Čišková, Josef Opelt, Blanka Tůmová a Milan Černohous spolu s malou českou dechovkou, kterou řídí Standa Zeman. Směs písniček číslo 2. Tak schválně, kolik jich poznáte a společně s námi si taky zaspíváte. To je naše dnešní důstojné finále. Naslyšenou zase příště se těší za všechny Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne. Zdravím vás všechny, kteří jste dorazili sem do Pražského divadla u hasičů, a takhle potleskem zdraví hasiči vás všechny, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne. Vy víte, že v té letošní 26. toboganové sezóně, pozdrav pánbu, tady paní Příkla, dejš to, budete zdravá. V té letošní toboganové sezóně my zatím vlastně neděláme nic jiného, než slavíme sedmdesátiny. Já už jsem získal pocit, že letos je každému slušnému člověku 70 a budeme v tom pokračovat. A já mám velkou radost, že dnes tady u nás v Toboganu oslaví své 70. narozeniny. Ve středu se mu to stalo. Ale vypadá výborně, Ondřej Suchý. Ondřej Suchý, ale já jsem si říkal, bylo by dobré nějak se na něj připravit. Přeci jenom je to zkušená osobnost, zkušený moderátor, spisovatel, aby to antré bylo, aby si ho zasloužil nějak. Nic mě nenapadlo. A proto jsem udělal takovou jako šalamounskou věc. Já jsem si pozval jeho bratra, aby mi poradil, jako co na něj přichystat. Mě teď ale vypadlo, jak se ten bratr jmenuje křestním jménem. Já jsem si to sem někam... Beru papír do ruky, bratr... Jo, mám to. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý. Krásné, dobré dopoledne. Svým krásným, typickým příchodem, Jiří. Já jsem vás. Dobré dopoledne, vítejte v Toboganu.
1: Dobré dopoledne, prosím.
0: Dopoledne. Ne, já jsem chtěl říct, že jsem vás odhalil. Vy vždycky, když přicházíte na scénu, jdete takovým typickým obloučkem, že si to projdete. Já jsem odhalil, proč to je, protože jdete díl a lidi díl tleskají. Já jdu vždycky úplně rovnou a tleskají mi třeba jenom 5 vteřin. Teď jsem viděl, jak přichází profík.
1: Tak už se to profláklo, no tak... Se nedá nic dělat. Myslíte, že si můžu sednout?
0: No ježiš, samozřejmě, posaďte se, kde se... Tady bude zhruba...
1: Lehnout bych si možná mohl...
0: Vy si můžete i lehnout, je pravda, že některé starší herečky i lehávají tady.
1: Takže?
0: Posaďte se u nás. Pane Suchý, já jsem vás dneska pozval jako prvního, já se potřebuji poradit.
1: Ano.
0: Váš mladší bratr měl sedmdesátiny, jak ho přivítat? Jo, vůbec, mám to nějak připomínat tu sedmdesátku? Nezhroutil se z toho v týdnu? Jak to bere? Přeci jenom už je to pár letech.
1: No, on se nehroutí obvykle, takže ne? Věřím, že se nezhroutil ani v tomto případě.
0: Jo?
1: No.
0: No a jak bych ho měl jako uvíct? Co má nejradši? No, tak... Spisovatele, publicistu, moderátora, textaře. Jo, aby tak, jako přišel tak. A hned měl radost. Vy jste profík, tak, aha, tak znáte počkejte. Ho dobře.
1: Tak jako, jakou profesi, jo?
0: Profesi a vůbec jako ten jako, úvod pro něj. Aha, aha. Koho jiného se mám zeptat než vás?
1: No jo.
0: Vy už jste toho taky pravýho. Pár napsal, zkušenosti máte?
1: No to jste se zeptal toho pravýho. Já ho oslovuju, já mu říkám brácho, takže...
0: To je praktická rada pro mě, to vám děkuju, ale jestli mu to udělá radost, jo? Tak já děkuju.
1: Nebo bratře, my si říkáme spíš bratře vlastně. Brácho to je jen takový jako tu a tam, ale většinou si říkáme bratře.
0: To bude vypadat jako, že spolu chodíme do Sokola, ale tak...
1: No.
0: Dobře. Milí bratře, pojď sem mezi nás, dámy a pánové, oslavenec pan Ondřej Suchý. Pojď mezi nás, bratře. No jistě, ano, můžeš si lehnout vedle svého bratra na toto dvousedadlo. Vítej, bratře, v Toboganu. Já jsem se teprve před chvílí dozvěděl, že jsi vlastně taky můj bratr. Ondřej je bratr nás všech. Vy se vítáte, jak kdybyste se leta neviděli. Posaďte se u nás, pánové, no. Posaďte se.
2: Můžu si vzít tady to?
0: Samozřejmě, vezmi si mikrofon.
2: Abych nebyl němý?
0: Ano. Prosím tě, jak to neseš? Prý ses nezhroutil, co se dělo ve středu? Probudil ses a...
2: Nezhroutil jsem se, ale abych mě jako, aby přišla euforie taková jako jupí a další 10 let, tak to se nedostavilo, člověče.
0: To mi neříkej, že to byl úplně normální den. Já se na 70 tak... těším už odmala, mám o tom svoji představu.
2: Přišli gratulace, furt mě chodí gratulace. A největší šok byl pro mě, že na tom Facebooku přišly stovky gratulací. A já teď jsem tak slušně vychovaný, ty taky vlastně.
1: Ano, my jsme
2: slušně vychovaný,
1: ale já už netolik.
0: Jiří, vy jste taky na Facebooku?
1: Taky. Taky. No,
0: jsem tady jediný já takhle blbej tobě. Proto mi nikdo negratuluje, protože nejsem tady na tom. A to ti chodí ty gratulace a to ti můžou poslat i balíček, nebo jenom jsou to nějaký povídání?
2: Jenom jaksi slovně
0: nepraktický.
2: Obrázek mě můžou poslat nějaký.
1: Tak slíbit ti ho můžou balíček. Balíček,
2: ano,
1: že jo?
2: Můžou slíbit balíček, ano. Ale takže, ale teď, já jsem nedopověděl, slušně vychovaný a já bych chtěl každému jaksi poděkovat osobně a to není možný zvládnout. Tak jsem takový smutný, že se musím vždycky omluvit nějaký stovce lidí a nemůžu každému...
0: Počkej, ale to je ideální příležitost teď rozhlasit. Nás poslouchají všichni, co ti blahopřáli Facebookem. Můžeš jim, prosím tě...
2: A můžu teďka... i těm, co psali maily?
0: I těm, co... Ano, ano. Tak. Prosím tě, poděkuji všem.
2: Ano.
1: Hele, a mohl bych ještě říct, že za tebe jakože všechny zveš na slavnostní večeři?
0: Ano, prosím tě, koná se to, jak jsem slyšel, v Šemanovicích.
2: Ne, bude se konat 10. v Praze,
0: v Dejvicích. Jo, v Dejvicích přímo.
2: U mého bratra, tam bych to uspořádal. Já to tam velký nemám moc.
0: Jo, ale to bychom se i přišli podívat, pane Suchý, do Dejvické.
2: A teď to máš tady.
1: Dobře, ale hlavně, že se neřeklo datum.
2: A adresa.
1: Adresa.
0: To řekneme na závěr, abyste si to, připravte si papíry a tušky, já vám nakonec řeknu, kde pan Suchý bydlí. Kdy se tam všichni sejdeme, to je hezký, to se dneska svolává po tom Facebooku tyhle ty. Prosím tak, tě, Ondřej, chtěl si děkuji, co se do nás vejde.
2: Milí přátelé z Facebooku, milí přátelé, kteří umíte mailovat a mailovali jste mi a milí přátelé, kteří jste posílali, využívali služeb České pošty a poslali mě přání, já vám všem děkuji touto cestou přes Český rozhlas Dvojku.
0: Krásně jsi to řekl, krásně. Já mám takovou otázku přichystanou pro další hosty, kteří přijdou. Nevím, jestli Jiří vůbec můžu položit vám, ale vzpomenete si na chvíli, kdy jste se tady s Ondřejem poprvé viděli?
1: Poprvé v životě.
0: V životě. Vy už přeci jenom jste byl tak jako chlapec, že jste rozumbral.
1: Ano, ano. O 14 let starší jsem byl, takže já jsem byl 14-letý jinoch a on byl...
0: On byl jako nula. Jsem, ne nula, jako nula ti bylo.
1: Ano, jako byl mu nula. Ano.
2: Ale teď by mě zajímalo, ale to jsem se tě nikdy nezeptal. Já jsem narodil 16. září a kdy ty jsi mě poprvé viděl?
0: No to...
1: Já jsem si to zapomněl zaznamenat. Takže
0: až někdy kolem Vánoc možná, ale...
1: Ne.
0: No a jaký to bylo, když vám 14-letýmu klukovi, který už měl jiný zájmy, že jo, samozřejmě, řekli, že v rodině bude takovýhle prcek nějaký novej Suchý?
1: No tak bylo to zajímavý. No, ne, já jsem si to nedovedl představit, poněvadž jsem neměl žádnou zkušenost, předtím jsem žádný sourozence neměl, tak jsem nevěděl, jaký to bude.
2: Když jsi mě poprvé viděl, líbil jsem se ti?
1: Já jsem byl do tebe blázen. To bylo něco...
0: No, a kdy to skončilo?
1: To nekončí.
2: Asi za dva dny, ne?
1: Ne, to nekončí.
0: Jako těšil jste se na malinkýho brášku? Přeci jenom ve vaší rodině se muselo úplně všechno změnit, že jo? Vy najednou jste měl jiný starosti, jo? Musel jste prakticky ho vychovávat, předávat mu ty rady do života.
1: No, to by mě tak nevadilo, ale že jsem s ním musel jezdit s kočárem, to jsem byl naštvaný. Jako vždycky mě maminka vyhnala, abych šel na procházku. Já jsem na Spořilově s ním jezdil sem tam.
2: Pokukoval po holkách a přitom vozil kočárek, ve kterém mu mladší bratr Bůh ví, co v tu chvíli dělal.
0: Vy jste, počkejte, nechci to tak jako rozebírat úplně v tobogánu před obědem, ale vy jste Ondřeje i přebaloval?
1: Ne, to jsem se ekloval.
0: Ano, to jsem chtěl vědět. A vybavíte si tu chvíli, kdy vám ho teda prvně ukázali, že řekli, to je Ondřej, to je tvůj bratr?
1: Nebo no, to když ho maminka přivezla domů, ale já nevím to datum. To jsem jako
0: zapomněl. Ono už je to skoro 70 let.
1: Ono je to 70 let, ano.
0: No, ono dneska možná je i výročí toho, kdy jste prvně svého bratra viděl.
1: Asi jo. Budeme to považovat ode dneška.
0: Ty slavíš znova, musím ti po Facebooku taky poblahopřát dneska. Ondřej, my jsme se rozhodli, že samozřejmě budeme tobě plnit přání, dávat dárky. Volal jsem včera tu, jak se jmenuje, Zas. Volal jsem jí Zas v pondělí, volal jsem jí Zas v úterý. Zas tu není, ale mě to těší, protože je tady sympatická mladá dáma. Diváci vidí, že nejdřív přiběhl na jeviště její pejsek. To je Teddy. Teddy se vrátil a přichází říct své paničce, že je správná chvíle pro to, aby přišla zaspívat. Dámy a pánové, Alice tady u nás v tobogánu jako dárek pro Ondřeje Suchého. Alice přichází. Eliška Mrázová, nádherná, sympatická, blondětá v černém klobouku, objev roku. Prostě kam přijde a zaspívá, všichni jsou z ní hotoví, pokud ještě nejste, za chvilku budete. Můžeme poprosit o první písničku? Jo?
3: Ano, ano, určitě.
0: Elis, zařte, zařte.
3: Jo, děkuju. První píseň, kterou zaspívám, se jmenuje Unfaithful Man, v překladu Nevěrný muž. A je to o ženatém muži, který jde do baru si nabalit lolitku a ta ho samozřejmě odmítá. Takže...
4: Já už předem děkuju.
3: Ne.

0: na dvojice Českého rozhlasu v přímém přenosu a živě Elis a její ukulele. Děkujeme. Pojďte k nám, samozřejmě, Elis, odložte ukulele, pojďte k oslavenci. Děkujeme. Je, tak pookřál Ondřej Suchý, objímá. Pozor, to ne, jen u toho obětí to skončilo. Tady u nás na jevišti Pražského divadla u hasičů je samozřejmě Jiří Suchý. Ondřej Suchý, přibíháte dýsek. Možná, Eliško, můžu se zeptat, to je něco mezi křečkem, pejskem, kočičkou, veverkou, co to je? Tady je mikrofonek. Co to je za zvířátko?
1: Tohle je pomeranian, pomořanský špic.
0: Pomořanský špic?
1: Pomořanský špic.
0: To existuje?
1: No, vlastně v rodokmenu má napsané, že německý špic, pomůčka, hračka.
0: Takže, on totiž vypadá jako nevím. Takový ten pejsek na baterky, to je úžasný. A kolik mu je chlupáčkovi malinkýmu?
1: 9 měsíců.
0: 9 měsíců, to je právě hryže divačku v první řadě. Ano, je mi líto, paní Bumbálková, neměla jste chodit. Ano, teď i štěká, on si tady bude tak jako hravě pobíhat. Prozraďte mi, jaké to bylo ta kariéra dobrý, teď jste objev roku, skokanka roku ve Slavíkovi, ale když jste zjistila, že jste oblíbenkyně Ondřeje Suchého. To by mě zajímalo, to je přece odměna, která jako, co jste dělala? To je velká odměna.
1: Tak pro mě to byla určitě velká podsta, hlavně když jsme byli, kde jsme to byli? V Tošovicích?
0: Já bych možná neprozrazoval úplně všechno, zůstaňme. Tady je mikrofonek, Ondřej.
2: My jsme v Šemánovicích, ale točili jsme tam pořad, který se bude vysílat v prosinci na dvojce. To je rozhovor takový, který se může vysílat.
0: No jistě, proč by nemohl?
2: No ne, tady taky, ale v těch Šemánovicích, aby to nevypadalo, že jsme si tam šuškali něco.
0: Jo, že jste si vyjeli někam,
2: že jsme
0: jako
2: si vyjeli,
0: po vzoru té písně, ne? Jak jsi objevil ty sám pro sebe Elišku? Mnozí možná teď slyšeli, viděli poprvé zpívat tady u nás v Toboganu?
2: No, Eliška byla objevem roku, jak je to oficiálně, objev roku loňského v rámci Československo má, ne, Superstar.
0: Já bych zůstal u toho, že je objev.
2: Já nevím.
1: Nejdřív jsem byla v Hlase Československa.
2: Hlas Československa.
1: A potom Matone, Český Slavík. Československý už ne, no, bohužel.
2: No a tohle stále. Tohle stvoření pak bylo vybráno na základě teda tohohle úspěchu jako předskokanka zpěvačky Zas a to už prostě, to už byla moje rovnou, poněvadž mně se hrozně líbila písnička, se kterou tenkrát právě v loňském roce, že jo, udělala tu díru do světa, no a teď už jako jsme kamarádi.
0: Prostě já se na to musím zeptat, ale tvoje jakoby láska ke zpěvačce Zas přechází, mám u tebe pocit, už drobně v úchylku. Jo, já to mám taky zase na jiný zpěvačky, ale jak ty to máš?
2: Celine Dion.
0: Já tohle měl u Petry Janů, to, co máš ty, jakože tohleto, ale ta byla blíž.
2: Vím, že jsi říkal Celine Dion, že jsi...
0: Ne, já jsem říkal, že mám pocit, že...
2: Aby tady uchylný jenom já.
0: Celine Dion. Já tady o tom mluvím už dlouhá léta. Prosím tě, pro ty, kteří nevědí, kdyby si měl udělat takové kratinké slovníkové heslo, kdo je Zas a proč jí tak miluješ, pro ty, kteří třeba ještě neobjevili.
2: Ježišmarja, no tak...
0: Ty máš i fanklub její snad už.
2: Já, no a jsem samozvaný předseda, protože jsem objevil takový vám odznak, který jsem koupil na Aukru, kde je nejlepší pracovník Zas a akorát, že Zas se nesmí dozvědět, že to byly míněny závody Antonína Zápotockého.
0: Tak to máš blbý, protože Zas pravidelně poslouchá Tobogán, takže teď se to dozvěděl.
2: No ne, tak francouzská zpěvačka, která už před 5 lety prostě běžela jedna písnička její na YouTube na Montmartre, kde kytarista s basistou ji doprovázel a byla úžasná. No a byla to otázka jenom času, Eliška by mohla o ní vyprávět, byla otázka času, aby ta její kariéra vylítla teda takhle nahoru a vzhledem tomu, že to je velice pracovitá zpěvačka, tak v říjnu běží, už s ní poběží film ve Francii, jak asi 150 tisíc kilometrů během jednoho roku nalítala Japonsko, Jižní Amerika, koncerty po celém světě, ale Česko má možná nejradši, protože teď tady bude v listopadu a v prosinci po šest, tuším, že po šestý, po sedmý, protože máme má nejlepší publikum tady.
0: No. Je, to myslela tebe. A o tobě ví, ty se si vyznal ze své lásky, prosím tě. Viděli
2: měl
0: jste
2: jsem, přátelé mě připravili s ní setkání, na který jsem nebyl připraven a ze kterého jsem málem odešel s osypkama. A málem
0: já jsem se odešel z tohoto světa, protože tě málem kleplo, když jsi viděl.
2: Kdyby mě bylo 70, možná, že bych už odešel i z tohoto světa.
0: Ještě, že to bylo před středou.
2: To bylo před rokem. Ne, tak, ale já myslím, že už dlouho mluvíme. Takhle jsem si to nepředstavoval, že budeme mluvit o zas.
0: Tak příště o ní budeme mluvit zas, ale já teď pozvu další dva gratulanty. Jsem moc rád, že přijali pozvání a věřím, že potěší i tebe. Přicházejí spisovatelka, publicistka, tvoje dobrá kamarádka, paní Marie Formáčková a společně s ní básník, textař, herec, cimrmanolog, pan Milon Čepelka. Krásné, dobré dopoledne. Mařenka předává dar a já přispěchám k mikrofonem, abyste to i slyšeli.
3: No já teda jsem právě nevěděla, teď už to vím, že ta zase je francouzská, tak jsem vzala jedno víno francouzské, jedno italské, já jsem nevěděla, jestli je italka nebo francouzská. Takže jsem to takhle zvolila.
0: Tak já bych si vzal to italský možná, protože to je tam teď zbytečně. To je jedno, ano. Ondřej Suchý vstává, aby přišel za Mařenkou Formáčkovou, líbají se, druhý polibek bude ano. Rozhlasově popsáno a Milon Čepelka je tady. Hezké dobré dopoledne.
4: Já bych s dovolením dobré dopoledne. Já jsem si na tebe, Ondřej, připravil. Milý náš Ondřej, kdo by tě neměl rád.
5: Počkej, ono to pokračuje.
4: Všichni se zahřejí tebou tak akorát a dál už mě nic nenapadá, tak jedem dál a dál a dál a trada.
0: Milon Čepelka, taky s dárkem, taky s lahvinkou.
5: A nic si z toho nedělej, že je ti tolik mě víc. Ahoj.
0: Obětí, blahopřání, Milon Čepelka tady u nás. Je to zmátlo, protože prakticky pokud se...
6: Všechny objímá, musím ještě...
0: Ano, obejmi ještě Elišku. Možná teď bratrovi je to trošku líto, že není čerstvě obejmutý. Předám mikrofony, samozřejmě i Mařence. Miloni, pokud by to bylo správně, tak u této písně byste měl být převlečen za ženu, že?
4: Já myslím, že ne.
0: Ne?
4: Ne, to je píseň ty české panenky z operety Perlí paní Serafinky, teda melodie. Čili tam to zpívá, myslím, sbor dokonce.
0: Já jsem myslel samozřejmě divadlo Járy Cimrmana, ale tak já jsem rád, že vás vidím po dlouhé době, já milovník Cimrmanu v mužském oblečení.
4: Je to v hospodě na Mítince, končíme tím, to je finální píseň.
0: Ano. Moje otázka taková, kterou už jsem tady pokládal jednou, kdy jste viděli, určitě už netrumfnete Jiřího Suchého tedy, kdy jste viděli Ondřeje poprvé? Jak jste se seznámili, Mařenko, co vy dva máte vlastně společného, nebo jste měli?
1: Já si to teda pamatuju úplně přesně, Ondřej si to určitě nepamatuje, ale bylo to fakt 1. září 1978. Já jsem skončila školu, nastoupila jsem do jednoho ženského časopisu a nastoupila jsem tam díky jemu a jeho kolegovi Oldřichu Dudkovi, protože oni odcházeli z toho časopisu, oni tam dělali dětskou stránku a humornou a odcházeli do televize dělat televizní kabarety a uvolnili mi místo. Já jsem díky tomu mohla začít pracovat v tomto časopise, kde jsem pak byla 22 let a zdědila jsem po nich psací stroj. On mě teda vůbec nezaregistroval, pořád telefonoval, to ještě nebyly mobily, to bylo z toho telefonu. Bavil se mnou jen ten jeho kolega, on si mě vůbec nevšiml, ale zdědila jsem psací stroj, a to ty asi nevíš, tam byla namalovaná myš, nevím, jestli už tehdy existovaly fixy, ale něčím černým to tam bylo namalovaný, možná, že fixem, prostě tam byla namalovaná ta tvoje myš na tom psacím stroji. Já ho nikdy neměla, dokud existovaly psací stroje, tak měla jsem nejšpinavější psací stroj, ale s tou myší, protože jsem se bála, abych ji neumila, a než přišli počítače, tak jsem fakt pořád s tou jeho myší pracovala, takže jako opravdu to je taková moje první profesionální vzpomínka.
0: Řekl jste geniální, ještě než byly počítače, vy už jste pracovala s myší. My až potom mnohem později.
6: Aha, tak to byla ta jeho myš. On tehdy tam kresl pravidelně takový seriál o myši do toho časopisu. Jistě, a ty jeho vtipy z myší, to každý zná. Tak to byl ten obrázek té myši. To nebyla ta myš, ta počítačová.
0: Ne, to jsem pochopil. Ne, vy to vyprávíte, jak kdyby to bylo 300 let zpátky. Jako
6: no, ale ono to
0: už byly telefony, ale ještě nebyly fixy. Jakože to bylo jako minimálně po
6: velký vlastenecký. Já právě nevím, jestli fixy byly. Byly už fixy v té době, možná, že nebyly.
2: Maruško, byly.
6: Ale já nevím, no možná, že to bylo
0: no,
6: nějakou tuší.
0: Čím si tu myš na ten psací stroj nakreslil v polovině 70.
2: Já jsem fixem, poněvadž tuží bych to teklo dolů z toho psacího stroje. Ale nebudeme...
6: No čím si kreslil myše? Tuží, ne?
2: Mluvím do toho dobře, viď?
0: Mluvíš krásně do mikrofonu, ano.
6: Myši si kreslil tuží, no. Tak byla tuží nakreslená.
2: No.
6: No, tak, tak jo, je to. To nebyly byla... fixy.
2: A byla takhle naležato nebo ze strany?
6: Byla to byl psací stroj konzul, takový veliký, světle šedej. A bylo to na vrchu.
2: No tak to bylo tuží. Stačí to?
0: Ne, to je, mě tyhle ty podrobnosti fascinují, zbytek se dočtu v encyklopedii, ale věděl jsi, že 1. září máš takovéhle výročí, že budete mít taky kulatiny za pár let. 78. rok setkání s Marií Formáčkovou.
2: No jo.
6: Ne, on si mě fakt nevšiml. On si mě vůbec nevšiml. On tam tehdy koukal po úplně jiný kolegyni. On ani neví už možná dneska po jaký. Mě si ale naštěstí všímal ten druhej, takže jsem to nějak jako docela přežila, ale opravdu mě vůbec nezaregistroval.
0: Ondřej, po jaký kolegyni si koukal 1. září 1978, když si odcházel z toho časopisu, kde si nechal ten špinavý stroj po sobě?
2: To ještě nebyla moje žena, takže... Ne, nevím. Hele, ale můžu říct něco o Marušce?
0: Můžeš cokoliv, jsou to tvoje narozeniny.
2: Já bych se jí docela
0: a když jsi první viděl ty?
6: No to asi až... po 30 letech pak nás někdo představoval. A já jsem říkala, my se přece známe. A on tak lovil v paměti, jako přikyvoval, že jo. Ale vůbec si mě nepamatoval. Ale
2: to
6: já
2: mám po bratrovi. Lovení v paměti. Promiň, Jeříku. Tak, jinak ty si to zabolelo. Maruško, já jsem ti musím omluvit za jednu věc. Už jsem se ti omlouval, ale teď to budu ventilovat jaksi na veřejnosti. My jsme spolu vystupovali u Petra Jančaříka v Plzni v rozhlasovém pořadu jeho, že? A ty ses mi nabídla, že mě v noci dovezeš do Šemánovic.
6: No a teď jsem tě odvezla.
2: No odvezla právě, ale... Přátelé, teď moje žena si musí, pokud poslouchá, tak si musí zacpat uši, protože ta vždycky je úplně šílená z toho. Já totiž mám absolutní orientační nesmysl. Čili když mě Maruška řekla, pojedeme po dálnici, řekneš mi, kde se zahybá na Mělník, já jsem řekla, samozřejmě. Jo. Tak jsme si povídali, bylo 1 hodina v noci a Maruška slušná tak, jako mě nechala pindat a najednou říká, ale my už budeme v Terezíně.
0: To je
2: já jsem říkal, ježíš, tak to otoč. A tam nebylo možné otočit. Čili my
6: takže jsme... v Ústí jsme otočili.
2: A já jsem se potom, pravda, zpáteční cestu jsem se tě omlouval, ale dneska to jednak na sebe chci prásknout a jednak se ti chci ještě jednou naposled omluvit, no.
6: Ale mě to ani nepřišlo, to bylo takový, my jsme všechno možný probrali, takže mě to ani nepřišlo, že by to bylo na omluvu, to bylo příjemné.
0: Ne, promiň, já teda nevím, ale když si představuju tu mapu, jestli jste jeli z Plzně do Šemanovic přes Ústí nad Labem.
6: No byla jsem doma asi před Rozbřeskem, někdy kolem 5. ale bylo to fajn.
0: Prosím tě, Ondřej, v Liběchově ostře doprava. A pak je odbočka na Šemanovice ještě jednou doprava, než přijdeš k tomu statku, jak prodávají med. My tam jezdíme prakticky denně. Nechceš, já ti tam nechám udělat nějakou cedul, jako Ondřej doprava?
2: Já si to nakreslím a nechám si to schválit od své manželky, poněvadž ta tu cestu znal
6: ale, ode mě. Ale jinak teda tady, jak jsi zval na ten, to vás musím varovat, teda jestli pojedete do Šemánovic, to je jak když jedete v Alpách, to jsou takový příkrý srázy, tam se vyjde jenom jedno auto na tu silnici, je to prostě taková opravdu nebezpečná cesta, tak jako když se tam všichni pozvaní fakt si na to dejte pozor.
0: Nemařenko, to bylo původně, ta oslava měla být tam, pak se to přesunulo do Davids k panu Jiřímu, všechno, jako, jo? Ta oslava bude nakonec tam.
6: Tak to jo, protože tam je opravdu strastiplná cesta.
0: Ono to je jednodušší a všichni se tam vejdeme, hlavně teď tam jede nově metro další. A nebo už můžete jít s tunelem, možná dáli pámbu a...
7: Stejná otázka i na Miloně Čepelku. Miloně, vy si vzpomenete na vaše setkání s Ondrou?
4: Tak úplně přesně si nevzpomenu. Setkání to bylo příliš pozdě, řekl bych. Já jsem se s ním seznámil, naštěstí autem jsem s ním nejel nikdy. Já jsem se s ním seznámil na dálku. Nejdřív přes ty myši, v těch časopisech taky. Potom hlavně tedy v televizi, když dělal v Ostravě kavárničku Dříve narozených, protože to mě fascinovalo. Mám stejnou takovou mánii a já myslím, že je to krásná mánie, neustále připomínat, pokud to jde, ještě lidi, kteří nejsou tak dávno mimo scénu, ale zapomíná se na ně. Tenkrát se zapomínalo i z důvodů, řekněme, politicko-společenských, nedobře. No a já mám stejnou takovou touhu. Proto se setkáváme i třeba v časopisech spolu, píšeme každý o tom, koho máme rádi z minulosti a tak dále. No ale potom jsme se seznámili takhle, jako že jsme se na sebe smáli v rozhlase. Pak jsem byl v Šemánovicích, pak jsme v Šemánovicích natáčeli s Jirkou Šebankem 7 pořadů salonu Cimrman. Taky jsme spolu byli, jak nikdo není dokonalý, jednou. No a já mám mozek, heč.
7: Jsem se chtěl zeptat, kdo vyhrál tenkrát, ale...
2: Na jednu věc si pamatovat nebudeš a tu tě připomenu, ale neboj se, má to krásnou pointu. Psal se rok asi 1962, já jsem poslal do Mladého světa povídku, která se jmenovala Co je to poezie?
4: Pro Krista Pána už tuším.
2: Už tušíš. Já vám našel dopis z roku 62, vážený soudruhu, vaši povídku jsme předali lektorovat soudruhovi Miloni Čepelkovi se soudružským pozdravem Ladislav Smoljak.
4: To jo, to může být
2: to
4: pravda.
2: To jsem říkal Miloňovi, který jaksi zrudl a vysvětlil mi, že v roce 62 se jinak dopisy z redakcí nepsaly. Samozřejmě to je pravda, ale Miloni, mám pro tebe dobrou zprávu. Nedávno jsem našel tuto povídku, že vyšla, čili ty jsi doporučil tomu časopisu.
4: Ano,
2: to byla první povídka, která mi vyšla, kterou jsem si nalepil na kladívkovou čtvrtku, protože jsem myslel, že budu za život mít několik jenom čtvrtek polepených nějakými svými výtvory. A já ti dodatečně děkuju za to, že jsi první povídku doporučil k utištění.
4: Já ti zase děkuju, že jsi
7: mi
4: tohle.
7: A máte to. Mně se líbí.
4: Protože mě to překvapuje. Já jsem totiž pro ten Mladý svět tenkrát lektoroval pokusy mladých básníků, čili veršíky, a že jsem dostal k posouzení i povídku od tebe, to si na mou duši nepamatuju, ale musela být ohromná.
2: Ona se jmenovala Co je to poezie, takže
4: to bylo
2: tak
4: asi
2: to spadlo do tvého ranku.
7: Ano, byla krásná. Mně se líbí, jak sedmdesátník na mě, jako jak krásně děkuješ, víš, já jako ty jsi děkoval
2: Jiřímu
7: už...
2: Taky
7: Jiříku, jsi děkoval i České poště, prosím tě už, ale... Já přináším mikrofon Jiřímu. Víte, co by mě zajímalo, tak kolegové, samozřejmě redakce, ale jak to máte vy dva jako bráchové teď? Je to jako u mě s mým bráchou, že jako nemáme na sebe čas, nevídáme se, ale vím, že když to telefonní číslo vytočím, vždycky tam ten brácha bude a pomůže a můžu s ním popovídat. Jak často se vídáte? Nebo si zavoláte jednou za čtvrt roku? Nebo jste na tom Facebooku spolu? Jak vypadá teď váš bratrský vztah po tvé sedmdesátce?
2: No, po sedmdesátce, to by byly dva dny, tak to jsme spolu nemluvili. No, poslední dva dny. Ale zajímavý je, jestli bratr mě, sourozenec, já vždycky říkám sourozenec, mě doplní. Zajímavý je, že nikdy jsme... Tolik neznamená to, že se vídáme, jo, ale tolik věcí společných jsme, napsali jsme dvě knížky. Byl jsem poté, co jsem napsal písně do Netopíra Štrauzova a bratr si všimnul, že píšu i do operet, tak jsem přispěl do Semaforský Mamzel Nituš. Takže jsme jaksi i jako textaři se objevujeme pospolu. No a v pondělí jedeme zahajovat společně výstavu do Plzně do muzea Loutek, kde bude se oslavovat náš tatínek, loutkář a vynálezce. tak se na to těším, protože náš tatínek byl velice svérázná osoba a jsem rád, že poté, co se objevil jednak v kavárničce dříve narozených na svý 90. a poté, co jsme o něm napsali v té naší knížce Odposlechy, takže vchází ve širší známost, že jo? A teď Jiří, ty mluv.
8: Já co?
7: Sourozenec vám udělil slovo, Jiří, je to dobrý. Ne, ptám se, jak vy to berete, ten sourozenecký vztah, tak asi se nevídáte denně, nebydlíte v jednom domě, že byste si denně volali. Jak to funguje teď, ten bratrský vztah? Tak na bázi pracovním, sourozeneckým, jdete spolu na dvojku, jak to je?
8: Na dvojku jsme spolu v životě nešli, to musíme teprve...
2: Do rádia na dvojku.
8: Aha, jo.
7: Dneska jste spolu na dvojce Českého rozhlasu, no.
8: No, takže tak my spolu... Takhle, to jsou vždycky takové vlny. Někdy třeba měsíc, dva měsíce o sobě nevíme.
2: Tři měsíce,
8: ano. A potom zase třeba třikrát za den si vyměňujeme, hlavně maily si vyměňujeme. E-mail, jo?
7: Jste se na mě koukal, jako že jsem úplně mimo, ale mail vím. Ty další věci, to jsem mimo, ale mail vím.
8: To si mailujeme někdy furt vlastně, že někdy, že kolikrát si říkám, co děláme v těch zbylejch minutách.
2: Já jsem mu jednou v noci napsal takový, jako, jak ho mám rád, jako sourozence, a ráno tam přišel mail. Dojal si mě, pitomče.
7: Ještě, že máme ty maily, to je krásný.
8: Ano. Ale
7: když jsi mluvil o vašem tatínkovi, já miluju právě to je v Odposleších, že jo, ty jeho hlášky, vejšplechty, jak váš tatínek byl neskutečně vtipnej. A já nevím proč, už tenkrát, když jsme točili vlastně u vás Jiří doma, tobogán v pyžamu, to je tam, jak bude ta oslava u vás doma, tak si vzpomínám z té doby na jeden vejšplecht vašeho tatínka a nevím, proč mi utkvěl ten, že řekl větu, byla tak klidná, jako by šla jenom podojit kozu. A to se mi vždycky tak jako vybaví, nevím proč, ale mám to v hlavě.
2: Jitka Molavcová si zase pamatuje, koukal, jak zajíc do mraveniště. Náš otec měl takový ty, ale lepší jsou takový moudra, že já nikdy nelžu a lhuli, pak jedině tehdy musím-li se vyhnout pravdě. Jo, a to tak...
7: Geniálně.
2: Nebo nevěř slepotě, dokud vidíš.
7: No, měli jste po kom podědit.
2: Můžu říct tady na bratra, teď jsem si vzpomněl, protože jsem mluvil, jak jsem jel s Maruškou v autě. Jel jsem se svým bratrem v autě, taky z nějakého společného vystoupení v Brně. A jenom jak náš dialog, jedna perlička mě zůstala v hlavě, poněvadž byly 2 hodiny v noci, tak jsem mu dával, aby mě neusnul za volantem, gumový medvídky jsem mu nabídl.
7: To jsou nějaký práčky, gumový medvídky.
2: Protože jsem sám žvejkal a to a on říkal, ne, děkuju. A tak já jsem si nabral, sedím vedle něj a jim gumový medvídky a sourozenec říká, já totiž vím, z čeho se vyrábějí, já jsem tam byl v té fabrice. Já jsem říkal, z čeho si vyhrám? On říká, z klišky. A já jsem seděl a jsem říkal, tak tohle jsem neslyšel. A za pár vteřin se vozvalo, z klišky!
7: Ale to je dobrý na klouby. Já to jim na klouby, víš, ta kliška. Eliško, to vy ještě nemusíte ve vašem věku medvídky, vy máte ještě klouby dobrý, čili můžu poprosit, abyste se zvedla od cupitele k mikrofonu, Mařenka dává mikrofon, jaká bude další písnička, zase nějaký nevěrník, nebo co jste připravila tentokrát pro Ondřeje jako druhou písničku?
1: No, já bych mu chtěla dát vybrat, protože si sama nejsem jistá. Pomohl byste mi?
2: No, pomůžu.
1: Tak jedna je česká,
2: ano.
1: Ale je smutná.
2: Aha.
1: Nebo anglická, ale je veselá.
9: Tak tu francouzskou.
7: Francouzskou.
2: Ne, radím anglickou veselou nakonec.
1: Anglickou veselou.
2: Když bude čas, že byste ještě potom...
7: No určitě budou dvě. Můžeme dát obě dvě. Nebo vy máte pak ještě další.
2: Dejte veselou.
1: A mám tu právě, kterou chci dát jako narozeninový dárek.
2: Jo.
1: Jsem slíbila.
2: Bude to ona.
1: Bude to ona, ale nebude teďka.
2: Aha.
7: Já teď vlastně prakticky ani nevím, na čem jste se domluvili, ale Eliško, zaspívejte buď to smutnou českou nebo veselou cizí a tamto jako dárek až nakonec. Pochopil jsem to?
1: Ano.
7: No jo, to je protože jí medvídky. Tak tu veselo, jo.
1: Dobře.
7: Tak tu veselo. Ano, bude veselá anglická. Dámy a pánové, tady u nás v Tobogánu slavíme 70. narozeniny Ondřeje Suchého. Je tady Jiří Suchý, Mařenka Formáčková, Milon Čepelka a u mikrofonu, ano, bere si své ukulele Eliška Mrázová, Elis.
1: A to píseň Stronger Than Me od Amy Winehouse, kterou moc obdivuji. Společně se zas samozřejmě je až na druhém místě. Pozas.

0: Elis živě tady u nás na dvojce Českého rozhlasu jako překvapení dárek pro Ondřeje Suchého, který tady dneska slaví své kulaté narozeniny. Je tady Jiří Suchý, Mařenka Formáčková, Milon Čepelka, Ondřej. Když bych se zadíval do tvého životopisu, co se ti všechno podařilo, co jsi úspěšně absolvoval, knížky, televizní pořady a tak dál, kolik, přesně jak říkal Milon, kolik osobností se si znovu navrátil na obrazovku před fanoušky, na co jsi nejpyšnější? Je něco takového, že si řekneš, kluku, tohle se ti opravdu povedlo před těma 20 lety, já nevím, když si přived Hanu Vítovou a zaspívala v kavárnice, nebo když jsem napsal knížku o ní a vyvrátil všechny nepravdy, které o ní byly. Je něco takového? A teď neskromně. Na co jsi fakt pyšnej?
1: Teď jsi to řekl vlastně. Já bych navázal na Miloně, že mám radost vždycky, když se mě podaří připomenout, totiž v zábavním umění se ty osobnosti vytrácejí mnohem rychleji než operní divy a já nevím, pilíře Národního divadla. A mně je to líto, protože to byli profesionálové, kteří uměli bavit a kteří udělali, já nevím, Jiří Štuchal, Jaroslav Štercl, Smutný muž, Jaroslav Válek, to byly prostě osobnosti, kterých bylo celá řada a když se šáhne do archivu po některé z jejich scének nebo monologů a tak, tak vždycky jako dokážou pobavit i po tolika letech. A já si myslím, že tohle to možná bylo takové nejzáslužnější. Potom samozřejmě filmové hvězdy 30. let, které třeba byly taky neprávem opomíjeny, tak toho si považuju nakonec, že se mě to dařilo.
0: Mohl bych dodat... Sourozenec může cokoliv.
2: Padla tady jména Jiří Štuchal, Jaroslav Štercl. S oběma jsem měl tu čest spolupracovat a po každým z nich mě zbyla jedna věta v paměti. A sice když Jiří Štuchal uváděl takovou estrádu a říkal, doufám, že jsme se tady všichni dobře bavili, od nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. No. A Jaroslav Štercl mě zase potěšil větou. Svým rodičům jsem udělal radost naposled 9 měsíců před svým narozením.
1: Já musím říct, že pro mě velká chvála byla, když mě paní Štercelová prozradila, že pan Štercel říkal, Ondra Suchý, to je takový náš exhumátor.
2: A to mě zase připomíná Jan Werich, když vždycky, když k nám měl přijít, tak říkal, a pozvěte tam zase nějaký mladý lidi, poněvadž já, když přijdu mezi svý vrstevníky, tak to je jako, když se otevře hromadnej hrob.
0: Ondro, neodkládej mikrofon, ty už si prozradil výstavu v Plzni, která se týká vašeho tatínka, ale ty, co se týče tvých knižních počinů, ano, tedy se kštěká, paní Bumbálková, nedrážděte ho. V první řadě jste se skamarádili nějak. Ondro, ty chystáš další knihu a opět je to Adina Mandlová. Ptám se za sebe, dá se vůbec ještě něco zjistit po tom všem, co o ní bylo napsáno, objeveno? Co novýho si objevil?
1: No, já ji nechystám, protože už je přichystaná na tento čtvrtek, v tomto týdnu má vyjít. Knížka se jmenuje Čemu se smála Adina Mandlová, otazník. A co nového o ní říct? Mně se podařilo a jak si přesvědčit. A vlastně jsem se spřátelil s jedinou žijící příbuznou Adiny Mandlový, z její neteří, která žije v Itálii, jmenuje se Ludmila Mandlová Pirillo. A od té jsem se dozvěděl spoustu věcí, dostal jsem se k pozůstalosti Adiny Mandlový, ale tam jsem například zjistil, že Adina Mandlová měla v úmyslu napsat román, radila se s Ferdinandem Peroutkou a rozepsala ten román. Bohužel 23 stránek jako je docela málo, takže ale je tam ukázka z toho románu. Viděl jsem její plátno, ty si myslím viděl taky, Jiří, ten obraz, to zátiší. Ano, úžasný, ano. Úžasný. Ona byla malířka, totiž v době, kdy byla jaksi provdána za malíře Tůmu, tak malovala a v Anglii si udělala umělecké školy jako sochařka a jeden čas se tam živila tím, že dělala bysty malých dětí bohatým jaksi rodičům a tak dále. No, je tam toho spoustu. Například největší kapitola se jmenuje Pro a proti a tam se mě podařilo dát dohromady 50 osobností různých, který buď ji nenáviděli strašně, anebo ji velice obdivovali. Má tam slovo i Jiří Suchý a Jiří Mencl a takový, kteří ji nemohli teda zažít jaksi v té největší slávě, ale kteří se tam vyznávají k jejím půvabům. Ale to zabíhám už do takových detailů.
0: Ještě chvilku mluv a už si nemusíme kupovat tu knížku, no. Ale to ne takhle jako
1: ale hlavně
0: nalákání stačí.
1: Samozřejmě je tam kapitola, jaký byl její humor, který tam jako je demonstrován i v různých ukázkách a tak dále. Ne filmových jako.

0: No já málo kdy otvíral, tak já, ano, ne, ale nebuď tak skromná, Maruško, ty jsi napsala úžasný knihy se Zitou Kabátovou.
1: No ale to jenom díky tomu, že jsi neměl čas, protože ona, Zita Kabátová, to chtěla psát s tebou a ty jsi neměl čas, pořád si to odkládal, tak kvůli tomu teda vlastně jsem to napsala já, protože opravdu ona měla strach, že už se nedožije své knihy, jo? To je jako, to ti za to vlastně děkuji, že jsem se s ní mohla takhle blíž seznámit.
0: Já musím říct, Maruško, jednu úžasnou věc. Já jsem u Karla Šípa prozradil, že Ljuba, respektive on to ze mě vytáhnul, že Ljuba Hermanová měla cosi s Oldřichem Novým. A Maruško poslouchala to v nemocnici v Zita Kabátová a říkala, zavolej ho, protože já jsem s ním jako byla ve Zlíně. Že
1: ano, to je pravda. Mám mu k tomu co říct.
0: Pověz. No, takhle, ne.
2: Ano, to bude taková hezká tečka, čili kdo s kým ještě?
1: Ne, ona, Zita byla taková opravdu jako velmi distingovaná dáma a potřebovala to Ondřej vysvětlit, že ten Oldřich Nový zase nebyl takový, jako že by ho ta manželka pořád hlídala, protože tam se říkalo, že ona pořád byla s ním a hlídala, ano, takže on nemohl být nevěrný. A ona tehdy to nějak říkala, ale byly zájezdy, kde manželka nebyla a neuhlídala. Takže jako Zita měla i s Oldřichem Novým takový bližší vztah.
2: Hezká tečka. Ano, nechme to tak jakože mlhavě. Já tuším, některý jméno
1: ale,
2: i vím. Ano,
1: ale já teda musím ještě tady něco říct, to jsem si vzala.
2: Když to bude trvat 15 vteřin, Mařenko, tak cokoliv.
1: 15 vteřin, já jenom, co jsem si vzala já pro život, teda díky tomu, že jsem díky Ondřejovi poznala Zitu Kabátovou, tak ona měla jedno nádherný moudro, to si všichni vemte k srdci, hlavně ženy. Ona říkala, mě bavilo být věrná, každý měl svůj měsíc. To je přece úžasné.
2: Teď koukám, kdo tleská, kdo netleská. Hlavně chlapi se smějou. Krásná rada. Dámy a pánové, náš dnešní tobogán pomalu končí. Je tady samozřejmě tady na jevišti a v přímém přenosu. My se přesuneme do baru. Potom na tu oslavu doufám, že máte ty notýsky. Za malou chvíli řekneme tu adresu a hodinu, kdy se bude v Dejvicích konat ta velká oslava na počest Ondřeje Suchého. Ale vrátím se k soutěži. Hrajeme o cibulku v kalendář pro pamětníky na příští rok. A minule jsem se vás ptal, dávali jste pozor, na jakém filmu spolupracovali Václav Vorlíček a Jiří Sovák. Správná odpověď, Kuřata na cestách. Nořím ruku do obálky a vítězem, kam poputuje kalendář na příští rok, Oldřich Urban z Jihlavy. Gratulujeme, blahopřejeme, děkujeme. No a mám tady novou otázku o stejnou cenu. Kontakt je Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz, to je pro vás internetový. A otázka zní, jak se jmenoval křestním jménem tatínek Ondřeje a Jiřího Suchého. Pokud jste dávali pozor, tak to víte. Já velmi poprosím Elis o tu závěrečnou píseň narozeninovou gratulační pro Ondřeje Suchého. No a ještě než se rozloučíme předpolednem, tak vám prozradím, že příští týden opět krásná sestava. Doufám, že budete poslouchat, anebo ještě lépe dorazíte sem k hasičům. Arnošt Goldflam a jeho blízcí. Přijdou jeho ratolesti a kromě nich třeba Dana Batulková nebo Karel Smyček. Máte se na co a na koho těšit. Dnes byli našimi milými hosty paní Marie Formáčková, dorazil Milan Čepelka, Jiří Suchý a Ondřej Suchý, co by oslavenec dnešního toboganu. A ještě než Elis spustí, Jiří, jenom ta adresa, kde bydlíte v Dejvicích?
3: Je to ulice Klementa Gottwalda číslo 1946.
2: Jo, je to hned tam u toho místa, jak ústí Blanka, to najdete rychle. Dámy a pánové, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a zpívá Elis. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: A bych ještě v rychlosti chtěla popřát všechno nejkrásnější k těm vašim padesátinám. Hlavně zdravíčka, štěstíčka a užívejte, dokud jste mlád.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V našich výletech do rozhlasového archivu se dnes vydáme s Vondrovými mezi posluchače. Neboli poslechněte si sestřih setkání herců z populárního rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, na besedě s posluchači.

0: Posloucháte seriál Jak se máte Vondrovi?
1: Ne tak doslova. Posloucháte mimořádně záběry ze setkání rodiny Vondrových s tvůrci tohoto seriálu a především s jeho rozhlasovými posluchači. Příležitostí k tomu je malé výročí. 5 let od chvíle, kdy rodina Vondrových začala v Československém rozhlase existovat.
2: A hned první otázka. Jak se zrodil ten nápad?
3: Jak se zrodil nápad? Ten se nerodil lehce. Já si myslím, že má rodiče, matku.
2: Jste vy?
3: Ano, za to považují mě. A co se týče ty rubriky otců, tam se musí vyplnit několik jmen. Je to možné vůbec? No, vyplnit?
2: Když to připouštíte.
3: Já bych jmenovala na prvním místě ředitele Hrabala, ano. Protože nebýt jeho, nebyl by seriál asi tak brzo vzniknul, nebo nebyl by vzniknul vůbec. Soudruh ředitel velice často kritizoval, upozorňoval na to, že v oddělení rozhlasových her pracujeme málo a liknavě. A tím se stalo, že ten seriál vznikl. Takže to by byl jeden otec.
2: Po jedné takové
3: ano,
2: ráně
3: ano,
2: dostal.
3: Ano. Za druhého z otce bych považovala tehdejšího vedoucího oddělení rozhlasových her Vladimíra Remeše. Ten se s temperamentem, co by vlastním, ujal tohoto úkolu, zajistil podmínky pro seriál a zkrátka obouval tohleto dítko, ten seriál, skoro rok. 53 dílů. Další otcové jsou Jiří Marek a Jan Očenášek. S těmi jsme vytvořili, řekněme, všechny postavy, pojmenovali je, dali jim zázemí, životní, dali jsme jim určité povahové vlastnosti. A za posledního otce, za toho otce, který věnuje seriálu nejlepší své síly, je Vladimír Gromov. On je adoptivní otec. Dostal to dítě do své péče, už když umělo chodit. Ale myslím si, že mu dal všechno, co je takovému malému dítěti, k dobru.
2: Já bych snad možná jenom jednu otázku, která vždycky stojí v úvodu každého toho pokračování, trošku pozměnil a pozeptal se, jak se máte Vondrovi v této společnosti a s vašimi posluchači.
4: No, je to velice nezvyklé a musím říct, že je to docela příjemné a jsem na průběh dnešního odpoledne velice zvědavá. Dá se říct, že se dokonce i těším.
1: Setkání s posluchači předcházela výzva. Vymyslete jeden příběh rodiny Vondrových. A aby myšlenky měly na čem ulpět, pište na téma Vondrovi v roce 2000, Vondrovi na pustém ostrově nebo Stříbrná svatba manželů Vondrových. Sešly se tedy nejprve náměty, povídky, scénky a dokonce scénáře a dnes i někteří jejich pisatelé.
2: Jak jste si to představoval to dnešní odpoledne tady?
5: Já jsem předpokládal, že se tady budou že se nás budete ptát, ne? Proč se nám seriál líbí? V čem je dobrý, v čem není dobrý, kteří představitelé se nám líbí a podobně.
6: No já celkem myslím to též, zejména jaký význam má tento seriál z hlediska společenského a z hlediska jednotlivců, nás teda posluchačů. A myslím z toho hlediska společenského je to skutečně výborné, poněvadž se tam setkáváme s řadou jaksi nedostatků v naší společnosti, které by skutku neměly být a které rozhodně socialistické společnosti čest nedělají. A z toho hlediska jednotlivců, nás tady, posluchačů, bych řekl, že má velký význam a sice, že to nějak vtahuje člověka, posluchače, do toho prostředí celé rodiny Vondrových a že s nimi jaksi žije a má to význam zejména, řekněme, lidi, kteří nežijí v nějakém, řekněme, společenství rodinném, jsou třeba osamělí a podobně, tak pro takové lidi je to určitá, bych řekl, náplň životní a skutečně se zájmem tuto rodinu jako součást této rodiny, jak si to poslouchá a je zvědavo vždycky, jak se to bude vyvíjet dál. A proto témata, které mají jaksi tento smysl, které mohou podchytit ty posluchače, má opravdu veliký význam.
2: My jsme vás samo sebou dnes chtěli také trošku zatáhnout do rodiny Vondrů, abyste poznali její zákulisí a život, který ji, tedy tu rozhlasovou rodinu, nějakým způsobem provází. Pamatuje si někdo na díl, ve kterém byla řeč o tom, že Mirek hraje v nějaké kapele?
7: Já si to pamatuju.
2: To je představitel Mirka, Marek Eben, který v tuhle chvíli se vám představí v trošku jiné podobě, možná než jak ho znáte ze seriálu Jak se máte, Vondrovi. On má totiž dva bratry, dva skutečné bratry a dělají docela pěknou muziku, o které jsme se domnívali, že by vůbec mohla doprovodit naše dnešní setkání.

0: Mirek se nám tady ukázal v takové, nebo vlastně Marek, v takové civilní podobě. Co bych mohl očekávat od ostatních členů rodiny Vondrů?
1: No, já myslím, že ani hudební nadání Marka není tajemstvím, tak jako není tajemstvím, že Karel je herec, já že hraju v divadle na Vinohradech, že dělám funkce politiku, co ještě všecko děláme. Prostě herec je do veliké míry osobnost veřejná, takže už snad bychom neměli prozrazovat víc, aby nějaké tajemství zůstalo.
0: O Miloši Hlavicovi se všeobecně ví, že je malíř.
2: No tak někdo mě furt říká, hele, dej mi obrázek, já toho času mám tak málo, takže těch obrázků nemám tolik, jak je zájmu, ale myslím si, že zase není to tak hrozný. Tak je to taková pěkná věc vedle. Bohužel s tím Vondrou to nesouvisí, protože ten Vondra, možná, že tam taky maluje někde na té chalupě, kde on je teda v těch Krkonoších, a docela by bylo zajímavý, kdyby náhodou se třeba projevil jako takovej inzitní malíř podivnej, protože on byl podivnej, od začátku je takovej vlk, že jo, samotář, on už na tom moři teda malo. Že jo? Já to zkusím nějak propojit do té figury, třeba i v podtextu někdy.
0: František Hanus, kde je ještě nějaká vaše skrytá možnost?
3: Neexistuje.
4: Protože ten můj strejček už byl vším.
0: A děda?
5: Já jsem v důchodu zrovna jako děda Vondra, jsem spokojený.
0: Akorát nebydlíte na Kladně.
5: Ne.
0: Jarmila Krulišová.
6: Já jsem babička Mánková a já nevím, jaký mám tajemství. No, ve skutečnosti jsem už taky babička. Mám 14-měsíčního vnoučka Jakoubka. To je moje velká láska.
0: Takže vlastně tady už zbývá Jana. Ta už se hlásí o slovo.
7: Mě paní Kočová prozradila, že mě čeká něco těžkého, tak už se těším.
0: V seriálu.
7: Ale ne, nebudeme nic prozrazovat.

0: Vážení posluchači, Vondrovi nejenom jsou a budou, ale Vondrovi také byli. Abyste mi dobře rozuměli. Mezi příspěvky, které jsme k jubileu rodiny Vondrovi obdrželi, je také obšírná vědecká práce literárního historika profesora doktora Aloise Vobra, kandidáta věd, který nám mimo jiné napsal. Poprosil bych Miloše Hlavicu, aby se toho ujal.
1: Má exkurze do světa literatury nebude dlouhá. Svůj, dá-li se to tak nazvat, literární objev jsem učinil, aplikuje metodu profesora Pittigrilliho. Této metodě, někdy též nazývané peripatetická, odpovídá předpokládání něčeho, kde zdánlivě nic není. Z tohoto hlediska jsem prošel českou literaturu od dob nejstarších a všude. A všude jsem nalezl nějakou zmínku o rodině Vondrů. Tak ku příkladu Kosmas ve své kronice píše na straně 654.
2: A aj tam z jeskyně vyskočí jechu Vondra, které věru jest náramně dobrá.
1: Jak hluboko proniklo povědomí o této rodině mezi náš lid, dokazuje nejlépe hra známého loutkaře Matěje Kopeckého Don Vondra na chlumu.
3: Prosil bych ukázku.
4: Kašpárku, teď jdi do kuchyně a oznam mou vůli, že chci medle míti všeho dostatek.
5: Dobrá, věru nemohu neříci, že se sám nejprve nenajím, abych pak hlady nepískal.
4: Toť hosté přicházejí už také. Kašpárku, kašpárku, vezmi světlo a jdi našim hostům posvítit. Bez toho to budou brázda, stará Štefanová a růženka s kuklínem.
5: Co mi, Done Vondro, tak poroučíte, že tak křičíte? Všeho jsem musel nechat a sousta jsem dosud nepozřel.
4: Kdyby hosté rač vás zlomili, bez toho všechno snědí, co by mě zajisté nejlépe chutnalo.
0: Obávám se, že profesor Vobr nezvolil tu nejvhodnější ukázku, avšak nechme jej pokračovat.
1: Rozšíření a oblibě rodiny Vondrů nemohl se, a jistě ani nechtěl, ubránit sám Alois Jirásek. V první a ještě nekorigované verzi starých pověstí českých jsem našel tuto načrtnutou scénku. Poznamenávám, že byla psaná obyčejnou tuškou a po 27. replice už bylo písmo nečitelné.
0: Buďte tak laskavý, prosím.
6: O, pust mě do komnaty koupelní, muži můj a drahý manželi. Nebýnak spozdím se a do práce pozdě přijdu.
7: Jen co si krzno navléknu Halenu hrubou a nazují krpce.
6: Ale proč si opět bereš krzno staré, Halenu hrubější, vyrudlou a krpce zděřelé.
7: Vždyť do kovárny jedu, kde mě dělníků 4 mecítmo očekává. Nic tedy svátečního.
6: Navlékni si ještě hace, pane a veliteli můj.
7: Co jste říkal?
6: Kalhoty.
7: Jo, ta kalhoty, aha. A toto též není již žiletka chotimilená. Spíše se bradatici neostré podobá. A ani nevím, nastartují-li svoji sveřepici v tomto nehrubě útulném počasí.
6: Co jestli nastartuje?
7: Sveřepici. Aha. Klisna neboli kobila. Pozor, mileno moje, šlojíř ti padá, tuším, do mydelnice. Kdo to jen muž, býti?
6: Jaké si poselstvo.
7: Ajta.
6: Máš prý nechat své voly a jít na Vyšehrad za nějakou libuší. Ale pamatuj si, že jestli to uděláš, nemusíš se již vracet. Choď můj a pane milený.
0: Osudy rodiny Vondrovy se odrážejí v díle mnoha českých spisovatelů a dramatiků. Například Jaroslav Hašek ve svém románu Osudy dobrého vojáka Švejka v prvním díle píše, a to na straně 298, prosím.
1: Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že je to těžký případ. Ve Vojtěžské ulici před 2 lety se nastěhovala k čalouníkovi Vondrovi nějaká slečna a on ji nemohl vypudit z bytu, a musel otrávit ji i sebe svítiplynem a bylo po legraci. Ženský má je v obtíž, já do nich vidím.
0: Mezi tou řečí nadporučík Lukáš seděl již dlouho na židli a dívaje se na Švejkovy boty, myslil si.
8: Můj bože, vždyť já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podává.
0: Ale zastavme se u dalšího velkého českého autora, u Frání Šrámka.
8: Odpust mi, mileno, kdybys jen maličko pootevřela, poprosil bych tě 1000krát za odpuštění, než odejdu. Kde jsi, mileno? Nevidím tě. Ach.
6: Čeho se spolekal?
8: Jsem zmaten, nevím, snad. Stávaj si tam v měsíci a venku tak hučelo.
6: Ach ty, hučelo. Okno z pokoje vede přímo na jez. Hlupáčku, pojď se podívat, je to krásné. Měsíc nad řekou. A odlož to pivo, co svíráš v ruce, milý.
8: I tak odtud vidím.
6: Nic nevidíš, vždyť. Vždyť máš zavřené oči.
8: Už. Už jsem je... Už jsem je otevřel. 3 na 1.
3: Obrátiv se k oknu, zahrozí k měsíci.
8: Ech, bývávalo, bývávalo. Směj se jen, posměváčku zelený.
0: Oba kříží pohledy, zadívávají se. On o krok k ní, ona o krok k němu. Ještě krok a krok. Opona.
1: Profesor Wobr pokračuje. Vážená redakce, což se rodině Vondrů mohla vyhnout česká poezie? Což se jí mohla vyhnout česká dramatická poezie? Což se jí mohl vyhnout Vítězslav Nezval?
0: Slečno?
9: Jsem Jana.
0: Jana.
9: Jsem Jana Vondrová.
0: Jana Vondrová.
9: A to je Mirek, nese mé košíčky.
0: Mirek, košíčky, klaním se. Ach, umřít pro krásu.
9: Čím to, že já, Jana, tak šťastná jsem. Čím to, že já, Jana, se líbím všem.
10: Jana, krásná, sladká, něžná, nevinná.
9: Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu Jana, ta Jana nezvedená, ta Jana nezbedná, ta Jana Vondrová.
10: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
5: Jiný hoch, jiný Mirek takového rodu by myslel jenom na to, co kde užije. Byl by marnivý, by pěstoval jen módu, by hazardoval s odvahou. Jen já, Mirek, jsem jen tak cnostný celou povahou.
10: Ach, umřít, umřít pro krásu.
8: Já jenž jsem žal, jak kopřivy svou ctnost.
10: Vy rozpláčete nás, prosíme, ne, už dost.
3: Děkuji hercům za přednesené ukázky a ještě naposledy... A ještě naposledy dejme slovo profesoru Alojzi Wobrovi z dopisu.
1: Dílčí průhledy do života a do osudů oblíbené rodinky se v posledních 5 letech staly nedílnou součástí našeho každodenního života. A je tudíž jen logické, že se to nemohlo stát jinak nežli vrcholnou uměleckou disciplínou dneška, tedy rozhlasovým seriálem, jenž je dnes vrcholem evoluční pyramidy veškeré kultury a civilizace. Proto, vážená redakce, uzavírám svou stručnou literární exkurzi ukázkou z připravovaného seriálu Jaroslava Dítla Odysea rodu Vondrů na kraji města. 56. díl, noc ze čtvrtka na pátek.
9: Nejprve vás, vážení posluchači, seznámíme s dějem předchozích dílů. Milena už ví, že Vašek opustil své nové zaměstnání, ale ještě neřekla Růženě, že jí dosud nic nezařídila. O to lépe je na tom Karel, který se konečně dostal k Filipovi, ale když tam našel Jiřinu, vrátil se zase zpátky. A Ondřej? Ten se ještě také neodvážil a nic Robertovi nepověděl. To však staví ředitele Cicvárka do nepříznivého světla a proto odjíždí do Prahy, aby se tam setkal se svou bývalou dcerou Marií, jež se však nečekaně provdala za nám dobře známého inženýra Ervína Kodeše. Koneše. Havárie, kterou zavinil Lukeš, se ukázala jako neškodná, takže nic nebrání Janě, aby si šla po svém. I dědeček už něco tuší, ale přesto se ještě naposledy pokusí přemluvit Junka, aby se vrátil do Tlumočan. Jistě jste už zvědaví, jak se v téhle situaci zachová Zuzanka.

0: škoda, že rozhlasoví posluchači jsou ochuzeni o zajímavý děj, který není provázen dialogem. Snad tedy v příštím pokračování, které uvedeme opět za týden na stejné stanici. Naschledanou. Vrátíme se teď znovu mezi posluchače a tvůrce seriálu.
1: No já si myslím, že každý už se teda těší a že už se s tou rodinou tak zžil, že už tak do ní patří.
0: To mě zajímá, co to znamená, že se zžil?
1: Mám je ráda.
0: Jo?
1: No.
0: Pardon, teď se budu muset protáhnout.
2: Zpozně ze Škodovky a u nás to vypadá v práci tak, jako kdyby ty Vondrovi mělo být nový sčítání obyvatelstva, že by tam měli taky patřit ještě navíc na republiky. Tak se prostě jste jako součástí, jako kdyby patřili mezi nás. No, jsou to jedny z nás.
3: Je to fakt asi, že je to nějaká dlouhodobá záležitost. Já myslím, že i televize k svým seriálem dostává daleko víc odezev, než k jednorázovým programům. Že se to stane prostě skutečně součástí myšlenkového světa člověka.
0: Bylo tu řečeno, že seriálové postavy vstupují do běžného života posluchačů lidí. Jenom jednou je to, uvědomujete si odpovědnost toho, co děláte?
4: Až příliš, když nás poslouchá 3 miliony posluchačů. Teď třeba projektoval 7 dílů zde přítomný autor Roman Ráš. Teďko to půjde na jaře příštího roku.
5: No já bych řekl tak, že mě otcové seriálu prostě zahnali teď do elektráren, sjezdil jsem jich několik, protože dalších těch 7 dílů, o kterých mluvil soudruh Gromov, se má odehrávat právě v elektrárně. Kam jsme tedy umístili některé členy rodiny Vondrů, a to tedy Karla především, potom dědu, dále Mirka, takže nakonec nám tam prakticky scházejí zase všichni. Samozřejmě je, že všichni doufáme, kdo píšeme, že ty naše díly budou také inspirativní pro posluchače a že aspoň trošičku mu pomohou třeba řešit některé jeho problémy.
0: Ano, Zuzana Kočová.
6: No já bych to nechtěla tak otrhovat strašně, jak to tady vypadá, protože z čeho my píšeme? My nepíšeme z nějakých svých iluzí, z nějakých svých představ, my píšeme z toho, z života, který vidíme kolem sebe, z lidí, které známe, které máme rádi a buď to se nám líbí nebo nelíbí a vyjadřujeme tedy svým způsobem opravdu jejich život nějakým svým viděním, ale není to tak daleko a já myslím, že v tomto smyslu nás ta odpovědnost nemusí tížit samotné, protože když je život takový, jaký je a my ho pochopíme správně a ukážeme z něho to, co je pro lidi zajímavý, no tak potom je to to vzájemné působení.
7: Já bych řekl ještě jeden moment, bych potrh, který tady už řekla právě Zuzana Kočová. My bychom měli jak vlastně vytvořit sociologicky nějaký prototyp člověka současné etapy. Jo. Samozřejmě Balzac, když napsal Lidskou komedii, tak to udělal s velikým geniem a patrně nenapodobitelně. My to děláme v daleko malých a menších a skromných dimenzích. Ale v podstatě je stejný ten, že nastavujeme zrcadlo tomu současnému člověku a některé jeho rysy, pokud se nám to podaří, tak chceme zachytit.
0: Dnes mají, jak už jsem říkal, slovo posluchači. I jako autoři scének. Vedle historické studie profesora Vobra samozřejmě přišla řada prací zabývajících se dalekou budoucností členů rodiny Vondrů.
8: Dobrý den, já jsem... Ajeje.
9: Pojďte dál, posaďte se. Tak jaký máte problém, paní?
8: Broučková.
9: Já jsem Vondrová.
8: Vondrová?
9: Ano, proč je vám to divné?
8: Totiž, nezlobte se, já jsem nevěděla, že vás tu najdu. Opravdu jsem to nevěděla, kdybych to byla věděla, nebyla bych přišla.
9: Nevzbuzuji snad vaši důvěru, nebo jak si to mám vysvětlovat, paní Broučková?
8: Totiž před 20 lety a vy vypadáte pořád stejně. Kdepak stejně mladší, o mnoho mladší. A pořád jste ještě v zaměstnání, to přece není možné. Vám už přece musí být přes 60.
9: Taky, že mi je?
8: A vypadáte na 30. No, ne, zkrátka na míň, než vypadám já a mně je 40. Ne, vy vypadáte o moc mladší než tenkrát.
9: Kdy tenkrát?
8: Já se jmenuju Eliška.
9: Eliška? Vy jste...
8: Aha. Vy jste tenkrát s mým mužem.
9: To jsem já.
8: Co ke mně tenkrát? Váš muž odešel. Já jsem netušila, že vás tu najdu. Myslela jsem, že jste dávno v důchodu.
9: Gerovitel, omlazovací prostředek profesorky Aslanové, varianta D3. Vy to neberete, že?
8: Ne. Já jsem lajda.
9: Je to vidět, chyba. Jednou se vám to může vymstít.
8: Ano, už se vymstilo.
9: Jak to?
8: Proto jsem tady. Ale že bych s tím měla jít zrovna na vás.
9: Jsem sociální pracovnice a jsem tady na to, abych vám pomohla, paní Broučková. To, co bylo před 20 lety, na to jsme už s manželem dávno zapomněli.
8: Jak se má Karel?
9: Zrovna dnes má narozeniny, 72, ale nevím, jestli přijde na oslavu, totiž jestli do večera přistane.
8: Jak to přistane?
9: Začal se ve svazarmu učit řídit sportovní letadlo. Ale k věci, tak co pak se s vámi děje, paní Broučková?
8: Paní Vondrová, já jsem na pokraji zhroucení, já mám nervy úplně na vranc.
9: No co pak?
8: Představte si tu drzost. Můj muž si našel 20 a odešel z domu.

vodní hladina, sama řasa. Oko obrostlé rákosem.

0: vodní hladina, samá řasa. Oko oprostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.
1: Seriál Jak se máte, Vondrovi, podobně jako všechny seriály, má rozsáhlou posluchačskou obec. Množství příznivců a také kritiků. Vondrovi jsou všední rodina s všedními radostmi a problémy. A na jejich řešení nalézáme každý svůj klíč. O něm se domníváme, že je ten nejlepší.
2: Myslím, že bylo celkem naším úkolem ty lidi divákům přiblížit, protože byli přece jenom nositeli takových těch pozitivnějších rysů současného člověka, že bylo naším úkolem, jak si skrzevá toto, divákům je přiblížit, aby si je oblíbili. A myslím si, že to není jako žádný nedůstojný úkol a že doplňovat tyto postavy drobnostma, jestli chodí na ryby nebo sbírá známky nebo jestli prostě má nějakého koníčka, o tom nelze hrát každý díl, protože tyto postavy, nebo nemůže se to promítnout v každém dílu. Každý díl přináší jiné prostředí, jinou tematiku, celou řadu nových osobností a nových problémů. Čili tyto detaily by se nutně z toho seriálu za těch 5 let stejně vytratily a myslím, že by to nedokázal ani kdyby to byl jeden nebo dva autoři, kteří by se tomu 5 let věnovali. Natož teda, když je to autorů celá řada. My jsme dokonce měli s naší rodinkou dost co dělat, abychom ty základní povahové rysy rodiny Vondrových uhájili. Protože se nám stávalo taky, že prostě přišel autor a bylo to tak na přelomu 2. a 3. roku a té své anekdotě chtěl podřídit charakterové vlastnosti Vondrových. A byly to někdy teda i prudké jako debaty a hádky, kdy jsme museli uhájit prostě, aby ta Vondrová byla ženská, která může udělat chybu ve věce, který nerozumí, která se pohádá s Karlem Vondrou, která udělá botu, ale která není nečestná, která není nepoctivá, která neudělá prostě závěrný nějaký podvod nebo potrh. Protože to bychom potom už jaksi v tomto seriálu pravděpodobně nepokračovali a nechtěli teda především pokračovat dál.
3: Je to 5 let, co jsme se tady setkali dneska. Před 5 lety jsme dostali takový vizitky a tam jsme se dočetli, že Vondra je tenhle, Vondrová je tohle. Se stejnou režisérkou jsme to začali dělat, dostali jsme, kolik je nám let, jaký zaměstnání, to nám všechno vybrali. A řekli nám, že si tak 20 dílů budeme zvykat teprve na to, že Jiřina je maminka, já jsem tatínek, máme tyhle děti a máme takovou a takovou rodinu. Fakt je, že si do dneška pamatujeme ty díly, které byly o tom člověčím, o tom, že tam byly nějaké povahové rysy, že tam bylo něco ze života. Mně to taky chybí, víte? Ne, je to hodně dílů, ale chtěl bych tu člověčinu tam mít. To volám na ty dramaturgy naše, protože myslím si, že nemůžou být Vondrovi jenom takový andělé, ale že musí mít taky problémy s klukem, s holkou, všechno. Jako důkaz dávám, jednou jsem měl Markovi dát facku. Bylo to předepsané ve scénáři, ale v rozhlase se to ovšem dělá tak, že jsem si ji dával skoro sám sobě, protože nemůžu tlouct Marka. Přišla spousta dopisů, co to je za uličníka ten táta Vondra, že bije svého vlastního kluka a tohle. Jestli mám vůbec taky děti a jestli je takhle tluču, takže to musí mít utrpení a tak. Těm bych chtěl říct, že doma děti netluču, i kdybych měl, furt se k tomu nemůžu dostat. Možná, stalo se nám... Ztratil se nám Marek na dlouhou dobu nakladně. Jana taky byla trošku tak jaksi nezvěstná. Já si myslím, a diváci o tom začali mluvit a začali potom volat, aby to neznělo z mých úst, že bych chtěl všechny díly, aby jsme tam byli my. Samozřejmě je to dobrý, ty seriály v seriálu a to všechno. Ale myslím si, že diváci chtějí tu problematiku té rodiny Vondru, kterou už důvěrně znají, tak ty problémy, co je samotný potýkají, nějak v jiným vidět v této rodině. A za to bych se přimlouval. To je to, čemu já říkám, ta člověčina v těch našich postavách.
4: Vy samo sebou ty postavy už důvěrně znáte za ta léta. Přemýšlíte jistě o těch mladých, kteří se čas od času objeví. Která z těch postav je vám tak nejbližší? Což zpravidla nemusí být záležitost herců, ale řekněme i těch autorů.
5: Já myslím, že to je otázka trošku nespravedlivá, poněvadž ty postavy se tam některé objeví jen epizodně a jsou třeba velmi sympatické a jiné postavy se tam objevují pravidelně, že je to vlastně rodina Vondrova, ten základ. Já bych teda skutečně nejvíc fandila té postavě Mileny Vondrové, poněvadž ta představuje takový prototyp české ženy, bych skoro řekla.
4: Máte týž názor?
6: No já bych brala oba dva a myslím si, že tak, jak to tady řekli, že je to člověčí rodina, tak si myslím, že je to úžasně krásná věc.

0: Vážení pracovníci rozhlasu, chtěli jste, abychom napsali, jak si představujeme Vondry v roce 2000 na pustém ostrově, nebo aspoň jak mají stříbrnou svatbu. Z toho soudím, že byste rádi slyšeli nějakou legraci. Tak vám posílám jednu veselou scénku, která by se mohla jmenovat Antivondrovi. Neb u vás jsou většinou pořád kladné povahy, zatímco v mojí scénce právě naopak. Představuji si to asi následovně. Vondra chrápe. Vondrová. Vstávej, Karle, víš, jaký je dneska den? Vondra.
1: Jestli musím do práce, tak špatnej.
2: To jsem si mohla myslet, ty pacholku. Ty ani nevíš, že máme stříbrnou svatbu.
1: Neříkej, prosím tě, jak jsem to mohl s tebou tak dlouho vydržet.
2: To ti povídám. Večer ať si doma. Upeču dort, cukrový, taky přijede. Jana a Mirek, jeden děda, druhý děda, babka Mánková a taky Václav Vondra z Krkonoš.
0: Dál to pak bude až večer.
2: Tak jsem upekla dort a cukrový a ten můj moula nikde. To jsem si mohla myslet. To už zas někde chmelí jako sládek.
3: Víš co, mami? Já se za ním půjdu podívat. Hned to přivedu.
2: Tak běž, Jano.
0: Dál to pak bude zase až za chvíli.
2: To jsem z toho jelen. Tak jsem upekla dort a cukrový a teď už i ta Jana je pryč.
4: Víš co, mami? Se za něma půjdu podívat za oběma a hnedka je přivedu.
2: Běž, Mirku.
0: Tak postupně půjdou všichni hledat ty, co už jsou pryč, až doma zůstane sama Vondrová. Ta pak dostane podezření, veme dort a odejde taky do nedaleké hospůdky. Už je v hospůdce.
2: To jsem si mohla myslet, sebranko, že vás tady najdu.
3: Nezlob se, mami. Pivíčko tu mají jako křena, tak nás to sovedlo.
2: Karle, co je to za blondýnu, co ti sedí na klíně?
1: Ale jdi, mami, no, ty hned naděláš, prosím tě. Vždyť jsem si s ní teprve dneska začal tykat.
2: Takže já jsem se pekla s dortem. Můžeš mi říct? Já už vím. Abych ti měla co napařit na hlavu. Tu máš.
0: A napaří mu dort na hlavu. Pak je chvíli mela, ale když po chvíli přestane, tak si všichni dají pivíčko a klobásky a jiné dobrůdky a mají se dobře. Tak si nakonec všichni libují, jak se ta stříbrná svatba pěkně vyvedla. To je moje scénka. Když budete chtít, můžete si ještě vylepšit všelijak po svém. To už nechám na vás. S pozdravem, váš posluchač.

0: Po zpracování profesionálním scénáristou.
1: Haló? Milena Vondrová?
2: To jsem já, Karel, Milano, prosím tě, nezlob se, malér, jo. Jeden člověk tu z hledáctví zavařil frézu, tak to teď musíme dát do pořádku. Jmenuje se Šťovíče.
1: Karle, co s tebou mám dělat?
2: Milano, prosím tě, pochop. Můžu to dát buď bezpečnosti, nebo do pořádku. Řekni mi, co bys dělala ty na mým místě? Chlap mi tady brečí a vůbec, když se to nedá do pořádku, ranní směna nevyjede.
1: A já vím, Karle, já tomu rozumím. No já jen, že Jana taky nejde. Počkej, teď někdo zvoní. To by mohla být ona.
2: Ano, vidíš. A ty z toho hned naděláš. Tak já tu sebou hodím, abych byl co nejdřív doma. Mileno, tak ahoj. A nezlob se na mě.
1: Ahoj, to víš, že se nezlobím, že si ta Jana zde mě zapomněla klíče.
3: Dobrý večer. Já jsem Šťovíčková. Nemohla bych, prosím vás, mluvit s paní Vondrovou.
1: Jestli chcete mluvit s Milenou Vondrovou, tak to jsem
3: ano,
1: já.
3: Ano, ano, s Milenou. Paní Vondrová, prosím vás, nezlobte se, já jsem o vás tolik slyšela. Já jsem úplně bezradná. Mně se hroutí manželství.
1: Ale no tak, paní Šťovíčková, uklidněte se. Musíte mi nejdřív povědět, jak se vám to manželství hroutí. No tak, no.
3: Manžel pije. Bije. Děti i mě. Nenosí domů žádné peníze. Doma ho skoro nevidím. Dnes například už zase nepřišel. A nejhorší je, že to všechno svádí na mě, že jsem mu byla nevěrná.
1: Říkáte, že dnes už zase nepřišel?
3: Ne, nepřišel.
1: Tak víte co, paní Šťovíčková, já tu nechám dceři vzkaz a my dvě se půjdeme podívat, proč vám to manželství neklape. To by v tom byl čert, abychom nenašli nějaké řešení. Tak. Tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vidíte, že není v žádném hostinci, ale v továrně.
4: Ahoj, Mileno, snad si nejdeš pro mě.
1: Ale kde pak, Karle? Spíš si chci promluvit tady s panem Šťovíčkem.
4: Prosím.
1: Pane Šťovíčku.
4: Prosím.
1: Vy si opravdu myslíte, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: No, vidíte. No, vidíte. A ona vám zatím vůbec není nevěrná. Jenom jednou byla, ale to už je strašně dávno.
4: Je to pravda, Jiřino?
3: Je. Zdeňku.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu. A peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
1: No, vidíte. Já věděla, že všechno bude zase dobré.
5: No tož toču, Mileno, Karle, my vás hledáme doma, my jste zatím ve fabrice.
1: Zatím, mami, kde se tu berete?
5: Ale Deno, jak se tak můžeš ptát, děvčin, což jak přece jdem slavit svatbu, ne?
4: Jakou svatbu?
1: Čí svatbu?
5: Vašu přece, tu stříbrnu.
1: Je, no to se tady povedlo. Ty jsi, Karle, věděl, že dnes máme výročí?
4: No, musím se ti přiznat, Mileno, že taky ne.
5: No, to je vám podobné. No, pro samou prácu nestačíte ani umřít.
4: No, bodeď, ale tady Zdenda Šťovíček zavařil frézu. No, tak to dáváme do pořádku.
5: Ukáž.
4: No.
5: Co? To jste teda pěkně zavařil.
4: No, tento zavařil.
5: Šťovíček, no to už se do toho dáme, ne? Podej mi tu montajs.
4: No, jo. Tak já to trochu tak našponuju.
5: No.
4: A vy to tam budete, oče, pakovat, jo?
5: Jo. Tak
4: pakujete.
5: Pakujete.
4: Jo, tak fajn. Tak teď ještě tenhle ten simmering. Jo. Je. A je to.
5: Zapíju. Šlape.
1: Podívejte se, kdo to sem jde. Jana. Jano, kde jsi byla tak dlouho?
6: Paní Štefanovou už zas přijelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
1: A já div neuschnula strakem.
3: Paní Vondrová, já bych vám chtěla poděkovat za sebe, i za manžela, i za tu jeho frézu, že jste nám zachránili manželství a vůbec všechno.
4: A taky, že jsme vám tak pokazili stříbrnou svatbu.
1: Pokazili? A víte, že já jsem si svou stříbrnou svatbu vždycky představovala právě nějak takhle?
5: A tož mládeži, ať se to díš. A to i na tu zlatou svatbu tak pěkně sejdem.

0: A konečně při realizaci.
1: Tak vážení, pozor, jedeme.
2: Kdo začíná?
3: A jo, začínám, pardon.
1: No tak začínej.
2: Už začínáš ty.
3: Tak, tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vy si opravdu myslíte...
2: Ahoj, Mileno.
1: Stop, Karle, prosím tě.
2: Co je?
1: Ahoj, Mileno, to jsme přece škrtli.
3: Proč si to neškrtneš, když se to...
2: No tak jsem zapomněl, no tak... Tady
4: máš to
2: škrt. Teď já mám
5: svůj...
3: Ticho.
2: Tak už to škrt.
3: Vy si opravdu myslíte, pane Šťovíčku, že je vám vaše paní nevěrná?
5: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: Ale ne, to chce zavilost. Pojď vidíte, uvědomte si, že to je zlej, vzpůrnej alkoholik, který se neštítí ničeho ani zavaření frézy. Co?
5: Jo, moment, jo.
2: Málo piješ, peče.
5: To si, proto jsem taky zavařil tady tu frézu jsem zavařil.
3: No vidíte, a ona vám zatím vůbec není.
5: Není?
3: Nevěrná, akorát jednou byla, ale to už je strašně dávno.
1: Stop. Tohle bylo výborný, potom máme následující dvě repliky škrt, jasný je to, jo? Navazuje rovnou Šťovíček, tak já ti teda slibuju.
5: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu a peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
3: Moment, něče, mně se zdá, že když já jako Šťovíčková jsem vypadla, tak to teď vypadá jako, že to říká Vondrový. No jako, že se jí nedotkne a že jí bude nosit peníze.
1: Ano, tak si nelante hlavu.
3: No tak dobře. No. Počkej, když už se to přerušilo, tak já bych si změnila tu repliku, ta je taková nadraka. Já bych tam radši řekla, no vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, místo toho, že všechno bude zase dobré. Jo, můžu. No vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
1: No tak dobrý, takhle to může být.
6: No toď jsou, no jej, my, Karle, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Moment, stop.
3: Vy to nenatočíme.
1: Víte, mě teďko napadá, tadyhle bychom mohli dát předíleček,
2: kam?
1: To ušetříme spoustu času, navážeme až Manková replikou. Ukaž, jo.
2: Dobře, ale to vypadne jášku, ten for.
1: Jo,
2: počkej, jášku, Aleno, to jášku. Vypadne ten for, že Vondrovi nevěděli, že mají tu stříbrnou svatbu.
1: No. Aha, no tak počkej, to máš pravdu, no. Karle, sakra, tak. No tak zas dobrý to není, takže... Hele, pojďte tak, jak jsem říkala, jo?
3: Nech se to snad kvůli té stříbrný svatbě točí, než je for nebo nefor.
2: Máne.
6: To si dáme do tého, půjde mi tu montaj z houbu.
2: Podám. Tak já to trošku našponuju a vy to tam budete pakovat oče, jo?
6: Tak
2: ještě tenhle simery. No a je to.
6: No a včilu zapni. No a šlape.
2: Šlape, ale...
3: Jano, kde jsi byla tak dlouho?
7: Ale paní Štefanovou zas přejelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
6: No jo, tož Marino, nezdá se ti, že došel čas na štamprdu?
2: To došel.
6: Tož mládeží, ať se i na tu zlatu zas pěkně zejdeme jako v Chile.

když tu spatřím proti sobě prvotřídní kost. Neuvažoval jsem příliš nad jejím jménem.

parfém se zanítách 10 stop. A ten parfém se zanítách 20 stop. A ten parfém se zanítách 30 stop. Já už byl u Reduty a on se pořád táhl.

si pod má kolena. Výstřih štědře nabízel přehršel jejich krás. Na svět svůdně koukala spod nekonečných řas. A ty řasy byly dlouhý 10 stop. A ty řasy byly dlouhý 20 stop. A ty řasy byly dlouhý 30 stop. Sahaly až krásně.

V zádech mrazilo mě ještě 10 stop, v zádech mrazilo mě ještě 20 stop, v zádech mrazilo mě ještě 30 stop. Já už byl u reduty a mrazilo mě dál.

0: Řekněte mi, jak si představujete budoucnost Vondrových. Ve vašich hlavách se to rodí.
1: Jedině velice krásně, ale především si myslím, že aby to vypadalo přirozeně, takže samozřejmě další a další díly se budou odehrávat v dalších a dalších rodinách dalších a dalších Vondrových potomků. Protože já myslím, že by zase bylo trošku smutné, kdybychom tedy šli jenom s touto rodinou a za chvíli bychom i autoři museli psát takové ty díly, kde by Vondrová říkala, a co jsi to říkala? On říkal, a co jsi se ptala? A takový prostě, kde by šlo o sklerotické Vondry.
2: Takže větší, delší čas vysílací, tak by to bylo.
1: Takže já doufám, že štafetu převezmou mladí a že tedy se vystřídají i ty postavy, ale i posluchači mezi tím. Takže zase další generace posluchačů bude mít další sérii Vondrovských potomků.
0: Jak ty si představuješ budoucnost své postavy?
3: No, protože postava Mirka je vlastně o 4 roky mladší, než je můj věk skutečný.
0: To tě dožene.
4: Tě nechci strašit, ale půjde na vojnu.
3: Tak já jsem měl vlastně možnost vždycky všecko, o čem jsem ty díly točil, zažít dopředu v osobním životě. Já bych hrozně rád si někdy ve Vondrových něco zkusil na nečisto, protože je to vlastně takový obrázek života. Já třeba jsem svobodný, já bych se moc rád oženil nejdříve ve Vondrovi.
5: Mně se ten seriál strašně líbí a chtěla bych, aby trval ještě hodně, hodně moc dlouho.
6: Já jsem třeba velice šťastný a vážím si toho, že jsem Karel Vondra. Víte proč? Já dělám rozhlas od 45. roku. Zažil jsem v rozhlase mnoho, ale vím, že Vondrové se nikdy nesmažou z historie rozhlasu. A ověřil jsem si to i u kolegů v divadle. Když začal ten seriál, tak říkali, Ježiš, ty Vondrovi, a čověče, nám se to nelíbilo, ten první díl a ty druhý díly a tohleto. Přešlo tohle období, začali být v tom taky obsazování, začalo se to poslouchat a od té doby mě každý kolega v divadle hlásí, čověče, dělám zase v těch Vondrovejch a tohle dělám tam tohle a tohle. Chci říct, že seriál má své opium. A to si přiznejte všichni, jak tady s námi jste. I vy jste tady proto, protože pro vás seriál, jak se máte Vondrovi, je taky trochu opiem. Jste zvědaví, jaký tam budou. A i když na to někdy nadáváte a říkáte si, no tak tohle se mi nelíbilo. Zase příště, když máte možnost, si třeba vyladíte tu stanici a posloucháte to. Je už to tak. A jestli jsme vám ve Vondrech někdy něco dali příjemného nebo zpříjemnili a třeba i poučili tu půl hodinu, tak jsme rádi. A myslím si, že to je takové posvěcení všech těch spolupracovníků, kteří na tom těch 5 let dělali a kteří na tom budou ještě dál pracovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Nebude nás málo koho v dětství přitahovaly detektivky, příběhy plné zvratů, podivných existencí, kriminálních činů a bystrých vyšetřovatelů. Vzpomínám si, že jsem v jejich zajetí prožila k nelibosti rodičů. Jako 11letá svůj první pobyt u moře. Skotačení ve vlnách střídalo dychtivé čtení paperbackového svazku skutečných případů, které se staly na území tehdejšího Československa. Dnes to mám, milí posluchači, jinak. V zájmu zachování klidných nervů se podobných příběhů straním, zatímco je hltají mé děti. Takže když jsem si na dovolenou k jejich překvapení vezla knihu drsných povídek prostoupených napětím, vynalézavými brutalitami a místy hodně černým humorem, upřímně žasly. Ovšem, příprava na rozhovor žádá své. Mým dnešním hostem je totiž spisovatel a scénárista, podepsaný například pod detektivními seriály Labyrint, Kriminálka Anděl, Hlava Medúzy, nebo pod pohádkami Korunní princ, Pravý rytíř či Princezna a půl království, Petr Hudský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky jste tak náruživě hltal detektivky jako kluk?
1: Myslím, že ne. Já jsem náruživě hltal skoro všechno, ale zejména jsem hltal Vernovky, Májovky a měl jsem hrozně rád Mikulášovy Patálie a Boříkovy Lapálie. To byly takové knihy mého dětství.
0: Napíšete něco jako Boříkovy nebo Mikulášovy Patálie?
1: No, já jsem napsal kdysi jednu knihu o takových holkách na gymplu, takže jsem si tam trošku zúročil to dospívání. A v dětské knize o Teládku Popletovi se tak trošku relaxuju, co se týká těch dětských příběhů.
0: Tam byly vašimi spoluautorkami obě dcery, každá u jiného dílu. Ano. Jak si vaše spoluautorství představit? Jak to fungovalo?
1: Ono to začalo tím, že když byla Kája, což je ta starší, malička, chodila možná ještě ani ne do školky, tak já jsem si pro ní vymýšlel před spaním různé pohádky, jak už to bývá. A to jsou takové ty pohádky, jak moc nemají hlavu a patu a ten rodič u nich usne dřív než to dítě. No a jednou z našich oblíbených postaviček bylo Telátko Popleta. Tenkrát jí stačilo, že Telátko něco zkazilo a byla legrace. A když potom se nám narodila ještě Josefína, tak jsem jí zase tohle vyprávěl a holky tu postavičku měly rády a ty příběhy. No a potom po letech přišla nabídka z rádia, kde se dělaly minutové pohádky. Jestli nechci něco napsat, tak jsem přemýšlel a tenkrát Kája mi říkala, no tak Telátko Popleta. A já jsem vůbec netušil, o čem mluví, protože jsem to mezi tím úspěšně zapomněl. Tak mi Kája ty příběhy vyprávěla některé a mě to naskočilo a vlastně mi to přišlo docela zábavné, takže mi nadiktovala asi 6 příběhů, které se natočily v rádiu jako pohádky a pak nás to začalo hrozně bavit a zjistili jsme, že ta postavička a celý ten hovězí svět má obrovský potenciál. Takže jsme spáchali těch příběhů poměrně dost a potom mě napadlo, že by to mohla být knížka, takže vznikla první kniha, Kája byla spoutorka. A v poletech jsem se k tomu vrátil a tentokrát mi pomáhala Josefína, protože Kája se učila na maturitu a na přijímačky na výšku.
0: Když říkáte, že hovězí svět má velký potenciál, kde jste ho pozoroval? Já se ptám, protože jsem se zrovna vrátila z jižních Čech, kde jsou pastviny poseté stády.
1: Já jsem to myslel tak, že ten hovězí svět je v tom, že maminka je kráva, tatínek bejk, pan učitel vůl. Vlastně takový paralelní svět k tomu našemu lidskému, jo. Maminka samozřejmě chodí do supermarketu, ale nekupuje to, co kupují lidé, ale kupuje prostě 2 metráky sena a podobně, protože je v akci. A tohle nás začalo strašně bavit. Když jdou na operu, tak jdou na příhody Jalovičky, Bystroušky, protože prostě proč by koukali na Lišku. A tohle jsme si opravdu moc a moc užili.
0: Kdo, Petře, vyprávěl pohádky vám, když jste byl malý? Měl jste kolem sebe nějaké charismatické vypravěče, jejichž příběhy vám opravdu utkvěly v paměti?
1: Já si pamatuju hlavně pohádky mého dědy brněnského. To bylo přesně to, co jsem dělal já. On čekal, až usnu, takže ten Honza šel tam. Já jsem ještě furt byl zhůru, tak šel ještě tam a furt se to tak jako na sebe nabalovalo. Ten Honza byl vlastně nekonečná postava, protože Honza se vypravil na draka, zabil draka, pak se vypravil za čarodějnicí, tomu si taky poradil, pak šel někam. Vlastně ta pohádka nikdy nekončila. Takže tohle si pamatuju hodně, no a pak já jsem poměrně rychle začal číst. Poslouchal jsem desky a samozřejmě jsem začal číst pohádky a všechno možné.
0: A psát jste začal kdy?
1: První věc byla Robin Hood. Robin Hood se mi jako líbil, jsem krát viděl nějaký film, ale to mi bylo asi 5 let, to jsem neuměl psát ještě. Takže to probíhalo tak, že já jsem maloval obrázky a pak jsem diktoval mámě, co potom má napsat. Takže vznikla taková kniha, doteďka to mám schovaný na památku na mámu. To byl úplně první literární pokus. A pak vím, že jsme s kamarádem, spolužákem na základce páchali něco, že nějaký kosmonauti někam lítali na nějaký planety a příběhy, ale už se to vůbec nepamatuju.
0: Co příběhy z lékařského prostředí, když oba vaši rodiče byli lékaři, potkali se, jak jste mi řekl, při studiích medicíny. Zajímal vás ten svět?
1: Ne. Táta měl celkem zábavné historky ze studií o různých spolužácích, ale že bych přímo se zajímal, jak probíhala neurochirurgie, to fakt asi ne.
0: Čemu jste se s rodiči rádi společně věnovali? Vy jste byl jedináček?
1: No víte, já jsem byl na sportovní škole tenkrát jako kluk a naši byli hodně v práci, takže my jsme se opravdu scházeli hluboko večer doma a ty víkendy já jsem dost často trávil na závodech, takže někdy jsme se kromě nějaké snídaně neviděli. To už třeba máma, vím, že už byla určitě pryč, takže byly to spíš nějaké víkendy anebo třeba prázdniny.
0: Profesi rodičů jste, jak říkáte, příliš nesledoval, nevnímal. S odstupem času se ale možná vynořují různé drobnosti, které by napověděly víc o jejich přístupu k medicíně a o tom, jak moc do ní byli ponořeni.
1: Já si u mámy vybavuju, že ona to měla podle mě jako od Boha toho doktora v sobě. Mám pocit, že asi nebyla úplně nejlepší student, na rozdíl od táty, který měl všechno jedničky. Táta byl takový opravdu ten poctivej, co se opravdu pečlivě připravil a máma to tak jako udělala, ale myslím si, že ona měla takový dar, že opravdu viděla toho člověka a věděla, co mu je. Pamatuju si, že jsem jednou měl trošku spadený koutek a ona na mě koukala, rovnou mě vzala do špitálu a byl ta oblíbená obrna lícního nervu pareza facialis, což je ochrnutí části obličeje. A vlastně to není úplně jako legrace, protože když se to nezačne léčit, tak to může zůstat. A já jsem měl vlastně takový opravdu nepatrný náznak, což mohlo vypadat jako úšklebek, ale ona to hned rozkódovala a skončil jsem ale asi na 14 dní v nemocnici, kde mě nějak dávali dokupy. Máma byla takový trošku živel, oblíbená a táta zase byl neuvěřitelně vzdělaný člověk, všechno věděl, když se ho člověk na něco zeptal, tak ještě k tomu přidal dalších asi 10 podpříběhů. Takže když vám něco vysvětloval, tak to bylo nadlouho, ale když člověk poslouchal, tak se dozvěděl.
0: Vaše maminka zemřela mladá, vám bylo 21. Jak pak vypadala ta vaše domácnost?
1: Byla to chlapská domácnost, to znamená já, táta a pes, bulldog David. Domácnost naprosto klidná. Já už jsem byl dospělý, byl jsem na vysoké, já jsem vařil, táta uklízel, tak nějak jsme se o to podělili. Řešili jsme, kdo vyvenčí psa kdy, protože někdy jako třeba jsem odjel na víkend, on taky třeba vzal někam, takže jsme řešili, kdo půjde s bulldogem, nebo jsem si ho vzal s sebou, tenkrát oblíbený můj společník. Já jsem hodně jezdil na tábory s dětma a pak jsem začal jezdit s nevědomýma dětma, takže Davídek byl můj takový kamarád a potom i jejich samozřejmě.
0: A dokázal byste stanovit nějaké období, kdy jste se začal cítit dospělý?
1: Já nevím, jestli jsem dospěl ještě teď. Mám pocit, že to dítě tam někde pořád ještě je, občas jako vykoukne a je to docela fajn, jo, že se dokážete dívat na pohádky nebo číst pohádky, protože pohádky čtu dodnes. Ne, jako že bych chtěl vědět, jak to upadne s tou karkulkou, ale já mám pohádky a legendy z celého světa, takže mě baví třeba najít nějakou, kterou úplně neznám, nebo najít srovnání, třeba najdete indickou pohádku a najdete tam zárodky toho, co se on vypráví u nás, nebo jak se ta pohádka vůbec k nám dostala a je to někdy strašně zajímavý. A mimochodem teda si uvědomíte, že ta kultura je prostě naprosto odlišná od našich. Třeba když najdete původní znění princezny se zlatou hvězdou na čele, to známe všichni ten film. Ve filmu, jestli si pamatujete, přišel kazisvět, vezmeš si mě jinak to a ona zdrhla. Což, jako jsem si říkal, není úplně fér k těm podaným, že prostě najednou je opustila. Ale v té verzi Boženy Němcové je, že jí zemřela maminka a otec hledal takovou, která by byla podobná. A pak zjistil, že jí podobná Lada, tak jí řekl, že si ho vezme. Když se najdete našim nejmenším, tak je tam, že Lada vlastně prchla před otcem, který měl takovýhle nápad.
0: Říká mimo jiné pohádkář Petr Hudský.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Povídáme si se spisovatelem a scénáristou Petrem Hudským. S psaním jste tedy začal záhy v 5 letech u Robina Hooda. Co myšlenka na studium žurnalistiky nebo scénáristiky? Ta se vás nikdy nezmocnila?
3: Vůbec. Takhle, měl jsem chuť něco napsat, ale vlastně člověka napadne opravdu jenom ten styl, který znáte, to znamená v knize, v povídce, v másničky, to mě trošku míjelo, i když taky jsem tam měl nějaké pokusy, ale na studiích jedna z brigád, co jsem dělal, kromě sanitáře na záchytce, což byl teda taky zdroj příběhů, tak jsem dělal ochranky. A kromě jiných různých rulet a kasín jsme hlídali natáčení druhé Arabely. Takže jsem viděl opravdu v tu plejádu těch herců tenkrát a dostal jsem se ke scénářům pana Macůrka. Já jsem si to začal číst a mě to ťuklo, prostě bylo to pro mě naprosto přirozené vyprávění toho příběhu. Mám zkušenost, že spousta lidí říká, já to nemůžu číst ten scénář.
2: Jasně, protože jsou tam ty technické náležitosti. Že?
3: Ale to ani jako úplně v tom původním literárním scénáři to není. Jako on totiž ten scénář není literární veledílo, ale je to prostě v podstatě popis toho, co by měl člověk vidět na obrazovce nebo na plátně. Takže vy tam jako moc nenapíšete. Když jste na louce, tak vy napíšete pohled na rozkvetlou louku a tím končíte. Jo. Takže opravdu je to spíš popis pro režiséra, kameramana, herce, všechno. A vlastně to přišlo přirozené a mnohem lehčí než ta knížka. Takže jsem napsal scénář.
2: Já se ještě pozdržím v době vašich studií. Je za tím rozhodnutím věnovat se speciální pedagogice nějaký osobitý příběh?
3: Osobitý nevím. Když jsem se rozhodoval, co dál, chtěl jsem být učitel češtiny a dějepisu, ale ještě jsem se mezi tím dostal na vojnu. A
2: dostal jsem se na vojnu, zní hezky.
3: Ano, dostal jsem se na vojnu, jsem byl tak úspěšný, že mě vzali na vojnu. A já jsem byl na vojně po revoluci a byl jsem u stavebního vojska. Stavební vojsko je takový zvláštní útvar, kde se shromaždí opravdu lidi, kteří nejsou jako nejostřejší tušky v penále a jich tam poměrně dost. No, nějak jsem prostě nabyl dojmu, že člověk by ten život neměl úplně proválet a propít a řešit uspokojování potřeb a nápadů. Já jsem se chtěl hlásit znova na tu pedagogickou a pak jsem si říkal, jsou děti, které to potřebují víc, tu pomoc. A v té době jsem začal dělat s nevidomými dětmi. Takže jsem pedagogiku přehodnotil na speciální pedagogiku.
2: Co jste se od nevidomých dětí naučil?
3: Strašně moc. Určitě přístup k životu, život bez zraku, bez jednoho z těch důležitých vjemů. K tomu ještě dost často bývá něco. Navíc kombinované vady, dost často psychické nějaké postižení. Člověk si uvědomuje, že ne úplně všechno v životě, co řeší, má smysl, aby se rozčiloval, protože opravdu vidíte, že jsou lidi v mnohem větších trablech. Nějak vám to tam otvírá oči, že ne všechno je důležité, aby se člověk rozčiloval.
2: Vy jste dodnes v oboru, pracujete v diagnostickém ústavu, kde máte asi rozmanité úkoly, já nevím, výchovné, vzdělávací, terapeutické, diagnostické. Na co se především snažíte zaměřit? Co víte, že je pro ty vaše svěřence důležité? A co víte, že jste v tom dobrý a že jim tím prospíváte?
3: My jsme diagnostický ústav pro mládež, to znamená, my máme kluky 15 až 17 let, někdy 18, pokud mají nařízenou ústavní výchovu do 19 a vlastně to nejdůležitější je jim jako nějak pomoct. Oni jsou trošku zmatení, je to puberta, navíc v dnešní době není úplně tak těžký se flákat, vykašlat na školu, dostat se k drogám, takže my se snažíme těm klukům tak nějak ukázat cestu, kudy by to šlo bez nějakých průšvihů a aby si to třeba i srovnali doma.
2: Ale jak to děláte? Protože nějaké domlouvání, to asi moc nefunguje.
3: No, taky funguje. Když s tím funguje? Člověkem mluvíte, říkáte, hele, teďka jdeš na vycházku, zkus to prostě zvládnout, tak nepadne to pokaždé na úrodnou půdu, ale někdy jo. A pak ten kluk opravdu třeba je i docela pyšnej na to, že jel domů na víkend a potkal partičku a nezahulil si s nima. Já už jak jsem tam dlouho, tak potkávám kluky, kteří mi ukazují fotky rodin, pracují někde a nejsou to úplně jako všechno, že by někde kopali příkopy. Já vím, že jsem měl kluka, který vařil v celkem prestižní restauraci, nebo dokonce nějaký realitní makléř byl jeden z nich. Je to fajn pocit, když se z toho průšvihu někteří dostanou. No. Samozřejmě jsou i kluci, kteří zemřou. No. Nebo třeba skončí v base.
2: Jaké stránky cítíte, že se rozvíjejí díky této práci ve vás osobně?
3: Tak všechno, co člověka potká, to vlastně mu mělo i jemu pomoct, ať už ve vnímání světa, nebo vidíte, jak někteří lidi žijí, nebo do čeho se dostanou. Nechci říkat, jak tam přijdu jako filozof, který všechno odhalí, ale dává to tomu člověku nějak, řekl bych, že ho to vrací na zem. Dokáže si uvědomit, že něco prostě je důležitý, něco je důležitý míň.
2: Myslíte, že vás ta práce ovlivnila i ve vlastní rodičovské roli?
3: Myslím si, že asi jsem takový, řekl bych, klidnější, co se týká pubertálních nápadů, protože vím, že to je prostě slabý odvar, takže si říkám, kdybyste věděli, tak tohle je dobrý.
2: A kdy vás vaše dcery opravdu hodně potěšily?
3: To jsou fajn. Já mám dvě holky. Jedna je už 20letá, Josefíně to je 15, takže to je ten super věk. To je takový ten věk, jak se říká, holka to není ženská, to není drzí, to je, ale je to fajn, je s nima sranda, Kája se dostala na vysokou, teďka jde do prváku a jsou prýma, no. Takže mi vlastně permanentně dělají radost, no. Tím, že vlastně jsme spolu třeba, nebo něco řešíme. Teď jsem zrovna s Josefínou jel na očkování, tak to bylo fajn, že prostě jsme vstali, došli jsme do toho kongresového centra, očkovali, začali jsme si na snídani, probrali jsme to. Tohle stačí, nemusí přinést olympijskou medaili, prostě fajn.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Petr Hucký, jehož práci mnozí z vás s velkým zájmem sledují, protože je autorem scénářů například k takovým seriálům, jako jsou Labyrint nebo Hlava Medúzy. Vaše práce na nich sklízí velké uznání za reálnost, uvěřitelnost, za absenci nějakých kontextových lapsusů a nelogičností. Co to obnášelo, než jste se z toho vypravěče příběhu na papíře přerodil do scénáristy, kde je to přece jenom složitější? Člověk musí vzít v úvahu ten obraz a celý široký tým, který ho vytváří.
1: No, jak jsem říkal předtím, tak já jsem vlastně začal psát scénáře. Já jsem se ke knihám dostal až později.
0: Vy jste opravdu nepsal žádné povídky?
1: Ani si teda moc nepamatuju, že bych měl někde v šuplíku nějakou povídku, kterou jsem spáchal v 17, to asi ani nemám.
0: Takže u vás byl vývoj opačný od scénáristy k povídkáři?
1: Ano, u mě to opravdu začalo na té Arabele. Potom, když už jsem teda zase měl chuť něco napsat, tak jsem začal tím scénářem. A přišlo mi to úplně přirozené.
0: A nevyvedl vás někdo z míry, že to zase tak přirozené není? Právě teď narážím na to, že než to dílo scénáristovo dozná finální podoby, tak do něj vstupuje spousta invenčních lidí, počínaje dramaturgem, režisérem, přes herce, kameramany.
1: Ale to je, když už potom pracujete na něčem, co víte, že se bude točit. Ale tohle prostě byl opravdu první pokus. Já jsem nikoho neznal a dělal jsem si to opravdu sám. Jsem to patlal, jak mě to bavilo, jak jsem to cítil. Samozřejmě, že to bylo asi neusměvná záležitost, ale tohle jsem vůbec neřešil. Já jsem ani nepočítal s tím, že by to někdo natočil, což ten první scénář opravdu někdo nenatočil. Byl to taková nějaká akční záležitost, ale vlastně je to zárodek z té Hrubé záplaty.
0: Což je povídková kniha,
1: ano,
0: teda?
1: Ano, ta historie té záplaty je v tom, že úplně prvotinu byl tenhle ten akční film. Co můžete napsat v nějakých 20? Napíšete buď to něco o lásce, nebo nějakou zkušenost životní, kterou máte, nebo pitomost, co je správně. Takže já jsem prostě napsal akční film, který mě strašně bavil a dal jsem to svým kamarádům přes přečíst, kteří samozřejmě říkali, to se blbě čte a podobně. Scénáře nejsou úplně pro každého. A pak přišel jeden z nich a říkal, hele, já mám kameru půjčenou, pojedeme k nám na chatu a natočíme kus. A já jsem říkal, kus, to je takový jako blbý natočit kus. Jako, tak říkal jsem, tak já udělám povídku krátkou, aby jsme to stihli. Takže jsem napsal povídku, kterou jsme samozřejmě nestihli, ale prostě byl to neskutečný zážitek.
0: Kdo v tom hrál?
1: Kamarádi, bylo nás asi 4 nebo 5.
0: A taky jste si něco stříhal?
1: No, já jsem tam hrál takový nějakého nebožáka, který ho samozřejmě zabil, pak ho zakopávají v lese. Já jsem tam neměl hrát, ale potom ten jeden nemohl, tak bohužel tenhle ten chudák byl na mě. A samozřejmě nestihl jsem skoro vůbec nic, protože jsme neměli zkušenosti, ale byl to opravdu zážitek. Ale já jsem objevil kouzlo povídky. Takže jsem napsal dalších asi 8 scénářů povídkových a ty potom různě putovaly, až se dostali k jednomu chlapíkovi, který říkal, hele, kdybys to napsal jako povídky, tak já bych to vydal. A tak já jsem říkal, ale já neumím psát knížky, já píšu jenom scénáře, ale zkusil jsem si to a najednou jsem zjistil, že mě to hrozně baví, takže z toho vznikla právě Hrubá záplata.
0: Tak jste mě vrátil ke knihám. A já bych se zase ráda ocitla v tom světě natáčení. Baví vás chodit na plac?
1: Moc ne.
0: Bojíte se?
1: Nebojím se tam ničeho, spíš ten scénárista je tam takový jako zvláštní prvek, protože všichni tam mají nějakou práci, všichni ji dělají a ten scénárista tam tak jako postává, posedává, kouká. Samozřejmě ještě natáčení je dost často čekání, připravuje se scéna, spousta lidí čeká, herci. A pak se to samozřejmě jede opakovaně, takže se točí třeba jedna scéna dlouho. Není to úplně to, s čím bych se jako vyžíval.
0: No já když jsem se ptala na to, jestli se bojíte, tak jsem samozřejmě narážela na skutečnost, že některé nápady autorovi mnohdy vezmou v důsledku provozních záležitostí za své toho, jestli se bojíte. A jestli to někdy opravdu hodně zabolelo, to, že jste viděl, jak se ta vaše představa zoufale proměňuje.
1: Není to úplně tak, že když se přijede na plac, že by najednou někdo řekl, hele, tohle nejde natočit. To už se ví dopředu. Prostě ten scénář se odevzdá a teď se začne pracovat na nějakých připomínkách, nebo třeba přijdou z produkce, že třeba tohle nejde natočit, protože je to drahý, nebo se to musí nějak vymyslet jinak. A pak se udělá finální scénář, ten už se točí. Jo, že může se stát, že na tom place dostane někdo nápad, že třeba tu větu řekne trošku jinak, ale nemůže se stát, že se řekne, tenhle obraz nenatočíme, nebo natočíme jiný. Jo. protože třeba zrovna, já nevím, u Labirintu, ten se ještě točí na přeskáčku, takže tam to nejde jako vyhodit scénu ze třetího dílu, protože pak by to nenavazovalo. Ale četlo se to, Jirka Strach to četl, všechno jsme si řekli a šlo se točit prostě scénář.
0: Tak která z realizací vašeho scénáře vám udělala největší radost? To můžete říct?
1: Každý ten scénář je vlastně takový dítě vaše. Máte ho nějakou domů doma, vychováte ho a pak ho pošlete do světa. Ať už je to seriál velký, který děláte rok, nebo povídka, minutová hra, kterou píšete, já nevím, čtvrt hodiny, pak si tyhle ty děti začnou nějak žít svým životem, takže ke každému máte nějaký vztah.
0: Dobře, tak beru tu diplomatickou odpověď a chápu to, ale možná byste mohl říct, do kterého z těch televizních nebo filmových projektů jste vložil nejvíc práce, úsilí, zápalu, vášně, který vás stále nejvíc sil?
1: Tak hodně náročný byl například Labirint, protože to opravdu byl 7-hodinový příběh a dokonce 3x za sebou, který musíte opravdu postavit. A já jsem to nevymýšlel sám, na to jsem měl Davida Ziegelbauera, s kterým jsme to vymýšleli. Tady opravdu bylo docela dost práce, s tím, že třeba, já nevím, ve čtvrtém, v pátém díle zjistíte, že musíte se zase vrátit do toho prvního a něco tam opravit, aby to šlapalo. Takže asi bych řekl, že Labirint.
0: Máte rád konzultace s odborníky, protože třeba tady byla hodně naléhavá otázka fanatismu víry. To jsou tak náročná témata. A to nemluvím o všech těch kriminálních záležitostech, otázkách pro soudní znalce, možná pro novináře. Je to fajn konzultovat s těmi odborníky? Děláte to?
1: Já nevím, jestli bych řekl fajn, je to prostě potřeba. No tak to s ním zkonzultujete, někdy ho uvedete do rozpaků.
0: Čím?
1: Já si třeba pamatuju, když jsme měli Anděla, takže jsme tam měli pana doktora z patologie, takže jsem mu volal třeba, když, já nevím, je hlava rozpolcena sekerou, jako co z toho on jako pozná. Já jsem mu to dal, on se mi omluvil, že mi zavolá a já jsem mezi tím vlezl do autobusu a on mi do toho zavolal, takže já jsem v takovém poloplném autobuse řešil sekeru v hlavě. A pan doktor byl takový hrozně fajn, takže k tomu spoustu věcí řekl, ale obávám se, že pár cestujících nabylo dojmu, co to s nima cestuje za maniak. Jeho to hrozně bavilo, takže jsem se vždycky těšil, že to spolu probereme.
0: Je fakt, že spousta kontroverzních otázek vyvstává i v hlavě čtenářovi nad knihou Hrubý pytel, hrubá záplata, tak si to vlastně umím představit, jak jste někdy ty odborníky ohromil svými dotazy.
1: Já vím, že ta knížka je poměrně... že tam jsou brutální věci, ale teda nevím, jaký to na vás dělal dojem, ale měl by člověk asi poznat, že to není myšleno úplně vážně.
0: Já jsem to brala jako zábavné čtení.
1: Jakože podle mě se tohle nedá myslet úplně vážně, když já vím, že spousta lidí to píše na vážno, ale já to neumím.
0: A samozřejmě žasnu nad vaší fantazií.
1: To a někdy taky.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Autor knih Kacířské nápady, Zlatý časy, Maso od šibenice nebo Hrubý pytel, Hrubá záplata, Petr Hucký je naším společným hostem. My už tedy víme, že jste autorsky postupoval od scénáře k povídce a povídka ta je vnímána jako neobyčejně náročný žánr. Učil jste se od nějakých povídkářů a může tohle autor vůbec připustit, že by trošku nasával nějakou inspiraci nebo postupy, byť je samozřejmě poté musí zapomenout, od machru v daném oboru?
3: Asi bych neřekl, že jsem si přečetl něco a řekl jsem, takhle to napíšu. Možná to dělám podvědomě, ale spíš vyprávíte, jak nejlíp umíte. V podstatě se snažíte vytvořit něco, jak to cítíte, jak to přijde správný. Ale že bych prostě řekl, takhle to napsal tenhle, já to chci napsat úplně stejně. Myslím si, že ne.
2: To jsem určitě nemyslela, že byste vy měl potřebu někoho napodobovat. Spíš mě zajímalo vlastně, koho rád čtete v této oblasti, po kom vždycky s chutí sáhnete.
3: Já jsem třeba, co se týká těch strašně úspěšných severských kriminálek, já jsem vlastně z toho četl jenom tenkrát Millennium, což se mi líbilo. Další už jsem nikdy moc nečetl. Ne, že se mi to nelíbilo, ale prostě vždycky se našlo něco jiného. No a pak můj autor byl Stephen King, kterého jsem tenkrát četl hodně. A koho mám hrozně rád je Philip K. Dick, ale to je zase science fiction.
2: A co úplně jiné téma? Já vím, že vy se hodně zajímáte třeba o historii. Dočkáme se od vás nějakého, řekněme, historického rozsáhlého románu nebo třeba životopisné téma. Zajímalo by vás zpracovat?
3: Já jsem napsal jednu knihu ze středověku, ale to byl takový paralelní středověk a takový svět a la Hrubá záplata, takže také ne úplně myšleno vážně. Ale já moc neplánuju. Já nevím, co budu mít chuť napsat za rok, za dva, za týden. Když se dostanu chuť, tak nějak podvědomě bych chtěl napsat další telátko, protože to mě strašně baví.
2: A s kterou z dcer?
3: Nevím, možná s oběma, možná jenom s jednou, možná se žádnou. Uvidíme, jak oni budou mít na to chuť. Hmm. Tak je tomu, nechám volný průběh.
2: Jak moc vaše holky čtou?
3: Čtou, což jsem rád. Zejména Karolína, ta starší, ta čte opravdu hodně. A Josefína čte, tak bych řekl, přiměřeně věku.
2: Takže obavy o budoucnost literatury ty v sobě neživíte? Při pohledu na tu mladou generaci, jak to tak často slýcháme?
3: No to živím teda. To mám pocit, že pořád koukají do telefonu. No. Což já teda dělám taky, že? Já teda vyřizuju většinou nějaké maily, co jdou vyřídit takhle po telefonu, ale bojím se, že ty lidi čtou míň, protože ty moderní technologie, ale i filmy jsou prostě pro ně atraktivnější než kniha.
2: Sedí tady se mnou spisovatel a zároveň pedagog, tak se zeptám, neodolám, jak byste učil literaturu?
3: Já bych učil literaturu tím, že bych zkusil těm dětem nabídnout něco, co by bavilo. Jo, že vlastně, když jim dáte Slávy dceru, tak nic proti panu Kolárovi, ale myslím si, že z těch titulů, které jsou, řekněme, i klasické a zároveň neskutečně zábavný, je strašně moc. Opravdu stačí jenom vybrat to, co vím, že by ty děti bavilo. A troufám si tvrdit, že možná bychom dali dokupy něco, co by přečetli. Že bychom jim snad dokázali, řekněme, ne vnutit, ale třeba upozornit na nějakou knížku, která by aspoň někoho mohla chytnout. A objevit pro ně autora, který ho doteďka mají jako nějakou fotografii z učebnic. Já mám zkušenost, že ty nejlepší díla klasické literatury, jakékoliv, ať už naší nebo světové, jsou většinou hodně dobrý a stojí za přečtení. A jenom odhodit takovou nějakou obavu z toho, že to prostě je tlustý a starý.

0: Ještě chvíli bude naším společným hostem spisovatel a scénárista Petr Hucký. Měl jste někdy pocit, že se vám život vymkl z rukou a že se ubíral úplně jiným směrem, než byste si přál a představoval?
1: Asi jako každý, určitě. Někdy je to vymknutí příjemnější, někdy je méně příjemné. No ale on někdy ten nechtěný směr může být fajn. Prostě jak to život přinesl. Když bych řekl nejdřív ty pozitivní, tak samozřejmě, když se mi třeba narodily holky, tak já jsem to čekal, že se narodí, ale prostě stejně to s člověkem trošku zatřese a vlastně si zase uvědomí spoustu věcí. A naopak zase ty ouvej, no tak samozřejmě úmrtí blízkých nebo nějaké události, co se stanou. Já jsem si celkem užil zdravotní komplikace, takže to už jsme se bavili, že vlastně to člověku pomůže, že si uvědomí, že ne všechno stojí za rozčilování.
0: Bez čeho se v životě určitě neobejdete a nechcete obejít? Co je pro vás v životě podstatné? To už máte jistě utříděno, srovnáno.
1: Tak asi bez kyslíku. Nebo jak jste to myslela?
0: Co si vědomě hýčkáte? Bez kyslíku je dobré, no?
1: Bez čeho se neobejít? Bez kyslíku, bez jídla. Já si myslím, že asi opravdu nejdůležitější je, aby měl člověk pocit, že to má nějaký smysl a že tady na té planetě nedýchá ten kyslík navíc a že třeba možná i někomu pomohl, nebo že není to úplně takový protékání mezi prsty, no. Takový přežívání k tomu konci, no.
0: Kdy jste naposledy někomu hodně pomohl?
1: Tak včera jsem zrovna jedné paní pomáhal s kufrem do schodu.
0: To jste ale hodný.
1: Ona byla taková chudák bezbraná, se s tím dřela, tam nefungoval výtah, v metru to bylo tak. A myslím, že jsem jí pomohl hodně v tu chvíli, protože ten kufr byl hodně těžký. Ale když teda řeknu vážně, tak doufám, že občas pomůžeme nějakým klukům u nás. Doufám, že občas pomůžu holkám se trošku, jako zase myslím svým dcerám, zorientovat v životě, ukázat jim nějakou cestu. Nevím.
0: A když se zeptám, od koho se vám v posledním čase dostalo velké dávky potřebné pomoci?
1: Tak to je vždycky v té rodině, no. Pomáháte si, pozbuzujete se. Už tím, že jsou a že jsme spolu, je fajn. Dává vám to energie a chuť nějak ještě chvilku pokračovat.
0: Tak úplně na závěr bych se zeptala, jestli smím, co se skrývá za tím talismanem, který máte na krku.
1: To je památka na dovolenou, my jsme to tam dostali a tak to nosím. My jsme byli v Dominikánské republice před x lety. S Kájou jsme byli někde na trhu a tam jsme to dostali, tak ona má taky. Tak. Ale nenosím ho pořád. Nosím
0: pro posluchače ho. Vypadá to jako miniaturní dřevěný totem. Chrání vás dobře?
1: Nevím. Já pod tím mám ještě křížek a myslím, že ten mě chrání víc. Tohle je spíš taková ozdoba a vzpomínka na fajn dovolenou.
0: Tak ať se vám po světě kráčí dobře, ve zdraví, radosti, spokojenosti a s tím potřebným pocitem smyslu. Naším hostem byl spisovatel a scénárista Petr Hucký. Děkuji za to, nashledanou.
1: Děkuji taky, nashledanou.

Rozhovory s celou plejádou zajímavých a inspirativních hostů pořadu Stříbrný vítr jsou kdykoliv k dispozici na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
2: Jednou si páč,
3: Don Juan.
2: Jednou si žebrák a kmán.
3: Jednou si rek a jindy ticho šlábeček či intrikán.
2: Jednou si lhář a jindy fér. Jednou máš lásku bez hranic. Jednou máš masku, zítra nic.
3: Tak si to

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap.

0: Tak prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest.
0: A lidskou závist.

0: srdca dle mý.
1: Jen pozor, prosím, nerozbít.
0: Jsem Otelo, a co jste vy, vy pánové žárliví?
2: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercovat vás, to není lež, dobře tě zná, jestli chci...

0: Z rozhlasového studia přeje dobrý večer Dušan Klein. Doufám, že teď udělám radost všem, kteří mají rádi záhady, tajemství a hádanky a snaží se jim přijít na kloub. Připravili jsme pro vás cyklus Hříchy pro posluchače rozhlasu, který dnes zahájíme z brusu novým kriminálním příběhem. Jeho konec nechám po nějaký čas otevřený, abyste si mohli zahrát na detektivy. Vždycky v okamžiku, kdy budou vyjeveny všechny potřebné indicie, vyprávění zastavím a na vás už bude, abyste telefonicky odpověděli na některou z klasických detektivních hádanek. Kdo, jak nebo proč?
1: Tak přesně takto se ozýval Dušan Klein nejprve v televizi a následně i v rozhlase při vysílání detektivního seriálu Hříchy pro posluchače rozhlasu. A milí posluchači, je tady tedy další díl mého, doufám, oblíbeného seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou moderátorem a zvukařem Lukášem Berným a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Úvodní píseň v podání Václava Postráneckého a Viktora Prajze tradičně uvedla dnešní pokračování, ale trochu netradičně bude hlavním hrdinou našeho dnešního vyprávění nikoli herec, ale režisér. Režisér, který ale měl velmi rád herce a sám byl i kdysi hercem. Režisér, který měl oba dva, jak Václava Postráneckého, tak Viktora Prajze, ve velké oblibě a často je do svých filmů obsazoval. Mistr detektivky, ale také komedie, malý, velký režisér Dušan Klein, pedagog pražské FAMU a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu skvělý člověk. Měl jsem to štěstí, že jsem pana režiséra měl 4 roky jako vedoucího ročníku na pražské FAMU. A tak mám velkou radost, že mu mohu tento díl pořadu Českého rozhlasu věnovat. Málo kdy se stává, že kvalitní profesionál je zároveň dobrým učitelem. A takovým byl právě Dušan Klein. V době, kdy nás učil, byl na vrcholu svých tvůrčích sil, šel z projektu do projektu, a tak jsme měli úžasnou možnost ho nejen poslouchat při přednáškách na pražské filmové fakultě, ale především za ním jezdit do studií, na exteriéry, takzvaně na plac, pozorovat ho při práci, často i rozebírat různé situace, záběry, povídat si o hereckém obsazení, povídat si o smyslu filmu, o tom, jaký by měl být režisér, co je důležité a co není. A tak nějak trochu vedle toho jsme se dozvídali i jeho velmi silný životní příběh. Moje první setkání s režisérem Kleinem nastalo už před studií na FAMU. Nikdy jsem pana režiséra nezažil jako dětský ani jako chlapecký herec, ale v tu chvíli jsem měl možnost mu promítnout svůj možná první nerodinný film, tedy nechci říct přímo profesionální, Vltava 89, který jsem natočil jako student herectví na pražské DAMU. Byla to reportáž z našeho vodáckého putování. Pan Klein vydržel 2x25 minut projekce, ještě jsem promítal ze staré analogové filmové osmičky a hodnocení začal tak, jak bývalo jeho zvykem, pozitivně. Řekl, že je to úžasné a že vlastně umím to, co se učí v prvním ročníku na FAMU. Patřičně jsem spichl a těšil jsem se na další pochvalu. Ta však už nenastala. Nastala série drtivé kritiky a rozboru všeho toho, co se mi ve filmu nepodařilo. Přesto však, i když se jednalo o zdrcující kritiku, v tom byl vždy kousek naděje, kousek podpory, kousek něčeho, co potřebuje každý mladý člověk k tomu, aby se dokázal dále rozvíjet. Na poprvé jsem se na FAMU nedostal, ale další rok se to podařilo, právě do ročníku Dušana Kleina. Všichni jsme na něm obdivovali především to, že dokáže být rozumný, klidný a že s ním probíhá práce vždy ve velké pohodě.

0: Jedna z titulních písní Kleinových básníků. Ano, asi nejznámější série režisera Kleina. Je to Sextalogie o básnících. První díl vznikl v roce 1982 a šestý v roce 2016. 34 let, kdy hlavní představitelé stárli v celovečerních filmech stále ve stejném obsazení. Je to světový unikát. Ano, milí posluchači, opravdu světový unikát. Například Harry Potter se odehrává jen během 10 let a jiné série, například James Bond, tam se zase představitelé střídají. Autorem námětu byl spisovatel a lékař Ladislav Pecháček, který využil své zkušenosti z medicíny. A Dušan Klein, ten zase znal svět filmu. Hlavní postavy začínají jako středoškoláci a v dalších dílech potom studují právě tyto obory. Více nám poví syn režiséra Kleina David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová. Rozhovor jsme natočili speciálně pro dnešní pořad.
1: První básnici vlastně vznikly tak, že, jak to vypráví táta, že byl na filmovém festivalu humoru v Novém Městě nad Metují.
2: Ano, ano.
1: A tam byl předsedou té komise a vysílali se ty, nebo promítali se ty komedie, jedna, druhá, třetí, a nikdo moc se nesmál. Nebyli nějak úplně povedený a vždycky se koukli na tátu a táta říkal, já za to nemůžu, až já něco natočím, tak mě kritizujte, ale já za to nemůžu, že se to třeba zrovna není úplně vtipný. On říkal, tak proč něco natočíte? On říkal, já nemám materiál. Nevím, jak se to jmenuje dřív, ale starosta Nového Města nad Metují říkal, no my tady máme jako knížku pana doktora Pecháčka, jmenuje se Amatéři a je to hrozně hezký, vtipný čtení. Tak to táto vydal a táta svůj večer přečet na hotelu a hned volal Pecháčkovi, že bych to chtěl natočit. A tím s ním byl básnice.
0: A oni vlastně na začátku jsou...
1: To jsou jenom v té škole. Takže jsou, jo, to je ta maturita. A pak, když to bylo úspěšný, tak říkali, co dál. Tak téma bylo, že prostě co znají oba dva, zná doktor Pecháček i táta, zná filmovou branži a medicínu. Takže Candy šel na FAMU a Štěpán šel na medicínu. A tam už se používaly i věci, které byly od mýho bráchy, který už studoval v té době medicínu.
3: Hlavně, že ty kartičky.
1: Přesně tak, no, takže tam v těch básníkách jsou, jak Štěpán se učí, dělá praxi v nemocnici a učí se tam, má kyslík v nose, bombu a hadičku a učí se a má kartičky v ruce se vším malovaným. Tak to jsou originál kartičky, z který se vytvořila, z toho se učil brácha. Jo, nebo ty skripta, jak se tam poškrtnutý úplně všechno různě barevně, který docent chce tohle a profesor chce tohle a ty skripta se otevřely tam všechny barvy, všechno potržený. Tak to je originál skriptu od bráchy. No, takže trošku to ovlivnil hlavně brácha, ale plnou věcí je z doktora Pecháčka, protože je doktor. Že?
3: No, totiž jak měli být si básnici, tak jsme neměli obsazení. Tak jsem říkala Dušanovi, jdi na konzervatoř, možná, že tam někoho najdeš, tak on pozval k nám toho Candyho a Kříže, vlastně toho Matáska k nám. No, no a Pavel přišel a jak máme ty stolečky, to jsou takový brklavy, tak on malým přepad přes ten. Já říkám, tak jste už přijatej.
1: Ono je to tak, že maminka vlastně nastínila situaci, která tady byla praxí, že maminka hodně zákulisně ovlivnila celý natáčení každého filmu. Takže to jsem si neuvědomil a je to pravda, že táta v určitých chvílích nerozhodnosti nebo něčeho, co
3: hlavně
1: věděl...
3: Hlavně ženský neuměl obsadit, co se mu musela radit.
1: Přesně, jako chtěl vědět názor, tak maminka byla velký poradní hlas. A hodně ovlivnila věci a hodně i právě to obsazení těch herců. Jo, hlavně hereček.
2: Je to prostě taková
1: černá eminence.
3: Synopsi, nebo prostě si to napsat. První jsem to musela číst já, aby řekl, jestli jsem tomu trochu rozuměl, nebo co mi na tom vadí. To jsem mu musela vždycky říct.
1: Takže tam byla velká spolupráce a proto i na básníkách je poděkovat mamince za spolupráci.
0: Jo, přímo v titulkách.
1: No, v titulkách. Mm. Myslím, že i Pavel Hubroval trošku jako svýho druhého tátu. Mm. Vzniklo to tak, jak říká maminka, bylo výběrové řízení, bylo pár jako kandidátů a tátovi se tyhle ty dva nejvíc líbily, jako Matásek s Křížem. A pozval ho sem a maminka udělala chlebíčky a oni se tady sedli, byli nervózní, že jo, táta byl s svým pracovním stolem. Že
0: ano, to
1: oni si sedli tam u toho, u těch vratkých stolečků, maminka přesla chlebíčky a oni chtěli poděkovat, tak oba vstali a ty to brhli a celý ty chlebíčky vylítly na zem. A táta říkal, tak už nemusíte nic říkat, jste přijatý. Takže takhle to vzniklo takový jako větší přátelství mezi Pavlem Křížem a tátou.
3: Jsem potřeboval takhle přesně, jak ty kluci jsou, jak začátku
1: prostě,
3: na tom gymnáziu, že jo, jak schodili tu sochu, teda tu, že jo,
1: tu kostru, schodu,
3: tu kostru že jsou takový neohrabání, že no.
1: Pavel Kříž, vlastně jsem jezdil i se svojí první ženou z Ameriky, takže jsme ji poznali i s jejím synem a ona pak zemřela a vlastně Pavel tady byl i s jako současnou ženou, takže když tady ta Čulda byl, tak nás navštěvoval.
0: Čím to bylo, že ho tak měli rádi herci? Protože s kým člověk mluví, tak herci, kdo s ním točil, tak ho měl rád, a kdo s ním netočil, tak s ním chtěl točit.
3: Ale to je jeho přístup. On vždycky prostě vyslechnul. On nenařizoval, nejdřív vyslechnul a pak poradil.
1: Já si myslím, že to je to jeho přirozeností, že on se choval úplně stejně k nám. I proto jsme ho měli strašně rádi, protože myslím si, že prostě ty herci ho mají rádi, no, měli rádi z toho důvodu, že nikdy se nad těma nepovyšoval.
3: No, jako táta k ním chodil.
1: Že jim chtěl upřímně pomoct v tom procesu tvorby toho díla a měli k němu naprostou důvěru, že de facto tátovi by se kdokoliv z těch herců mohl si říct čímkoliv a věděl by, že je to košer.
0: Jo.
1: A táta takhle vyzařoval ze sebe tu krásu toho člověka, kterým jako krásným člověkem byl. A prostě vždycky má na něho tuto vzpomínku, to, že člověk chce být vedle něho. Člověk chce být vedle krásného člověka. Jo? A vcucnout trošku tu atmosféru, nebo tu vůni toho člověka, duševní vůni do sebe, aby to mohl vzít do svého života. A to myslím, že plno těch herců, když jsem pracoval, tak tohle to vycítilo a chtěli být s ním. A on s tátou byla i velká sranda. On neskazil žádnou legraci a říkám, nikdy vlastně na nikoho neřval. A když už zvýšil hlas, tak všichni začali poslouchat, ale nechtěli, aby se zvýšil ten hlas. Takže myslím si, že z něho se vyzařovalo něco, taková nějaká vnitřní síla, nějaká krásná energie, kde ten člověk v tomto prostředí chce být.
0: V rozhlasovém seriálu Moji milí básníci, který se věnoval poezii z různých pohledů, si Gabriela Vránová pozvala jako svého hosta autora předlohy básníku, spisovatele Ladislava Pecháčka, který byl autorem veršů, které Pavel Kříž ve filmech recitoval svým láskám. Dušan Klein byl při natáčení tohoto rozhlasového pořadu nemocný a tak mohl do studia jen telefonovat.
2: Nazdar, Ladíku, já tě zdravím před ušima posluchačů. Chtěl bych ti připomenout, že my oba dva patříme ke generaci, která vyrůstala na poezii, žila s ní a poezie byla naším prvním prostředkem v pubertě, kdy jsme se střetávali s mládím, našimi protějšky. A v tomtéž duchu já jsem vychovoval své dva syny, ty svoji dceru a syna. A pak, když jsem se setkal s svojí knížkou, jak svět přichází o básníky, anebo amatéři, tak jsem byl okouzlen právě proto, že mi to připomínáme poetické mládí, kdy jsem taky psal veršíky, a zároveň trošinku i mládí mých synů. A byl jsem rád, že jsme se mohli spolu setkat, film podle této knížky natočit a pak pokračovat v dalších čtyřech vyprávěních. A jsem rád, že ty veršíky, které ty si napsala, dal do úst Štěpánovi, okouzlili a okouzlují dodnes mladé i starší diváky. Jak vím, tak vedle tebe sedí Gabinka Vránová, tu tak teď zdravím, protože taky patří do naší generace, i když vypadá mnohem mladší. Ona je známá tím obrovským vztahem, krásným vztahem k poezii a svůj verši dodnes roznáší radost posluchačům i divákům. Takže Gabinko, zdravím.
4: Děkuji, Dušane. Udělal jsi mi radost.
5: No, málem jsi mě rozplakal, děkuju. A buď hodně zdrav.
6: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno

0: Já vím, že ve vašich básnicích jsou také verše, vaše verše, které jste vložil do úst svým hrdinům, nebo svému hrdinovi.
1: Mě zajímalo, jestli to ještě dneska funguje.
0: Mm-hmm.
1: Jestli když tedy ten hoch říká dívce verše, jestli to vůbec je možný.
0: Ano, chápu.
1: Protože
0: vás.
1: Já jsem to psal, už mi bylo 40 a říkal jsem tak, co já vím o nich, že jo?
0: Ano.
1: Vypadají takový jako oprsklí, že jim je všechno jedno. No a když vlastně on pak ten Pavel Kříž alias Štěpán říká, namaluju tvoje ruce dvě štěrky na opucané, to kino stichlo, že jo? A ty holky si říkali, to bych chtěla taky. A v tom okamžiku já jsem věděl, že to zabere asi na každou generaci.
0: Moc mě těšíte, protože já s vámi absolutně souhlasím, já si to myslím.
1: Když jsme psali poslední, nebo jsem psal poslední pátý díl, tak uplynulo 20 let od prvního a 12 let od posledního čtvrtého dílu. A já jsem říkal, tomu hrdinovi je 40 let a ta jeho, to je mladá holka.
0: Ano.
1: Může ten 40-letý chlap krmit tedy budku takový mladý holce verši? Ono to fungovalo taky. On to sice nevykládal, ten Pavel, a to udělal šikovně, že ona si to četla. On jí to napsal. Takže tím jsme vyklouzli z té trapné situace, ale slečna Badinková, Michala Badinková, pak říkala, no tohle mi někdo říct, tak jsem jeho. Já jsem říkal, no vida. Ono to funguje pořád. No a to byly ty verše, polož mi ruku do klína, zavři oči, někdy tak všechno začíná a někdy končí. Ale vy jste něco chtěla přečíst, já nebudu číst ty verše, který říkal Pavel Kříž líp než já. Mám kameru až z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Aby se růže rozvila a ráno padla rosa a kovářova kobila začala chodit bosa a dva milenci z mramoru se mohli začít líbat a svět dolů a nahoru se nepřestával hýbat, jen mít kameru z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Olé! Ještě jednu, takový povzdechnutí. Muže po 60. Chcete?
0: Ano.
1: V Sudetech, 2 roky po válce, v koutě zarostlého dvora, hráli jsme si na doktora s dvojčaty Krejčovými. Nikdy v životě už jsem pak nikoho neprohlížel s takovým zájmem. Kde jste, holky? Dřív.

0: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: V pořadu Nevinný dotazník Radka Brzobohatého vzpomíná Dušan Klein na své dětství, které opravdu neměl radostné. Je zajímavé, že nám během našeho studia příliš o své bývalé rodině nevyprávěl, a když tak jen v náznacích. A dlouho se vyhýbal tématu druhé světové války i ve svých filmech.
3: Tak já jsem měl to štěstí nebo neštěstí, já nevím, jak to říct, že jsem se narodil v roce 39 v židovské rodině, jak se říká, Kleine, vy jste si uměli vybrat. A byl jsem do 3 let v Michalovcích, teprve pak už hrozil odsun židů do koncentráku, tak jsme se schovávali v Nízkých Tatrách u jednoho sedláka a i tam hrozilo nebezpečí prozrazení, takže nás tatínek ukryl, my jsme byli ještě já a moji dva bráchové, jsme byli ukryti v katolickém klášteře pro sirotky, což byla taková zvláštní situace, že najednou jsem musel přijat jinou identitu a jiný způsob chování, zatímco my jako židovské děti jsme třeba chodili do synagogy, kde se musela být pokrytá hlava, tak v katolickém klášteře musel naopak člověk tu čepici sundat. Byli jsme pod jinými jmény, čili to bylo všechno složitý a pak z hodou okolností konec války jsem prožil již v Terezíně. Až do konce války a z 15 000 dětí, co tam byli, se zachránilo 100 a mezi nimi jsme byli i my 3 kluci, takže to je takový smutnější dětství, ale už je to za námi.
4: Prosím tě, jak se dostal vůbec prvně k filmu Páč? Člověk si tě pamatuje samozřejmě jenom jako kolega z práce a jako kamarád u vína v různých situacích zvláštních, krásných, ale tak jako dětská hvězda československého filmu.
3: Ano, já jsem měl to štěstí.
4: A to pro mě ještě jenom, Dušánko, že ti do toho skáču, jako pěvecká hvězda.
3: To taky bylo, no. Bylo, abys nechtěl po mně, abych zpíval.
4: No to budu chtít.
3: Já jsem měl to štěstí tím, že jsem byl jako dítě zvyklý být sám, bez rodičů, takže jsem se neostýchal, byl jsem takový průbojný a měl jsem dokonce hezký hlas, aspoň to říkali, takže jsem podobné písničky, ale ve slovenštině a dokonce v ruštině zpíval v Bratislavském rozhlase. A dokonce jsem pro jeden slovenský film jako 10letý chlapec naspíval titulkovou píseň ve filmu Lazi sa pohli. To byla taková halekačka.
4: Halekačka, no tak za halekej, no.
3: Ne, to já už to nemůžu, to bylo, jen si pamatuju, hej, ponáhlaj sa, šuhaj, zory, javorovej.
4: No víš,
3: a tak dále,
4: no krásně.
3: A tehdy v roce 52 chystal režisér Jiří Weiss film Můj přítel Fabian a hledal po celé Československé republice cikánského představitele hlavní roli a byl taky na Slovensku v Bratislavě a tam mu doporučili, že tam v rozhlase občas zpívá takovej černovlasej, černoukatej chlapeček, tak mě pozval na zkoušky do Prahy na Barrandov a já jsem tu roli dostal. Tatínka mi hrál Ota Lackovič.
4: Ano.
3: A režisér Weiss mě ubytoval z Otou v hotelu Palac, abychom si na sebe zvykali jako otec se synem. A Ota byl v té době takovém tom bujném rozletu mladistvého věku. Takže jak jsme tam bydleli spolu na pokoji, tak občas tam spal i někdo jiný, jiného pohlaví. A já v těch 12 letech samozřejmě jsem se díval, co se tam děje za podivné věci na ty protější posteli a nemohl jsem usnout a druhý den, když se točilo, tak kameraman Pečenka chodil kolem mě a říkal, režisére, vy jste říkal, že ten chlapec má velký oči, že on na něj ani nevidí. Tak pak mu to holky ze štábu řekli, proč nevidím, tak mě vzal k sobě. Bydlel jsem u režisera Weissa, to byla taková osobnost veliká, která mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodl do budoucna být u kamery, ale ne před ní, ale za kamerou. Tam bylo kouzelné, že tam chodili výtvarníci, spisovatelé, hudební skladatelé. A já jsem byl překvapený, že tam žil člověk, který napsal tolik knížek, protože jsem měl knihovnu a já jsem měl představu, že každý spisovatel, který napíše něco, že už musí být dávno mrtvej. A najednou on tam seděl živej, u stolu povídal, na stěně visel obraz Franty Tichého a Franta Tichý tam seděl ze sklenkou vína a živej, takže to mě tak okouzlilo toho prostředí a těch krásných hovorů, že jsem si řekl, ano, chci být režisérem.

0: Dušan Klein stále hledal nové filmové postupy. Například v detektivce Dáma ví, kdy má přijít, použil jako jeden z prvních v České televizi dvě stříhané ruční kamery. Příběh s Pavlem Zedníčkem a Eduardem Cupákem tak vynikl úžasnou autenticitou. Mezi nejlepší filmy patří bezesporu tragikomedie Vážení přátelé, ano, s Milanem Lasicou a Janou Hlaváčovou. Film, který velmi otevřeně kritizoval poměry v předrevolučním Československu, měl ale premiéru těsně před revolucí. Během sametových dní se objevily plakáty demonstrujících s nápisem Vážení přátelé, ano, které parafrázovaly tento film. Ale bohužel následně už diváci řešili jiné problémy a těšili se ze znovu objevených zakázaných autorů. Film, který ale nikdy nezestárne a je bezesporu vrcholným kouskem režisera Kleina, jsou Dobří holuby se vracejí. Úžasné obsazení v čele s Vladimírem Menčíkem, Rudolfem Hrušinským, Mariánem Labudou, ale také Petrem Čepkem, Josefem Somrem, Milanem Kňažkem, Luďkem Kopřivou, Miroslavem Macháčkem a plejádou dalších nejjasnějších hvězd českého hereckého nebe.
1: Ať se poblíju, jen když se napiju.
2: Dobrý, u nás se zase říkalo, lepší napitej, nežli zabitej.
3: Kde je Muclinger?
1: Ale se mnou žádnej Muclinger nepřijel.
3: Já se jmenuji Okrouhlický, ale říkají mi táta, máma. Tak kde je ten Muclinger?
1: Znám plno uvědomělých, co pijou jako duhy, pane Okrouhlický, ale žádnýho Muclingera neznám.
3: Ty neznáš Láďu Muclingera? Toho slavního špilmachra s dělovou ránou a milimetrovou přihrávkou? Co pak nečteš noviny?
1: Noviny nemají jenom zadní stránku, pane Okrouhlický.
3: Táto, mámo, žádnej Okrouhlický. No, zvykneš si.
4: Milý stričku, píšu ti hned po příjezdu do lázní. Cesta byla dobrá, přijali mě hezky. Sanatorium je moderní, dobře vybavené, pokoje dvoulůžkové, se vším komfortem.
5: Tady se nekouří. Jakmile podepíšete léčebný řád, budou vám za podobné přestupky uděleny černé body. A jeden černý bod ruší dva červené.
1: To jsou podivné počty.
5: Proč myslíte? Při poměru jedna k jedné byste si zakouřil, pak byste vzorně ustlal a skóre by se nezměnilo. Trest by přestal být trestem. Za odmlouvání vám připisují tři černé body. To je celkem pět. Jak pak stavíme košťata, pane Čtvrtečka?
6: Klub kupama nahoru.
5: No vidíte, tři černé body.
6: Není mi jasný, za co dostal pan Čtvrtečka černý bod. To koště stálo správně.
5: Známe se už dlouho, pane Čtvrtečka. Vidíte.
6: Ano, dlouho, pane hlavní ošetřovateli.
5: A ještě dlouho se znát budeme. Řekněte mi upřímně, jak stálo to koště, když jsem přišel?
6: Chlupama dolů.
5: No.
6: Pane Čtvrtečka, mám nápad. Představte si, jak bude masákr řádit. Ten hajzlík v bílejch keckách, ten psycholog samou, který je línej něco pořádného dělat. Jsme přece chlapí, máme svoji hrdost. Co pak jste z něj úplně zblbnul? Ani pitomí koště nepostavíte, jak se vám zachce. Pane Čtvrtečka, dělejte už konečně něco, k čemu jste se sám rozhodl. Alespoň jedno jediný posraný košťátko otočte!

0: Měl jsem tu čest, že jsem mohl podle námětu Dušana Kleina natočit rozhlasový osmidílný seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu, který volně navazoval na dvě série televizních detektivek pana Kleina. Dokonce jsem si v seriálu i zahrál mladého vyšetřovatele Pechara. A když se k vysílání seriálu schylovalo, byli jsme Alešem Cibulkou pozváni do známého pořadu Tobogán. Režisér Klein zde hovořil o svém vztahu k detektivnímu žánru.
1: Pane režisére, když se člověk podívá na vaší filmografii, vy jste vyloženě odborník na veškeré detektivky, pokud pominu tedy seriály, o kterých jsme mluvili, Sázka na třináctku, Případ mrtvých spolužáků, Případ mrtvého muže, Zatykač na královnu, jeden z nich je vrah. To je filmografie, dejme tomu, ze 70. let a pak jako když utne, jste začal točit veselohry. Kdy nastal ten zlom? Už jste si řekli, dost bylo mrtvol?
2: Já bych řekl, že zlom nastal už v okamžiku, když jsem se vrhl na detektivky. To byla 70. léta,
1: ano.
2: Kdy se požadovaly takzvaná společenská dramata, jako je Atomová katedrála a podobné. Filmy na výročí strany a vlády. Tak tehdy jsem se rychle vrhl na detektivky, to byl takový jakoby únik, abych nemusel dělat ta společenská dramata.
1: Ano, proto jste natočil třeba film Jeden z nich je vrah. Ano, abyste se vyjádřili jinak. Ano,
2: je vrah byl první film z té série kriminálních filmů, který mají zajímavé pokračování v tom, že v tom filmu na konci, jak je divák zvyklý, že rameno spravedlnosti, ruka dopadne na rameno spravedlnosti a řekne, vy jste vrahem, tak tady film končí a ten Adam Jira říká, jeden z nich je vrah, já nevím který. To si neumíte představit těch tisíce dopisů. Já budu mluvit jenom pár z prostých slov, vysláme dopoledne.
1: Ano, jen několik jich řekněte.
2: Vy idiote, vy blázne a tak dále, to jsou samé tečky. Tak kdo je tím vrahem? Takže od té doby jsem se snažil, aby každý film nebo televizní film končil tím, že divák se dozví, kdo to je.
1: Já zrovna nedávno, tenhle ten týden, možná jste se taky dívali, Sázka na třináctku, můj oblíbený film. A já už se dívám jenom na konec. Mně stačí, jak tam stojí Rudolf Hrušínský, kouří a ten vyšetřovatel Jaroslav Satoranský se ptá, kde jsou ty peníze a on tak jenom pan Hrušínský vyfoukne a řekne, sedíte na nich. Jo, a on pak zvedne ten otoman a tam jsou ty prachy. To se mi líbí.
2: Tam mělo být 5 milionů korun a v té době neexistoval Xerox, takže jsme museli si skutečně půjčit peníze z banky. Tam leželi v tom gauči dva příslušníci SNB, samopalí hlídali, protože to byla skutečně částka nevídaná. A my jsme tehdy použili tu sázenku, kterou Hrušínský vypsal, sázka na třináctku, a podali jsme ji. A byl to největší mejdan v dějinách Barrandova, protože jsme vyhrali druhou cenu.
1: Počkejte, to je historka vytvořená po letech, nebo je to pravda?
2: Ne, je to fakt, pravda, jo. Je to pravda. Všichni, co na tom dělali, tak si pamatují, kolik jsme toho vypili.
1: Že už si to právě nepamatujou. Ale když jste mluvil o tom, že jste si půjčili těch 5 milionů, já se teď dívám na tu filmografii, vy jste po té Sázce na třináctku, což je vlastně poslední detektivka, několik let netočil. Čili nevraceli jste všechno něco tak jako ulpělo, že pan režisér si řekl, to je pěkná penězovka.
2: Ale točil, ale vy máte mezerivé vzdělání, Aleši. Točil jsem ještě Kam nikdo nesmí, Město nic neví.
1: A já vím, no, ale tak se mi to tak hodilo, no, teď se mi to zkazil tu vaší filmografii. Vy znáte, no, jsou režiséři, kteří už si nespomenou, co kdy natočili.
2: Já si taky nespomenu.
1: No, teď jste dokázal.
2: Já si vzpomenu vždycky, když dostanu vyúčtování z Dilie.
3: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Co pak tady hledáme, milej zlatý? A myslíte, že to můžete dokázat?
6: Můžu, pane Vejsi. I když z toho žádnou radost nemám. Ten včerejší muž se vám volal o víře paní Čurdové. To jste přehnal. Zjistil jsem si, že vám na tohle číslo včera z Prahy nikdo nevolal.

0: Jo, vidíte, ta sázka na 13 vám vyšla. Co to je? Jsi si to vemce. Vyhrál jste čtvrtou. Bez švindlu. Tyhle jsou čistý.
1: A ty špinavý?
0: Sedíte na nich, milej zlatý.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

0: hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil stovky rolí.
1: Jedinečný Rudolf Hrušinský jako interpret známé písně Šel jsem světem. Předtím společně s Jaroslavem Satoranským ve filmu Sázka na třináctku. Dušan Klein byl znalcem detektivního žánru. Z pozdější televizní tvorby připomeňme Příběh kriminálního rady se Sašou Rašilovem a Luďkem Munzarem v hlavních rolích. Dokázal vystavit příběh, ale zároveň prokreslit všechny postavy. Příběhy se odehrávaly také naprosto přirozeně. A tak doufám, že i v rozhlasové verzi jeho Hříchů jsme mu jeho námět neskazili. Měl jsem radost, že se nám podařilo dát dohromady skvělé herecké obsazení. Jiří Štěpnička, Otakar Brousek, Gabriela Vránová, Jiří Dvořák, Aleš Cibulka, Jan Čenský, v hlavní roli Dana Černá a také Dušan Klein.
2: Český rozhlas 2 Praha uvádí seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu. Podle námětu Dušana Kleina napsal Roman Kopřivík. Dramaturgie Jitka Škápíková a Jiří Hubička. Zvuk Milan Křivohlavý, záznam a střih Naďa Culková, hudba Emil Viklický, režie Ondřej Kepka. V roli Denisy Králové Dana Černá. Díl 7. Smrt krásné manekýny.
3: Milí posluchači a fandové detektivní hry, dovolte, abych vás pozval k poslechu dalšího dílu cyklu kriminálních příběhů Hříchy pro posluchače rozhlasu. Jak mnozí z vás vědí, naše příběhy jsou klasickými detektivkami, které v určitém okamžiku, když jsou vyjeveny všechny indicie, zastavím. A to je příležitost pro vás, detektivy amatéry, abyste nám zavolali své řešení kriminálního případu. Tedy se soustřeďte, právě začínáme.
4: Modely dnešní módní přehlídky pocházejí z dílny věhlasného Omara Safira. V jejich orientální fantazii, čerpající z tisícileté tradice, je ukrytý ideál krásy,
5: k
4: němuž směřujeme a
5: tak
4: kterého
5: Radku,
4: stále toužíme dosáhnout.
5: Když už si tady, tak aspoň předstírej, že tě ty ideály krásy zajímají.
6: Náhodou? Nemusím nic předstírat. Já se tady mám na co koukat, teda... Kdyby na tom byly jenom plavky, bylo by to zajímavější.
5: Ty jsi hroznej.
7: Ale slečno, Deniso, co tady děláte?
5: Dobrý den, pane vrchní komisaři.
7: Dobrý den. Snad tu nejste pracovně. Musím přiznat, že to je příjemné překvapení. Myslel jsem, že vás nezajímá nic Sára jiného, než mrtvoly.
5: A jak víte, že jsem přišla kvůli práci?
7: No.
5: Že by nějaká vaše detektivní intuice?
7: Máte v ruce magnetofon, vedle vás sedí kolega s foťákem.
5: No jo, vlastně, to je pravda.
6: Dobrý večer, a co tady děláte vy, pane vrchní komisaři?
7: Sleduji módní trendy, co pak to na mě není poznat, pane Pšeničko?
5: To já jsem tady čistě ze zištných důvodů. Paní Dvorská, manažerka tohoto salonu, mi slíbila, že když udělám tuhle reportáž, dostanu slevu na model, který si vyberu.
6: Vypadá to, že jenom já vůbec nevím, proč jsem vlastně tady.
5: Přece proto, aby ses taky někdy dostal do lepší společnosti, ne?
6: Aha.
5: No ne, tamhle je jedna moje známá.
6: Která?
5: Věra Skalníková.
4: Slečna Jana předvádí volné vycházkové šaty, doplněné zdobeným plédem. Jak vidíte na tomto modelu, Salon Orient pamatuje i na zákaznice, které nemají zcela ideální míry.
8: Obal? Nebo to, co je pod ním?
9: Tak Věro, nezačínej zase.
8: Já jenom, jestli by ti takhle lezly oči z důlku, kdybych si to oblíkla já.
10: Pardon, neruším, jenom tě pozdravím. Věro! Deniso, Deniso, ty potvoro. Jak to, že vypadáš pořád stejně? Neviděla jsem tě 8 let.
11: Pořád stejně, milá. A vy asi budete ten slavný manžel, že?
9: Marcel Skalník, slečno. Jako manžel jsem se ovšem moc neprostavil.
10: Tohle je Denisa Králová, Marceli. Seděli jsme u jednoho stolu v redakci. Co to vlastně bylo za noviny?
11: Ale to máš fuk. Z tebe je prej paní nakladatelka, že? A já dělám v rádiu. Radek, můj kolega fotograf.
12: Dobrý den, Pšenička, těší mě.
10: Dobrý den.
12: Mám na starosti internetovou prezentaci.
11: A tady s panem vrchním komisařem jsme se tu potkali náhodou.
9: Vrchní komisař zkoumal není nikde náhodou, vidíte, komisař.
11: Cože, vy se znáte?
7: Ovšem, mistr Skálník píše výborné detektivky.
9: A pan vrchní komisař je žije, tak se k němu občas chodím radit.
4: Náš model René vám chce připomenout, že moderní výtvarný výraz může zbavit strnulého stereotypu i pánský šatník.

0: Rád bych režisérovi Kleinovi poděkoval za krásné filmy, které pro nás připravil, a za jeho vlídný lidský přístup. A ještě než zazní titulková píseň z jeho básníků v podání Pavla Kříže a Michaely Badinkové, dáme úplně na závěr slovo rodině. Syn, lékař David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová.
1: Táta byl úžasný v tom, že nebyl to jakoby jenom táta, a byl to kamarád. Bylo to skvělý v tom, že člověk si s ním mohl povídat o čemkoliv, vždycky si našel čas pro nás a vlastně jsme se mu mohli svěřit s jakýmakoliv problémem, co jsme měli. A pro tátu práce byla strašně důležitá, ale jak říkala maminka správně, tak bez rodiny myslím, že by nebyl tak úspěšný režisér. Tím, že měla takové zázemí, že mu maminka dělala zázemí, jako dělala, tak mohl se věnovat té práci a tím, že měl doma ten svůj klid, tak z toho pak mohl čerpat tu energii, a která myslím, že v těch filmech vidět.
0: Jezdili jste společně třeba na nějaké dovolené nebo na nějaké prázdniny, nebo byl táta jako, já si ho nedovedu moc jako cestovatele představit totiž.
1: No jasně, táta moc jako cestovatel není, jako stejně jako Karel Poláček, kdy příroda je krásná z okna kavárny.
0: No, no.
1: Takže to myslím, že platilo u táty hodně. Na druhou stranu s náma jezdili na výlety, já si pamatuju, jeden teď, co mi vybavil se výlet, jsme jeli do Průhonic, tak jsme tam šli projít, s tátou jsem hrál fotbal, ač táta nevypadá, tak hrál se mnou i tenis, i fotbal, volejbal jsme hráli.
2: No.
1: Prostě, že byl jako i talentovaný, i když jako malým vzrůstem, tak jako fungoval velice dobře.
2: Vždycky,
1: takže to jsme měli a ten výlet v té Průhonici byl taky krásný, protože jsme tam šli do takové restaurace. Vždycky totiž každý výlet končil nějakou kulinářskou specialitkou, takže máme dobrý vztah jídlu díky tátovi, protože vždycky to muselo končit něčím i vonavým. A pamatuju si, v těch Průhonicích jsme si dali svíčkovou se zvěřinou a přišla ta číšnice, říká, toho jsem střelila já ráno, takže kdybyste našli broky, tak se nalakněte. A do dneška si to pamatuju, protože já jsem úplně vyděšeně koukal na to jídlo a hledal jsem tam nějaký broky, táta se tomu smál, že? No ale prostě vždycky nějaký výlet končil vždycky něčím takovýmhle krásným. Takže na výlety jsme jezdili, ne, že by jsem byl s tátou nikdy postanem, to určitě ne, to jsme nebyli, ale snažil se nám dát i tu trošku té přírody, když tomu se tolik neinklinoval. Ale přes to léto jsme nejvíc strávili času na tomém tenise.
2: Mm-hmm. On měl s klukama černou hodinku. Toho nikdo nesměl rušit vždycky. Já jsem nesměla ani přijít.
1: To je krásná věc, na to vzpomínám strašně rád, protože to už jsem se učil a vždycky, ten člověk se učí medicínu, tak se učí opravdu někdy hodiny a hodiny.
0: No, ježiš, to

0: jsou známý.
1: To jenom nechci jako tak zveličovat, ale je to těžší. A člověk už nemohl. A tak já jsem řekl, mám, já jdu na černou hodinku za tátou a táto seděl tak pracovně, já jsem se učil tady vedle v pokojíčku a viděl mě a říkal, tak si podsednu, tak jsme si sedli, zatáhli jsme závěsy, to prostě mu říká černá hodinka a říkal, tak si vyber nějakou fajfčičku, tak jsem si vybral fajfku, naučil mě, jak s ní zacházet, i když nekouřím, ale jako předtím jsem to bral, jako, že to je prostě s tátou, nebo doutníčka jsme se zapálili, já teda táta ty fajfky. Pustili jsme si jazz a hodinu jsme mlčeli. Jenom jsme kouřili, poslouchali ten jazz a byli jsme spolu.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
2: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců a jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let trvání. Bude jasno až polojasno, během dne zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se to týkalo jen cizinců. Inspekce práce to považuje za důležité vzhledem k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kolibače navíc zabrání možnému nelegálnímu zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Poskytla víc než 500 výpůjček a nabízí přes 110 zařízení. Hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
4: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
2: Nevládní organizace Liga lesní moudrosti dnes v Krušných horách u Božího daru slavnostně otevírá rekonstruovanou klenovu boudu. Moderní areál vznikal z přírodních materiálů a stavbaři využívali ekologicky šetrné postupy. Zařízení má sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. A přímo u klenovy boudy je teď reportér Zdeněk Trnka.
5: Společné spaní pro celý oddíl, velká společenská místnost, jídelna, kolárna nebo lyžárna a také zázemí pro vedoucí. To vše obsahuje prakticky nový areál, který nahradil původní stavby na Jahodové louce v lokalitě Jahodina. Areál má být k dispozici mládežnickým organizacím, které své členy učí takzvané lesní moudrosti, šetrnému pobytu v přírodě anebo táboření. Slavnostní program otevírání boudy právě začíná, skončit by měl večer po 21. hodině. Krušných hor, Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
2: D8 směrem na Prahu byla neprůjezdná nějaký čas kvůli nehodě dvou osobních aut v tunelu Panenská. Už jsou pryč a kolony se daly do pohybu. A na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova se srazila dodávka s vozem odtahové služby. Počítejte tam s kratší kolonou a omezeným průjezdem. Zprávy končí, po nich Aleš Cibulka a Tobogan.
1: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte Český rozhlas Dvojka. Zdravíme vás všechny na příjmu pohody. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu 630 let beze změny Tobogán. Dámy a pánové, dneska žádné dlouhé úvody, protože čekáme vzácného hosta. Víte, tento mladý muž, tedy mladý, všimněte si, že mladý už říkám padesátníkům, když se mi to blíží, my kluci kolem padesátky si tak říkáme, mladý muž, který už dosáhl prakticky všeho na poli showbiznisu. Ovšem, my když jsme spolu mluvili, tak jsme přišli na to, že jeden trumf mu vlastně chybí, a to slavit kulatiny v toboganu. Což je prostě deviza, která v tom CVčku najednou jako ční. To je prostě vidět. Takže my jsme udělali výjimku, vy víte, že my děláme 80, 90, 95, velmi výjimečně bereme i padesátníky a dneska je to ten případ. Dámy a pánové, pan Leoš Mareš! Krásné dobré dopoledne. Vítej v našem hudebním svatostánku. Studio číslo 1 tě vítá.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Je mi potěšením, děkuju za pozvání, moc si toho vážím.
0: Dobrý den. Já tě zdravím i na vlnách Českého rozhlasu. Jaké to je, prosím tě? Já to beru, občas někdo má ten pocit, že ti, kdo dělají ve veřejnoprávním médiu s těmi komerčními, že jako se nekamarádíme,
1: my
0: že
1: se
0: jsme ti sokové. Jaký to je? Já kdybych šel k vám na privát, na tu velkou stanici, kde pracuješ, tak mám trému, jakože to je místo, kde nejsem úplně doma, nemám to ošahaný. Jak se cítíš ty teď?
1: Já mám trému přirozenou, to je spíš odpovědnost, navíc tady je živé publikum, ale já bych vnímal i to imaginární, to neviditelné u přijímačů. A cítím se skvěle, protože miluju ten fenomén toho rádia a miluju hlavně něco komukoliv sdělovat. Takže to se tady děje. A myslím si, že to je něco jako třeba, kdyby si byl filmář, jo, a nabídli ti točit mimo svůj štáb někde jinde, tak by tě to bavilo asi taky. Nebo číšník třeba, že bys roznášel pivo někde jinde.
0: Vrchní prchní, to si přirovnal krásně.
1: A děkuji za to pozvání, jak jsi říkal, že vlastně to je výjimka, že tady padesátiny většinou lidi neslaví, já si to moc vážím, já to chápu, ty jsi si mě pozval, abych tě vydržel. To je velmi rozumná úvaha.
0: A ne, ty vypadáš trvanlivej, to by je budem dělat. Hele, 95 teď děláme jak na běžícím pásu.
1: Abych se ti neskazil, to bylo se vtipný, že jsem teďka vnímal zprávy, které byly před tobogánem a tam pán hlásil, že dnes bude 36 stupňů, jo? Zase nejsme na Floridě, ne? Není to úplně normální, že 36 stupňů a já tady sedím v kožený bundě, takže tu jsem měl připravenou, tak už jsem to nechtěl měnit. Teď se mě tady ptal kolega, jestli mi není horko a já mu říkám, prosím tě, já jsem celý život vystupoval v kožichu, takže já mám zničenou termoregulaci, takže mě nějaká kožená bunda, to je pro mě letní oblečení.
0: Ne, já mít tohle na sobě, tak jsem spocený až někde, ale je
1: ale fakt, mě je skvěle, fakt, já, mě normálně chladno.
0: No, ale to by vy dáte zapravdu, starší lidé už se oblékají jinak, že? To už jsou jako, i když je venku hezky.
1: Tak to je tím možná.
0: Baloňáček neodloží, no jistě, hele, třeba až za ten rok přijdu taky v něčem teplejším. Hele, možná bychom měli popsat, protože ty jsi přišel, to já oceňuji do veřejnoprávního média, tak jako oblečen velmi až jako retro stylově.
1: Jak je se to retrovka, retro.
0: Mně se to líbí, ty kalhoty, to je, vypadají jak po dědovi, ale
1: můžu
0: jsou takový
1: nabídnout,
0: jako...
1: Můžu nabídnout, sice v rádiu to není úplně ideální.
0: Ano, no. Prosím vás, pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Leoš Mareš se svléká.
1: Můžeš pustit muziku z Modré Ústřice. No,
0: to jsem zrovna neviděl, ale...
1: Takhle, můžu nabídnout, vlastně takhle jsou ty kalhoty. Jako...
0: Jo, to je úžasný, ale to jsou jako nový, ale retro. To je výborný, ty jsi neskutečně hubenej, to je až jako nechutný, a ty cvičíš, viď?
1: Já cvičím, ale jestli jsou retro ty kaloty, nevím, no tak mě říkali, že to je právě současný.
0: No právě, ale jako, že se to vrací.
1: Jestli mi prodali jako za současnou cenu kaloty, které tam mají desítky let, to by mě mrzelo.
0: No jistě, to je po nějakým dědovi, ale jako sedí ti to. K tomu sněhobílá košile.
1: Ano,
0: černá kravata.
1: Kravata.
0: Bílé boty.
1: Ty tenisky to trochu kazí, to, ne, ten, to... retro styl, jakože opravdu, že by si byl jako na... Takhle, proč se bavíme o oblečení v rozhlase?
0: No právě
1: to... Je... Můžu vám, jestli chcete, milí posluchači, ukázat fotky z dovolené? Kdyby pozor, vás to zajímalo, ale... můžeme si promítnout několik diapozitivů.
0: Ale tak zrovna tobě nebudu vyprávět, že v rádiu se dá ukázat cokoliv.
1: Je to pravda.
0: Rádio může všechno, jako proč nemůžeme popsat, co máš na sobě, můžeme cokoliv v rádiu.
1: Dobře.
0: A máš fotky z dovolený?
1: Ne. Teďka nemám, za poslední rok a půl jich mám úplně minimum.
0: Já ti položím hned v úvodu otázku. Já už jsem se tě dlouho chtěl na to zeptat. My jsme ji otajnili, že se známe opravdu my příští rok a to už jsme přichystali takové, a proč udělat jedno vysílání, abych udělal takové miniturné. 30 let, kdy jsme se potkali v konkurzu na moderátory Snídaně s Novou.
1: Ano, bylo to v červnu 97, kdy jsme přišli do Vladislavovy ulice, do sídla tehdejší televize Nova, nebo tehdejšího sídla televize Nova. A červen 97, přesně na den 29 let, přátelé. My dva jsme byli součástí castingu na Snídani s Novou. Jo? Tenkrát se poprvé měnily ty pozice. Tam byly ty takový ty nejslavnější, ty první moderátoři. Teď mi pomož.
0: Slávek Boura s Markétou Majerovou.
1: Basilides.
0: S Danou Morávkovou. A hledali nové moderátory.
1: A Lucie protože... Výborná.
0: A Pavel Svoboda.
1: A Pavel Svoboda. A tyhle ty moderátoři najednou končili. Po třech letech. Od roku 94-97. A byl masivní konkurs, několik tisíc lidí se přihlásilo a v tom červnu 97 jsme my byli mezi uchazeči, Aleš a já. A přátelé, z toho celého pole několika set hlavého.
0: Hovoř, 2800 dívek a 760 kluků, já jsem si to zjistil.
1: Tak, ano. A my přátelé, my dva jsme to vyhráli. Jo. Je to tak. Bohužel moje první vysílání v prosinci 97 se tak moc líbilo Vladimíru Železnému, že už k druhému nedošlo.
0: Jeho normálně vyhodili.
1: Jeho vyhodili po jednom vlastně vysílání 12. prosince 97 a moje máma si to nahrávala na video a napsala na tu kazetu tenkrát poprvé Snídaně s Novou. To se tenkrát byla taková rubrika v časopisu Bravo, která teda pojednávala o něčem jiném, ale... A ta kazeta, já jsem ji potom našel a když jsem potom v roce 98 jaksi nenavázal, tak jsem na ten mámin popisek dopsal tenkrát poprvé a naposledy. Na rozdíl tady od mého kolegy, dámy a pánové, který samozřejmě pokračoval jako skutečně vybrán. Takže já jsem vyhrál s Alešem. Mohli jsme udělat i dvojici, že pojďme si říct...
0: No, tenkrát to ještě tak nefrčelo, no.
1: Ale
0: no.
1: Představ si jenom, kdyby se to řeklo, jak to zní, jo, hele. Leoš a Aleš. Alebo ještě obráceně, Aleš a Leoš.
0: Zní řekl to trošku... Řekl slovy klasika, to je takový mazlivý.
1: Je to... Mně to přijde jak u vás doma, takže... Vlastně, a chtěl jsem říct, že...
0: Je to přijde jak překlad nějakýho porna z NDR, víš?
1: Je to tak. Takže vlastně po té, co mě vyhodili, tak vlastně v roce 98 najednou řekli, no a měli jsme konkurs na nové moderátory Snídaně s Novou a vyhrál, tada, semafor, Aleš Cibulka. Takže ty jsi vlastně byl jediným vítězem a já jsem ti chtěl pogratulovat.
0: Ale ne, já ti děkuji i po těch letech, ale zase jako...
1: Dobře, já navážu, jo?
0: Ano.
1: Zase jako... Kdyby mě tenkrát nevyhodili,
0: ano.
1: Bavíme se teda o prosinci 97. Jo?
0: Tak by si pokračoval a byl by si chudáku tam, kde jsem dneska já.
1: No
0: a
1: ne,
0: tam,
1: to by bylo hezký, to, ale počkej. Já ti něco řeknu. No. Kdyby mě tenkrát nevyhodili po tom jednom vysílání, tak jsem v dubnu 98, tedy o 4 měsíce později, nemohl přijmout nabídku na moderování ranní show na Evropě 2.
0: Aha.
1: To jsou úplně fascinující vlastně konsekvence, protože samozřejmě tehdy jsem si myslel, že televize je víc než rádio. Mm-hmm. A kdyby mě vzali na tu Snídani znovu, to ty víš, tak si byl jako na Nově a nějaká rádiová show by mě možná nezajímala. Navíc Snídaně znovu se vysílá ráno, že jo?
0: No jistě.
1: Takže je v konkurenci s ranní show. Takže já bych vůbec nikdy nezačal vysílat ranní show v rádiu. Chápeš to?
0: To je pravda.
1: Ještě, že mě vyhodil Železný.
0: To je. Ale pozor, vy si teď možná říkáte, protože asi už tady není nikdo, kdo by si to pamatoval, no. Jako za co tě vyhodili? Vyhodili tě za to, co já jsem obdivoval, protože já jsem byl takový ten slušný Alešek, co tam moderoval, bylo to všechno pěkný, ty jména. Ale už zlobil, ale takovým způsobem ty si někam zalez, vyskočil si a měl si na hlavě blikací čertí rohy. A takhle. Takový jako neřízená střela. A já jsem to obdivoval, já jsem říkal, takhle bych chtěl taky zlobit, ale to bych prostě nikdy... Ten Saturnin, který začal rozhazovat ty koblihy, to byl on. A potom, když ho vyhodili, tak jsem říkal, ale jako... Jsem si říkal, já tady zůstám, že ale chlapec není úplně špatný, tady někde zberu, no třeba se někde chytne, no tak se chytil.
1: Já si to nepamatuju, proč mě vyhodili, ale nebudu ti kazit hezkou historku pravdou. Já co si pamatuju, tak jsem si den předtím byl v jednom obchodě koupit nový boty. Jo? A byly to tenkrát takový boty, já vlastně nevím, proč jsem si je koupil. Jo? Byly to jako pohory. Já tomu nerozumím, proč mě se prostě líbily. Byly to moje vysněné boty, stály tenkrát prostě neskutečný peníze, asi 5000 stály, což pro mě byly všechny peníze světa. A říkal jsem si, když jsi na nově, koupíš si ty boty.
0: No.
1: Takže jsem si koupil ty boty, to byly jaký pohory. A já si to pamatuju jako dneska, že jsme tam byli na té snídaní znovu a moderoval jsem to. Ano. A jak ty boty jsem měl, tak já nevím proč, já se omlouvám tady veřejnoprávní tady instituci, ale prostě jsem dělal ten rozhovor s tím hostem a nějak ano. Prostě si pamatuju, že jsem si, jo, chtěl jsem je prostě ukázat.
0: To je v rádiu taky dobrý.
1: Ale
0: prostě
1: teďka,
0: odložil
1: jo, já to zapomněl říct v rádiu, jak jsem zblblej.
0: Milí posluchači, a udělal jsem tohle.
1: Podal jsem si nohy na stůl.
0: Ano.
1: Ale já vlastně nevím, jestli to bylo z pohodlnosti nebo prostě z blbosti.
0: Nechtěl si, aby byly vidět drahý boty?
1: Možná, jo. A že jsem o ně byl jako pyšnej. Ale vím, že tenkrát pak jsem, že máma mi to říkala, říkám, já si ti omlouvám, já nevím, proč jsem to udělal. Takže možná to byl taky jeden z těch důvodů.
0: No, ale podívej se, zase ti to přineslo Evropu 2, jako to, víš co?
1: No, je to neuvěřitelný.
0: Podívejte se, ano. Teď mě napakují to. Dnes jsme se podívali do minulosti na to. No,
1: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to.
0: Jak Leoš Mareš začínal, jak ho vyhodili a tím to všechno začalo.
1: Já jsem tam dělal rozhovor v té první snídaní znovu se slavným sochařem, Rona se jmenuje.
0: Mm-hmm, ano. Jo.
1: A oni mi dali ten scénář a já nevím, jestli jsem byl takový nezodpovědný, prostě jsem se ho moc nenaučil a to jméno jsem se prostě nenaučil. Jo. A neznal jsem ho, pana Rónu. Jo. Mm-hmm. A legenda, to byla už tehdy, jo. Nevím, jestli vám to jméno něco říká, nicméně prostě je to světoznámý sochař, výtvarník. A já si pamatuju, že ho tam takhle jakoby přišel a teď já jsem ho uváděl, jo. A teď jsem se na to nějak jako podíval a teď jsem s hrůzou zjistil, že nevím, jak se jmenuje. Jo? A to bylo přesně v okamžiku, kdy jsem říkal, a máme tady, přátelé, dalšího hosta, je to finálový host tohoto programu, dámy a pánové, sochař. A teď jsem získával čas a doufal jsem, že automatický systém, že to naskočí, ten motor. Takže jsem získával čas a říkal jsem, takže přátelé, máme tady našeho hlavního, posledního hosta, je to, všichni ho samozřejmě znáte, je to světoznámý sochař, plastik, když se podíváte, prostě je to neuvěřitelné, že přišel mezi nás. A teď potom jsem udělal.
0: Nalistoval ve scénáři.
1: Jaroslav Rona! No prostě ostuda. Ostuda, no. Takže to byla moje snídaně znovu.
0: Ale
1: no.
0: Občas, když mi dneska vypadne jméno Dobrý jít do lidí a říct jako, tak schválně, kdo ho, ano, tady paní ho poznává, víš, jako to je, no, ještě lepší.
1: Ale jak byste udělal ve studiu, kde nejsou diváci? Ale to je dobrý trik, člověče.
0: No, něco, no. Já jsem to viděl trik u Karla Šípa. Ale prosím.
1: Každý máme svoje jako legendy a vzory.
0: Koukáváme, no jistě.
1: Já jsem se třeba od Gota naučil. Můžu říct, že máme kdo od koho, jakoby, když se fotím s lidma,
0: ano.
1: Jo, tak já jsem občas trochu nervózní. Jo. A prostě pak jsem na něj koukal, bylo to kdysi, a on prostě nebyl nervózní. A říkal větu těm lidem, co si chtěli tu fotku. On říkal, já vím, že to trvá strašně dlouho, a on vždycky říkal, máte všechen čas světa. A já to od té doby říkám, že to je dobrý. Je to sice nesmysl, ale zní to jako fajn. Takže
0: je pěkný.
1: Jo? Jo? Až tě bude někdo otravovat s fotkou, bude chtít fotku, budeš spěchat, tohle mu řekni.
0: Ježiš, a to je už takovýkrát. Halina Pavlovská říká, že na každý fotce musí být ruce. Že jako to, no.
1: Fakt, jo.
0: No ono, že musí
1: ale
0: být ruce.
1: Ne, ale všechny prsty, jo, důležitý.
0: No, já ne, ale ona ti možná odvádí pozornost od jiných partí, ale nevím, to už bychom se dostali zase někam úplně jinam.
1: A od jakých, Aleši?
0: No, od chodidel.
1: Dobře.
0: Ano, odchodidel. Tak než spozurážíme kompletní český showbiznis, je krásné, že se zpěvákem, který dorazil až ze zahraničí, jsme se bavili, kolik dnes bude písní. A já jsem říkal, podle toho, jak budem povídat, takže možná...
1: Takže žádná.
0: Takže žádná. Ne.
1: Já ale děkujeme, říkal, Adame, můžeš zpátky na Slovensko.
0: Letenky platíme. Ne, jak...
1: Počkej, vsuvka. Můžu ještě. Letenky, jo,
0: tak
1: platíme.
0: Budou jenom dvě ty písničky, ne, hele, ale já jsem chtěl.
1: Já teďka čtu knížku od pana Kundery.
0: Ty čteš?
1: Čtu strašně rád. Miluju to. Takže teďka přečet jsem Nesnesitelnou lehkost bytí, doplňuji si vzdělání a teď čtu Žert. Jo, a tam v první části ta hlavní postava říká, dobře, já jsem tomu nemohl věřit normálně, a ona tam popisuje, jo, zítra mám těžký den, je pondělí, cestuju do, nebo na Slovácko, jo, nevím, jestli Uherský Hradiště vám řekne Slovácko, a říká, no jo, jo, takže ráno letadlem do Brna a pak dál autobusem. A já na to úplně jako koukal, jakože na to, co tam píše, že se tehdy takhle cestovalo. Když se jelo prostě jako na Moravu, třeba přesně Slovácko, tohleto, tak se cestovalo, to jsou teda tam 50. leta, nice. 50. leta, letadlem do Brna a dál autobusem. To je fascinující. Z dnešního pohledu fascinující.
0: Je jako zajímá, která ta část, jako jestli tě fascinuje to, že letadlo létalo do Brna.
1: No ne, že byla linka, to byla, pozor, to byla no. Paní, která byla nějaká v SSM, jakože mladá.
0: No.
1: Mladá, jakože normální nějaká prostě partajnice,
0: no, no.
1: Že to bylo prostě způsob, jak se tam dostat.
0: No.
1: Jo, tak napadlo by vás někoho, když byste jeli na Moravu, že poletíte letadlem do Brna.
0: To je zvláštní, že všichni kejvají.
1: A dál autobusem. No. Tak můžeme k našemu hostu. Asi,
0: ano, můžeme k našemu hostovi.
1: Který to přijel takhle, autobusem.
0: Který přijel autobusem z Brna. Ne, ale já když jsem říkal, Leošku, přiveď si koho chceš, znáš takových lidí, a když řekl to jméno, zajásal jsem, tak představ si ho sám, prosím tě, ty máš na to školu.
1: Dámy a pánové, je to hvězda hvězd. Možná ještě v Česku tak nezáří, ale vím, že bude, protože ne jedna, ale všechny jeho písničky jsou prostě fantastický. Dámy a pánové, můžu?
0: Řekni si to celý, no jistě.
1: Je to Adam Ďurica.
0: Adam Ďurica právě přichází.
1: Adam Ďurica hraje s kapelou, ale dneska bude hrát jenom s kytarou. Adam, mozyku.
0: Zdravíme,
1: že jsi,
0: ahoj.
1: Že jsi přišel. Teď měl, přátelé, ve středu koncert ve Stromovce. Byla na něm moje tchýně se svojí sestrou. Prostě je to člověk, který oslovuje všechny generace a možná někteří z vás ani nevíte, že znáte jeho písničky. Tak se těšte.
0: Ne, mně se líbí, prostě člověk by řekl něco, já bych řekl, že jste několikanásobný držitel těch cen o to, jeden z nejslavnějších slovenských zpěváků, ale říct o někom, to já na tobě miluju, tak líbil se nejenom mé tchýni, ale i její sestře.
1: To jsem ale vůbec neřekl, ale dobře.
0: Já jsem to z toho rozklíčoval, že jako ten Ďurica zpívá takovým způsobem, co tchýni, ale i její sestře,
1: ne,
0: jako
1: já jsem tě,
0: víc
1: já jsem
0: nemůže
1: chtěl
0: být.
1: Říct,
0: protože
1: že se líbí nejenom nám mladým, jo, ale i mojí tchýni.
0: A její starší sestře.
1: A její starší sestře.
0: Prostě i ta přišla a řekla, ten je dobrý, to ještě
1: je to
0: nikdy
1: ne...
0: Adame, to je, teď už to začíná zajímat i mě.
1: Ale těšte se, protože možná fakt nevíte, že znáte tolik jeho písniček. Adam Ďurica. No.
2: Ďakujem pekne. Nikdo netuší, kde má strop táto moja cieľová skupina, takže...
0: Kuchyni bych chápal, ale tu sestru...
2: Objavujeme nové hranice mojich fanúšikov. Každopádne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.

0: Dámy a pánové, v přímém přenosu Toboganu na vlnách Českého rozhlasu nejúspěšnější slovenský zpěvák současnosti, nejúspěšnější český moderátor současnosti.
1: Ježíš, on ještě přijde někdo.
0: Dobře. Jsme mezinárodní show, pánové. Posaďte
1: se. Je skvělej,
0: Jurica. Je dokonalý. Je dokonalý, hele, to je tak jako...
1: No, já jsem...
0: Co, dámy?
1: Koukal jsem tady na publikum, jak byste byli, já, promiňte, že to řeknu, byli jste vykulený. Já jsem byl taky vykulený a to jsem si vzal ráno vykulín, takže... To je prostě, já vždycky, když tu písničku slyším, to normálně ve vás, normálně... Tady ne, že by lidi přímo stali, to zase jako zas tak přece jenom je dopoledne, ale jak to ve vás jede, jak jsi to napsal, tuhle tu písničku, to je prostě, dokonce to má v sobě jenom milostný akt, jo, to prostě pořád graduje, je zázrak, to by se podařilo udělat písničku, která tady s náma bude navždy.
2: Asi ano.
1: Ale... Adam Jurica.
0: No, to je jedna hra.
1: Já bych vlastně mohl využít této hezké příležitosti a říct, že příští rok bude Adamovi 40. Já vidím, že jste se na něj tady koukali. Jako
2: a oni, že on nemá 50.
1: No ne, tak jako slavíme tady ty kulatiny, Aleši. Vím, ano. Že jste se na něj koukali jako na muže. No. Je mu 39. A možná bychom mohli říct, že ty 40. oslaví na svém velkém koncertě Fogotu Areně. To je jenom jako, jestli se vám ta písnička jako líbila.
0: Jo, pozor, a to děláš ty, jo?
1: Ne, to nedělám, já to dělám.
0: Já myslím, že to děláš ty a proto si tady si přived ovečku, rozumíš?
1: Ne, to já jsem pozval Adama, aby se zpropagoval, protože přece jenom mám pocit, že jsou lidé, kteří ho ještě neznají a já si myslím, že to je škoda. A uvidíte, že to není člověk, který má jenom jeden hit, že jich má víc, mnoho.
0: Hele, ale jako když jsme u toho, já jsem si to nechtěl jako o to říkat vyloženě ve vysílání, ti, kteří slaví ty 80, 90, 100 let, a to už spadá pode mě, to už je to Boganová věc. Ty děláš to mladší publikum, Adam 40 a má tu arénu, já mám příští rok 50.
1: Tak Aleši, jestli chceš, můžeme udělat to Aleš a Leoš. Jako věděl bych, co by tam šlo udělat.
0: Jo? No. A bylo by to od kolika let?
2: No, tak úplně pre všetkých.
1: No ne, jako určitě od 18.
0: Určitě od 18, ne, to samozřejmě. Ne, to ti dávám jenom tak jako ke zvážení. Ale my budeme navíc příští rok slavit těch 30 let, kdy jsme přišli na tu novu. 30 let ty budeš mít teda v rádiu?
1: Ano, já vlastně zítra...
0: No, tady nejsi na té vaší Evropě, mluv tady slušně, my jsme
1: zítra,
0: zvyklí.
1: Zítra je to vlastně, fakt zítra, to bude 29 let, co jsem poprvé vysílal, můžu to říct?
0: Já nevím teď, co chceš říct, ale můžeš.
1: To jméno té stanice.
0: No.
1: Tak zítra to bude 29 let, co jsem poprvé vysílal na Evropě 2.
2: Wow.
1: Pamatuju si to proto, protože byl první letní den. A to je zítra.
0: To je zítra.
1: Takže to je náhoda, že vlastně mám skoro výročí.
0: Prosím tě, dvě věci. To, že tady zaznělo jméno té stanice, je v pořádku, že jo, my jsme otevření tomuto všemu, ale v pondělí, až budeš vysílat, kdybys byl tak hodný a řekl Český rozhlas Dvojka Tobogán, jako na oplátku, aby to bylo recipročně, aby na mě nemohli, že to byla skrytá reklama.
1: Dobře, jenom mi řekni teda, prosím tě, je to Tobogán nebo Tobogán?
0: Tobogán, krátce. Tobogán. Český rozhlas je Tobogán a já se jmenuji Aleš Cibulka.
1: To já vím. To já vím.
0: Můžeš to hovořit o tom i déle, jako...
1: V takovém krásném programu je to Tobogán.
0: Tam se rozhovořit, jo. A druhá věc, my tady v Českém rozhlase máme jeden z největších archivů, které vůbec jako jsou v Česku.
1: Máte prostě na všechny složky.
0: Jo.
1: Já mám to jasný.
0: Já tady mám
1: takový... Já o tom nepochybuju.
0: No, já jsem otevřel svůj Cibulkův seznam.
1: Takhle až.
0: Kouknul jsem Leoš a z archivu na mě vyskočilo toto.
3: Be missing you. Dneska je úplně první letní den a já vím, že přípravy na ten sobotní, úplně první letní oběd jdou u vás do finále. Alespoň doufám. Aby vám ještě moc nekručilo v žaludku, vám z Evropy 2 pro tuto chvíli přeje Leoš Mareš. A já vám do toho vašeho zadělávání těsta a škrábání brambor za chvíli naservíruju třeba Briana Adamse.
0: Tak to je zítra těch 29 let.
1: To byl vážně ten úplně první vstup. Já když to slyším, je úplně špatně, že zadělávání těsta. Zítra nás čeká první letní den. Já, prosím vás, jestli takhle mluvím pořád, řekněte mi to a já se zabiju.
2: Ale to bola improvizácia, nie? To si nemal pripravené.
1: To som měl napsaný, samozrejme, tehdy.
2: Okay.
1: No, ale, stýne, doma... ale asi som takhle mluvil, proste. Asi tam chtěl človek, chtěl som tam dátu...
2: Ale bola iná doba, podľa mňa sa inak moderovalo. Nie?
1: Nemyslím si, spíš tam tá vážnosť, akože... První letní den a za chviličku zadělávám těsa.
0: Mně se líbí, jak Adam, když, jako to se to jako, když ti dělá najednou ty narozeniny, jak se snaží to omlouvat. A tenkrát se takhle mluvilo. To bylo, počkejte, je to ale, hrozný, ale tenkrát se takhle mluvilo. To...
1: Počkejte, ale moment, já mám pocit, ten neuvěřitelný, že to byla taky sobota a taky to bylo v 11.30.
0: No.
1: Protože já jsem vysílal, první moje vysílání bylo v sobotu dopoledne od 11 do 14. Takže ano. Jestli tohle ten vstup... Takže to opravdu bylo takhle přesně, protože tam mluvím o tom zadělávání no, na ten nebo sobotní oběd.
0: No jestli zadělávali, tak to byla sobota, samozřejmě, tak to byla sobota, ano. Adame, prosím, já využiju toho, že máme úžasnou návštěvu, která přijela. Z Brna si teda letěl a do Brna jel, nebo jak to je?
2: Ano, na koňoch jsem išel najprv a potom jsem si zaletěl už do Prahy.
0: Až takhle se tam ne, máte, ne. No tak to je jedno, ale...
1: Jakože... Přišel si na koni a z Brna letadlem.
2: A z Brna už letadlem, samozřejmě.
0: No, jistě, ano. Kůň táhl letadlo po D1, ale tak to bývá. Kůň projde nejlépe. Adame, my teďka říkáme, že samozřejmě na Slovensku ty jsi úžasná hvězda. Česko, ten nejbližší země, tě objevuje. Je možná někdo dneska tě slyšel úplně poprvé. Jak to máte? Jak je to dneska na Slovensku? Sledujete vy, co se děje u nás? Protože když se podíváme na slovenské herce, tak ano, je tam Zdena Studenková, je tam, já nevím, Maroš Krámar, ty my známe, mladé objevujeme, protože ty nám posíláte do seriálu, jenom posíláte vlastně herce a politiky, ale... V obojí byste si mohli nechat, ale jak to máte vy na Slovensku? Vnímáte vy? Leoše Mareše znáte i na Slovensku, že?
2: Samozrejme. No. Tak lebo keď sa objavil v tom kožuchu prvýkrát, tak to je nezabudnutelné vlastne, že to bol taký ťah vlastne marketingový Leoši, že to vlastne to je legendary, ako úplne. To sa nedá zabudnúť, vieš. To bol, a hlavne myslím si, že viac sa sledovala tá situácia, ako keby... bolo to ešte viac ako keby Československo.
0: No isté, áno.
2: Hej, ten feeling bol taký, že ja si ani nepamätám, že by som pozeral nejaký akčný film, kde by bol slovenský dubbing. To bol všetko. Televíze uvádí. Mm-hmm. A to sme už čakali, že tam bude proste ten Schwarzenegger a tak. Takže sme to sledovali. Čiže všetko, čo sa dialo na televízii, to sme sledovali a tam bol Leoš a to bolo proste... To vypadalo, že... Jo, kto to je? Akože to, ako bola to šupa. Ako, tak sa to povie, že bola to šupa u nás.
0: Bola to šupa, ano. No. Taká šupa, že po prvním vysílání ho vyhodili a jak se to potom hodilo. Ale teď, jak si řekl o tom Slovensku, jak se to mění, teď nedávno dávali v televizi Dempsey a Makepeaceová seriál.
2: Ano.
0: A tam mě bola Kamila Magálová. Mě to vadilo, protože to, my jsme zase zvyklí na váš slovenský dubbing.
2: To samozřejmě to sa nedá pozerať, keď tam není Kamila Magálová.
0: No, ano.
1: Jenom mě zasvěďte Dempsey a Makepeaceová, vím, znám.
0: To je něco jako Randall Hopkirk.
1: Znám, Randall Hopkirk, no. Já jsem starší než ty, Aleši.
0: To já právě.
1: Takže se sklidni, jo?
0: Já právě.
1: A chtěl jsem tím říct, jakože oni, ale nepamatuju si, Dempsey a Makepeaceová měli slovenský dubbing.
0: Ano. Kamila Magálová a... Ten druhej právě, no.
2: Boris Farkaš. Myslím, že Boris Farkaš.
1: Podle mě Borisko.
0: No schválně, schválně pamatuje si to někdo?
1: Dempsey a Makepeaceová.
0: No, Kamila Magálová a...
2: Myslím, že to
0: a teďka ty lidi doma u rádia to říkají, tak pokud nebydlíte daleko, přiběhněte. Ano, prosím vás, googlujte, já se vás nechal vypnout mobily. Tak to je velmi podobné. Leoši, ale ten kožich, teďka zpětně, po těch x letech, to byla marka, to byla věc, která samozřejmě ohromně zapůsobila. Bylo to tak promyšleno a vymyšleno marketingově, nebo to byla náhoda, že jsi ho jednou čapnul? Jako když to bavíš zpětně, jako šátek už porcla nebo něco takového.
1: Já si myslím, že autenticita je král. To znamená, když někdo autentický, opravdový, tak to potom má nějaký přesah a může to fungovat. A každá ta věc, třeba u mě, nevznikala jako nějak marketingově ve smyslu, že bych to vymýšlel. Myslím si, že kdyby to člověk jako vymýšlel, tak to potom prostě nefunguje. Takže já jsem vlastně chtěl na vystoupení chtěl mít jakýkoliv kostým, prostě kostým, aby se to jako oddělilo od těch kolegů DJů, DJokejů, který jenom jako pouštěli v tričku a v kraťasech písničky, tak já jsem chtěl mít prostě zajímavý kostýmy. Takže jsem si koupil někde v nějakém krámu takový tričko a to mělo tady prostě tři prezervativy, jo. Jakože, nevím, bylo to jako módní, jako...
0: Pro rozhlasové posluchače ukazuje na břicho.
1: Na břicho, jo, na prsa.
0: Tak jako
1: na, prsa.
0: Rádia, no, na prsa.
1: Na prsa, prostě. Měl, tak bylo to prostě, jaký, ten obchod se jmenoval Faux Pas. Mm-hmm. A bylo to takové, jako, bizarní věci. Nebo jsem měl tričko, kde byly digitální hodiny s drátkem a ty se mě odpočítávali z 99 do jedno. Nebo jsem měl takový vatovej kabát. Nebo takový igelitovej kabát. A pak jeden z těch kostýmů byl kožich.
0: Aha.
1: Že kožich byl jenom jeden z mnoha kostýmů, abych jako stage kostým, abych jako zaujal, že se jako něco děje. Mm-hmm. Jo, že v momentě, kdy máš kostým na pódiu, tak jako se něco děje. Najednou jsi převtělený v tom show businessu. Lidi to taky vidějí, vnímají to, řekli si, aha, tak aspoň si na tom dal záležet, že zaplatili jsme vstupný, no tak dobrý, nepřišel prostě v tričku a v kraťasech, snaží se.
0: Jo.
1: No a ten jeden kožich, nebo respektive ten jeden z mnoha kostýmů, jsem si tenkrát vzal na otvíračku jednoho klubu, který funguje dodnes, jmenuje se Karlovy Lázně. A tam mě v tom kožichu vyfotili. A ta fotka vyšla v časopise Spy, ten už nefunguje, ano. A prostě bylo to jako, že Leoš Mareš v kožichu. A pro mě to byla jako fotka jednoho kostýmu z mnoha. A na to se mi ozvala návrhářka Hana Sedláčková z Opavy a řekla, Leoši, prosím vás, já jsem teďka tady koukala v tom časopise, vás vidím v takovém kožichu. Kdybyste chtěl, tak já jsem si z Itálie nechala poslat umělý takový látky. Jo, je to z ropy udělaný, jo. A já, dobře, mám tady bílou látku, černou, vínovou. Kdybyste chtěl, tak já vám z těch látek můžu ušít další kožichy. No a zbytek už je historie.
0: Čili kdyby se ozvala autorka toho trička s prezervativama, že má látky a že má, že spolupracuje s firmou, tak ano, kožichy nikdo pravda. Neví, ale do dneška nosíš na hlavě, do dneška nosíš na sobě, na tričku.
1: Ano, mohl někdo zavolat, říká, prosím vás, viděl jsem to tričko, můžu vám vyrobit tričko z pesary?
0: Ano.
1: To jsem nabídnul takhle v radio, jako veřejnoprávně.
0: Jasně.
1: Nikdy jsem to slovo podle mě veřejně neřekl, ale...
0: Já jsem ho nikdy ani veřejně neslyšel, no.
1: Tak.
0: Já se obávám, že snad ani nevím, co to je, ale...
1: Ale
0: je to,
1: já nějak
0: zní to
1: ze školy si pamatuju... Ty nevíš, co to je?
0: No vím.
1: Tak dobře.
0: No, ale zní mi to zvláštně, jako takhle...
1: To
0: jako,
1: říct.
0: Ve veřejnoprávním médiu před obědem mi to ten prezervativ mi nepřijde tak divnej.
1: Pesár ti přijde moc?
0: Já nevím, no, jako my jsme školení na vulgární výrazy a na sprostou mluvu.
1: No tohle není...
0: No já to... na tom školení byl, ale k pesaru se nedostali.
1: Ne.
0: No.
1: Pesar je povolený.
0: No asi zatím jo, vidíš, to, na to jsme nenarazili.
1: Ty víš, co to je?
2: To je mezinárodní význam toho, alebo v češtině se to poví jinak jako po slovensky.
0: Adame, a co abys nám zaspíval? No, ta představa.
1: Dej mandolínu, prosím.
2: Dej mandolínu. No
1: dobré. Je to bez mandolíny, ty nemáš ale mandolínu. Vi?
2: Nemám mandolínu.
1: Že on hraje mandolínu na mandolínu.
0: Ne, ať hraje cokoliv, protože ta představa, že Leoš Mareš předpolednem na vlnách Českého rozhlasu vysvětluje slovenskému hostovi, co to je, prosím tě, hraj. Cokoliv.
1: Okay. Vědě, co to je mandolína, hej?
0: Ano, mandolína.
1: Ty jsi chtěl zahrát něco jiné.
2: Já to zkusím. Lebo
1: ty... Přátelé, zahrát mandolínu bez mandolíny, to už je jako vyšší dívčí, jo?
0: No, ne.
1: Ale to Adam je bůh, takže... Ne,
0: ale na Slovensku byli vždycky ve všem napře.
1: Nebo udělej mix mandolíny a přejdi do něčeho jiného, když to nepůjde.
0: Dámy a pánové, Adam Ďurica živě tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Leoš Mareš společně s námi slaví svůj včerejší svátek za rok své výročí v rozhlase našeho seznámení. Svátek si měl taky, no jistě, všechno. No, ano.
2: Keďže je to bez mandolíny, nedávam na to žiadne záruky, dobre, ale dneska akože ochrana spotrebiteľa je dosť vysoko, preto sa ospravedlňujem dopredu. OK, no skúsme.

0: ale normálně to zvedá lidi.
1: Děkujeme. Leuši, wow. Co tomu říkáš?
0: Normálně to, nevím. Normálně to zvedá lidi z židlí a koukal jsem do publika, normálně znají lidi text. Já tamhle slečna znala text, vy jste znala text, vy taky, Ježíš. Adame,
2: už to sbírají.
0: Ty jsi slavnej, ty jsi slavnej. A dohraješ ještě něco?
2: Můžem,
1: no, samozřejmě. To určitě, teď si ještě představím u rádia tu sestru tvý tchýně, jak si podupávala nožkou hněta je těsto, to je fascinující chvíle.
0: Hněta je, to je super, já miluju přechodíky.
1: Ale ten byl určitě blbej.
0: To nevadí, já si to píšu, prostě no, to taky úžasné. Nebylo ještě nikdy v radiožu, pardon, na Českém rozhlase.
1: To tady můžeš...
0: Hněta je. Hněta je. Si, hněta je.
1: Hněta je.
2: Leuši,
1: já jsem si říkal,
2: že ten kožuch legendární prvý, to by ma strašně zaujímalo, ten prvý legendární kožuch, čo to spustil, no. Ty ho máš?
0: Já mám ho pořád. Kdyby tě to zajímalo, je taková bulvární informace. Já jsem jako Ford, když jsem měl první koncert, já jsem ho nazval jediný koncert v životě. Aha. Oni mi pořád předazují, že...
2: Odtedy si na turné vlastně?
0: No, ale oni... ale oni mi furt předazují, že jsem řekl poslední koncert v životě. Já jsem nikdy neřekl poslední. Poslední nikdy nezaznělo. Vždycky tam bylo tam jediný.
2: Či není to jak Elan, že?
0: No takhle, ono trochu jediný je trochu poslední. Jako, no, ale nepřímo.
2: Navozuje to.
0: Já jsem netušil, že o to bude zájem, takže já jsem si říkal, udělám si jeden večírek a bude konec. A najednou, samozřejmě je to opojený na tom pódiu, ty o tom něco víš taky.
2: To je úžasné. No.
0: Takže jsem začal pokračovat. Ale když jsem vlastně začal prodávat lístky do toho Karlína v tom roce 2017, tak jsem udělal jako for a dal jsem 3 ceny vstupenek. Jo? Byly normální cena vstupenky, byla 990. Jo? Pak bylo VIP, jako se setkáním a s jídlem a s focením a s našima věcma, s dárkama, to bylo 9990. A pak jsem udělal jako for, že mám ještě jeden speciální lístek s tím bílým slavným kožichem, že ho dostane k tomu a ten lístek stál 999 990. No. A takhle to bylo jako pod sebou, jako for. Chápeš, tam bylo 990, no, 9990 a 990, 9990. A oni se mě přihlásili 3 lidi, že by to chtěli.
1: Fakt jo.
0: A já jsem řekl, jako říkal, no my bysme možná koupili. A já, to byl, já se moc omlouvám, že pozdravuju pana manžela, ale že nechci, nechtěl jsem se ho zbavit, to byl vtip, ale 3 lidi si ho chtěli tenkrát ode mě, ale pro mě to je artefakt, že jo, já bych se ho nikdy nezbavil. To je prostě součást mě a to je ta autenticita, jo, ta opravdovost, že prostě ještě teďka ho můžu vzít a teďka třeba budu mít příští týden, máme starý pecky v Mikulově.
1: Ano.
0: Vlastně 4 roky, 5 let jsme to nejeli. Je to taková túra po amfiteátrech, nebo byla to túra po amfiteátrech v roce 2021 a 2022, po covidová doba. 4 roky jsme to najeli a teď máme jednu jedinou akci v nejkrásnějším amfiteátru v Česku, podle mě v Mikulově. A tam samozřejmě v tom kožichu přijdu.
1: Budeš.
0: Kdybych ho prodal, tak bych v něm nemohl přijít a to by byla prostě strašná škoda. Takže...
1: No ale zase za 3x mega.
0: No takhle, ten kožich byl stejně jenom jeden, jo?
1: No já, ale to,
0: já chápu, že ti tady teďka projeli místo panenek ty dolary, ale no, tak. Stejně bych to mohl prodat, a já bych to neudělal nikdy.
1: Holky by si ho půjčili.
0: Peníze nejsou všechno.
1: Ne, já pořád koukám na to, že se mám co učit, protože všimli jste si to, jako za tu jednu odpověď jsme pozváni na koncert, jo. Řeč byla o kožichu a víte, jaká byla původně moje otázka?
0: Ne,
2: pardon.
1: Žádná. Já jsem neřekl vůbec nic po té písni.
0: No tak když jsme u toho ještě, no. tak jedna část ještě chybí. Prosím nás, jak jsou ty starý pecky příští týden, ano. 27. června v Mikulově. Je to za týden v sobotu. Přesně za týden v sobotu.
1: Tam to je ten koncert, jak tam budeš v tom kožichu, ten tvůj letošní jediný.
0: Tak, poslední věc, která nezazněla, to je důležitý ještě. Vstupenky jsou v prodeji teď.
1: Chceš ještě něco konkrétně nějakou?
0: Ještě bych mohl říct, kde se to prodává, ale to ti nechci udělat.
1: Dobře, ale řekneš v pondělí moje jméno 5x. Ne, vůbec ne.
0: Domluveno, je to Ticketportál.
1: Ne, ne.
2: Tak, posledná část tobogánu dneska.
0: No a to je za mě všechno, takže vám přijde.
1: Pozor, ale jen si stoupni, jen zůstaň stát.
0: Co se stalo?
1: Jen zůstaň stát. Vy jste si všimli, že tady v první řadě je pár míst volných. Já jsem si totiž říkal, koho ti pozvat, koho ti dát jako dárek. nějakou zahraniční velkou hvězdu nebo někoho takového, tu máš. Ale já jsem říkal, ty se s každým znáš, jako to není vůbec, jako to by neudělalo žádný efekt. A tak jsem se opravdu probíral tím, co máš rád, na čem ti záleží, na co nikdy nezapomeneš a co je tvému srdci opravdu blízké. A spojil jsem se s jednou dámou a ona řekla, tak já přijedu, protože bych mu ráda taky něco řekla. Z očí do očí.
0: Je to moje daňová poradkyně.
1: Ano.
0: Je to tak, že jo?
1: Daňové přiznání odtajňujeme samozřejmě na všech sociálních sítích Českého rozhlasu. Ne, napadlo mě to u nás na chalupě. Už napovídám, jo? Přichází...
0: Ano.
1: Vyděšený Leoš Mareš, strach v očích.
0: Já můžu ještě říct, no. Já si to strašně vážím, že jsi se s tím zabýval a že jsi to udělal, protože je to prostě hrozně hezký o tebe, že takhle jako ti na tom záleží a si to moc vážím, že jako jsi pro mě připravil překvapení. Takže děkuju.
1: No. Ne.
0: Jestli to je účtovnička.
1: Ne. Dámy a pánové, nebudu to protahovat. Přichází paní doktorka Soňa Chalupová, to je ona.
0: Ano.
1: Krásný dobrý den. Pojďte prosím sem za námi i s celou malinkou delegací, s plyšovým medvědem. Přichází sem za námi paní doktorka Soňa, má v ruce nejrůznější dárky.
0: Dobrý den.
1: Ale tamhle ty jedny tmavě modré desky, ty budou nejdůležitější. A já přicházím s mikrofonem za vámi a možná teď odtajím pro vás, pro všechny.
0: Můžu vás pozdravit, ale vy máte plné ruce.
1: Já takhle, ano.
0: Leoš Mareš, moc mě těší. Dobrý den.
3: Já jsem s vámi přeci už několikrát byla.
0: Choval jsem se slušně a odvez jsem vás potom domů.
1: Já prozradím i samozřejmě pro rozhlasové posluchače jednu důležitou informaci.
0: Ano.
1: Tato sympatická dáma od revoluce se pohybuje v regionální politice a poslední roky je starostkou Berouna.
0: Já vás moc zdravím. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Byla jste někdy na diskotéce v Berouně?
3: No, na diskotéce v Berouně jsem nebyla, ale vděčím vám za to, že jsem si při předávání medailí berounským lvicím nenatloukla zadek.
0: Jo,
3: protože vy jste byl jediný,
0: jo.
3: Vy jste byl jediný, kdo si všiml toho, že já v těch botách na tom ledě teda upadnu. A vy jste mě tam pečlivě vodil, pečlivě jste na mě dával pozor, abych neupadla. Já jsem vám za to vděčná, za to vám nesu něco z Berouna.
0: Ježíš, děkuju moc krát. Už jsem doma, tak ještě jednou dobrý den, paní starostko.
1: Dámy a pánové, rodiště Leoše Mareše.
0: Přece jenom od 18 let tam nejsem už.
1: Ano, ale co mě přišlo sympatické, paní starostko, ano, tady dárečky, co to nesete všechno?
3: No, já nesu takové berounské artefakty.
0: Vidím
3: kromě
0: to.
3: Kromě berounského artefaktu Leoše Mareše je to ještě. Byly to naši tři medvědi.
0: Ano.
3: Už máme posledního Kubu, tak tady je Kuba jaksi skoro v životní velikosti.
1: Kuba má asi 1,5 metru, jenom velký plyšový medvěd, ano.
3: Pak je moc tady děkuju. Něco z vaší alma mater z gymnázia a od hokejistů. A další je další berounský medvěd, to je pivo, které se vaří v Berouně.
0: Takže to
3: si tady...
0: Je to
1: ale
0: tak.
1: Paní starostka předává tyhle věci, ano, pozor, vy tam máte
0: Můžeme
1: prsty.
0: Zamachrovat etymologicky, proto se jmenuje, to jste možná nevěděli, Beroun. Beroun, slyšíte to tam to ber, Beroun, stejně jako Brno nebo švýcarský Bern.
1: Ano.
0: Tak Brno, Beroun i Bern mají ve znaku medvěda, protože ber.
1: Prosím tě, fakt.
0: Takže proto jsou to medvědi jako Beroun.
1: Prosím tě, on je i moudrej, to je krásný. Ale paní starostka přichází teď opravdu do tuhého, má tyhle ty nádherné desky, na kterých je znak města

0: Značka kvality z Berouna vede cesta nejen do Prahy, ale i na vrchol českého showbiznisu. Za uvedené zásluhy mu náleží titul čestný ambasador s platností na dalších 50 let. V Berouně paní doktorka Soňa Chalupová, starostka. Pane
1: děkuju
0: ambasadore,
1: moc,
0: je to vaše. Dámy a pánové,
1: Ježíšmarja.
0: Ocenění z Berouna. Já nemám slov. Velký plyšový medvěd.
1: Paní starostko, já děkuju, já vůbec něco mám říct. Jako rozmyslela jste si to dobře, jo? Před volbama teďka. Nevím, jestli to byl dobrý krok, ale moc si toho vážím. Já jsem nikdy vlastně o něco takového neusiloval, protože mě už ve škole, už na tom Gimplu mi říkali, že jsem se vyznamenal dost. Takže to vlastně beru jako sen, který jsem ani neměl. Moc děkuju. A s vámi už je tady starostka města Prievidza, hej? Ne, Adame, odkud seš? A odkud seš? Trnava, starostka. Měl jsem Prievidza anebo Trnava. Málem jsem to trefil normálně od boku. Ne, moc si toho vážím, paní starostko. Posaďte se u nás, ne? Nebo jak
0: ano,
1: to máš
0: no jistě, no samozřejmě.
1: Jak to máš vymyšlené?
0: Sedí si na moje, prosím tě.
1: Ne,
0: vedle
1: ne,
0: sebe.
1: To nemůžu.
0: Ne, my s panem Juricou, my pod 50 postojíme.
1: Může Adam ještě zahrát?
0: No ten bude hrát určitě.
1: Adame, zahraj, pojď teďka.
0: Nekrdluj se tady a sedni si.
1: Adame, zahraj tu, kterou si chtěl zahrát ty, předtím, než jsem ti řekl o mandolínu.
0: No.
1: Už měl připraveno.
0: Já bych tě jenom poprosil, hrát budeš, až já řeknu.
1: Jo.
0: Jo, pan Mareš, ať si tě diriguje na té stanici, co, no, seď, taky sedni si. To,
1: já jsem ambasador.
0: No, ale já jsem tady moderátor, rozumíš? Trdluj si na Evropě. To je to. Sedni si, prosím tě.
1: Já nechci sedět, když ty stojíš. Sedni si.
0: Ty jsi úplnej neposeda, ale ty jsi oslavenec, tak si tady polož.
1: Hele, já k tomu mám historiku. Já jsem byl na jedné akci v Hradci a tam stála takhle paní a měla šaty takový jakože prostě krásný a vysoký podpatky. A já jí říkám, prosím vás, pojďte si sednout honem. Takhle jsem jí strkal židli. A ona mi říká, pane Mareši, prosím vás, mně se na té židli hůř sedí, než v těch podpatkách stojí. A já říkám, aha, takže vlastně jsem v žádném případě nedokázal říct to správně, takže teď jsem rád, že ty jsi si aspoň sednul.
0: Tu souvislost jsem úplně nepochopil, ale prostě mám zůstat sedět, ale
1: ano,
0: vysvětlit, tak já si stoupnu, taky já nemůžu sedět, když ty stojíš.
1: Tak já
0: a jdeme, není ti hloupý, že sedíš tady, když sedí jediná paní starostka. Dámy a pánové, já jsem rád, že Leoš
1: dorazil. Paní starostko, pojďte si stoupnout, bude hymna.
0: Paní starostko, vy seďte, ani se nehněte.
1: Počkej, jestli dáš na Tatrousa, tak si největší král.
0: Hele, dělej si tyhle type, pak tě neměli vyhodit ze snídaně, on zlobí i po 50, rozumíte tomu. Nezvedej se, já tady mám důležitý informace. Dámy a pánové, více samozřejmě dozvíte na našem turné příští rok, Aleš a Leoš na cestách. Plakát již fotíme právě, pokud byste nám chtěli, a na plakátě budeme mít to, co nám někdo zdarma nabídne, že nám ušije. No ta paní s těma kožichama, hele, co kdo ušije, to si vemem na sebe. Prostě
1: klidně
0: nediskutuj.
1: To slovo řekni ještě.
0: Ne, v tom chodit nebudu, v tom jediným ne. Dámy a pánové, pozor, ty si na to vyhlašování prodeje těch vstupenek. Ty, vy to vždycky tak jako hezky startujete pompézně. Kdyby si nám odstartoval jeden prodej, jo?
1: Rád.
0: Výborně, připrav se. Minulý týden jsme zahájili prodej 85 Mařenky Rotrové. Vyprodáno bylo za odpoledne, my vyprodáme taky za odpoledne.
1: Je mi to jasný. Marie Rotrová. Legenda, legend.
0: Děkuji, no. Sice jenom Y-ku, ale bylo to hned pryč. Dámy a pánové, 3. října budeme vysílat v přímém přenosu dvouhodinovém z Pražské křižovatky. Připomeneme si nedožité 90. narozeniny pana prezidenta Václava Havla. Na místě bude Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, hrát bude Aneta Langerová se svou kapelou. Pan prezident jí posílal hlasy do Superstar tenkrát. A prodej vstupenek začíná, bude to v poledne, za chvilku v poledne, udělej k tomu takovou nějakou, ano.
1: Takže přátelé, připravte si přístup na internet, kde ano. To prodáváte?
0: Všude.
1: Všude, jo.
0: Dvojka.rozhlas.cz.
1: Dvojka.rozhlas.cz, budeme mít tam mít vstupenky na Marii Rotrovou.
0: Ne, ty už jsou prodaný na Marii Rotrovou, prosím tě. 90. Václava Havla. A když bys to zvládnul rychle, aby mohl pan Jurica ještě zaspívat. Tamhle jsou hodiny a v poledne jsou zprávy.
1: Měli jsme se potkat dřív, příteli.
0: Mě říkali, s tím bláznem si nic nezačínej. Na to nekoukej, na ten plakát, prosím tě, sedni si. Dámy a pánové, dneska v poledne začíná předprodej. Jo, my tady musíme být rychlí veřejnoprávní, vy se tam s tím crcáte celý dopoledne, my na to nemáme čas tady vůbec. V poledne začínáme předprodej dvojka.rozhlas.cz. Chtěl jsi ještě něco? Nechtěl.
1: Dámy a pánové...

0: Ano, loučí se s vámi paní starostka Soňa Chalupová, starostka Berouna, se svým novým ambasadorem. Já jsem rád, děkuju za pozvání. Děkuju moc. Leoš Mareš dorazil do dnešního toboganu. Všechno nejlepší, hodně zdraví. A jsem šťastný, že je tu s námi Adam Ďurica. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za týden dvojoslava Marie Redková a Saskia Burešová.
1: Pardon, já už jsem si vzpomněl to s tou paní s těma podpatkama, já jsem to řekl špatně totiž.
0: No.
1: Já říkám, že jsem řekl úplnou hovadinu, takže to řeknu. Prosím vás, ona mi řekla, děkuju pane Mareši, ale mně se v těch šatech hůř sedí, než v těch botách stojí.
0: Toho víš, že jo, pojď si sednout, pan Ďurica bude zpívat, sedni si tady, zpívej prosím tě. Pane zvukaře, vypněte panu, nebo já mu ho vemu, dej to sem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Příběh se slaměnou mařenou, neboli smrtkou, kterou je třeba každé jaro vynést ze vsi, tak to je naše dnešní pohádkové vyprávění. Jak člověku pomůže, když nečeká nečinně na štěstí? Poslechněte si pohádku o chudé a statečné krajkářce Fáně.

0: Chcete po dědkovi pohádku? Inu toť. Lidi si rádi cukrujou ten náš obyčejný svět poudačkama, volitířích a panách, co se nesou jak za storejnských diamant, krajka pod bradou, krajka na rukávě. A nikdo nevzpomene, že se krajka narodila v tuze v obyčejným hnízdě. Když to bylo dávno, pradávno, tenkrát bejvali zejmy poctiví, sněhu duchna nasypaná a mráz až v poujetří zamrzali vtáci. Kdo se šikouně nezaforotil dřevem, s úzkostěj počítal neděle do Velkonoc. Prázdná, krásná, družební, kejchavá, smrtelná. A to už bylo pomoženo. Chasa ustrojili slaměnou mařenu, teda smrtku, a tu vynášeli ze vsi. Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi. Barevný líto byl stromek vyparáděnej pentlema a vejdunkama. S tím se chodilo a koledovalo. Já předříkával jako forpáter. Ale tejdě vám povím, co se jenom nestalo.
1: A koho mě letos přisoudíte do páru na koledu, strejče?
0: No, fano, je to sekulenský.
1: Tohle říkání znám od předloni.
0: Nevíde to vždycky do páru na kventlík. Stává se, že někdo ostane lichej.
1: Ale proč každý rok já? Loni jste mi určil, abych jako lichá strojila slaměnou mařenu a letos to budu zase já.
0: Nutit chasníky nemůžu. Každej se kouká přitočit k té děvečce, jaká mu padla do voka. A já nemůžu jít proti gustu. To by se mi celý chození s lítem rozsypalo.
1: Nějak to přeci narafičte, strejčku.
0: Tak ti to podám po lopatě. Uznej sama. Koho ze selských synků můžu dát do páru s rasejčkovou?
1: Raz ve vsi nikomu nevadil. Lidi k nám chodili pro psí sádlo.
0: Ostal ti po tátoji neblahý příslotek. Fána Rasejčkova. Holka, i kdyby se s lítostěji rozplakala na kalušku jak rampouch z jara, cák si můžeš vybrečet hocha, aby ti připil, až budem v hospodě zapíjet slaměnou mařenu? Ustrojíš slaměnou mařenu a něco ti z koledy přeci kápne. No. A my, chaso, si tejdě tu koledu parádně nacvičíme.

0: Vyspěvujou. Cák musí drnčet zrovna pod našima okny. Kdybych chtěla s nima v hospodě dokola, budu nejspíš terlovat s koštětem, abych byla do páru. A tak pojď sem, ty mý věrný pometlo. Hrázku přivážu po bříslem, abys měla mařeno ruce. Kus laňtuchu narubáš, slaměnou hlavu, na ní hubu ze zlámaných hrabí. Vidíš, i hrábě na to zmařím, abys byla pěkně zubatá. A oči z makovic. No, tak se podívej na ten náš kulatej svět.
1: Koukám.
0: Cože?
1: Udělala jsi mi oči, tak koukám. Rubáš, co jsi mi oblíkla, se mi nelíbí. Udělala jsi mi hubu, tak ti to říkám. Že má kolíky zhrabí, skřípu jak zubama. Oblíkla jsi mě v umouněnou handru a má záplaty.
0: Ještě si vybírej, na to, že tě hodíme za vsi do jezery.
1: Je to funus. A já chci být vystrojená jak bílá nevěsta.
0: Nebudu obracet v ní več dobrý plátno.
1: Vynášíte smrtku ze vsi, pohřbíváte zejmu, co slaměnou mařenu. Jako bych nebyla nic kalýho. Jako bych nosila lidem jen špatnost. Líto parádíte fáborama, pentlema a vejdumkama. Jakoby vám s ním nepřišla do vašich polí jen práce, robota a starání. Já nesu spaní, klid, celému světu bílou sněhovou peřinu. Koho v obejmu, necejtí bolest, nic už ho nežere, hlad ani závist. A tebe, fáno, užírá závist. Závidíš, až seš od samý závisti žlutá jak žlůva.
0: Závidím. Závidím všem veselost a mladost. Jakou pak jsem poměla mladost v Rasouně? Když jsem z té samoty vykročila ke vsi, rozštěkali se všichni psi.
1: Mladost není spravedlivý čas. Já jsem spravedlivá. Obejmu pána jako kmána. Ale vy lidi nejste spravedliví k mýmu počínání. Ač nebejt mě, nevejdete se na tu světavou šatku. Ty jsi mě, fáno Rasejčkova, vystrojila jak vochechuli. A tak ti přikazuju. Udělej mi kráhel.
0: Cože chceš?
1: Kráhel. Krajkový límec.
0: Z čeho pak? Sama nemám co na sebe. V jarmaře prázdno, v truhle nic.
1: Prázdnota nejni, holí nic. V okno v chalupě je taky jen díra. Prázdnota lapená do dřevěnýho rámu. A jaký dá pokoukání?
0: Tu ze pěkný ne, dokud ty máš vládu. Venku bílej sníh a na něm černý vrány.
1: Když se nechceš dívat, dejchnu a máš na skle věnce ledových květů. Zámecký okna nemají firhaňky parádnější.
0: Na moutě. Ledová krajka na vokenní tabuli.
1: Prázdno se dá lapiť i do nitě. Polapíš do nitěnýho vokaku z prázdnoty a vedle zas seřadíš díry v maršparádu a máš krajku. Krajku na krajkový okruží. Fáno, do třetice tě žádám. Udělej mi kráhel.
0: Nemám nitě.
1: Odpáráš ji z mojí ledový výšivky na okně. Je spřadena z páry a mýho mrazivýho dechu.
0: S tvou nitěj mi zaleze za nechty mráz?
1: Vyšpekuluj zrychtovanost, aby tě při práci nezáblo. Fáno, poslouchej mě. Vylámeš z hrabí kolíky a na ty si namotáš mou ledovou nit. Kolíky ti budou hrát při práci v rukou jak paličky bubeňkoj a mráz neucejtíš.
0: Palička není jehla, aby se protáhla plátnem. A já ani to plátno nemám. Nemám nic.
1: To je umění chudáku, umotať z ničeho něco. Nepotřebuješ víst moje nitě plátnem. Říkám ti, budeš do voka z ledových nití lapať prázdnotu.
0: To mám vyrábět díry.
1: A nepasuje se paráda z děr k tvýmu hadernickému živobytí? Vycpeš si slaměný kopec, takovou herduli, a do ní napícháš roštiny z koštěte jako vitejčky cest. povedeš mou nit od vitejčky k vitejčce. Aby tě nezáblo, budeš ti nitě prohazovat paličkama. Tak se měj k dílu, ať mám na rubáši krajkovej kráhel a nemusím závidět lítu, pentle a fábory.

0: I vynášeli chasa s velikým vyspěvováním vystrojenou Mařenu sepsi a muzika jim k tomu hrála funébr marš. Tram, tam, tadam, utůně hodili slaměnou Mařenu do vody, přehodili partesy na veselější notu a rázovali k hospodě.
1: Táhnou k hospodě a já nemám v čem. Takovej parádní kráhel plave po vodě, až je tůň plná pěny. Na moutě, že nikdy neměla tahle ta tůň tolik pěnový parády, jakou nadělal krajkový límec po Mařeně. A taky, že si ho vytáhnu. Věčná škoda, aby ten kráhel vzala voda.
2: Nesahej na mý zboží.
1: I už, Mařeno. A mám parádu, jakou nemá žádná děvka ze vsi.

0: Zatím Chasa už v hospodě postavili přistrojený, vyparáděný líto na stůl, vykoledovaný peníze vysypali starýmu branzocheroji na nálevní pult a hládenci připíjeli panám.
1: Vzkazuju přes červenou růžičku, že dávám Andulce zahrát písničku.
2: Vzkazuju Jozífko i přes zelený jalovec, ať přidá rosolku, není-li lakomec.
3: Vzkazuju přes voňavej karafiát, že dávám Kačence solo zahrát.
4: Vzkazuju venclíčko i přes tulipán, ať se ukáže, jaký je pán.
5: Vzkazuju vzkázání přes majoránku, že tu ze miluju Mariánku.
6: Vzkazuju Toníkovi přes kytku kejchavice, jestli chce tancovat, ať mi připlatí na střelíce.
7: Jsou správně rozparáděný. Ferdíku, můžeš roznášet. Chasníku pivo a panenkám rosoličku, jak který hoch přihodí navíc pro poctu svý tanečnici. No, co stojíš a koukáš?
8: Koukám, táto. Teď přišla nějaká přespolní.
7: Nebroulej po dučatech, hni se, než spadne na piviští pěná.
8: Tahle stojí za pokoukání. Šatstvo má nevídaný, jen se na ní třpití.
7: Která pak? Na montě. Kráhel jí svítí pod bradou stříbernej. Čistě barounka. Ochu, to bude nějaký lepší zboží.
8: Táto, já ji proveru v kole.
7: Teď nikam, až rozneseš, co je načepovaný.
8: A někdo mi ji přebere. Mladýmu branzocheroji ještě nikdo nepřebral v kole holku.
7: Mladý branzocher seš proto, že se starý branzocher uměl postavit čenku. Hospodský po muzice šenkuje. Proti vábení muziky dá do obou uší čpuntek, aby mu nohama necukalo.
8: A to, když ona je ta pana přepěkná, duze parádní.
7: No, dávej pozor, kdo jí připije. A až se oni budou hoši prát, připisuj čárky.
8: Tato, tady je zlaťák.
7: Zbásnil ses?
8: Já si ten zlaťák u vás poctivě vysloužil. Žu vám na hospodě jak námeznej.
7: Jednou ta hospoda bude tvá.
8: Ale teď platím do vašeho šuflíku svou zlatku a muzice druhou. Muziko! Tuž pro panu, který teď mladej branzocher připije na její krásu. Vzácná panenko, vzkazuju vám přes celý Pugét kvítí, že vás chci votanec poprosit.
9: Vzkazuju Ferdikoj Branzocherovu přes kytky máty. Jenom s ním chci dnes tancovat.
8: Cože?
10: Panenko, třáste přišla přes kolikery meze. Ferdík Branzocher vám platí písničku za celý zlatý.
7: Tak to tedy ne! Ještě nepodědil jsi a merháš zlatkama. To by svěru brzy roztočil, co já námounil, a s přespolačkou, o který nevíme pranic.
4: Ferdíka načisto omámila.
8: Tancuje jako divoženka.
4: Hicuje, až z ní teče. Lidičky, to není barónka, ale hastermanka.
11: Kapky z ní lítají jako skropičky.
5: A kam se podělo, co na ní svítilo stříbrnýho?
11: Roztálo to. Roztálo tak, jako roztaje bohatství, který syn podědil, ale nevydřel rukama. Hrombac do pípy, ať mi sud vyteče, není-li tahle děvka Rasejčkova fána.
9: No, a co broulíte, jako bych spadla z měsíce? Nohy mám zdravý, tak proč bych si nemohla na šejdoucí skočit?
11: Ale nemusela zvábit dokola zrovna mýho syna, vostudo.
9: Pan táto šenkýři, jednou za život mi ta vostuda stojí za to, že jsem si potancovala s největším frajerem z naší obce. Ha,
11: frajer? Jaký pak frajer? Sakra, Ferdíku, nestůj tady jak zmoklá slepice a hni se pro kýbel. A ty, Fáno, poslouchej. Na tvou velkou žízeň ti mladej Branzocher nepodá štampele, ale rovnou kýbel.
9: Zaplatil taky zlatku?
11: Kýbel a handru! A ty setřeš tady tu mokrotu, co ti natekla na zem z tý falešný parády. Jo, podlahu tady vytřeš do sucha, aby se nemuselo hospodě u bohatýho Branzochera říkat na zmoklý terlici. A ticho tady bude! Já tohle neříkám, Fáně, pro vejšklebek, ale pro pořádek. Hospodskej, když má mít vážnost, musí vědět, komu kdy nalejť a koho kdy vyrazit ze dveří. A chudej zas musí vědět, odsaď pocaď, a pak se mu žádnej nevysměje. Ferdíku, máš prokýbel? A ty, Fáno, poslyš. Jestli uměl tvůj táta nebo štík ras...
9: Nechte mýho tátu spát.
11: Jestli uměl psím sádlem kurírovat suchou nemoc, oplať mu to pámbu. Ale já, jakožto táta svýho syna, ti říkám rovnou, že mladý Branzocher nemůže přivízt do hospody nevěstu, aby po ní štěkali všechny psi ve vsi. Jo, a tu zlatku si vem jako podíl z koledy. A ty, Ferdíku, roznášej pivo. Muziko, hrajeme dál.
0: A hráli, až se hory zelenaly a Fánu hnala hanba sedmerejma metlama, až tam, kam za ní nedolehla ani muzika, ani vejšklejbační slova.
9: Mařeno, slaměná Mařeno, vzkazuju ti přes terní a bodláčí, odveď mě tam, kde hanba nepálí a vejsměch netlačí. Je to ta tůň. Mařeno, slaměná Mařeno, jestli tě ještě jizera nevodnesla do dalekého moře, poslouchej. Tady ti vracím tvůj kráhel, ale svlíct ho nemůžu, protože roztál na mým kerku. Musíš přibrat klímci i mě. Tak ber!

0: Pojď ke mně. No, jen pojď, Fáno. A řekni, co vidíš?
1: Černou propast nad hlavou, ale trhá se a svítí jí tam.
0: Mám rozsvícený hvězdy ve svým paláci s tmy a mrazu. Prosvítají oknem. Dejchni na to okno. U mne se nevolá, neklepe, nezvoní. Kdo chce dovnitř, vypustí svůj teplej lidský dech na mý okno. Či z čeho myslíš, že mám ve svým paláci na oknech záclony pelný ledových květů? Z vašeho teplýho dechu, lidi, z vašeho posledního ohlídnutí po světě na zpátek. Zdá se ti svět krásný až k nevíře. Fáno, Rasejčkova.
1: Pust mě, musím tam zpátky.
0: Dejchni na mý okno, odevzdej svůj teplej dech a vykvete divu krásný ledový bodláčí.
1: Ne, pust mě.
0: Pouštím tě. Holka, ty přece nemůžeš ke mně dál. Co jsi to nadejchala do mý ledový rajský zahrady? Kulatý jakýsi kolečko. Snad koláč nebo lívanec. Pověz, co neseš ve svým posledním dejchnutí. Ve svý rozpomínce.
1: Zlatku, tu dlužím šenkýřoj. Chci mu ji vrátit.
0: Neneseš ve svým dejchnutí krásu smíření, ale partiky s živejma. Hybaj zpátky mezi živý. Hybaj stůně ven.
1: Pámbu zaplať, že uvízlo to koštiště pod verbičkama. Bylo čeho se chytit.
0: Běž pryč.
1: A koště tu nechám? Takový ještě dost dobrý pometlo? Škoda ho. No, vidíš, slaměná mařeno. A jsme venku v obě.
0: Proč jsi mě tahala z vody? Můj čas minul. Tancujete teď k poctě bareunýho líta.
1: Proto nenechám utounit ve vodě koště a kus plátna.
0: Kam mě neseš?
1: Kam? Domů. Zatopím a usuším se.
0: A já?
1: A tebe odstrojím, slaměnej hastroši. Koště postavím do síně, hábit hodím usušit přes bydlo a zas bude, jak bylo. Jen co vrátím šenkýřoj Zlatku.
0: Fáno, nedělej to.
1: Co nemám províst? Co se ti nelíbí?
0: Fáno, nezmaš mě, dokud mi něco nepovíš. Pověz, proč jsi v tůni a málem v mým studeným náručí měla před očima tu Zlatku?
1: Protože nejsme s šenkýřem srounaný.
0: Zlatku si neukradla, dal ti ji sám.
1: Dluh a vděk jsou stejný břemeno. Nechci to sebou vláčet.
0: Fáno, nežli mě odstrojíš, udělejme i my dvě spolu narovnání. Jsem ti dlužna za to, že jsi mě vystrojila na mou cestu. Udělala jsi mi parádní kráhel. A já ti za tu službu dlužna nezůstala. Naučila jsem tě krajku.
1: K čemu je, chudý holce, krajka?
0: Je to umění pro chudý. Umění udělat z něčeho něco. Stačí to k srovnání účtu?
1: Já ti účet nepředložila.
0: Počítej dál. Prozradila jsem ti, z čeho kvetou vzejmě na vašich oknech ledový květy.
1: A pomůžu si, když to tvý tajemství znám?
0: Mám pro tebe třetí dar. Zbylo ti po tátový živnosti hodně psího sádla?
1: A proč se ptáš? K čemu by tobě bylo psí sádlo?
0: Mně ne, ale tobě. Tobě na doktorskou živnost. Dám ti střípek v okna ze svýho paláce. Přilož ten střípek kretům toho, kdo marodí. Pakli vykvete z jeho dechu na mým střípku ledová zahrada, už nekuríruj. Neuvidíš-li nic kalýho, Podej psí sádlo a nemocnej se uzdraví.
1: Mám doktorovat s psím sádlem, aby na mě štěkali všichni psy?
0: Dobře prodáš a dojdeš s tím slávy. Nemáš-li vostať lichá, musíš neblahý příslotek Rasejčkova vyvážit měšce peněz. A já ti k ním pomůžu za tu službu, že jsi mě vystrojila.
1: Oh, asi bysme neměli stejný meter na to, koho kurírovat a koho ne. Víš-li co? Já tě tejdě honem odstrojím a usuším tvůj rubáš, aby se radši zas obrátil ve obyčejný plátno.
0: Nežli plátno uschne, moje nabídka platí. Zvaž to, Fáno, v cípu rubáše najdeš potřebný střípek z mýho okna.
1: Střepy nosíš po kapsách půjčenýho hábitu, nitě z něho lítaj. Vida, nitě. Poterhaný, ale kdyby se namotali na paličky. Víš-li, co slaměná mařeno? Zkusím udělat parádu z poctivých nití. Tobě děkuju, že jsi mě to naučila. Jsme spolu srovnaný a dál s tebou nechci handle mandle. Tvůj střep hodím z okna.
2: I rozmáchla se Fána a... Co se divíte, v pohádce to tak bývá, že střep ze spravedlivýho dopalu hozenej strefí se zrovna tomu na palici, na koho máme dopal. Na moutě, že je to bohatý brancocher, koho to hozený sklíčko báclo?
3: No, no, taková furie, házeť střepama z okna. To bys, Fáno, věru nemusela. Nebo štík tvůj tatík vítal zákazníka vlídným okem.
1: Vy za mnou, šenkýři, a já se vypravuju k vám.
3: Za Ferdíkem?
1: Za vámi. Vrátit vám zlatku. Podlahu jsem setřela zadarmo a za vostudu přece platit nebudete.
3: Zlatku si nech a připlatím. Ty, Fáno, zbylo po rasový živnosti drobek psího sádla.
1: Už jste druhej, co se ptá?
3: Nebo je zeučí sádlo, nebo komáří, nebo čím to tvůj táta mazal marody, když je chytla nemoc?
1: A kdo pak marodí v hospodě u bohatýho brancochera?
3: Mladej stůně, zalezlej v pelouchu, broulí do zdi a práce stojí. Sám už na všechno nestačím. Jestli se ho prochladil na té tancovačce, jestli mu krápalo za tejlo, u košili měl mokrou, poudám si, zkusím psí sádlo.
1: Nešetřte na jediným synoj, pan táto šenkýři. Zapřáhněte bričku a jeďte radši pro doktora.
3: Kdo ví, jestli by věděl medicínu proti ušknutí? No tak, Fáno, po dobrým. Tu zlatku si nech a přihodím druhou, necháš-li mýho hocha na pokoji. Domluvme se pokojně a nemusíš po mně házet z okna střepy.
1: Dejte sem ten střep, šenkýři, a zlatku si vemte zpátky.
3: Zlatku si nech a dej mi do hrnka třeba i čerchmantí sádlo. Lidi ve vsi musí vidět, že si odtaď něco nesu. Že jsem tu byl pro něco důstojného, a ne pro dohadování o nešťastní lásce.
1: Se mnou doposud o lásce nikdo nemluvil. O šťastný ani o nešťastný. Ne, šenkýři, já o lásce nic nevím.
3: Ale možná, že po ní zatoužila. Hm? Omámila s našeho Ferdíka, kdo ví čím. V čárách se nevyznám, vyznám se v obchodě, a tak se tě ptám, jak hluboko mám sáhnout do šuflíku, aby zvrátila mýmu Ferdíkoj zdravou mysel.
1: Já? Ferdíkoj Brancocherovu?
3: Nej, nespí, do jetelnice ani neklubnul. Enu je zmátořenej, jak bývaj nešťastně zamilovaný.
1: Zamilovaný? Do mě?
3: Psst, počkej.
1: Mladej Brancocher... Že by se zhlídnul ve Fáně Rasejčkově.
3: No, je to sousto pro lidi. Holka, udělej s tím něco.
1: Počkejte, pan táto. Tohle si musím srovnat v hlavě.
3: Ale čerstva. Hospoda nemůže ostať bez obsluhy.
1: Ani čáry nejdou odbejt na honem. Vraťte se do šenku, přijdu za vámi. Musím si schystat všecko potřebné k doktořině.

0: Jak zapadli zabrancochérem dveře, skočila fána ke kamnům a stáhla z bydla bílou plachtu. Matala najdeli aspoň v záplatách trochu velkosti a jeli plátno porád ještě rubáš.
1: Chvála Bohu, ještě to docela neuschlo. Slaměná mařeno, čerstva to znovu v oblíkni a pomoz, jak si slíbila. Viděla jsi?
2: Viděla. Udělala jsi mi přece oči. A teď vidím, že chceš začít doktorskou živnost u Brancochera.
1: Nemůžu si srovnat v hlavě, že by mi to tak spadlo z nebe. Ferdík Brancocher, ženich, jakýho mají v Merku všichni družbové ve vůkolí. Ten Ferdík, že se roztonal láskou ke mně. Láska. Poprvé to slovo zabloudilo pod naši střechu. A já chci vědět.
2: Já ti nenabídla vědění, ale výnosnou doktorskou živnost.
1: Potřebuju znát.
2: Obrací se na nepravou.
1: Chci vědět, na čem jsem.
2: Po věky zastírám firhaňkama z ledový krajky v okna svýho paláce, aby toho, kdo přichází, nestrašilo prázdno. Fáno, není lepší pokoukání do zahrady ledového kvítí, než poznání, že je to jen a jen voda?
1: Prosím tě, půjč mi svůj kouzelný střípek najednou, jedinkrát.
2: Ech, meleš a nevíš co.
1: Půjč mi svůj střípek a dej mi poznat, co je ve Ferdíkově dejchnutí. Je-li tam nemoc nebo láska?
2: Na tenhle špás půjču svý kouzlo věru nerada. Fáno, rozmysli se.
1: Seš mi dlužna za kráhel.
2: Tak teda... Ber.
1: No, darvalo ti to. A půjdeš se mnou. Dám si tě do tašky, jakože třánesu koště a handru a potřebnosti k zaříkání.
2: Mám sloužit za plachetku přes vaše lidské věci?
1: Už ať seš v kabeli. Pomůžeš mi přečíst, jestli se ve Ferdíkově dejchnutí objeví láska ke mně.

0: A broulila celá ves. Ten za plotem, ten špehírkou, ten s nosem rozpláslým na skle. No, to tě sousto pro lidi, to tě voda na jejich mlejn, fána Rasejčková jde kurírovat mladýho brancochera. Psi se mohli poterhat na řetězech, co vyváděli.
1: Pojď jen dál, fáno, vítám tě. Pojď do světnice a dál do přístěnku, kde líháme. No, vidíš, tu ho máme, Maroda.
2: Nechte nás vo samotě, pan táto.
1: Konej, jak uznáš. Zaříkej neplechu a dostaneš mastně zaplaceno.
2: Ferdíku, ochu rozmilej, nedělej, že spíš a obrať se ke mně tváří. Očima.
3: Sák bych na tobě asi viděl. Máš ty kuráž líst za mnou až k nám do baráku.
2: Pozval mě pan táta, že prej stůněš. V pelouchu zalezlej jako sisel za bílýho dne.
3: A můžu snad lidem na oči po té ostudě u muziky? Počkám v peřinách, až se řeči přeženou a lidi zapomenou.
2: Co zapomenou?
3: Že jsem byl v kole s tebou. Tohle mi v dolejším mlejně hned tak nezapomenu.
2: V dolejším mlejně?
3: V hořejším, jak by smet. Mají círy na vdávání tam i tam. V hořejším kačenku, v dolejším blaženku. Musím družboj podsterčit Zlatku, aby to nějak vymluvil, že mě u té muziky chytal fantas. A říkala jsi, že tě táta přived? Ale to je od něj starostlivý. A docela se to hodí. Můžeš rozhlásit po vsi?
2: Nemusím rozhlašovat. Slyšel jsi, co psi činili. Těch očí za špehírkama. Ale já přece šla, protože...
3: Vykládej všude, že hekám, kašlu, až musel starej do rasouny pro psí sádlo. A já si poležím v pelouchu a on ať se honí se sklenicema po sále. No řekni, co mi teď schází?
2: Tak já ti to povím. Pometlo! A mám ho s sebou a tím tě... Přetáhnu po líným hřbetě.
3: Ale au!
2: Bude se rozkulovat v peřinách a starý, aby se honil z půl litra.
3: A co tak?
2: Alo, mašír, post ven.
3: No tak, co tě to napadlo, au? Ty seš na mě jako seršáň. Táto, pomoc! Vždyť mě ta metelice pometle v utluče.
1: Co se děje?
2: Jen poté, pan táto. Vidíte, váš Ferdík už je na nohou.
1: No, moutě. A obouvá pantofle.
2: Košili nech! Nejdřív máš ke studni? A vomej se čerstvou vodou. Lázeň tě vzpamatuje.
1: Ale...
2: Mám tě tam popohnať?
1: Ne.
2: To víš, že tě tuze ráda. Celý vesnici na očích. Poženu pometle přes dvůr.
1: No tohle... Vidím, holka srovnala zlo k pořádku. A tak mi napadá hrom do pípy, ať mi sud vyteče. Ty bys uměla vyhazovat přes poláky z hospody, když se tu opoudí semele branice. Byla by z tebe fortelná hospodská. Co na to říkáš?
2: Říkám, že ne, pan táto.
1: Že ne? Cák ti nepodávám štěstí na vodeuřený dlani?
2: Ferdík mě nemá rád.
1: Spad by mu hřebínek, holka. Fáno. Spadly mi z očí šupiny a vidím to jinak a moudřejc. Vždyť já bych s tebou nabyl jistotu, že syn mý zlaťáky nerozkutálí. Pomudrluj o tom, co ti říkám.
2: Kdo změřil to lidský živobytí od jednoho kraje k druhýmu? Od toužení po lásce až po tůň s černou vodou? Domudrluje se jiných konců. Tu Zlatku si, pan táto šenkýři, nechám za léčení.
1: Máš jí po zásluze, Ferdík je zdravej.
2: Jsme vykulírovaní, oba dva. A druhou Zlatku mi připlatíte za herníček psího sádla.
1: Co?
2: Byl poslední, tak bude dvakrát dražší.
1: Holka, ty bys uměla kasírovat.
2: Tu druhou zlatku na vás nechci vychytračit, pan táto. Já ji opravdu tuze potřebuju. Do svý živnosti na materiál. Tomu jako obchodník rozumíte.
1: Co jako?
2: Potřebuju nakoupit nitě a herbáví na krajky.
1: Na cože se dáš?
2: Na krajky. Skládat díru k díře, to je práce pro chudý děvky. Proužeček první krajky vám přinesu jako doplatek za tu druhou zlatku. A vy ji vyvěsíte lidem na oči, tuhle, do police pod sklínky. Říkejte, že je to moda, že to modní zboží dělá fána a že ta paráda není laciná a budem si kvit.
1: Byla bys, holka, do kšeftu, do hospody jako stvořena. Že já tohleto propás.
2: Vidíš, slaměná Mařeno, všecko je srounaný. Jen tebe nemůžu odprosit. Odpusť, že jsem tě tak nehorázně zmařila. Jak jsem celá dožraná hnala toho lenocha z lůže, slítla z koštěte tvoje slaměná palice a už nejseš. Ani kouzelný střípek ti nemůžu vrátit, kdo ví kam zapad. Nejspíš ho v hospodě zametou se střepama rozbitých půl litru, až se tam semele pranice o nějaký bohatý dňůče. Ale dluh ti srovnám, až budou zas chasa strojit líto a na mě jako na lichý vostane, abych vystrojila Mařenu, udělám ti tuze parádní krajkový kráhel.
0: Poudám, v žádný obci neměli tak vystrojenou slaměnou Mařenu jako u nás. Fána jí vyzdobila krajkama, do krajky vplítala lístečky, kvítka, srdcata, zvonečky, vtáčata, paráda jak z rajský zahrady. I bohatý holky se v té krajce zhlídly. Tu chtěla Kačenka krajku na rukávce, tu Blaženka krajku na fjertůšek a zas paní máma na čepec či do police pod památeční herníčky. A fána měla živnost. Toť, že pilný ruce krajkářky nevostaly nepoušimnutý. A tak si fánu odved nějaký chalupník do výchoví a my jsme o parádu se slaměnou Mařenou přišli. Jen ta písnička, ta přetrvala.

0: Pohádku Slaměná Mařena pro rozhlas napsala spisovatelka Marie Kubátová a v roce 1986 ji v plzeňském rozhlasovém studiu natočil režisér Jan Berger. Účinkovali Jan Gross, Ilona Vaňková, Monika Švábová, Jaroslav Konečný, Ivan Gýbl, Martin Velda, Zdeněk Mahdal a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut.

La Maria, u ně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat, vítr stopy ničí.

a jen tři míle mi zbývaj k Maria. A jen tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

jak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá.

Lásko, prokletá. Prokletbu zpět roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž. Skoro na dosah. A přesto mám strach. Z čeho to ty víš? Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak v

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: také.
1: Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: Toulky českou minulostí.
3: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
2: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, režisér, publicista, výtvarník, scénarista a dramatik Jan Schmidt by v těchto dnech oslavil své 90. narozeniny. Zavzpomínat na zakladatele Studia Y můžeme na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
1: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám zde hned dva hosty, kteří jsou propojeni nejen jako partneři životní, ale také jako divadelní kolegové. Paní Jana Sinková a pan Jan Schmidt. Tak a začal bych asi takto. Profesor Jan Schmidt, český herec, režisér, kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor, scenárista, dramatik, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog, zakladatel a šéf studia Y. Jana Sinková, herečka, za to ale o 8 let mladší než pan profesor Jan Schmidt. Jana Sinková a Jan Schmidt jsou manželé 42 let.
2: Je to dvě, možný?
1: Dvě děti, synové Jan a Jakub. Když to tak odříkávám, pane Schmidte, tak v duchu slyším váš hlas, který podobně promlouval z malé gramofonové desky s nápisem Encyklopedické heslo Liberec, vydané v roce 1969. Ta se ale nedala, pokud vím, běžně koupit. Tu mi někdo věnoval. Nemýlím-li se, byl to první gramofonový počin libereckého studia Y. Jak se dostala ta deska na svět?
2: To je pravda. A byla okamžitě stažena a zakázána, stejně jako byly problémy s výstavou Socha a město. To byl obrovský počin, které pořadala Hanna Seifertová, konzistorička, která byla tenkrát ředitelka oblastní galerie v Liberci. A ta Socha město proběhla a k tomu se dělaly různé věci. Dokonce měla se dělat knížka, takový programy skoro chodící, které byly kdekoliv na ulici, potom se sbíraly na zemi jako něco tajného, jako poselství. To bylo takhle celý vymyšlený, ta Socha město. Byli to přední sochaři a my jsme k tomu dělali takovou malinkou desku o místě, kde se ta výstava konala.
1: A proto se ta deska ke mně dostala nikoli v koupí, ale darem, že mi ji někdo věnoval.
2: No, možná tak to bylo, protože ještě k zahájení té výstavy se dala ta deska koupit. Jo. A taky byly jim obdarováno spousta těch účastníků a hostů
1: a
2: těch, co tam vystavovali. Takže určitá část, než to pak šlo všechno do stoupy, ale k nám se ještě potom dostalo asi 500 kusů, až později, když jsme zjistili, že v Praze v Lucerně, když jsme to natáčeli, tam nějakým způsobem, kde už se to nedělalo, ta deska, tak stejně tam najednou byl balík s deskama.
1: A co vadilo na té desce?
2: Jako na té výstavě, to byla svobodná akce celý. Aha, to bylo v té době.
1: Tak.
2: No a i my jsme v té době dělali v Liberci happeningy. To divadlo vlastně, než se úplně ustavilo po té Carmen, nejen podle Bizeta, ta první instalace byla zcela jasně divadelní. A s tím, jak by divadlo, jsem si představoval, jak by mělo vypadat jinak. Ale vedle toho jsme dělali takové věci pouliční. Skoro jako i z nároky na herce, aby herec byl skoro autor, aby ovládal nejenom to jeviště, ale vždycky to místo, kde hraje, ať je na ulici, nebo v tramvaji, nebo někde, nebo na zámcích jsme pořádali takové věci a oni najednou byli sledovaní, jako proč se to děje, jako skoro zakázaný. A nebo tam bylo společenství lidí, jako Sial v Liberci, architekt Hubáček, autor Ještěda nebo Miroslav Masák a ti dělali podobné věci v tom městě. Takže to město tenkrát mělo docela prim i proti Praze. Ještě to bylo spíš v Ostravě nebo v jiných městech než v Praze. A nebo v Praze to bylo těžší, takže to bylo jak se v Podhoubí. Tam sice těch lidí bylo víc, co by tu revoluci chtěli udělat, ale dělo se to vždycky někde mimo tu Prahu, protože to šlo.
1: Tak, milá paní Sinková, milý pane Schmidte,
2: Tak to nebyla legrace žádná.
1: Tím, ne, jo. Tak legrace přijde teprve. Tím rozsáhlým úvodem jsem chtěl vlastně naznačit, že než se probírat dnes už 53-letou historii Ypsilonky, již jste po celou tu dobu věrnou součástí vy dva, zajímavější bude vyzvědět něco z různých vašich životních údobí. Mě obvykle na začátku zajímají tři momenty z dětství. První setkání s knížkami, první setkání s biografem a první návštěvy divadla. Na co dodnes rádi vzpomínáte? Paní Sinková, máte slovo.
3: Mám slovo. No, vzpomínám na dětství, na ty knížky.
1: No, jste knížky, říkal, který to byl?
3: První setkání s knížkama, tak maminka nám četla Anatola France. To mě byly asi 3 roky, nebo tak, a četla mi pohádku od Anatola France a Ostrov tučňáků. To se mi líbilo. Jako. A pak moje srdeční kniha jsou Broučci.
1: Jasně.
3: Až na několik málo výjimek, protože jak oni se tam modlej, dejš, ať se tě bojíme a posloucháme, tak to mně přišlo vždycky takový divný a to jsem ještě v sobě neměla žádný ideje nebo něco takového. Ano. Ale to mě přišlo divný. Ale ty ilustrace Trnkovy, ty teda miluju doteď.
1: Tak to máme knížky, teď biograf.
3: Biograf, to byl biograf Sparta v Michli a tam mě nejvíc zaujal Eskimo. Tam chodila paní, chodila tam paní vždycky před začátkem v takový jako papírový krabici, z který se kouřilo a měla za padesátník to úžasně dobrý Eskimo, který už teda nepřežilo.
1: Takže filmy, jako jste...
3: No, nevím.
1: To nevíte,
3: ne,
1: ale...
3: To vůbec nevím.
1: Ale Eskimo.
3: Eskimo, no.
1: První návštěvy divadla.
3: Ano, divadla. Vzpomínám si na Hurvinka a pak divadlo Jiřího Volkra a to tak, že hráli jakousi pohádku Tři zlí kmotři se to jmenovalo. A tam byla na jevišti taková náves jako tři domky. Jo, takový. A oni se tam sešli jako nějak prostě na ten dvoreček a tak se tam jako spolu nějak bavili a najednou z toho jednoho domu sjel komín a nabod se na plot.
1: Na plot,
3: jako z té kulisy sjel takhle dolů komín a bodnul se na ten plot.
1: A to bylo součástí té hry?
3: Ne, nebylo, to bylo flopa. A to se mně líbilo. To mě tak utkvilo.
1: Mně se líbí, že děj nevíte, ale ne. Že znáte tamhle Eskimo, tady komín letěl. To jsou zážitky. Pane Šmide, jak to vypadá u vás s knížkama z dětství?
2: No, já jsem hlavně kreslil. Já jsem žádný knížky nepotřeboval. Já jsem pořád kreslil, ale byl jsem rád, když jsem uměl něco sám přečíst. A to nemusely být knížky. To když byly písmena a já jsem si je skládal tak, aby třeba to nebyla pravda, protože tak jsem si myslel, že něco čtu a to jsem vlastně jako asi si vymýšlel. Že jo, v té době. To jsou moje nejstarší vzpomínky na něco, co by souviselo s literaturou. Ale pravda je, že mě maminka četla pohádky. A tatínek vždycky říkal, nečti mu to, vidíš, že si to vymýšlí. Tak to mám takovou, možná, že už si to nepamatuju, protože už to vím z vyprávění, že už, když jsem trošku vyrost, tak to o mně se vyprávělo, že mi tatínek vždycky říkal, nečti mu to, on si to stejně vymýšlí.
3: No jo.
2: A bude to lepší, nebo takhle nějak.
1: A teď...
2: Kino. No to bylo za války. To jsem viděl Oldřicha Nového. To si pamatuju.
1: Jako dítě jste viděl Oldřicha
2: Nového? No jako ve filmu.
1: Ano, ale...
2: Jako dítě.
1: A to vás oslovilo?
2: No to vůbec nevím, o čem to bylo. Ale protože jenom si pamatuju
1: Oldřicha Nového. Oldřich Nový.
2: Vůbec nevím, vůbec to už tu vzpomínku nemám. To jsem tam byl tak brzo, asi v 5 letech.
1: A jak na vás způsobil? Jako
2: no mně
1: pán?
2: Se to líbilo jako zázrak. Jako, protože jsem nic předtím takového neviděl a teďka vlastně to plátno oživlí a to jenom to černobílý, to bylo hrozně magický. Je. To je pravda. To mám úplně nejranější vzpomínku, že vlastně na tom filmu něco je, čeho by se měl člověk držet.
3: A neměli tam Eskimo.
2: No to si nepamatuju. Jo,
4: to jsem, to jste mě teď vzala otázku. Eskimo, to si nepamatujete.
2: No, to bylo za války, to bylo v Plané nad Lužnicí. Jsme bydeli v Myslivně, na Strkově, to bylo kousek. A teď tam byl u hraběte Haracha zaměstnaný, takže oni nás taky vozili auto pana Haracha třeba do Prahy. Takže já jsem v divadle, to jsem ještě neodpověděl, byl v Praze v divadle na Vinohradech, protože moje teta bydlala v Mezibranské ulici, tam jsme spali a byli jsme na Vinohradech a tam jsem spal.
4: A to rozesmálo?
3: No.
2: Ne, protože já...
3: Teta z Mezibranské, to se mi líbí. No, ona tam bydlela, ale...
2: Ona tam bydlela, to je pravda.
4: Promiňte, že se...
2: Teta Blanka, ale celý to divadelní představení, vůbec nevím, co to bylo, jsem prospal. To si pamatuju. Tak takový byl můj vztah, začátečník divadlu. Možná už tenkrát se mi to nelíbilo.
4: Je něco z vašeho dětství, co jste jeden před druhým dodnes utajili a mohlo by to mít u nás premiéru?
3: A?
2: To já nevím.
4: Všechno jste si řekli?
3: No to nevíme, to třeba, když na to nepřijde řeč, tak třeba vůbec tak to nikdy nevíme.
2: To kolikrát i věci, které prostě se stanou včera.
3: No, tak...
2: To říkám schválně, stanou včera, tak na ně dojde, protože si to teď budeme něco vyprávět, asociace nahodí to místo, to včera, je z toho teď a ty se to dozvíš, že jo?
3: No jo, já se to dovím.
2: A řekneš, mně se nic neřekne.
3: No ale to je pravda, no. Nic se mi neřekne, no. To vždycky přijde někdo, nějaký host a před ním se vypráví a tak já se dovídám prostě věci.
4: No, a dovídáte se častěji vy, anebo vy?
2: No dívíme já. Ne, asi stejně se divíme.
3: No asi jo.
2: Asi jo. No.
4: A jinak, když se vám nebude líbit otázka, můžete říct, že je blbá a já ji skočím. Teď tam jak koukáte, že jste to měl říct už.
2: Já už jsem byl jinde, myšlenkama.
4: Jsme stále u dětství.
2: Ano.
4: Téma hračky. S čím jste si jako malí hráli nejraději, pokud o tom ovšem můžete mluvit na veřejnosti?
2: No s tím jsem si taky hrál. To je pravda, protože to tak je, ale radši jsem měl polínka. Jako dřevěný polínka, protože jsem si s nima hrál divadlo, to je pravda. Já jsem dostal nějaký takový po někom loutkový malinký divadlo, takhle asi veliký, jenom tak skoro jsem mu mohl přenášet jako dítě, takže jsem mu objal a nějak tam chyběly loutky, nebyly tam všechny, i tam byly nějaký kulisy, ale pro mě nedostatečné, tak jsem je domalovával a vyráběl loutky. A pak jsem si říkal, proč bych měl ty loutky dělat, připodobňovat je k těm postavám, co mi o ně jde, když já si tam můžu dát polínko a jiný polínko, protože si hraju stejně jen pro sebe. Aha. Tak já vím, že to polínko znamená škroholu nebo toho druhého někoho v té míře, kterou si pro sebe hraju. Najednou to vlastně bylo moderní umění.
3: No,
2: je to fakt, ale...
3: No, je škoda, že to nikdo neviděl.
2: Ale... No tak asi stejně se k tomu došlo v 20. století, nebo už na konci 19. století, ta proměna veliká v umění. Asi podle tohohle principu to muselo nějak... No takhle to asi začalo.
4: A paní Sinková, vaše hračka?
3: No... Já jsem měla takovou panenku, panenky, toužila jsem po medvědovi, to mě nikdo jsem nedostala. Ne, prostě
2: teď
3: jako velký,
2: medvědy,
3: teď těch mám hodně, ale měla jsem panenku a taky jsem jako s ní hrála takový jako s pocity. Já jsem dělala jako zuřivou a nemělo to žádný slova, jo? Nic takového, jenom nálady prostě. Ne. Byla jsem taková jako hodňoučka maminka na tu panenku, jo? A najednou žiju. Prostě. Ale byla to celá škála takových pocitů beze slov.
4: Ano, no, měla a... jméno.
3: Co, ta panenka? No, ne.
4: To dá rozum.
3: No.
4: Dobře.
3: Byla zdecimovaná úplně.
2: To by vznikl citový vztah, kdyby měla jméno.
3: No, to nejde, aha, ne. To byla jenom...
4: To byste jí nemohla mlátit.
3: No, to bych nemohla.
2: A nebo jen.
3: No, ale byla prostě jako nálada, no.
4: Jaké byly vaše plány do života a jaké představy o životě jste jako děti měli?
2: Já jsem chtěl být psem. My jsme měli doma mnoho psů, ale opravdu někdy, když jsem začal chodit do školy a chodil jsem s takovým spolužákem, který se jmenoval Crystal a bydlel cestou z té Plané nad Lužnicí, kde už jsme nebyli ve škole, protože tam ve škole, to musím říkat ze široka, protože aby tam byl ten stav a ta doba, jak vypadala, tak školu mělo gestapo a my jsme přes Lužnici byli v nějaký hospodě a z naší školy více třídky se stala asi trojtřídka, protože jsme byli tři ročníky a byl v prvním pohromadě.
3: No
2: a tím pádem jsem pak chodil s někým, kdo byl trošku starší ze školy, protože jsme tam byli více věků tím pádem a ten mě hrozně tyranizoval, ten kluk. Ten chodil se mnou a různě se mi věšel na tašku, na aktovku a tak mě jako zlobil. Já jsem věděl, že to musím vydržet, protože on byl silnější. A pak, když mě opustil, protože bydlel dřív, tak mi bylo líto, že odešel. Skutečně jo, protože jsem přitom vlastně řešil nějakou situaci, jak se zachovat, jak prostě v té chvíli, skoro to je do života hrozně důležitý, když si to člověk uvědomí a já jsem takhle začal myslet, tak pak jsem se už jenom bál, když jsem šel sám, tak jsem si začal pískat vždycky a bylo mi líto, že nemůžu řešit tyhle ty životní věci. A proč to říkám? A vždycky jsem přišel domů a říkal jsem si, bylo by lepší, protože jsme tam měli ty přiběhli a hned vlastně byli takový, jako, že s nima člověk mohl mluvit. Já na ně mluvil a měl jsem pocit, že mi odpovídali. Možná, že jo, to nikdy nikdo nevíme, jak to je, když ty vztahy nastanou. Taky mě naši pouštěli, abych se šel do rybníku koupat jenom vždycky s nějakým psem. Ale neuměl jsem ještě plavat. Ale oni mě opravdu s tím sem pustili. Protože když mě můj strýc, bratr mé matky, jednou hodil asi tak do těch 5 let do vody, abych se naučil plavat, tak skutečně ten pes okamžitě za mnou český fousek skočil a ty dlouhý chlupy, já jsem se ho chyt a opravdu jsem se té vody nebál. A pak někomu to nepomůže, když bychom ho hodili asi takhle napřímo do té vody.
4: Mně to nepomohlo.
2: No neměl jsi toho psa u sebe.
4: To je pravda.
2: A já jsem se hned chytil vlastně, a nabíde taková jistota v nejistotě, ano, že vlastně to je možná velká posila.
4: To je hezký.
2: To poznání. Tak jsem si říkal, bejt tím psem.
4: Teď jak je to u vás?
3: Já jsem zapomněla otázku.
4: Já taky. Proto jsem řekl, jak je to u vás.
2: Tak já
4: vám ji řeknu. Ne, jaké představy o životě jste jako děti měli? Jaký plány?
3: Představy o životě a plány?
4: No tak dalo by se taky říct, čím jste chtěla být.
3: Jo, ano, nebo... čím jsem... No já jsem baletila, jako v pokoji teda. Jako, měla jsem takový, jako ty balerinky. No a protože babička byla baletka, tak mě to zakázala. Řekla, že ne, že nesmím dělat balet, protože to je velká dřina. Ať jdu do rády, já tam se nespotím.
4: To měla pravdu.
3: No to měla pravdu, jasně. No, takže to mi přervala prostě moje snahy být baletkou a vnímání světa, že jo, jako baletka. No tak jsem se chytla literatury a četla jsem a pak jsem recitovala a vyhrávala jsem různý soutěže a tak. To byla taková chabá jako náhražka za ten tanec, ale docela mě to bavilo.
4: Jo, hned další otázku na vás. Paní Sinková, o vás se píše, že jste herečka, jejíž postavy jsou většinou bláznivé a potřeštěné, nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv v soukromí jste prý pravým opakem.
3: Přesně tak.
4: Jak ano. Anebo kdo u vás poprvé objevil ten talent hrát úspěšně bláznivé, potřeštěné a nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv jste v soukromí pravým opakem?
3: Opakem. No víte, že nevím. Já jsem hrála poprvé takovou jakousi babiznu v tom Saturninovi.
4: Ano.
3: Ale to bylo takový, jako jsem si myslela decentní. Jako, no a... Pak už nevím.
4: A vychutnáváte si ty role?
3: No to rozhodně, ano.
4: To je radost pro vás.
3: No to je radost velká, protože Tak já nevím, ale myslím, že v každé rodině i v příbuzenstvu nějaká taková podobná osoba, kterou radši byste jako to
4: ano.
3: Neměli.
4: Zranil, řekněme třeba.
3: Ano, zranili. No a tak hraje se to dobře, no. Člověk musí ale najít tu míru, aby to nepřeteklo do nějaký jako karikatury.
4: Máte k tomu co říct, pane Šmíde? Je to všecko pravda? Co tady paní Sinková?
3: On neposlouchal.
4: Jo, vy jste nepo...
2: Já jsem zvyklý vypínat.
4: Podobně jako váš manžel se kromě herectví věnujete i psaní. Jsem se dočetl, kde si jste o tom řekla. Psaní je od toho, aby pomohlo vyrovnávat se s různými životními událostmi, ať je to poezie nebo deníkové či jiné záznamy. Mě by zajímalo, jakou roli v tom, co píšete, hraje humor, hraje-li.
3: Humor hraje roli ve všem, určitě. Protože jednak vytváří takový nadhled, jako nechci říct, jako že by to bylo nějaký, jako, no já nevím, že něco lepšího, než si já třeba myslím, ale musí to být prostě v duchu toho nadhledu, jakoby. No a pak to působí jako, opravdu jako lék na duši, jestli nějaká je.
4: Mě na to navazuje otázka pro vás, pro oba. Jakou roli hraje humor ve vaší domácnosti? To by mohlo být docela velké téma, ne, pane Šmíde?
2: No ale to je skutečně, hraje tu roli.
4: Ano.
2: Protože spousta věcí je lepší tak vidět, že jo? Že se jim zasmát.
3: No, takový... Jako permanentní.
4: Máte
3: jakoby...
4: příklad nějaký, kdy jste řešili, já nevím, třeba rozmíšku s randou? Jak se projevuje humor ve vaší domácnosti?
2: No, to jde spíš o skoro každou situaci, která se musí řešit, tak mám přeci ty dvě stránky. Jedna by mohla vést k nesouladu a tomu neschopnosti se domluvit nebo prostě k nějakému neřešení. A ta, která prostě je tam cokoliv absurdního, čili směšného, tak tam se najednou najde řešení. To opravdu, jak Jana říká, s tím nadhledem, jak se člověk dostane kousíček na to, tak už se musí buď sám sobě nebo té situaci zasmát.
3: No,
2: a hned je trošičku otevřený další prostor.
3: No, protože...
2: Ale to máte i s krizama v divadle. To by to divadlo nikdy takový leta nemohlo být, kdyby nestálo na krizích. Přeci krize je ta, která vás nerozloží, protože těch je hrozně málo. To za ty pak nemůžem. To je jak povodně nebo tsunami nebo něco takového. Ale normální krize, zaplať pánbu, že vždycky přijdou, protože z té jedné koleje, na který jste, a třeba už je to hodně dokonalý, tak je to najednou nuda. Protože vlastně jste si uzavřel ty cesty, které prostě tu krizi taky přivedly. A ta vám pomohla najednou, že to musíte řešit a šaltrujete na jinou kolej, nebo otevřete nahoru futra a okna někam a je tu další možnost.
4: Máte k tomu co dodat?
3: No, já nevím, co bych dodala, ale Jan mě baví, jako on dokáže udělat prostě takový jako slovní humor, který nečekám, a to mě baví.
4: To je krásné.
3: Pořád.
4: To je krásné.
2: No a to jsou třeba takové absurdity, to nedělí k smíchu, že byste se tomu zasmáli tady, že jo?
3: No tady ne, ale...
2: No, jak, no to jsou...
3: To jsou takové věci mezi lidma, jo? Dvěma.
4: Tak to jste mi hezky odpověděli. No.
2: Ale k tomu dětství ještě, to jsem nějak brzo docela věděl, a taky když pak se už tolik let učil na té škole, tak že nejlepší je, aby člověk měl to dětství pořád někde blízko. Ale nejenom, když stárne, až když už je starý, ale vlastně stárne se od začátku, že jo?
4: Ano.
3: No a takže, ještě to není vidět, když se stárne
2: nevadí,
3: od začátku.
2: To nevadí, ale pořád by vlastně to mělo být pro srovnání. Jak se člověk ptá na začátku, to nejdřív zapomeneme. A na začátku, když vlastně tam se ani, sice jsme zvyklí, že děti se na všechno ptají, ale oni mají dřív na všechno odpověď. A to je to geniální. Ale proto se musí ptát. Že jo. Čili tohleto, tenhle ten obrácený princip, ten zapomenem strašně brzo. To už člověk ve 12, ve 13, v pubertě vůbec tohle neví. Proto je ta puberta. No a kdyby prostě odtamtud tyhle ty věci pořád s náma putovaly a ta zkušenost z těch prvních poznání, tak člověk bude mladý tady možná, to prý je, do 130 bychom tady mohli být, kdybychom nebyli furt nemocný.
0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herečku Janu Sinkovou a jejího manžela, principála studia Y, Jana Šmída.
4: Pane Šmíde, vy jste se vyučil malířem skla, pak jste studoval na střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a potom na pražské Umprum. Do divadla, konkrétně Loutkového v Liberci, jste nastoupil zprvu jako výtvarník. Vystavoval jste svá díla s libereckou skupinou Sedm, kde byl mimochodem krásný člověk, skvělý malíř Vladimír Komárek, to mě potěšilo. Jak se to přihodí, že se z výtvarníka stane člověk, který pak dosáhne na tolik dalších jiných profesí? Mělo to nějakou posloupnost, anebo to vyrašilo všechno naraz? Ty jste byl výtvarník.
2: No ale jako výtvarník už to nemělo úplně povahu, jenom výtvarnou, úplně od začátku.
4: Mě to, tak jak si to beru z toho encyklopedického hesla, tak vlastně poprvé se objevuje v té zkrácené verzi Loutkové divadlo ve vašem životě.
2: Když mi umřel tatínek, tak já jsem prostě na chvíli odcházel z Prahy, ale už jsem chtěl a začal dělat divadlo v Praze. Ano. Kdyby mi ten tatínek neumřel v Liberci, tak jsem odešel do Liberce a tam jsem prostě vzal, co bylo. Takže jsem vstoupil do, nebo tam odcházela výtvarnice, se stěhovala do Kanady, se provdala, tak jsem po ní se stal šéfem výpravy v Severočeském Loutkovém divadle. A tam jsem vlastně pak na vojně založil Y, ale ty věci už jsem dělal třeba na Umprum, na té škole, kde to bylo ve spolupráci s divadelní fakultou, s filozofickou fakultou. Tam se pořádali takzvané inspiromaty. To byly jednoroční, každý rok jeden termín. To byly takový svátky osla, jako kdysi, že vlastně i ten režim unes, že se mohlo pořádat něco, co vlastně ten den jeden mohlo trošku jaksi být proti němu. A to se dělalo ještě když já jsem přišel na tu školu, tak už asi 5 let předtím, čili někdy ještě hned z 50. let, si ty inspiromaty začaly dělat. Dělalo se to v Radiopaláci. Nejdřív nám povolovali, to byl jeden den, byl to vlastně ples. Proto oficiálně to muselo být, že to je ples vysokých uměleckých škol. Aha. Ale nebylo to jenom pro umělecké školy. To proto, že tam můžeme dělat takové věci, které jsme mohli říkat, že to je umění a že se oháníme. Oháněli jsme se třeba avantgardou komunistickou, že Enes Valem a Frejkou a všema těma, co tenkrát cokoliv dělali a byli vlastně leví. Takže to bylo dobré, že jsme mohli se jim ohánět, když jsme tyhle ty věci pořádali. No ale třeba tam vlastně začalo i to divadlo, jo. Už, protože to všechno mělo divadelní charakter. To ten happening, který potom dělal Knížák a kde si jiní, to jsme dávno dělali, jenomže to nikdo nemapoval, tím se nikdo nezabýval. Ale pak to z toho vzniklo mnoho skupin i výtvarných, který na to navázali, na tuhle zkušenost z těch happeningů. Tak tam to začalo. Vy jste se ptal, a tam je to všechno dohromady. Tam je to autorství, tam stejně ta literatura za vším někde musí být, protože ačkoliv jsme vždycky říkali, že je všade moc, a to taky za toho socialismu bylo, to slovo bylo zdeformované navíc, tak vlastně se domlouvat jenom mrknutím oka, nebo gestem, nebo něčím, co vlastně tu komunikaci udělá skoro jenom vzduchem, jenom, že no, vím, že tam mám odezvu a ani ho nemusím vidět. To vlastně, to jsme hledali, takovýhle způsob komunikace tenkrát. I když ty inspiromaty byly hřmotný a byly vlastně podobný cirkusu trošku, tak za tím hřmotným najednou byla tato tichá komunikace. Ano. Že spousta lidí se může domluvit, aniž by se domlouvalo. A to bylo to téma. No a vidíte, a tam máte všechno umění už dohromady. Ano.
4: Já tady mám otázku, která souvisí s tou první mojí větou tady v té otázce. Vy jste se vyučil malířem skla. Je někde k vidění nějaké vámi pomalované sklo?
2: To už jsem asi ani nezachoval, protože v tom učení to bylo...
4: Co jste maloval?
2: No tak tam nás učili všechno možné.
4: Vázy třeba? Nebo...
2: Byl jsem na oboru malířská. To byly užitkové věci, ano. Ja. Ty se malovaly. Takový složitý techniky, které už dneska vůbec nikdo nepotřebuje, ani se s nima nepracuje. Tak to jsme dokonale uměli. Ale bylo to k ničemu, že jo? To bylo. Ale zase tam jsem třeba už dělal divadlo s těma učněma. Tam jsme dělali zkrácenou prodanou nevěstu, asi ve 20 minutách, bez hudebního nástroje. Jenom jsme poslouchali ty velké desky, co ta prodánka na nich byla, ale... na několika. A všechno jsme to odposlouchali a zpívali jsme si to. A pak jsme z toho udělali představení. To je pravda.
3: Jste tu hymnu nějak jste...
4: Počkat, vy jste, no to bylo, vy jste dopsal hymnu.
2: No, no, že dopsal jsem dvě sloky, to. Jsem dopsal
3: vynalezl, no,
2: národní
3: našel.
2: Hymny. No tak, protože to je Tyl, že jo? No. A já jsem ho hrál. To bylo zase, už, když jsem postoupil z toho učení na průmyslovku sklářskou do Železného Brodu, tak tam byl ochotnický spolek Tyl, takovej, jako bylo to docela dobrý divadlo, byli tam docela chytrý lidi, taky kantoři z té sklářské školy, takže mi říkali, dělali jsme tam třeba scenografii a mě tam najednou obsadil ten režisér, že tam budu hrát na housle, na něj jsem vůbec hrát neuměl, ale říkal jsem, že zahraju tu hymnu, taky jsem ji zahrál a jak vrzala hodně, jak jsem to neuměl, jak jsem se to sám naučil, tak vlastně to byl největší úspěch. No protože to byla falešná hymna, že jo? A to tenkrát byla úplně urážka. A já jsem pak krásně čistě tu hymnu zaspíval a pak jsem řekl, vážení, ještě Tyl napsal, byly dohledány další dvě sloky a odrecitoval jsem je. A pak jsem říkal, a teď na stejnou melodii, ale trošku si ji zaonačíme, protože ten verš vypadá trochu jinak, jak jsem ho neuměl napsat stejně, tak... tam přidám nějaký tóny a bude to jiný. A teď jsem to zpíval a už mě někdo jiný doprovázel na ty housle. To byste nevěřili, jaký to byl potlesk. Pak mě všichni ty amatéři záviděli, že jsem si tady vymyslel takovýhle číslo a my jsme s tím byli na festivalu, přišel z druhého práva nějaký novinář, tak já už jsem si vymýšlel další mystifikace, že jo, který jsem jako taky takhle vnucoval, že jsou pravda.
4: Ono se o tom potom psalo, že se našly další sloky.
2: Ano, ano, to vyšlo v Rudým právu. No, v nějaký jenom notice takový, jako zajímavost, jo. No, tak to mě hrozně bavilo se zabývat nepravdou, která de facto je pravdou, protože jsme ji vytvořili, že jo?
4: No,
2: a ty sloky tady jsou. Bohužel je nenapsal ty, ale...
4: Paní Sinková, na vás mám teď otázku zcela jiného druhu. Vzpomenete si ještě, jak vás pan Schmidt požádal o ruku?
3: Požádal o ruku?
4: To neudělal?
3: Ne.
4: Jak se to...
3: No, jak to proběhlo?
4: No.
3: No, Jan přišel a řekl, tak zítra jdeme na radnici. Jdeme, no.
4: A vás to nepřekvapilo?
3: No, překvapilo mě to docela, no. A tak pak druhý den byla zkouška v divadle, pak jsme odjeli do Hejnic, tam jsme se vzali.
2: No.
3: Já jsem pak ještě leta koukala, jestli opravdu je to pravda, protože jsme neměli ani prstínky, ani kytku, ani bílé
4: šaty. Ale svědky jste museli.
3: No, Kořínkovi.
4: Kořínkovi.
3: No, Kořínkovi. Pak jsme šli na ten smažený sýr do Friedlandu.
4: Je.
3: Tak to bylo takhle romantický.
4: Je krásný.
2: Ale my už jsme se předtím znali aspoň půl roku. Jo.
3: No, to jo. Až skoro 7 let.
4: Já jsem...
2: Jo, to je pravda. No. Já říkám půl roku, mně se to zkrátilo.
4: Já jsem četl, že si vás... Pan manžel namlouval v autobusu a že vás dost... Jak si...
2: Tam jsme se prvně viděli v autobuse, ne, ano.
4: A vy jste hned začal, vy jste...
3: No, no. Jo, jo. No tak já nevím. Tak já.
4: Tak vy jste začala.
3: Tak takhle to bylo, ne, já ne. Ne.
4: A tu, vy jste tam začal.
2: To bylo nevinný, to bylo nějaká
3: řeč. To byl jenom cestující, jako.
2: No.
4: No, ale který mluvil, ne?
3: No jo, mluvil, jo, mluvil celou dobu.
2: No to mě baví, to já vlastně často mluvím a vím, co říkám, ale říkám to poměrně nejasně.
3: Jo, to je pravda, ano.
2: Ale ono to má opravdu smysl. Tak se jedině domluvíte, protože když...
4: Vy jste důkazem.
2: Já to vím podle těch svých profesorů, co jsem někdy měl. Třeba ten profesor Pečírka na dějiny umění, to byl tak obdivuhodný, znalej člověk. A ten jedině, když jsem mu nerozuměl, tak mi to něco dalo. No protože jak to bylo logický, všechno člověk poslouchá a on vlastně je sám zaujatý sám sebou a všechno si srovná, to je strašná nuda. V tom se pak nevyznáte. Ale když je to trochu nesrozumitelný a musíte u toho přemýšlet, to taky dělal Libenský, když nás učil ještě na té průmyslovce sklář, tam učil dějiny umění, tak vždycky jsem mu říkal, říkejte to, aby to byla legrace. My si to budeme líp pamatovat, dějiny umění. A nebo nějak nejasně. A on říkal, tak já radši nejasně. Ale opravdu jsem se pak ty dějiny umění, takový to gro, základní věci si člověk lépe pamatuje. A v té škole taky ty žáci, tak ať nějaký odpadnou. A někteří se s tím chtějí probrat, tak se vhodně zeptají a pak už třeba musíte odpovídat srozumitelně a jasně. Pokud to víte. Mm-hmm. No tak pojďte dál, to jsou nudy.
4: Ne. Máte dva syny.
3: Ne, nemáme.
2: To jsme vám nechtěli opravit, abyste nevypadal, že nic nevíte.
4: No, jak?
2: To je jinak, my nemáme dva syny.
3: Máme syna a dceru.
2: A ty dcery jsou dvě?
3: Ještě jednu dceru.
4: Ty Wikipedia, taky různý Google.
2: Tomu nemůžete věřit. Internet lže,
3: jasně.
2: To se nedá nic dělat.
4: Ježišmarja.
2: To máte taky v té škole všichni
4: Jan a Jakub, internetu. Jak jsem na to přišel?
2: Jan vůbec.
3: Jana, to je Jakub, Jana. Jo. To je Jana. Jana.
4: Ano. Čili Jana, Jakub a já jsem to četl Jan a Jakub.
2: Aha, tak to jo.
4: A co s tím uděláme s tím začátkem? Necháme to tam. To bude překvapení na závěr, že vy vysvětlíte.
2: A Markéta ještě. A ještě Markéta.
3: Ještě Markéta.
2: To je třetí dítě.
4: Vy máte třetí dítě Markétu.
2: No.
4: To je Bines.
2: Je ale Jana.
3: Jana, Markéta a Jakub.
2: A Jakub.
3: Takové. Jana a Jakub.
4: Ale víte, že do celého charakteru tohoto pořadu, že to docela sedí tady.
3: Určitě.
4: Tato vysvětlivka. Čili já musím... Počkejte, jak já to řeknu. Máte jednoho syna a dvě dcery.
3: Ano.
2: Ano.
4: To říkám správně.
3: Ano.
4: Máte jedno. Tak dobře. Přátelé, máte dva... To je tam zase problém.
2: Řekněte, když tak řekněte tři syny. I když jsou to holky dvě. To by taky šlo.
4: To by šlo.
2: To tři aspoň sedí.
4: Dobře, máte dvě dcery a jednoho syna. A otázka je úplně jinak založena. Při vaší pracovní vytíženosti, jak jste zvládali jejich výchovu, když byli malí? A co si tehdy oni mysleli o vašich profesích?
3: No, Jana naše, když mě viděla na jevišti poprvé, to byla taková tam jednoaktovka od Labiš, tak jsem tam hrála takovou vycpanou babiznu, jako... A to byla malá role. A oni mě, Luděk Sobota s Karlem Novákem, mě utloukli jako by k smrti v posteli. A naše Janinka seděla v hledišti a bylo jí asi 5 let a hrozně plakala, protože to se jí nelíbilo hrubě.
4: Teda. Já tam být vedle jí, tak plaču taky.
3: Hrozně
4: utloukli
3: plakala.
4: K smrti. No. Co tatínek, jak byl vnímán svými potomky, když byli malí? Byli jste na ně hodnej?
2: No určitě,
3: no,
2: to vlastně,
3: byli jsme přísný, na ně hodný.
2: To jsme byli hodný.
4: Jo.
3: No a vůbec jsme je nevychovávali.
2: Právě proto...
3: No.
4: O tom to je.
3: No.
2: Ne, to je vždycky o tom, že spíš ty děti si na to musí sami přijít, když mají určitý vzor. Já nejsem žádný vzorný, a ty taky asi ne. Ne.
3: Ale jo,
2: ale přece jenom člověk musí trošku žít jako v zahradě, i kdyby byla zaplevelená. Že jo? To se musí tohleto aspoň zajistit. A to jde v každý nouzi a v každých podmínkách skoro, pokud ne úplně tragických, to pak asi ne. Ale v těch pocitech to jde vždycky.
4: A máte z nich radost z výsledku?
3: No. Jasně, jsou.
2: No to jo, to máme. Prostě,
4: co? Taky, co?
2: Oni možná z nás taky. Ještě.
1: No, moje předposlední otázka na každého zvlášť se bude týkat vašich filmografií. Který film z vaší filmografie vám udělal největší radost a na který jste nejvíc pyšní?
2: Já už si nepamatuju, v čem jsem hrál. Ale opravdu takhle to je. Já ty věci za sebou, pokud já si z nich pamatuju, co mi to dalo, jak jsem se změnil a na co jsem přišel a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dřív. To vždycky z nějaký té práce mám takovejhle zisk, který může být nakonec i negativní. Že jo? Nikdy to není jenom to plus.
4: Paní Sinková, vy to máte srovnaný líp, asi tu filmografii.
3: No, já teda nevím, co mě to dalo, ale mně se líbil ten Saturnin. To bylo krásné natáčení a prostě...
4: Ty reakce potom diváku, co jste prožívala? Dodnes se na tu postavu vzpomíná. Máte nějaký příklad, kdy vás někdo oslovil?
3: No, přímo oslovil ne, ale vím, že se to lidem líbilo. No. To mě moc jako přineslo radost.
2: Hlavní poznatek teda pro nás, protože my jsme třeba projeli opravdu kus světa s tím divadlem, s Prodanou nevěstou nebo s Prahou stoběžatou, předtím s Michelangelem, tak zajímavý je, že v té době, kdy tady ten seriál vznikl a ještě to tady sotva proběhlo, tak ty krajané naši v těch cizinách, jsou to krajané, ne? Ještě pořád.
3: Americe.
2: V Americe a
3: krajané.
2: Na Tajvanu, nebo kde, tam jich bylo málo. Ale najednou, když nás viděli, tak říkali Saturnin. Ne. A stejně tak třeba, to přeci bylo takhle, že jo? Že Janu znali a volali, to hraje, jak se jmenovala? Teta Kateřina. Teta Kateřina. Tak to bylo tak paradoxní. O divadle nevěděli nic pořádně. Že to tam neznají, že jo? V Praze, jak to bylo. To divadlo ještě bylo mladý, jezdili jsme po festivalech, tak spíš tam nás taky objevovali. No, ale tu Kateřinu najednou viděli. Ale že jsem si vzpomněl na ten Tajvan, to bylo legrační, to jsme šli takhle asi ve třech kluci a najednou nějaký dítě takhle ukázalo na lábuse a řeklo Rumburak. A tak jsme se dozvěděli, že to tam právě promítali, ale to je divný. Já bych třeba Číňana nebo Japonce asi takhle podle té podoby, jak my jsme si taky pro ně všichni podobní trošku, ne? Jak oni ho poznali vůbec, že to je on?
3: No.
1: Poslední moje otázka. V Praze jsou tři divadla z éry takzvaných divadel malých forem, které si zachovaly svou tvář i přes těch 50 let a více své existence. Ypsilonka, Semafor a divadlo Járy Cimrmana. Máte představu, jak bude vypadat jejich budoucnost?
2: No, to nemám, protože ona už je. To je rozptýlený. To, co třeba už tady vzniklo, to nějakým způsobem... Možná nejméně od těch Cimrmanů, přestože vlastně ta jejich éra je hrozně zajímavá, tak, ale je to tak jedinečný, že to třeba úplně do těch těl a do těch rozumů a do těch citů, které si neseme, tolik nevstoupilo. To je tak jedinečný. Ale to, co vzniklo v Semaforu, to, co rozhodně vzniklo v Ypsilonce, to je už tady někde to běhá všade. Tak to je.
1: A bude to běhat.
2: A bude to běhat, no. Takže už je jedno si tuhle otázku klást.
1: Vážení přátelé, paní Sinková, pan Schmidt, jsou vaši.
5: Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, co vás v poslední době nejvíc rozčílilo a proč? A co vás nejvíce trápí?
3: Ježiš, co tě rozčílilo? Já?
2: A co mě trápí já?
3: Ne, já
2: jsem... Stačí to takhle?
3: Ne.
2: No vlastně to byla odpověď docela přesná.
1: Ano. No. Dobře, máme další dotaz. Takže?
6: Dobrý den. Pane Schmidt, já bych se vás zeptal, jak na vás zapůsobila role ve filmu O básnicích. Vy jste tam hrál nějakého židovského tatínka, měl jste tam...
2: Nemocného.
6: Dokonce nemocného.
2: Ano.
6: A dával jste tam úplatek pomocí židovských anegdot. Můžete mi nějak blíž vysvětlit, co to na vás, jak to na vás zapůsobilo?
2: Tenkrát? No, to už jsem takhle odpovídal před chvílí, jo? Že vlastně ty věci už nic nezanechávají. To je nejlepší, víte? Ale můžu k tomu přece jenom něco říct. Zaprvé jsem nikdy nechtěl být hercem, ani nejsem. Začal jsem hrát ve filmu, protože to byli kolem kamarádi a tak vlastně třeba on by se na to hodil, nebo jsem říkal, jak by se to mělo dělat, tak si to zahraj. Třeba takhle to bylo i se Šormem. Nebo jsem třeba na jeho filmu dělal výtvarně určitou část, jak se to jmenovalo?
3: Farářův konec,
2: tam tu pouť, co tam byla, ano, a kostýmy tak ještě. Takže to jsem tam byl kvůli něčemu jinému a když jsme tak jako to probírali, tak kdo by to mohl hrát a teďka jsme obsazovali s Evaldem ty lidi i na jiný nějaký role zajímavý, aby prostě to bylo spektrum zajímavých osobností, ne jenom jako postavy toho, jak to Škvorecký napsal, ale kteří tam přinesou nějaký osobnostní, charismatický prvky do toho filmu sami sebou. A to nás hrozně bavilo. A on taky říkal, tak tam zahraješ, nebudeš tam muset mluvit. Já jsem říkal, to bych taky nevzal ani jednu větu tam. Tak jsem tam nakonec hrál v tomhle filmu. Ale v divadle už jsem hrál, protože tam to bylo něco jiného. Tam jsem prostě chtěl ukázat hercům, které učí škola, třeba ta Damu, nějak, což je všechno v pořádku, ale to herectví prostě se někde zaseklo jakoby v 19. století, anebo teďka zasušeno v nějakým civilismu, že už ani pořádně ty lidi nemluvějí. A ono by vlastně to herectví mělo vycházet z té osobnosti. A z každého, kdo prostě se zamýšlí nad slovem, který musí používat, že vlastně to slovo dřív, než ho má v hlavě, tak by ho měl mít v těle. Když se mluví o nějakých barvách nebo o nějakých vůních, tak to všechno je dřív v těle a to možná i asociace dál paší, ať pak už řeknete cokoliv, tak to tělo neví ani, co s tím dělá. Proto my třeba v divadle zkoušíme třeba s listem a rovnou jsme ne u stolu, to je jenom jedna zkouška, a pak už s tím chodíme a už si to tělo sama aranžuje. Já mám nějakou aranž vymyšlenou, ale ona se udělá hlavně sama a já ji mám jenom pomocně vymyšlenou, protože člověk čte a to tělo už najednou, já nevím, proč ten člověk couvá, protože asi ho to k tomu vede, nebo když k tomu druhému mluví, a já vždycky mám tendenci, aby se všechno hrálo přes diváky, aby vlastně člověk hrál takhle, s Janou budu takhle mluvit, směrem na vás a ona mi tak bude odpovídat. Ale to pak nemusí být pravda. To je ten základní přístup k tomu, ke komu mluvím, nebo k prostoru, který ovládám. Pak už můžu se dívat na ní a mluvit jí třeba do ouška, ale je to vlastně tamhle tudy. No, tak jsem musel začít hrát, abych to ukazoval, jak by to mělo vypadat.
4: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz?
2: No, ale vám jsem teda neodpověděl, nebo to je dostatečný?
6: Jsem spokojený, mně to stačí, já jsem to pochopil.
2: Tak jo.
6: Na paní Sinkovou bych měl, spíš na tetu Kateřinu bych měl dotaz. Jak to na vás zapůsobilo, jestli si nějakým způsobem ve svém reálném životě říkáte takový ty pořekadla, co jste říkala v tom filmu, mě teď zrovna nic nenapadá, ale vy jste měla stále přísloví na ústech na každou situaci, jestli to taky nějakým způsobem sformulovalo.
3: Ne, vůbec ne, to je Jirotkovo všecko. Já dokonce ani nevím už, co to bylo, jaký ty přísloví jsou, ale občas mi to někdo připomene. Takže na mě to asi vliv nezanechalo.
4: Takže další dotaz máme.
7: Dobrý den, pane profesore. Z jakého důvodu se Y-ka v roce 1978 stěhovala z Liberce do Prahy? To vám byl Liberec malej?
2: No to ani ne, to takhle nebylo. To bylo skoro záchrana, že jsme odcházeli. V Praze vlastně už všechna ta divadla politicky to odnesla. No a my jsme v tom Liberci de facto ten 68. rok přežili s různýma jenom decentníma úpravama a na nás to došlo potom vlastně z Prahy, ta tragédie. Že jsme museli přejít do Prahy, protože ten liberecký kraj by nás zrušil, to byl v Ústí tenkrát kraj. Tak to přišlo takhle pozdě. My jsme museli vlastně do Prahy. Ale byla to náhoda, protože už dřív jsme chtěli jít do Prahy, jo. Protože my jsme tam vlastně od svého počátku pravidelně skoro každý měsíc na různých místech v Praze hráli. A to se tak stěhovalo od malinkých míst, jako byla Reduta nebo to, co byl ateliér. Ale předtím to ještě byl jako Olympik.
4: Ano, no. Olympik.
2: No. Tak tam jsme už hrávali v Činoherním klubu, v divadle na Zábradlí, na Žižkově, no, na různých místech. Ano. Prostě jsme hostovali. Takže jsme trošku byli i v té Praze a často se chtělo, aby jsme toho Liberce už odešli.
4: Děkuji. Přátelé, máte...
5: Já bych se chtěl zeptat, je před vámi ještě něco, nač se těšíte?
3: No, to určitě je. My máme takový hezkýho vnoučka teď, tak prostě na něj se já teda hodně těším. Těšíme se i na zejtřek třeba. Zejtře pojedeme na chalupu.
2: No a ještě třeba teď je takový objev, že najednou jsme zjistili, že Fred Astaire má svůj rodinný původ v Praze. Mm-hmm. To jsem vůbec nevěděl nikdy, že jeho dědeček byl pražský žid a že víme, kde bydlel, už jsme to zkoumali.
4: Zkoumali.
2: V kterým domě, ten už není ten dům, ale v kterým místě na Josefově to bylo. Tak to mě teďka, a teďka ty písničky, tak jsem si pouštěl všechny ty filmy, co ten Astaire dělal a jak tam to židovství je, jo? Jak tam jsou nějaký věci, ale on prej o tom vůbec nevěděl, že tam má toho dědečka, protože se narodil už v Americe. Tak vidíte, to je přede mnou najednou skoro velká záhada a už to děláme jako divadlo, ještě to nemám dopsaný, ale už to začneme zkoušet. A protože není tady takový tanečník ani u nás v divadle, který by aspoň ho napodobil trošku, tak ten jistý Jan Onder, co dělá ten Stardance, tak ten bude tím Astaireem a Jana bude Ginger, jako Ginger, která vzpomíná, která vydala ještě na starý kolena potom nějaký paměti, které jsou docela hezký, co jsme si nechali přeložit a tam ona některé věci přes ty drby, co si tam psala, objasňuje a tam se těhle některých věcí jako dotýká, takže asi třeba nakonec zjistíme, že něco věděl, i možná o té Praze. Tak to je všechno.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Tak ty si myslíš,

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

tématem dnešních šlágrů od srdce je vzpomínka na Vladimíra Dvořáka, se kterým jsem začal úzce spolupracovat na populárních televizních seriálech Zpívá celá rodina a pozdějším televarieté. Mistr televizní zábavy, scénárista, konferenciér, ale také vynikající textař, to všechno byl Vladimír Dvořák. A my si dnes některé písničky s jeho texty a v podání známých zpěváků i zpívajících herců připomeneme. Přeju příjemný poslech.

Tak to byly tři texty Vladimíra Dvořáka, nesmrtelná píseň pro Kristýnku z hudební komedie 100 dukátů za Juana s hudbou Zdeňka Petra a v podání Jaroslava Satoranského. Poté Tereza Duchková přidala americký evergreen, který se v české verzi jmenuje Vzpomínky mě zůstanou a Karel Černoch nám naordinoval Prostý lék s hudbou Vlastimila Hály. Často se stávalo, že v televarieté mě Vladimír Dvořák zapojoval do jejich skečů, to znamená Jiřina Bohdalová a Vladimír. No a já jsem to odmítal, já jsem to nechtěl nikdy. No tak jsem se mu pomstil, že protože jsem věděl, že on nechce zpívat, takže si zaspíval s Karlem Gottem a s Jiřinou Bohdalovou Terčet, Bohdalová, Dvořák, Gott.

Tak to byla kapička štěstí z My Fair Lady. Zpívali Bohdalová, Dvořák a Gott. No a dále bude Voláre, Monika Absolonová, Dobrou noc, Valdemar Matuška, Rolníčky, dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou.

Tolik další série písní s texty Vladimíra Dvořáka. Mnohé z těchto písniček zlidověly, ale třeba jen málo kdo ví, že jejich texty napsal právě Vladimír Dvořák. Písecký rodák, ročník 1925, který začal první texty k písničkám psát hned po osvobození, ty vůbec první zpívala skupina Lišáci, ale rozhodující na jeho textařské dráze byla samozřejmě spolupráce s orchestrem Karla Vlacha, jehož koncertní programy také uváděl a z nahrávek Vlachova orchestru týden co týden také sestavoval a uváděl vděčný rozhlasový pořad. Vladimír Dvořák zemřel na konci roku 1999 ve věku 74 let. Kdysi konferoval velice populární televizní pořad Zpívá celá rodina, stejně jako pozdější televarieté a Moje kapela v programu doprovázela soutěžící. Ale když už jsem se předtím zmínil o pořadu Zpívá celá rodina, tak jsem si vzpomněl na takovou humornou historku. Dědeček přišel, že si zaspívá, že bude zpívat nevím jakou písničku, no a v tom vyběhl z televizního vozu Honza Štěpánek, zvukař, a říká, proč tak do toho hulíte, když toho dědka není vůbec slyšet. No tak jsme hráli o něco slaběji, ale pak zase přišla dcera, protože děda nespíval, musíte hrát nahlas, protože děda je hluchý.

Tak to byl Josef Zíma ve skladbě Čertví proč. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem.

Lásky mé v podání Ivety Simonové je vůbec poslední text, který Vladimír Dvořák napsal, a slovy této skladby se také definitivně uzavřela jeho mimořádně plodná a posluchačsky vděčná textařská éra. A po vzpomínce na Vladimíra Dvořáka a jeho textařské umění nás čekají orchestrální nahrávky mého orchestru z dílny Jaroslava Ješka.

To byla malá ukázka z připravovaného CDčka nazvaného Hip žraje ježka. A směsí velkých českých hitů se budu pomalu loučit, abychom se společně na Šlágry od srdce sešli zase příště. Samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky, těším se na vás, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, vítáme vás, děkujeme, že jste si vyšetřili čas na naší hodinku vzpomínání. Žaninka Papoušek, Rošťando, doufám, že dneska se předvedeš v lepším světle než v uplynulých 2 hodinách.

Ona teď tam zase děbe v mističce. Co pak to máš v tom zobáčku? Hašlerku, tu má ráda. My jsme taky tak rádi cucávali hašlerky a to byly vůbec dobroty, když si vzpomenu na takový lívance. Lívance. Těsto maminka rozlejvala na plátech kamen. Nebo když měla takový ten lívanečník, kde přímo byly takový ty dolíčky. Mašlovačkou se potom potřeli máslem a posypali s kořicovým cukrem. To bylo něco, panečku. A nebo škvarkový placky. Její, to byly dobroty za našeho dětství.

když maminka vyprávěla, jak sloužila u továrníka o ty v rakovníku, tak Fanoušek, o tu, taky už je po smrti. Říká maminka, toho je škoda, to byl tak hodnej člověk. On byl v Kanadě, jak měl restituovat rakonu. No, člověk se v tom nevyzná, jak to vlastně bylo, ale maminka z toho byla smutná. Říkala, že kdyby se ta fabrika dostala do ruky Fanouška, takže by to bylo spravedlivý. Protože Fanoušek měl rád právě ty lívance od maminky pečený. Objednával si je, když maminka vedla domácnost u pana továrníka Oty a říkal, Mářo, ne aby z té holce vykala, totiž ta mladší sestra Fanouška, když byla v takovém tom věku, kdy zřejmě ta puberta jí, no, tak ona za mnou přišla, říkala maminka a chtěla, abych jí říkala slečnovi a Fanoušek říkal, že se nestydíš, já tě vytahám za uši a řeknu to na tebe, jak mamince, tak tatínkovi. Mařenka tě bude říkat normálně jménem. Tak Fanoušek Otu držel se mnou, říkala maminka. Já jsem mu za to dělala ty lívance. To byli hodný lidi, ty Otovic. Takovou vzpomínku má maminka. No a ty zkušenosti, které získávala v té měšťanské rodině u Otů, jak se tam mluvilo, tak stišeně, zřetelně, pomalu, nezvýšeným hlasem, kultivovaná rodina měšťanská to byla. Tak mě maminka taky se tak snažila vychovávat. No jo, jenom že já jsem přicházel do styku s klukama a ty mě kazili. A sousedí mě taky kazili, velký lidi, protože já jsem byl pro každou rošťárnu a všecko to, co mě navedli, tak jsem proved.

Život je jeden z nejtěžších, jak říkávala babička. Jo, kdybych s těma zkušenostma, co mám dnes, ten život mohla žít znova. To by bylo, říkala.

Já si myslím, že bychom, když jsme si posledně vyprávili o stařenkách u nás ve vesnici, že bychom si mohli dnes povědět o stařenkách, se kterými jsem se setkal, když jsem začal v roce 1951 studovat malířství v Praze. To bylo 6 let po válce. Celý věk se nám to tenkrát zdál bejt, že uplynul celý věk. 6 let, pouhých 6 let, a přesto celý věk. A bylo 3 roky po únoru. Po zlomu, který rozdělil občany této země na pracující, na budovatele nových zítřků a na lid dělnického poctivého původu a na lid původu buržoazního, na lid nehodnej, na lokaje imperialismu a na vyznavače amerického způsobu života. Demokracie byla zašlapána tenkrát do bláta a i když jsme pořád slyšeli, že do půl roku to určitě praskne, tak nikdo netušil, že na návrat demokracie si budeme muset počkat víc než 40 let.

A najednou tady Praha. To bylo domů. To bylo křižovatek, to bylo ulic, to bylo spěchajících lidí. To bylo elektrik. Rok 51. A přitom 8 let předtím, když jsem poprvé byl v Praze s tatínkem, který se nechal dát vyšetřit v nemocnici na Karlově náměstí, to jsou zvláštní počty. To mohlo být v roce 42. Ve válce. Když jsem byl poprvé v Praze. A viděl jsem, jak jede elektrika, jak má vepředu světlo, kulatý, který připomínalo umyvadlo, obrácený dnem dopředu. Tak jsem si doma začal hrát na elektriku, na tramvaj, že jsem si dal na hruď umyvadlo a to jsem přidržoval levou rukou a do pravý ruky jsem si vzal malej zvoneček a zvonil jsem a takhle jsem jezdil, jakoby doma v Pavlíkově po naší místnosti.

To taky bylo nedávno. Rok 51. A hra na tramvaj 9 let předtím. A my, když jsme chodili s klukama po Praze, tak jsme nápisy četli. Na dveřích, domů. To byly kolikrát věci, které jsme vůbec nerozuměli. A ta okna, za kterými žili lidi, kolik osudů se odehrávalo za každým tím oknem. A ty cedulky na těch dveřích, třeba Šárka Šípková, profesorka konzervatoře, vyučuje hře na klavír. Byla cedulka na jedněch dveřích. Otto Mayer, solista orchestru Národního divadla v Praze. Bořivoj Tuček, stavitelský mistr. Václav Blažej, námořní kapitán, to se mně tak líbilo. To všecko jsem čet kolem nuselského internátu, když jsem přišel do starých nuslí. Nebo Mudr David Ornstein, nemoci kožní a pohlavní. A hned jsem měl po náladě, když jsem si představil tyhle ty trápení, které ty lidi s těma nemocema měli. A hned vzpomínka na Šárku Šípkovou, která vyučuje hře na klavír, mě zvedla náladu. Nebo inženýr Karel Šilhan, pilot aviatik, taky bylo u nuselský radnice na jedněch dveří. No a tam byla módistka Klobouky Oulíková. Křestní jméno jsem zapomněl, to vy nám určitě napíšete. Alois Šebek, legionář, se tam taky jmenoval jeden pán. Josefa Šafářová, porodní asistentka, Štěpán Slíva, poradce ve věcech obchodních, Jan Větrovec, diplomovaný a promovaný meteorolog a Jiří Václav Laštovka, výroba proutěného zboží. To musel být svět tenkrát. Ty cedulky potom mizely, dokonce domovní důvěrníci jim je nařizovali, aby je sundavali.

A my jsme s naší partou, s Honzou Matějákem a Rudou Daňkem, už jsme měli dost toho internátního života. Nejdřív jsme bydleli v internátu u sovětské školy v Nuslích a potom jsme bydleli dokonce v internátu v Dejvicích, ulice Studentská. Tam já jsem uváděl do zoufalého stavu vychovatelky, který měli takový jemný ouška. A já jsem nahoře, když jsem hrál v kapelách, tak jsem cvičil na bubny. A dělalo to takovej randál, že ty chudinky paní vychovatelky si stěžovali, že tam někdo mlátí do bubínku, jako kdyby nacvičoval čínskou hudbu. To si vzpomínám. Tak jsem toho musel nechat. A vůbec ty internáty takovým tím internátním řádem a tím neúprosným režimem, že se muselo už v 10 hodin být v posteli a ráno se v 6 hodin stávalo a snídaně. To nám bránilo v tom našem rozletu. Takže, aby jsme mohli se vydat na cestu životem bez toho spoutání internátních předpisů, abychom se vydali na cestu životem nespoutaní internátními předpisy, abychom ten náš mladý uzlíček, křehkej, ten život plný tužeb a přání a snů mohli pořádně rozvinout, abychom se mohli rozletět, žít a snít a hltat život v takový tý dosud nepokořený podobě, jako mládí bejvá. Protože mládí, který jsme žili my, tenkrát bylo rozněcovaný četbou klasiků Baudelaire, Apollinéra, Verlaina, Rimbauda, Jesenina, Lautréamonta, Nezvalova báseň Edison. A pak přišel Josef K. z procesu France Kafky. Ta postava nás tak zneklidňovala, dokonce bych řekl, že i neurotizovala, bičovala fantazii. Taková zvláštní, nepopsatelná, těkající, elektrizující fantazie nás přiváděla do takových tísnivých existenciálních úzkostných vizí, který tenkrát tak souzněli s dobou, kterou jsme žili.

Svět 50. let, oblohu, křižovali tryskáči, který psali bílý čáry. Svobodná Evropa byla rušená. Hlas Ameriky ne, ale ten se chytal špatně. My jsme z Hlasu Ameriky každý večer poslouchali jazz. No, každý večer, jenom když jsme byli doma o prázdninách, protože v Praze jsme přístup k rádiu neměli.

Když jsme nazbírali odvahu a ve třech s Rudlou Daňkem a Honzou Matějákem jsme šli hledat pod nájem někam, tak jsme skončili na Žižkově v té zvláštní kopcovité čtvrti, které vévodí ponurá taková socha, silueta, černá silueta Žižky na koni, a hospoda byla na každém rohu a hospoda s rozeřvaným zpěvem a ty lidi, kteří pili pivo, tak ječeli. A to se všecko mísilo dohromady s hligonkama. A to, když jsme šli těma ulicema, tak jsme se najednou ocitli jakoby v takovým rozeřvaným, roztrhaným závoji jedné melodie, která se linula z jedněch povotevřených dveří hospody. A když jsme popošli kousek, tak jsme narazili u druhého rohu na další melodii a ta další melodie si podala ruce s tou melodií předchozí. A tak se ty dvě melodie promísily. Na chvíli, než jsme se k té druhé hospodě přiblížili natolik, aby ta její melodie znějící z té hospody převládla. To zvláštní třeštění nám zaplavilo úplně ten náš mozek, který byl tak přecitlivělej. A lidi se po ulicích Žižkova toulali v té blažené opilosti a často nesli ještě si domů večbánu pivo, aby se doma mohli doopít.

a babičky nosily v rukách těžký síťovky, aby snad bylo vidět, co která babička si nakoupila. Jak měli radost, když sehnali sardinky, pár rohlíků, těžkej bochník chleba. Nebo když vystáli frontu a někde se dostalo kakao. To byl poklad. No a jednoho dne jsme s Honzou a Rudou museli takovou žižkovskou s uřvanou putikou, takovou řvoucí jeskyní, kde se vzduch dal krájet, ale vůně piva, buřtů, utopenců, který tam byli na nerezovém pultu, a olomouckých tvarůžků, olomoucký tvarůžky byly pod poklopem s takovou skleněnou koulí, za kterou se ten poklop zdvihal. A my jsme tou špeluňkou prošli a v prvním patře nás přivítali dveře s nápisem Klára Cibulková, vdova po C.K. oficiálovi. My už jsme se předtím rozpočítali, kdo bude mluvit. Kdo bude tý paní, až zazvoníme na dveře, že bude mluvit Honza Matěják z Jablonce, Rudla Daněk z Budějc a já od Rakovníka. Tři zjevy jsme byli, protože já měl vlasy třípatrovej účes, takovej vlna vedle vlny. Rudla Daněk to samý, jenomže byl blond, na něj holky tak letěly. A Jeník Matěják z Jablonce, ten měl vlásky zčesaný hezky na pěšinku, hladký. Ale my s Rudou jsme byli kudrnatý. Honza, ten vypadal jako takovej syn bankovního úředníka.

My jsme tam stáli před těma dveřma, před tou vizitkou, tý paní Cibulkový, vdovy po oficiálovi. Tam byl takový točící zvoneček na vrtulku. To se točilo takovou placičkou a vevnitř byl ten zvoneček z vnitřní strany dveří a nad tím byla špehýrka. Tak jsme zazvonili a viděli jsme, že za chvilku se ta špehýrka odklopila a tam jsme viděli oko a dveře se pootevřely, na řetízku byly. Viděli jsme čtvrt tváře, čtvrt malé postavy, čtvrt šedivých vlasů, účesu, taky byly zčesaný vzadu do drdolku, čtvrt pletený šály štrikovaný bílý, kterou měla paní Cibulková přes ramena. Jenomže ona nám nerozuměla, když tam z té hospody dolejhal ten řev. A potom přeci jenom porozuměla tomu, jaký Honzík říkal, že jdeme na ten inzerát, že přijme studenty na byt. Tak řekla, pojďte dál. Dveře mírně přivřela, aby mohla povolit ten řetízek, kterým ty dveře byly takový pojištěný, aby se nedali rozrazit. To tenkrát, ještě dneska to je vidět. Ten Vorrichtung.

pojďte dál, mládencí. My jsme byli potápky, měli jsme maďarky, boty, nejlepší, co jsme si mohli na sebe vzít. Roury, kalhoty, 8 až 11 cm vysoký záložky, takový saka do flašky, košile, americký límečky, na to jsme si tenkrát, tak jako to jsme byli úplně, to nám maminky museli šít, takový rozevřený límečky, do široka, aby vynik trojuhelníkový americký úzel kravaty. Jak to bylo zakázaný, tak my jsme potom tím víc šíleli. Americký způsob života se pranýřoval, ale my jsme museli mít americký límečky. Americký úzle na kravatách, ty byly do takového. To se vázalo, že to hodilo, ten úzel, čistý trojuhelník, široký. Pepita saka, ty ofiny, patrový, to byly účesy vysoký. A už jsme v předsínce a už si povídáme a už nás pohltila taková nasládlá vůně naftalínu v domácnosti paní oficiálové.

Mládenci hledají bydlení. Podívej se, Žofinko, na ty mládence. A odkud pak, že jste? A tak jsme každý řekli, odkud jsme. A Kanárek, Žofinka, Žaninko, Žofinka, Kanárek, jako ty si Žaninka, víš, tak tam to byla Žofinka, to poslouchal a cvrlikal tak hezky, že kdyby se slyšela, tak to by si se měla co učit. Od Kanárka paní Cibulkový, víš? Tak jo, ale to každýho bude stát 100 korun měsíčně, mládencí, ale budete to mít i ze snídaní. Byt je to hezký, má hezký výhled. Pojďte se podívat, jak budete vidět z vašeho pokoje. No a my jsme úplně byli takový z toho, nechtěli jsme paní oficiálový kazit radost, když jsme se koukali na tu smutnou Žižkovskou ulici, kde byly takový ubohý malý lipky na kraji chodníků. Prý byly vysazený před válkou už, ale nějak se jim tam nedařilo. Ta ulice byla překopaná a lidi na chodníku, který chodili s těma těžkýma taškama, museli často ty překopaný kanály, takový rýhy, překrytý prknama, tak museli se tak opatrně pohybovat po těch prknech nad těma výkopama, ve kterých byly vidět všelijaký roury, trubky, dráty. Tenkrát byla Praha překopaná, ona je i teď.

Tak pojďte, mládenci, kafíčko vám udělám nebo čaj, co pak chcete. Jak voda se vařila na malých kamnech, tak nám ukazovala fotografie takovej fešák. Byl můj manžel a tam byla paní Klára Cibulková s takovým slunečníkem. Třásně jí trošku zakrývali tvář a pan oficiál se tak na svět smál. To bylo těsně po první světové válce. Podívejte se na ty krásné boty a na ty přídečky, říkala paní oficiálová. Když jsme šli tady po Žižkově, jak se za náma lidi koukali, kde ty časy jsou. My jsme říkali, my taky máme přídečky. My jsme si je koupili, zrovna nedávno v Kotcích je prodávali. Tam se dají koupit věci, paní Cibulková. Teďko jsme se zarazili, že jsme jí říkali paní Cibulková a neřekli jsme jí paní oficiálová. Paní domácí to neměla vůbec ráda, když se jí říkalo paní domácí.

Na takovým veškostnu měla tolik fotografií. Každá měla jiný rámeček, z překlišky vyřezaný, ornamenty tam byly. To dřív měli lidi tolik času, že si mohli hrát lupenkovou pilkou vyřezávat z překlišky rámečky. A byli tam její vnuci, buď jako oblečený jako kašpárci, nebo jako harlekýni. Dcera tam byla, syn tam byl. Syn, ale je v Kanadě. Ten utek přes kopečky a už se tam uchytil a dělá v nějaký nemocnici, protože syna jsme nechali vyštudovat na doktora, říkala paní oficiálová.

mezi těmi fotografiemi tak vznešeně zarámovanými do těch bohatě řezaných, ornamentálně vyřezávaných, to byly rámečky jako krajky z té tenoučký překlišky. Jako pěst na oko byl v takovým větším rámu nějaký diplom s odznakem dvouletky a s nápisem dvouletka dva stupně k blahobytu 1947 bylo na spodním stupni a na horním stupni bylo 1948. Nad tím byla lipová ratolest a dole číslo 2. A tam bylo napsáno soudružce Věře Cibulkové za vzorně vykonanou práci závodní výbor ROH, teď tam byly razítka a paní oficiálová na to koukla a řekla, vidíte, oni ani to moje jméno nenapsali správně. Zmotali to, já se přece takhle nemenuju, já jsem Klára Cibulková. A to jsem dostala, než jsem šla do penze, já jsem dělala účetní v tomhle v tom podniku. Ale to už všecko od dnes čas. Tak kdy přijdete, hoši, kdy si přinesete kufry, můžete hned zítra. Tak jo, paní Cibulková, tak zítra touhle dobou přijdeme. Tak jsme zase prošli, rozloučili jsme se, prošli jsme tím řvoucím lokálem, kde zase někdo vozem bouchem tlouka zpíval další odrhovačku, až pomalu ten řev žižkovských hospod utich a vystřídal ho cinkot tramvají na hlavní tepně Žižkova v ulici Husitská. A my jsme jeli si do Davidského internátu pro svoje kufry, pro svý psí dečky, pro svý dvoje maďarky, boty, nějaký tenisky, tepláky, pár košil, triček, aby jsme začali bydlet u paní oficiálové na Žižkově.

Takže podnájem u paní Kláry Cibulkové, vdovy po oficiálovi, byl naším třetím domovem v Praze, první internát v Nuslích, druhý internát v Dejvicích a potom ten byt nad hospodou, ve kterým královala Klára Cibulková, která určitě na tom světě je paní Klára Cibulková jen jednou, baculatá, usměvavá a nikdy víc v té podobě, v tom jediném provedení, nikde na světě tato stejná bytost není a nebude. Nenajde se bílej štrikovaný šál přes ramena, sametový šaty. Si brávala na slavnostní večery, když si vykládala karty. A když jí padly karty hezký, tak nás zavolala, aby se nám pochlubila. A vždycky mě vykládací karty děsily, protože tam byly karty, které ve mně probouzely tísnivý pocity. Například v posteli ležící nemocný člověk, ať muž či žena, a bylo tam napsáno nemoc. Nebo požár, nebo zloděj, nebo neštěstí, nebo vrah. A to nemluvím o smrti. Kostlivec s kosou. Ale taky paní Cibulkový padaly karty veselí, jako radost, nebo milenka, nebo milenec. Žárlivost byla karta vošklivá, faleš byla taky vošklivá karta. Smutek, to si vzpomínám, že na kartě smutek seděl klaun na kufru, měl červený nos, červenou bambuli na nose a byl nalíčený a ten buřinku měl na hlavě a držel v ruce flašku rumu a pil. A měsíc vycházel na obloze. Všecko to bylo takový ponurý.

ale karta s obrázkem Věrnost byla hezká. Tam dědeček s babičkou leží v posteli a hladí pejska Jezevčíka. Jako hladívala svýho kocoura Matyáše paní Cibulková, když v jednom do dubu vyřezávaných pseudorenesančních křesel si sedávala k oknu, to křeslo bylo tmavě modře potažený sametem vošoupaným, a koukala se na dění na ulici. Na dění před jejím domem a vždycky říkala, ten vožrala si nedá pokoj, když viděla, jak z hospody vychází hromotluk a zastaví se u jedněch prosklených dveří, které dřív byly určitě nějaký krám, a veme za oko rolety, která tam byla až nahoře schovaná, zarolovaná, a takovým hrknutím tu roletu stáhnul. Ta roleta s břinknutím padla na zem a na té roletě bylo jasně čitelné písmeno V, bílým vápnem napsané písmeno V jako Viktoria, jako vítězství. A ona to písmenové plivnul a tu roletu zase zastrčil, zatáh nahoru, aby nebylo vidět, a paní Cibulková se smála. Protože takhle vždycky ten bopilec znectil ten nacistický symbol vítězství, který tam ještě jako památka na válku zbyl na té roletě. A skoro nad každým okýnkem větším do sklepa byla bílá šipka. To jsme tenkrát ještě vydávali. To byly ty šipky, které ukazovaly, kde jsou kryty, kde lidi se mohli při náletu nebo měli se při každém náletu schovat. To ještě tenkrát bylo vidět po Praze. Žando, neles mi tady po té kleci, slyšíš? Poslouchej, co vyprávím. Nebo hezky zaspívej. Popice, ona někdy to popadne a začne jančit.

My jsme spali s Honzou Matějákem v manželských postelích. Ruda spal na otomani, taky potaženým tmavomodrým plyšem, a nad náma visely. Vůbec v celý naší tý ložnici tam bylo v obrazů. To byla kapitola sama pro sebe. Tam byla celá galerie českých dějin. Ta naše ložnice byla osvětlovaná takovým vyšívaným lustrem, ze kterého visely střapečky. Všude byl cejtit nasládle naftalín. A z těch plyšových potahů, toho otomanu, toho kanapé, i těch židlí, které byly kolem stolu, pořád jako kdyby se tak jemně prášilo. A my jsme si pootevírali okno a tím pootevřeným oknem k nám vítr přinášel takovou zvláštní směs vůní a vůní, ale i pachů. Byl to možná zvířený prach, prosycený čpícíma hospodama. A tu a tam se ozval ještě dětský pláč nebo zaklení nějakýho opilce. A v tom lustru byla slaboučká žárovka, protože paní oficiálová Cibulková měla nejsilnější žárovky 20. Šetřilo se tenkrát.

Takže když jsme zalehli do postele, tak nám stačilo jenom se pozorně koukat. Protože na zdech viselo 16 obrazů z dějin národa českého. Byly v leštěných dubových rámech, po stranách byly vkládaný mosazný lišty a uprostředka dole bylo vždycky okýnko, kde byl text. Dlouhý text popisu té historické události. To bylo dějů, to bylo krojů, to bylo vojáků v brněních, praporců, štítů, korouhví, kopí, patetických, tragických i vznešených gest, vzpínajících se koní, padlejch krvácejících koní, mečů, přilbic, Jan Hus, Jan Žižka, král Jiřík z Poděbrad, praotec Čech, přichází nahoru Říp, v pozadí modrá obloha s bílejma mrakama, starý Slovan pokorně líbá rodnou zemi českou, no rodnou, tenkrát to ještě nebyla jeho rodná země, a praotec Čech s napřaženýma rukama směrem k nádherným horám táhnoucích se do nekonečna zřejmě pronáší ta pamětná slova.

Bitva na Bílý hoře, která trvala jen 2 hodiny, jak jsme se mohli dočíst z toho textu. A žoldnéři, sloužící za peníze tomu, kdo dal víc, nějaká vlajka tam vlála s bílým lvem v červeném středním znaku a někdo má nějaký fáč přes čelo a šavle tasený a spoustu mrtvejch a někdo se řítí s bodákama a vráží jim je do těl. Dívčí válka taky, na tu jsme se koukali tak rádi. Krásná Vlasta na Bělouši s velkým kopím. Ty obrazy všechny hrály takovýma jemnýma harmoniema pastelových barev. Ale nejradši jsem měl příjezd TGM do Prahy 21. prosince 1918. Pod sochou svatýho Václava jede velikánský automobil s trikolorou přes chladič, žlutý veliký světla vepředu, věnce visí pod motorem a tam je znak českýho lva a tam jdou legionáři, jak francouzský, tak italský, tak ruský a hodně lidí v krojích a všude samý vlajky a postava Tomáše Garrigua Masaryka. V levý ruce má klobouk a mává. Potom tam byl obraz svatého Václava. Na bílém koni vévody české země, obraz vévody české země. Svatý Václave, oroduj za nás. Pak tam byly 2 lyrické obrazy, kde o takový dřevěný zábradlí se opírá chlapeček, no. Hoch, zralý hoch v kroji. Modrou jubku, bílou košili, červený límečky. A baví se s dívkou, která drží v ruce hrábě a ta dívka je oblečená do takového čistého bílého. Ta sukně jak zářila na tom obraze a v žitě vysokým kvetou vlčí máky. A ty hrábě krásný a džbán tam je na tom obraze na fialovém šátku a zase dole v tom dubovém rámečku je okýnko, ve kterém bylo napsáno toto. Tvé oko krásné jezero, jež v šeru tam se houpá. V něm nočních světel milá zář s modrým se nebem koupá. Hálek. A rovněž dojemná scéna byla taková dívka kroji, kouká se z okýnka, ve kterým kvetou pelargonie honzíky, na židli má pletený košíček plnej nějakých stočených klubíček z vlny, protože asi něco plete a tak zasněně se kouká ven. Jo, tam je vlaštovička v tom okně. A ona si s tou vlaštovkou povídá. Srdce se srdci zpovídá, myšlenky v dálku táhnou a ústa touhou žíznivá po políbení práhnou. Taky Vítězslav Hálek. Tak my jsme byli obklopeni takovýmto uměním v bytě paní oficiálové Cibulkové na Žižkově. To bylo co?

A zůstali jsme trčet na Žižkově. Žižkovu a Libni raději se vyhni. To byl taky jeden z těch obrazů Žižka před Prahou.

Jo, já tady pamatuju ještě, když tu chodili flašinetáři, říkala tou naší ulicí. I moje děti kolem toho flašinetáře tam tancovali, jak on hrál. A když tady chodili ty podobní obchodníci s krosnama a nabízeli žiletky, nejídlo, co tam bylo, všelijaký gumičky na zavařování, na gumový prsty, když se někdo pořezal, náplasti, krémy na boty, voňavky taky tam měli. To u nás taky bylo v Pavlíkově, říkám. Potom všecko bylo jinak. Zvlášť, když ten můj kluk utek do Kanady, tak ani moje dcera nemohla doštudovat. Já jsem musela jít po tom 48. do těch uhelných skladů a víte, že se mě lidi smáli. To už není ono, milost paní, že jo? Vysmívali se mi. Buržoázní, no měla jsem buržoázní původ, když jsem byla žena úředníka, i když dávno už mě umřel. No a tenkrát ten boj tý dělnický třídy, 70 tisíc úředníků nechali jít přece do výroby. Takže já jsem byla ráda za to místo v těch uhelných skladech, když jsem tam mohla dělat účetní. Dokonce, když jsem poprvé přišla do uhelných skladů v Klobouku, víte, že se mě vysmáli a přišel za mnou vedoucí a říkal, soudružko Cibulková, to už nikdy neudělej. Choď v šátku do práce jako v ostatní soudružky. Takže podívejte se, já tady všechny ty kloboučky mám a byly to pěkný klobouky. Některý i od oulíkový z nuslí. A víte, že i v těch uhelných skladech jsou zaměstnaný takový, který umí francouzsky, anglicky i německy. Ale bojí se, aby se to neprozradilo na ně. Zase by se ukázalo, že jsou buržoazního původu. Jo, tenkrát byly štvanice na lidi běžný. Když se nějakýmu bafuňářovi zalíbil byt, tak zosnoval štvanici na takového nevinného člověka. Udělal mu třeba domovní prohlídku, něco mu tam našli a bafuňář se nastěhoval do jeho bytu. Ty krámy už se taky neotevřou. Co tady bývalo na Žižkově krámu? To byly firmy, taková firma Paukrt, to lahůdkářství. Nehera taky zmizel. Baťa, to už dávno není, teďko je to Tep. Chemodroga, pramen.

Ta paní Cibulková byla těma kartama posedlá, jako kdyby v těch kartách měla takovou záruku, že ten osud se snad obrátí k lepšímu, ten její, ale ona si nikdy nestěžovala, protože vždycky to brala jako úděl, že nikdo svýmu osudu neuteče a čím těžší kříž, tím k Bohu blíž. A byla šťastná, že na ten krásný svět, který si nenechala zvošklivit ani tím zlomem v tom 48. roce, že na ten krásný svět se může koukat. I když on vůbec tak zdaleka krásný nebyl, ale ona si ho přikrášlovala. A vždycky jsem šťastná, že jsem přivedla na svět ty dva páry očí těch mých dvou dětí, který tu krásu toho světa můžou vnímat taky. On by byl ten svět ještě hezčí, kdyby nebyli ty zlí lidi, ale i ty zlí lidi patří k životu. Viď, Matyáši, ten má taky tak hezký oči, ten kocour, podívejte se.

vyšlapaný koberec a okno. A před oknem proutěná taková polička. Na té poličce byly kytky. U poličky stála malá kropicí konev. Po ty kytky tak pečovala, na ty kytky mluvila, protože když prej se na kytky mluví, tak kytky líp rostou a kvetou. Ale často jen tak seděla u toho v okna a ty světlonce, modrošedý oči byly takový zaslzený a Bůh ví, co jí šlo hlavou, jsme si my tří, který jsme ještě neměli vůbec ani tušení, jak složitý bude život, co asi jí tou myslí táhlo v těch chvilkách toho mlčení.

Často jsme ji taky kreslili, paní Cibulkovou. Ty její oči byly zvlášť krásné, jako oči starých žen bývají.

jestli pak ještě toho mýho kluka uvidím. Dcera za mnou chodí často. Ta se s tím taky smířila, že nemohla doštudovat a říká, maminko, dyť nám nic nechybí. Dala si nám dobrou výchovu. Na to jsem dbala, říkala paní Cibulková. Vychovat. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim?

Jo, Žižkov už není to, co to bylo. To byla romantika, říkávala paní Cibulková, u který jsme bydleli. Jo, to byla romantika, to se lidi dřív pyšnili tím, že postavili a měli 3, 4 nebo 5 domů. No a dnes jim ty domy ukradli a ještě jim nadávají. Do šmelinářů, do buržoustů, i na ty veselý kumpány, který chodí z té hospody v náladě, musí dohlížet domovní důvěrníci a důvěrnice. Jestli pak by se jí vůbec ta dnešní tvář Žižkova líbila, to si můžeme jen domýšlet. Ať se vám něco hezkýho zdá, ať vás nic zlýho nepotká a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Víš, Žaninko, ty jsi taky dokážeš být hodnej ptáček, no to teda koukám. Takže dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: 20. červen je tady. Krásný den přejeme zejména všem květám, které slaví svátek, ale nejenom jim přejeme krásný poslech dalšího dílu naší řady Zlatá 60., kde se ohlížíme za tou slavnou hudební dekádou, které se v angličtině říká 60s. No a právě angličtina bude dominovat té další hodince. Začneme dnes s americkou skupinou Birds a jejich druhým hitem All I Really Wanna Do.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

We gotta get out of this place, Eric Burden, skupina Animals. No a my jdeme do kalendária, hudebního kalendária. Dnes máme tedy 20. června, což je den, kdy se třeba roku 1942 narodil Brian Wilson ze skupiny Beach Boys, nebo roku 1924 Chet Atkins, jeden z hvězdných muzikantů stylu country nebo country and western. V roce 1966 Bob Dylan vydal první dvojalbum nazvané Blonde on Blonde. Pro mnohé tím dosáhl také vrcholu své kariéry. Zpravidla se právě tahle deska počítá za jeho nejlepší, i když myslím, že to je vždycky i otázka osobního vkusu. No a v roce 1969 právě tohoto dne David Bowie natočil píseň Space Oddity, kterou napsal poté, co viděl film Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odisea. No a po mnoha nějak zvlášť průrazných písničkách Davida Bowieho z něj právě tenhle single vlastně udělal tu hvězdu. No tak posuďte sami, jestli oprávněně poslechneme si Space Oddity, no a potom z té Dylanovy desky Blonde on Blonde ta asi nejznámější melodie Just Like a Woman.

Just Like a Woman, skladba Boba Dylana, jak už jsem říkal, patří k nejvýraznějším démantům jeho alba Blonde on Blonde. Bob Dylan se na konci 80. let potom potkal ve skupině Traveling Wilburys také s Royem Orbisonem. Ona tahle ta, říká se jí super skupina, vznikla vlastně úplnou náhodou. Tehdy George Harrison vydával nové album a vydavatelská firma po něm chtěla dotočit jednu písničku na B stranu pilotního singlu. On jí měl hrát s producentem Jeffem Lynnem, s kterým točili to album Cloud Nine. No ale neměli tehdy po ruce studio, zároveň to ještě řešili na obědě s Royem Orbisonem. No a přišla řeč na to, že Bob Dylan má volné studio a že vlastně Roy Orbison by se také mohl zastavit. No a když už do toho studia jeli, tak se zastavili u Toma Pettyho pro kytaru, no tak se přidal i Tom Petty a skupina Traveling Wilburys byla na světě. No ale tohle jsou zlatá 60. nikoliv zlatá 80. tak si z těch veleslavných men pustíme třeba právě Roye Orbisona z let 60. s písní Crying.

What in the world come over you a kapela Rocking Berries. Beatles. Dodnes nikdo neví, co za magii stálo za touto čtyřkou z průmyslového přístavu Liverpool, která si ten svět podmanila způsobem, který nikdo předtím a vlastně ani potom už nedokázal zopakovat. Proto jsou dodnes označováni za tu nejslavnější skupinu světa všech dob. My dnes sáhneme do jejich repertoáru po písnice Paperback Writer a trošku si ji přiblížíme právě v příbězích písniček, ale to až za chvíli. Nejprve si pustíme třeba Walking Back to Happiness, Helen Shapiro a po ní ještě Four Pennies.

0: Bratá na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: Písnička Beatles Paperback Writer je jako tradičně u nich připisovaná autorské dvojici John Lennon Paul McCartney. Ale hlavním autorem této písně byl Paul, který ji napsal inspirovaný londýnským knihkupectvím Indica Bookshop. A šlo vlastně o první single Beatles, který nebyl jenom o lásce, ale měl také příběh nějakého jiného tématu. Konkrétně to byl příběh o spisovateli těch laciných knížek paperbacků. Nicméně s Paulovou inspirací to není až tak jednoznačné. Populární britský DJ Jimmy Savile kdysi tvrdil, že ví o tom, že jí McCartney složil poté, co mu jeho teta navrhla, aby právě napsal písničku o něčem jiném než o lásce. A prý se tenkrát Paul rozhlédl a viděl tam Ringa, bubeníka Beatles, jak si čte nějakou knihu, tak prý řekl, no tak já napíšu hit o knížce. Sám Paul ještě později řekl, že ho zase inspiroval článek v Daily Mail o spisovateli Martinu Amisovi, tak kdo ví nakonec, ale ono je to tak trošku jedno. Každopádně Beatles natočili Paperback Writer ve studiích na Abbey Road hned na počátku nahrávacích frekvencí LPčka Revolver, a to v dubnu 1966. Tenkrát se docela snažili o to, aby zněla baskytara trošku jinak než obvykle, zejména prý John Lennon chtěl, aby se trošku přiblížili zvuku desek Velzna Pikita. No a Paul si proto také přinesl jinou baskytaru než tu svou ikonickou Hefnerku. A byla to basa značky Rickenbacker. Lehce kontroverzní se potom stala reklamní kampaň, taková fotografie, kterou Beatles ten nový single v hudebních časopisech propagovali. Ona je zachycovala v řeznických pláštích, zatímco kolem nich byly kusy masa, a to právě vneslo tu kontroverzi do toho snímku, také tam byly části panenek. Stejná fotografie se později měla stát obalem jejich amerického alba Yesterday and Today, ale reakce na tenhle ten, ono se mu říkalo řeznický obal, byla nakonec tak rozporuplná, spíš negativní, že firma Capitol tehdy raději stáhla už 750 tisíc hotových kopií té desky a ten obal nechala přelepit jiným. No a k písnice Paperback Writer Beatles také natočili, dnes bychom řekli, videoklip, který režíroval Michael Lindsay Hogg, to byl nemanželský syn herce Orsona Wellese. Tehdy ještě nebyl žádný televizní hudební kanál a tenhle ten klip byl vlastně přímo určený pro americkou Ed Sullivan Show. No ale už mluvím dlouho, pojďme si tu píseň připomenout. Paperback Writer, The Beatles.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Trains and Boats and Planes. Billy J. Kramer se skupinou Dakotas. Autorem této melodie je jeden z nejslavnějších skladatelů 20. století, Bud Bacharach. No a my si dáme teď jednu opravdu velmi slavnou baladu. Píseň I'm Sorry. Tu napsal zpěvák rockabilly Ronnie Self. On to byl takový divočejší zpěvák, měl dost problémy s alkoholem a potom také se svým chováním. No, spíš byste od něj čekali nějaký divoký rock'n'roll, ale nakonec vlastně tím jeho nejslavnějším zářezem do hitparád právě tato balada I'm Sorry. Ovšem, on ji nespíval, Ronnie Self. On měl manažera, který zastupoval také tehdy ještě mladičkou zpěvačku Brandu Lee a ten Ronnie složil právě pro ní, nebo dal jí tu písničku, aby ji naspívala. Ona tehdy byla ještě prakticky dítě, bylo jí 15 let. No a stal se z toho opravdu mezinárodní obrovský hit. U nás ho zpívala Ivona Přenosilová. Možná si Ronnie Self nakonec říkal, že si ho měl nechat, kdo ví. Každopádně Brenda Lee ho naspívala takhle.

Can't you hear my heartbeat? Kapela Herman's Hermits, která se nejprve proslavila v domovské Británii, oni byli z Manchesteru, no ale potom v pravou chvíli, kdy začala takzvaná britská invaze hudebních kapel do Ameriky, tak oni se s tím svezli, nebo byli jednou z těch vlajkových lodí přímo, protože Amerika si je zamilovala ještě víc než Británie a skutečně co single, to veliký hit. No a protože Herman's Hermits neměli žádnou problémovou image, byla to taková, alespoň navenek, opravdu parta slušných chlapců, tak zejména americká televize si je zamilovala a vystupovali tam mnohokrát častěji než třeba i Beatles. Vlastně největší konkurencí pro ně v tomhle směru byli kolegové z Británie, z Londýna, Dave Clark Five. Tak si pojďme pustit právě je, dáme si, jak nahráli rock and roll Do You Love Me?

0: Někde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Scarborough Fair. Scarborough je malé městečko na pobřeží Anglie, které proslulo svými trhy, které tam vždycky začínaly 15. srpna a trvaly 45 dní. No a sama písnička Lidovka Scarborough Fair, tedy trh ve Scarborough, je právě o nich. No ale bohužel, jako končí všechny trhy i veletrhy, i dnešní zlatá 60. rychle míří ke svému konci, je tady poslední série písniček, nicméně pokud budete chtít a mít chuť, uslyšíme se znovu zítra tady na Pohodě v 17 hodin. No a posílám ještě Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, anebo trio The New Beats.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Nebude nás málo koho v dětství přitahovaly detektivky, příběhy plné zvratů, podivných existencí, kriminálních činů a bystrých vyšetřovatelů. Vzpomínám si, že jsem v jejich zajetí prožila k nelibosti rodičů. Jako 11letá svůj první pobyt u moře. Skotačení ve vlnách střídalo dychtivé čtení paperbackového svazku skutečných případů, které se staly na území tehdejšího Československa. Dnes to mám, milí posluchači, jinak. V zájmu zachování klidných nervů se podobných příběhů straním, zatímco je hltají mé děti. Takže když jsem si na dovolenou k jejich překvapení vezla knihu drsných povídek prostoupených napětím, vynalézavými brutalitami a místy hodně černým humorem, upřímně žasly. Ovšem, příprava na rozhovor žádá své. Mým dnešním hostem je totiž spisovatel a scénárista, podepsaný například pod detektivními seriály Labyrint, Kriminálka Anděl, Hlava Medúzy, nebo pod pohádkami Korunní princ, Pravý rytíř či Princezna a půl království, Petr Hudský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky jste tak náruživě hltal detektivky jako kluk?
1: Myslím, že ne. Já jsem náruživě hltal skoro všechno, ale zejména jsem hltal Vernovky, Májovky a měl jsem hrozně rád Mikulášovy Patálie a Boříkovy Lapálie. To byly takové knihy mého dětství.
0: Napíšete něco jako Boříkovy nebo Mikulášovy Patálie?
1: No, já jsem napsal kdysi jednu knihu o takových holkách na gymplu, takže jsem si tam trošku zúročil to dospívání. A v dětské knize o Teládku Popletovi se tak trošku relaxuju, co se týká těch dětských příběhů.
0: Tam byly vašimi spoluautorkami obě dcery, každá u jiného dílu. Ano. Jak si vaše spoluautorství představit? Jak to fungovalo?
1: Ono to začalo tím, že když byla Kája, což je ta starší, malička, chodila možná ještě ani ne do školky, tak já jsem si pro ní vymýšlel před spaním různé pohádky, jak už to bývá. A to jsou takové ty pohádky, jak moc nemají hlavu a patu a ten rodič u nich usne dřív než to dítě. No a jednou z našich oblíbených postaviček bylo Telátko Popleta. Tenkrát jí stačilo, že Telátko něco zkazilo a byla legrace. A když potom se nám narodila ještě Josefína, tak jsem jí zase tohle vyprávěl a holky tu postavičku měly rády a ty příběhy. No a potom po letech přišla nabídka z rádia, kde se dělaly minutové pohádky. Jestli nechci něco napsat, tak jsem přemýšlel a tenkrát Kája mi říkala, no tak Telátko Popleta. A já jsem vůbec netušil, o čem mluví, protože jsem to mezi tím úspěšně zapomněl. Tak mi Kája ty příběhy vyprávěla některé a mě to naskočilo a vlastně mi to přišlo docela zábavné, takže mi nadiktovala asi 6 příběhů, které se natočily v rádiu jako pohádky a pak nás to začalo hrozně bavit a zjistili jsme, že ta postavička a celý ten hovězí svět má obrovský potenciál. Takže jsme spáchali těch příběhů poměrně dost a potom mě napadlo, že by to mohla být knížka, takže vznikla první kniha, Kája byla spoutorka. A v poletech jsem se k tomu vrátil a tentokrát mi pomáhala Josefína, protože Kája se učila na maturitu a na přijímačky na výšku.
0: Když říkáte, že hovězí svět má velký potenciál, kde jste ho pozoroval? Já se ptám, protože jsem se zrovna vrátila z jižních Čech, kde jsou pastviny poseté stády.
1: Já jsem to myslel tak, že ten hovězí svět je v tom, že maminka je kráva, tatínek bejk, pan učitel vůl. Vlastně takový paralelní svět k tomu našemu lidskému, jo. Maminka samozřejmě chodí do supermarketu, ale nekupuje to, co kupují lidé, ale kupuje prostě 2 metráky sena a podobně, protože je v akci. A tohle nás začalo strašně bavit. Když jdou na operu, tak jdou na příhody jalovičky, bystroušky, protože prostě proč by koukali na lišku. A tohle jsme si opravdu moc a moc užili.
0: Kdo, Petře, vyprávěl pohádky vám, když jste byl malý? Měl jste kolem sebe nějaké charismatické vypravěče, jejichž příběhy vám opravdu utkvěly v paměti?
1: Já si pamatuju hlavně pohádky mého dědy brněnského. To bylo přesně to, co jsem dělal já. On čekal, až usnu, takže ten Honza šel tam. Já jsem ještě furt byl zhůru, tak šel ještě tam a furt se to tak jako na sebe nabalovalo. Ten Honza byl vlastně nekonečná postava, protože Honza se vypravil na draka, zabil draka, pak se vypravil za čarodějnicí, tomu si taky poradil, pak šel někam. Vlastně ta pohádka nikdy nekončila. Takže tohle si pamatuju hodně, no a pak já jsem poměrně rychle začal číst. Poslouchal jsem desky a samozřejmě jsem začal číst pohádky a všechno možné.
0: A psát jste začal kdy?
1: První věc byla Robin Hood. Robin Hood se mi jako líbil, jsem krát viděl nějaký film, ale to mi bylo asi 5 let, to jsem neuměl psát ještě. Takže to probíhalo tak, že já jsem maloval obrázky a pak jsem diktoval mámě, co potom má napsat. Takže vznikla taková kniha, doteďka to mám schovaný na památku na mámu. To byl úplně první literární pokus. A pak vím, že jsme s kamarádem, spolužákem na základce páchali něco, že nějaký kosmonauti někam lítali na nějaký planety a příběhy, ale už se to vůbec nepamatuju.
0: Co příběhy z lékařského prostředí, když oba vaši rodiče byli lékaři, potkali se, jak jste mi řekl, při studiích medicíny. Zajímal vás ten svět?
1: Ne. Táta měl celkem zábavné historky ze studií o různých spolužácích, ale že bych přímo se zajímal, jak probíhala neurochirurgie, to fakt asi ne.
0: Čemu jste se s rodiči rádi společně věnovali? Vy jste byl jedináček?
1: No víte, já jsem byl na sportovní škole tenkrát jako kluk a naši byli hodně v práci, takže my jsme se opravdu scházeli hluboko večer doma a ty víkendy já jsem dost často trávil na závodech, takže někdy jsme se kromě nějaké snídaně neviděli. To už třeba máma, vím, že už byla určitě pryč, takže byly to spíš nějaké víkendy anebo třeba prázdniny.
0: Profesi rodičů jste, jak říkáte, příliš nesledoval, nevnímal. S odstupem času se ale možná vynořují různé drobnosti, které by napověděly víc o jejich přístupu k medicíně a o tom, jak moc do ní byli ponořeni.
1: Já si u mámy vybavuju, že ona to měla podle mě jako od Boha toho doktora v sobě. Mám pocit, že asi nebyla úplně nejlepší student, na rozdíl od táty, který měl všechno jedničky. Táta byl takový opravdu ten poctivej, co se opravdu pečlivě připravil a máma to tak jako udělala, ale myslím si, že ona měla takový dar, že opravdu viděla toho člověka a věděla, co mu je. Pamatuju si, že jsem jednou měl trošku spadený koutek a ona na mě koukala, rovnou mě vzala do špitálu a byl ta oblíbená obrna lícního nervu pareza facialis, což je ochrnutí části obličeje. A vlastně to není úplně jako legrace, protože když se to nezačne léčit, tak to může zůstat. A já jsem měl vlastně takový opravdu nepatrný náznak, což mohlo vypadat jako úšklebek, ale ona to hned rozkódovala a skončil jsem ale asi na 14 dní v nemocnici, kde mě nějak dávali dokupy. Máma byla takový trošku živel, oblíbená, a táta zase byl neuvěřitelně vzdělaný člověk, všechno věděl, když se člověk na něco zeptal, tak ještě k tomu přidal dalších asi 10 podpříběhů. Takže když vám něco vysvětloval, tak to bylo nadlouho, ale když člověk poslouchal, tak se dozvěděl.
0: Vaše maminka zemřela mladá, vám bylo 21. Jak pak vypadala ta vaše domácnost?
1: To byla to chlapská domácnost, to znamená já, táta a pes, bulldog David. Domácnost naprosto klidná. Já už jsem byl dospělý, byl jsem na vysoké, já jsem vařil, táta uklízel, tak nějak jsme se o to podělili. Řešili jsme, kdo vyvenčí psa kdy, protože někdy jako třeba jsem odjel na víkend, on taky třeba vzal někam, takže jsme řešili, kdo půjde s buldokem, nebo jsem si ho vzal s sebou, tenkrát oblíbený můj společník. Já jsem hodně jezdil na tábory s dětma a pak jsem začal jezdit s nevědomýma dětma, takže Davídek byl můj takový kamarád a potom i jejich samozřejmě.
0: A dokázal byste stanovit nějaké období, kdy jste se začal cítit dospělý?
1: Já nevím, jestli jsem dospěl ještě teď. Mám pocit, že to dítě tam někde pořád ještě je, občas jako vykoukne a je to docela fajn. Jo, že se dokážete dívat na pohádky nebo číst pohádky, protože pohádky čtu dodnes. Ne, jako že bych chtěl vědět, jak to upadne s tou karkulkou, ale já mám pohádky a legendy z celého světa, takže mě baví třeba najít nějakou, kterou úplně neznám, nebo najít srovnání, třeba najdete indickou pohádku a najdete tam zárodky toho, co se on vypráví u nás, nebo jak se ta pohádka vůbec k nám dostala a je to někdy strašně zajímavý. A mimochodem teda si uvědomíte, že ta kultura je prostě naprosto odlišná od našich. Třeba když najdete původní znění Princezny se zlatou hvězdou na čele, to známe všichni ten film. Ve filmu, jestli si pamatujete, jak přišel Kazisvět, vezmeš si mě jinak to a ona zdrhla. Což, jako jsem si říkal, není úplně fér k těm podaným, že prostě najednou je opustila. Ale v té verzi Boženy Němcové je, že jí zemřela maminka a otec hledal takovou, která by jí byla podobná. A pak zjistil, že jí podobná Lada, tak jí řekl, že si ho vezme. Když se najdete našim nejmenším, tak je tam, že Lada vlastně prchla před otcem, který měl takovýhle nápad.
0: Říká mimo jiné pohádkář Petr Hudský.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Povídáme si se spisovatelem a scénáristou Petrem Hudským. S psaním jste tedy začal záhy v 5 letech u Robina Hooda. Co myšlenka na studium žurnalistiky nebo scénáristiky? Ta se vás nikdy nezmocnila?
3: Vůbec. Takhle, měl jsem chuť něco napsat, ale vlastně člověka napadne opravdu jenom ten styl, který znáte, to znamená v knize, v povídce, v básničky, to mě trošku míjelo, i když taky jsem tam měl nějaké pokusy. Ale na studiích jedna z brigád, co jsem dělal, kromě sanitáře na záchytce, což byl teda taky zdroj příběhů, tak jsem dělal ochranky. A kromě jiných různých rulet a kasín jsme hlídali natáčení druhé Arabely. Takže jsem viděl opravdu v tu plejádu těch herců tenkrát a dostal jsem se ke scénářům pana Macůrka. Já jsem si to začal číst a mě to ťuklo, prostě bylo to pro mě naprosto přirozené vyprávění toho příběhu. Mám zkušenost, že spousta lidí říká, já to nemůžu číst ten scénář.
2: Jasně, se v tom protože jsou tam ty technické náležitosti. Že?
3: Ale to ani jako úplně v tom původním literárním scénáři to není. Jako on totiž ten scénář není literární veledílo, ale je to prostě v podstatě popis toho, co by měl člověk vidět na obrazovce nebo na plátně. Takže vy tam jako moc nenapíšete. Když jste na louce, tak vy napíšete pohled na rozkvetlou louku a tím končíte. Jo. Takže opravdu je to spíš popis pro režiséra, kameramana, herce, všechno. A vlastně to přišlo přirozené mnohem lehčí než ta knížka. Takže jsem napsal scénář.
2: Já se ještě pozdržím v době vašich studií. Je za tím rozhodnutím věnovat se speciální pedagogice nějaký osobitý příběh?
3: Osobitý nevím. Když jsem se rozhodoval, co dál, chtěl jsem být učitel češtiny a dějepisu, ale ještě jsem se mezi tím dostal na vojnu. A
2: dostal jsem se na vojnu, zní hezky.
3: Ano, dostal jsem se na vojnu, jsem byl tak úspěšný, že mě vzali na vojnu. A já jsem byl na vojně po revoluci a byl jsem u stavebního vojska. Stavební vojsko je takový zvláštní útvar, kde se shromaždí opravdu lidi, kteří nejsou jako nejostřejší tušky v penále a jich tam poměrně dost. No, nějak jsem prostě nabyl dojmu, že člověk by ten život neměl úplně proválet a propít a řešit uspokojování potřeb a nápadů. Já jsem se chtěl hlásit znova na tu pedagogickou a pak jsem si říkal, jsou děti, které to potřebují víc, tu pomoc. A v té době jsem začal dělat s nevidomými dětmi. Takže jsem pedagogiku přehodnotil na speciální pedagogiku.
2: Co jste se od nevidomých dětí naučil?
3: Strašně moc. Určitě přístup k životu, život bez zraku, bez jednoho z těch důležitých vjemů. K tomu ještě dost často bývá něco. Navíc kombinované vady, dost často psychické nějaké postižení. Člověk si uvědomuje, že ne úplně všechno v životě, co řeší, má smysl, aby se rozčiloval, protože opravdu vidíte, že jsou lidi v mnohem větších trablech. Nějak vám to tam otvírá oči, že ne všechno je důležité, aby se člověk rozčiloval.
2: Vy jste dodnes v oboru, pracujete v diagnostickém ústavu, kde máte asi rozmanité úkoly, já nevím, výchovné, vzdělávací, terapeutické, ano. Diagnostické. Na co se především snažíte zaměřit? Co víte, že je pro ty vaše svěřence důležité? A co víte, že jste v tom dobrý a že jim tím prospíváte?
3: My jsme diagnostický ústav pro mládež, to znamená, my máme kluky 15 až 17 let, někdy 18, pokud mají nařízenou ústavní výchovu do 19. A vlastně to nejdůležitější je jim jako nějak pomoct. Oni jsou trošku zmatení, je to puberta, navíc v dnešní době není úplně tak těžký se flákat, vykašlat na školu, dostat se k drogám. Takže my se snažíme těm klukům tak nějak ukázat cestu, kdyby to šlo bez nějakých průšvihů a aby si to třeba i srovnali doma.
2: Ale jak to děláte? Protože nějaké domlouvání, to asi moc nefunguje.
3: No, taky funguje. Když s tím člověkem mluvíte, říkáte, hele, teďka jdeš na vycházku, zkus to prostě zvládnout, tak nepadne to pokaždé na úrodnou půdu, ale někdy jo. A pak ten kluk opravdu třeba je i docela pyšnej na to, že jel domů na víkend a potkal partičku a nezahulil si s nima. Já už, jak jsem tam dlouho, tak potkávám kluky, kteří mi ukazují fotky rodin, pracují někde a nejsou to úplně jako všechno, že by někde kopali příkopy. Já vím, že jsem měl kluka, který vařil v celkem prestižní restauraci, dokonce nějaký realitní makléř byl jeden z nich. Je to fajn pocit, když se z toho průšvihu někteří dostanou. No. Samozřejmě jsou i kluci, kteří zemřou. No. Nebo třeba skončí v base.
2: Jaké stránky cítíte, že se rozvíjejí díky této práci ve vás osobně?
3: Tak všechno, co člověka potká, to vlastně mu mělo i jemu pomoct, ať už ve vnímání světa, nebo vidíte, jak někteří lidi žijí, nebo do čeho se dostanou. Nechci říkat, jak tam přijdu jako filozof, který všechno odhalí, ale dává to tomu člověku nějak, řekl bych, že ho to vrací na zem. Dokáže si uvědomit, že něco prostě je důležitý, něco je důležitý míň.
2: Myslíte, že vás ta práce ovlivnila i ve vlastní rodičovské roli?
3: Myslím si, že asi jsem takový, řekl bych, klidnější, co se týká pubertálních nápadů, protože vím, že to je prostě slabý odvar, takže si říkám, kdybyste věděli, tak tohle je dobrý.
2: A kdy vás vaše dcery opravdu hodně potěšily?
3: Oni jsou fajn. Já mám dvě holky. Jedna je už 20letá, Josefíně to je 15, takže to je ten super věk. To je takový ten věk, jak se říká, holka to není ženská, to není drzí, to je, ale je to fajn, je s nima sranda, Kája se dostala na vysokou, teďka jde do prváku a jsou prýma, no. Takže my vlastně permanentně dělali radost, no. Tím, že vlastně jsme spolu třeba, nebo něco řešíme. Teď jsem zrovna s Josefínou jel na očkování, tak to bylo fajn, že prostě jsme vstali, došli jsme do toho kongresového centra, očkovali, začali jsme na snídani, probrali jsme to. Tohle stačí, nemusí přinést olympijskou medaili, prostě fajn.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Petr Hucký, jehož práci mnozí z vás s velkým zájmem sledují, protože je autorem scénářů například k takovým seriálům, jako jsou Labyrint nebo Hlava medúzy. Vaše práce na nich sklízí velké uznání za reálnost, uvěřitelnost, za absenci nějakých kontextových lapsusů a nelogičností. Co to obnášelo, než jste se z toho vypravěče příběhu na papíře přerodil do scénáristy, kde je to přece jenom složitější? Člověk musí vzít v úvahu ten obraz a celý široký tým, který ho vytváří.
1: No, jak jsem říkal předtím, tak já jsem vlastně začal psát scénáře. Já jsem se ke knihám dostal až později.
0: Vy jste opravdu nepsal žádné povídky?
1: Ani si teda moc nepamatuju, že bych měl někde v šuplíku nějakou povídku, kterou jsem spáchal v 17, to asi ani nemám.
0: Takže u vás byl vývoj opačný od scénáristy k povídkáři?
1: Ano, u mě to opravdu začalo na té Arabele. Potom, když už jsem teda zase měl chuť něco napsat, tak jsem začal tím scénářem. A přišlo mi to úplně přirozené.
0: A nevyvedl vás někdo z míry, že to zase tak přirozené není? Právě teď narážím na to, že než to dílo scénáristovo dozná finální podoby, tak do něj vstupuje spousta invenčních lidí, počínaje dramaturgem, režisérem, herce, kameramany.
1: Ale to je, když už potom pracujete na něčem, co víte, že se bude točit. Ale tohle prostě byl opravdu první pokus. Já jsem nikoho neznal a dělal jsem si to opravdu sám. Jsem to patlal, jak mě to bavilo, jak jsem to cítil. Samozřejmě, že to bylo asi úsměvná záležitost, ale tohle jsem vůbec neřešil. Já jsem ani nepočítal s tím, že by to někdo natočil, což ten první scénář opravdu nikdo nenatočil. Byla taková nějaká akční záležitost, ale vlastně je to zárodek z té Hrubé záplaty.
0: Což je povídková kniha,
1: ano,
0: teda?
1: Ano, ta historie té záplaty je v tom, že úplně prvotinu byl tenhle ten akční film. Co můžete napsat v nějakých 20? Napíšete buď to něco o lásce, nebo nějakou zkušenost životní, kterou máte, nebo bytomost, co je správně. Takže já jsem prostě napsal akční film, který mě strašně bavil, a dal jsem to svým kamarádům občas přečíst, kteří samozřejmě říkali, to se blbě čte a podobně. Scénáře nejsou úplně pro každého. A pak přišel jeden z nich a říkal, hele, já mám kameru půjčenou, pojedeme k nám na chatu a natočíme kus. Já jsem říkal, kus, to je takový jako blbý natočit kus, jako tak říkal jsem, tak já udělám povídku krátkou, aby jsme to stihli. Takže jsem napsal povídku, kterou jsme samozřejmě nestihli, ale prostě byl to neskutečný zážitek.
0: Kdo v tom hrál?
1: Kamarádi, byl nás tam asi 4 nebo 5.
0: A taky jste si něco stříhali?
1: No, já jsem tam hrál takový nějakého nebožáka, který ho samozřejmě zabil, pak ho zakopávají vlastně. Já jsem tam neměl hrát, ale potom ten jeden nemohl, tak bohužel tenhle ten chudák byl na mě. A samozřejmě nestihl jsem skoro vůbec nic, protože jsme neměli zkušenosti, ale byl to opravdu zážitek. Ale já jsem objevil kouzlo povídky. Takže jsem napsal dalších asi 8 scénářů povídkových a ty potom různě putovaly, až se dostali k jednomu chlapíkovi, který říkal, hele, kdybys to napsal jako povídky, tak já bych to vydal. A tak já jsem říkal, ale já neumím psát knížky, já píšu jenom scénáře, ale zkusil jsem si to a najednou jsem zjistil, že mě to hrozně baví, takže z toho vznikla právě Hrubá záplata.
0: Tak jste mě vrátil ke knihám. A já bych se zase ráda ocitla v tom světě natáčení. Baví vás chodit na plac?
1: Moc ne.
0: Bojíte se?
1: Nebojím se tam ničeho, spíš ten scénárista je tam takový jako zvláštní prvek, protože všichni tam mají nějakou práci, všichni ji dělají a ten scénárista tam tak jako postává, posedává, kouká. Samozřejmě ještě natáčení je dost často čekání, připravuje se scéna, spousta lidí čeká, herci. A pak se to samozřejmě jede opakovaně, takže se točí třeba jedna scéna dlouho. Není to úplně to, s čím bych se jako vyžíval.
0: No já když jsem se ptala na to, jestli se bojíte, tak jsem samozřejmě narážela na skutečnost, že některé nápady autorovi mnohdy vezmou v důsledku provozních záležitostí za své toho, jestli se bojíte. A jestli to někdy opravdu hodně zabolelo, to, že jste viděl, jak se ta vaše představa zoufale proměňuje.
1: Není to úplně tak, že když se přijede na plac, že by najednou někdo řekl, hele, tohle nejde natočit. To už se ví dopředu. Prostě ten scénář se odevzdá a teď se začne pracovat na nějakých připomínkách, nebo třeba přijdou z produkce, že třeba tohle nejde natočit, protože je to drahý, nebo se to musí nějak vymyslet jinak. A pak se udělá finální scénář, ten už se točí. Jo, že může se stát, že na tom place dostane někdo nápad, že třeba tu větu řekne trošku jinak, ale nemůže se stát, že se řekne, tenhle obraz nenatočíme, nebo natočíme jiný. Jo. protože třeba zrovna, já nevím, u Labirintu, ten se ještě točí na přeskáčku, takže tam to nejde jako vyhodit scénu ze třetího dílu, protože pak by to nenavazovalo. Ale četlo se to, Jirka Strach to četl, všechno jsme si řekli a šlo se točit prostě scénář.
0: Tak která z realizací vašeho scénáře vám udělala největší radost? To můžete říct?
1: Každý ten scénář je vlastně takový dítě vaše. Máte ho nějakou domů doma, vychováte ho a pak ho pošlete do světa. Ať už je to seriál velký, který děláte rok, nebo povídka, minutová hra, kterou píšete, já nevím, čtvrt hodiny, pak si tyhle ty děti začnou nějak žít svým životem, takže ke každému máte nějaký vztah.
0: Dobře, tak beru tu diplomatickou odpověď a chápu to, ale možná byste mohl říct, do kterého z těch televizních nebo filmových projektů jste vložil nejvíc práce, úsilí, zápalu, vášně, který vás stále nejvíc sil?
1: Tak hodně náročný byl například Labirint, protože to opravdu byl 7-hodinový příběh a dokonce 3x za sebou, který musíte opravdu postavit. A já jsem to nevymýšlel sám, na to jsem měl Davida Cíklbauera, s kterým jsme to vymýšleli. Tady opravdu bylo docela dost práce, s tím, že třeba, já nevím, ve čtvrtém, v pátém díle zjistíte, že musíte se zase vrátit do toho prvního a něco tam opravit, aby to šlapalo. Takže asi bych řekl, že Labirint.
0: Máte rád konzultace s odborníky, protože třeba tady byla hodně naléhavá otázka fanatismu víry. To jsou tak náročná témata. A to nemluvím o všech těch kriminálních záležitostech, otázkách pro soudní znalce, možná pro novináře. Je to fajn konzultovat s těmi odborníky? Děláte to?
1: Já nevím, jestli bych řekl fajn, je to prostě potřeba. No tak to s ním zkonzultujete, někdy ho uvedete do rozpaků.
0: Čím?
1: Já si třeba pamatuju, když jsme měli Anděla, takže jsme tam měli pana doktora z patologie, takže jsem mu volal třeba, když, já nevím, je hlava rozpolcena sekerou, jako co z toho on jako pozná. Já jsem mu to dal, on se mi omluvil, že mi zavolá a já jsem mezi tím vlezl do autobusu a on mi do toho zavolal, takže já jsem v takovém poloplném autobuse řešil sekeru v hlavě. A pan doktor byl takový hrozně fajn, takže k tomu spoustu věcí řekl, ale obávám se, že pár cestujících nabylo dojmu, co to s nima cestuje za maniak. Jeho to hrozně bavilo, takže jsem se vždycky těšil, že to spolu probereme.
0: Je fakt, že spousta kontroverzních otázek vyvstává i v hlavě čtenářovi nad knihou Hrubý pytel, hrubá záplata, tak si to vlastně umím představit, jak jste někdy ty odborníky ohromil svými dotazy.
1: Já vím, že ta knížka je poměrně... že tam jsou brutální věci, ale teda nevím, jaký to na vás dělal dojem, ale měl by člověk asi poznat, že to není myšleno úplně vážně.
0: Já jsem to brala jako zábavné čtení.
1: Jakože podle mě se tohle nedá myslet úplně vážně, když já vím, že spousta lidí to píše na vážno, ale já to neumím.
0: A samozřejmě žasnu nad vaší fantazií.
1: To a někdy taky.

0: a její host
1: na dvojce.
2: Autor knih Kacířské nápady, Zlatý časy, Maso od šibenice nebo Hrubý pytel, Hrubá záplata. Petr Hucký je naším společným hostem. My už tedy víme, že jste autorsky postupoval od scénáře k povídce a povídka ta je vnímána jako neobyčejně náročný žánr. Učil jste se od nějakých povídkářů a může tohle autor vůbec připustit, že by trošku nasával nějakou inspiraci nebo postupy, byť je samozřejmě poté musí zapomenout, od machru v daném oboru?
3: Asi bych neřekl, že jsem si přečetl něco a řekl jsem, takhle to napíšu. Možná to dělám podvědomě, ale spíš vyprávíte, jak nejlíp umíte. V podstatě se snažíte vytvořit něco, jak to cítíte, jak to přijde správný. Ale že bych prostě řekl, takhle to napsal tenhle, já to chci napsat úplně stejně, myslím si, že ne.
2: To jsem určitě nemyslela, že byste vy měl potřebu někoho napodobovat. Spíš mě zajímalo vlastně, koho rád čtete v této oblasti, po kom vždycky s chutí sáhnete.
3: Já jsem třeba, co se týká těch strašně úspěšných severských kriminálek, já jsem vlastně z toho četl jenom tenkrát Millennium, což se mi líbilo. Další už jsem nikdy moc nečetl. Ne, že se mi to nelíbilo, ale prostě vždycky se našlo něco jiného. No a pak můj autor byl Stephen King, kterého jsem tenkrát četl hodně, a koho mám hrozně rád je Philip K. Dick, ale to je zase science fiction.
2: A co úplně jiné téma? Já vím, že vy se hodně zajímáte třeba o historii. Dočkáme se od vás nějakého, řekněme, historického rozsáhlého románu nebo třeba životopisné téma. Zajímalo by vás zpracovat?
3: Já jsem napsal jednu knihu ze středověku, ale to byl takový paralelní středověk a takový svět a la Hrubá záplata, takže také ne úplně myšleno vážně. Ale já moc neplánuju. Já nevím, co budu mít chuť napsat za rok, za dva, za týden. Když se dostanu chuť, tak nějak podvědomě bych chtěl napsat další Telátko, protože to mě strašně baví.
2: A s kterou z dcer?
3: Nevím, možná s oběma, možná jenom s jednou, možná se žádnou. Uvidíme, jak oni budou mít na to chuť. Hmm. Tak je tomu, nechám volný průběh.
2: Jak moc vaše holky čtou?
3: Čtou, což jsem rád. Zejména Karolína, ta starší, ta čte opravdu hodně. A Josefína čte, tak bych řekl, přiměřeně věku.
2: Takže obavy o budoucnost literatury ty v sobě neživíte? Při pohledu na tu mladou generaci, jak to tak často
3: no, to
2: slycháme.
3: To živím teda. To mám pocit, že pořád koukají do telefonu. No. Což já teda dělám taky, že já teda vyřizuju většinou nějaké maily, co jdou vyřídit takhle po telefonu, ale bojím se, že ty lidi čtou míň, protože ty moderní technologie, ale i filmy jsou prostě pro ně atraktivnější než kniha.
2: Sedí tady se mnou spisovatel a zároveň pedagog, tak se zeptám, neodolám, jak byste učil literaturu?
3: Já bych učil literaturu tím, že bych zkusil těm dětem nabídnout něco, co by bavilo. Jo, že vlastně, když jim dáte Slávy dceru, tak nech nic proti panu Kolárovi, ale myslím si, že z těch titulů, které jsou, řekněme, i klasické a zároveň neskutečně zábavný, je strašně moc. Opravdu stačí jenom vybrat to, co vím, že by ty děti bavilo. A troufám si tvrdit, že možná bychom dali dokupy něco, co by přečetli. Že bychom jim snad dokázali, ne vnutit, ale třeba upozornit na nějakou knížku, která by aspoň někoho mohla chytnout. A objevit pro ně autora, který ho doteďka mají jako nějakou fotografii z učebnic. Já mám zkušenost, že ty nejlepší díla klasické literatury, jakékoliv, ať už naší nebo světové, jsou většinou hodně dobrý a stojí za přečtení. A jenom odhodit takovou nějakou obavu z toho, že to prostě je tlustý a starý.

0: chvíli bude naším společným hostem spisovatel a scenárista Petr Hucký. Měl jste někdy pocit, že se vám život vymkl z rukou a že se ubíral úplně jiným směrem, než byste si přál a představoval?
1: Asi jako každý, určitě. Někdy je to vymknutí příjemnější, někdy je méně příjemné. No, ale někdy ten nechtěný směr může být fajn. Prostě jak to život přinesl. Když bych řekl nejdřív ty pozitivní, tak samozřejmě, když se mi třeba narodily holky, tak já jsem to čekal, že se narodí, ale prostě stejně to s člověkem trošku zatřese a vlastně si zase uvědomí spoustu věcí. A naopak zase ty ouvej, no tak samozřejmě úmrtí blízkých nebo nějaké události, co se stanou. Já jsem si celkem užil zdravotní komplikace, takže to už jsme se bavili, že vlastně to člověku pomůže, že si uvědomí, že ne všechno stojí za rozčilování.
0: Bez čeho se v životě určitě neobejdete a nechcete obejít? Co je pro vás v životě podstatné? To už máte jistě utříděno, srovnáno.
1: Tak asi bez kyslíku. Nebo jak jste to myslela?
0: Co si vědomě hýčkáte? Bez kyslíku je dobré, no?
1: Bez čeho se neobejít? Bez kyslíku, bez jídla. Já si myslím, že asi opravdu nejdůležitější je, aby měl člověk pocit, že to má nějaký smysl a že tady na té planetě nedýchá ten kyslík navíc a že třeba možná i někomu pomoh, nebo že není to úplně takový protékání mezi prsty, no. Takový přežívání k tomu konci, no.
0: Kdy jste naposledy někomu hodně pomohl?
1: Tak včera jsem zrovna jedné paní pomáhal s kufrem do schodu.
0: To jste ale hodný.
1: Ona byla taková chudák bezbraná, se s tím dřela, tam nefungoval výtah, v metru to bylo tak. A myslím, že jsem jí pomohl hodně v tu chvíli, protože ten kufr byl hodně těžký. Ale když teda řeknu vážně, tak doufám, že občas pomůžeme nějakým klukům u nás. Doufám, že občas pomůžu holkám se trošku, jako zase myslím svým dcerám, zorientovat v životě, ukázat jim nějakou cestu. Nevím.
0: A když se zeptám, od koho se vám v posledním čase dostalo velké dávky potřebné pomoci?
1: Tak to je vždycky v té rodině, no. Pomáháte si, pozbuzujete se. Už tím, že jsou a že jsme spolu, je fajn. Dává vám to energii a chuť nějak ještě chvilku pokračovat.
0: Tak úplně na závěr bych se zeptala, jestli smím, co se skrývá za tím talismanem, který máte na krku.
1: To je památka na dovolenou, my jsme to tam dostali a tak to nosím. My jsme byli v Dominikánské republice před x lety. S Kájou jsme byli někde na trhu a tam jsme to dostali, tak ona má taky. Tak. Ale nenosím ho pořád. Nosím
0: pro posluchače ho. Vypadá to jako miniaturní dřevěný totem. Chrání vás dobře?
1: Nevím. Já pod tím mám ještě křížek a myslím, že ten mě chrání víc. Tohle je spíš taková ozdoba a vzpomínka na fajn dovolenou.
0: Tak ať se vám po světě kráčí dobře, ve zdraví, radosti, spokojenosti a s tím potřebným pocitem smyslu. Naším hostem byl spisovatel a scénárista Petr Hucký. Děkuji za to, nashledanou.
1: Děkuji taky, nashledanou.

Rozhovory s celou plejádou zajímavých a inspirativních hostů pořadu Stříbrný vítr jsou kdykoliv k dispozici na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Staré zvony.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

polkou Zelené háje Jaromíra Vejvody s textem Václava Zemana jsme právě vpluli do velikonočního vydání hudebního půltýdeníku U muziky s Eduardem Hrubešem. Srdečně vás vítám. To, že zpíval Josef Zíma s Jiřím Staňkem, jste nepochybně poznali, stejně jako fakt, že hrála dechová hudba suprafonu. A pokračujeme polkou lidového autora Jarní vody, kterou zaspívají Lucie Černá a Dara Hospergerová za doprovodu kapely s možná až příliš sebekriticky vyostřeným jménem Sebranka. Teď bude následovat píseň, která má zahraniční autory. Česky se jmenuje Slyšíš, jak zvoní. A těmi autory jsou Grobe Herlinde a Andy Zentfenig, textař Sandra Marlejke, to bude asi ženská, a český překlad Stanislav Bílek. Zpívají Alena Rapáčová, Kamil Barták a Josef Rapáč, hraje galánečka Kamila Bartáka. Tu potom vystřídá polka Ta slepička kropenatá. Text, hádáte správně, neznámý autor, zhudebněný ovšem velice dobře známým Karlem Waldaufem. Zaspívají Helena Hýnová, Jindřiška Novotná, Jiří Vondrák a Miloslav Veselý. Hrát bude budějická kapela Ády Školky.

Čarovný kostelíček je něžný název valčíku Jaroslava Kohoutka na text Vladimíra Salčáka. S Boršičankou Antonína Koníčka zpívají Aneška Škodáková a Jan Grabec. A jelikož máme momentálně ten čas velikonoční, zazní La Pastorella Waltra Geigera, kterou textem opatřila Hilda Krpejšová. Zpívá Lubomír Jech, doprovázený Božejáky, které řídí Jan Březina. A k tomu ještě přidáme dalšího všestranného skladatele a básníka. H.I.T., neboli hudba i text, Jiří Zmožek. Valčík Lásko moja lásko hrají Jižani. Zpívají Jaromír Schnedorfer a Ivana Štelnerová.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A následuje valčík s velice podobným názvem Lásko, Bože, lásko, aby se vám to do budoucna nepletlo. Myslím ty valčíky. Autor neznámý, zpěváci Miloslava Pašková a Marie Žáková, mistříňanku řídí Martin Pavluš a Antonín Pavluš. A abyste neřekli, tak jedno tango bychom tu měli také. Nad řekou hvězdy hoří. Josef Poncár, hudba, Václav Zeman, text. Zpívá Milan Černohous se salónním orchestrem Josefa Vejvody. A přidáme ještě příbramské zvony. Text Milanu Baginskému napsal cimrmanolog Miloň Čepelka. Anna Zlomková a Vojta Račický zpívají, doprovází soubor svatohorských trubačů Příbram pod vedením Josefa Mestla.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Jako většina lidských činností má pochopitelně i muzika provozovaná na plechy neboli žestě i své soutěže a festivaly. A tak vám teď můžeme hrdě zahrát i jednu z vítězných písniček v finále rozhlasové soutěže Dechovková hitparáda v sezóně 2006-2007. Václav Maňas spolu s textařem Jaroslavem Hájkem tehdy brali zlatou za Zvonění pravdy. Hrají a zpívají sbor Babouků a Babouci, protože v téhle kapele tady se nepauzíruje. Buď to hraješ, nebo zpíváš. Nic mezi tím. A po nich tu máme, už jsem si říkal, kam se nám poděla, malá muzika na uše Pepíka. Jsou tu se šéfovou kompozicí Tam, kde je svatobor. Je to Valčík a zpívají Josef Nauš a Luboš Nauš.

A nebylo by to, přátelé, ani pořádné setkání, tedy myslím tím setkání u muziky, kdybychom si na závěr nezahráli aspoň jednu takovou kvintesenci neboli koncentrát těch nejhezčích písniček. Tu dnešní směs hraje česká kapela, zpívají Jindřich Borovička, Pavel Beneš, Zdenka Kettnerová a Irena Došková. A pokud jde o tituly, samé lidové, jako například Za tiché noci, Vůně milých vzpomínek, Klepám na tvé okénko, Proč jsi nepřišel, Ráno půjdem dobravou, Po letech bloudění, Vám přátelé. Loučím se jménem našeho týmu a těším se na další setkání v éteru. Váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
2: Jednou si pán,
3: Chin Hon Juan,
2: jednou si žebrák a kmán,
3: jednou si ragtajný ticho šlábeček či intrikán,
2: jednou si lhář a jindy fér, jednou máš lásku bez hranic, jednou máš masku, zítra nic.
3: Tak si to

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatá.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap.

0: Tak prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest.
0: A lidskou závist.

0: zrcadlem jí.
1: Jen pozor, prosím, nerozbít.
0: Jsem Otelo, a co jste vy pánové žárliví?
2: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercovat vás, to není lež, dobře tě zná, jestli chci...

0: Z rozhlasového studia přeje dobrý večer Dušan Klein. Doufám, že teď udělám radost všem, kteří mají rádi záhady, tajemství a hádanky a snaží se jim přijít na kloub. Připravili jsme pro vás cyklus Hříchy pro posluchače rozhlasu, který dnes zahájíme z brusu novým kriminálním příběhem. Jeho konec nechám po nějaký čas otevřený, abyste si mohli zahrát na detektivy. Vždycky v okamžiku, kdy budou vyjeveny všechny potřebné indicie, vyprávění zastavím a na vás už bude, abyste telefonicky odpověděli na některou z klasických detektivních hádanek. Kdo, jak nebo proč?
1: Tak přesně takto se ozýval Dušan Klein nejprve v televizi a následně i v rozhlase při vysílání detektivního seriálu Hříchy pro posluchače rozhlasu. A milí posluchači, je tady tedy další díl mého, doufám, oblíbeného seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou moderátorem a zvukařem Lukášem Berným a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Úvodní píseň v podání Václava Postráneckého a Viktora Prajze tradičně uvedla dnešní pokračování, ale trochu netradičně bude hlavním hrdinou našeho dnešního vyprávění nikoliv herec, ale režisér. Režisér, který ale měl velmi rád herce a sám byl i kdysi hercem. Režisér, který měl oba dva, jak Václava Postráneckého, tak Viktora Prajze, ve velké oblibě a často je do svých filmů obsazoval. Mistr detektivky, ale také komedie, malý, velký režisér Dušan Klein, pedagog pražské FAMU, a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu skvělý člověk. Měl jsem to štěstí, že jsem pana režiséra měl 4 roky jako vedoucího ročníku na pražské FAMU. A tak mám velkou radost, že mu mohu tento díl pořadu Českého rozhlasu věnovat. Málo kdy se stává, že kvalitní profesionál je zároveň dobrým učitelem. A takovým byl právě Dušan Klein. V době, kdy nás učil, byl na vrcholu svých tvůrčích sil, šel z projektu do projektu a tak jsme měli úžasnou možnost ho nejen poslouchat při přednáškách na pražské filmové fakultě, ale především za ním jezdit do studií, na exteriéry, takzvaně na plac, pozorovat ho při práci, často i rozebírat různé situace, záběry, povídat si o hereckém obsazení, povídat si o smyslu filmu, o tom, jaký by měl být režisér, co je důležité a co není. A tak nějak trochu vedle toho jsme se dozvídali i jeho velmi silný životní příběh. Moje první setkání s režisérem Kleinem nastalo už před studií na FAMU. Nikdy jsem pana režiséra nezažil jako dětský ani jako chlapecký herec, ale v tu chvíli jsem měl možnost mu promítnout svůj možná první nerodinný film, tedy nechci říct přímo profesionální, Vltava 89, který jsem natočil jako student herectví na pražské DAMU. Byla to reportáž z našeho vodáckého putování. Pan Klein vydržel 2x25 minut projekce, ještě jsem promítal ze staré analogové filmové osmičky a hodnocení začal tak, jak bývalo jeho zvykem, pozitivně. Řekl, že je to úžasné a že vlastně umím to, co se učí v prvním ročníku na FAMU. Patřičně jsem spichl a těšil jsem se na další pochvalu. Ta však už nenastala. Nastala série drtivé kritiky a rozboru všeho toho, co se mi ve filmu nepodařilo. Přesto však, i když se jednalo o zdrcující kritiku, v tom byl vždy kousek naděje, kousek podpory, kousek něčeho, co potřebuje každý mladý člověk k tomu, aby se dokázal dále rozvíjet. Na poprvé jsem se na FAMU nedostal, ale další rok se to podařilo, právě do ročníku Dušana Kleina. Všichni jsme na něm obdivovali především to, že dokáže být rozumný, klidný a že s ním probíhá práce vždy ve velké pohodě.

0: Jedna z titulních písní Kleinových básníků. Ano, asi nejznámější série režisera Kleina. Je to sextalogie o básnících. První díl vznikl v roce 1982 a šestý v roce 2016. 34 let, kdy hlavní představitelé stárli v celovečerních filmech stále ve stejném obsazení. Je to světový unikát. Ano, milí posluchači, opravdu světový unikát. Například Harry Potter se odehrává jen během 10 let a jiné série, například James Bond, tam se zase představitelé střídají. Autorem námětu byl spisovatel a lékař Ladislav Pecháček, který využil své zkušenosti z medicíny. A Dušan Klein, ten zase znal svět filmu. Hlavní postavy začínají jako středoškoláci a v dalších dílech potom studují právě tyto obory. Více nám poví syn režiséra Kleina David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová. Rozhovor jsme natočili speciálně pro dnešní pořad.
1: První básnici vlastně vznikly tak, že, jak to vypráví táta, že byl na filmovém festivalu humoru v Novém Městě nad Metují.
2: Ano, ano.
1: A tam byl předsedou té komise a vysílali se ty, nebo promítali se ty komedie, jedna, druhá, třetí, a nikdo moc se nesmál. Nebyli nějak úplně povedený a vždycky se koukli na tátu a táta říkal, já za to nemůžu, až já něco natočím, tak mě kritizujte, ale já za to nemůžu, že se to třeba zrovna není úplně vtipný. On říkal, tak proč něco natočíte? On říkal, já nemám materiál. Nevím, jak se to jmenuje dřív, ale starosta Nového Města nad Metují říkal, no my tady máme jako knížku pana doktora Pecháčka, jmenuje se Amatéři a je to hrozně hezký, vtipný čtení. Tak to táto vydal a táta svůj večer přečet na hotelu a hned volal Pecháčkovi, že bych to chtěl natočit. A tím s ním byl básnici.
0: A oni vlastně na začátku jsou...
1: To jsou jenom v té škole. Takže jsou, jo, to je ta maturita. A pak, když to bylo úspěšný, tak říkali, co dál. Tak téma bylo, že prostě co znají oba dva, zná doktor Pecháček i táta, zná filmovou branži a medicínu. Takže Candy šel na FAMU a Štěpán šel na medicínu. A tam už se používaly i věci, které byly od mýho bráchy, který už studoval v té době medicínu.
3: Hlavně, že ty kartičky.
1: Přesně tak, no, takže tam v těch básníkách jsou, jak Štěpán se učí, dělá praxi v nemocnici a učí se tam, má kyslík v nose, bombu a hadičku a učí se a má kartičky v ruce se vším malovaným. Tak to jsou originál kartičky, z který se vytvořila, z toho se učil brácha. Jo, nebo ty skripta, jak se tam poškrtnutý úplně všechno různě barevně, který docent chce tohle a profesor chce tohle a ty skripta se otevřou, je tam všechny barvy, všechno potržený. Tak to je originál skriptu od bráchy. No, takže trošku to ovlivnil hlavně brácha, ale plno věcí je z doktora Pecháčka, protože je doktor. Že?
3: No, totiž jak měli být si básnici, tak jsme neměli obsazení. Tak jsem říkala Dušanovi, jdi na konzervatoř, možná, že tam někoho najdeš, tak on pozval k nám toho Candyho a Kříže, vlastně toho Matáska k nám. No, no a Pavel přišel a jak máme ty stolečky, to jsou takový brklavý, tak on malým přepad přes ten. Já říkám, tak jste už přijatej.
1: Ono je to tak, že maminka vlastně nastínila situaci, která tady byla praxí, že maminka hodně zákulisně ovlivnila celý natáčení každého filmu. Takže to jsem si neuvědomil a je to pravda, že táta v určitých chvílích nerozhodnosti nebo něčeho, co
3: hlavně
1: věděl...
3: Hlavně ženský neuměl obsadit, co jsem mu musela radit.
1: Přesně, jako chtěl vědět názor, tak maminka byla velký poradní hlas. A hodně ovlivnila věci a hodně i právě to obsazení těch herců. Jo, hlavně hereček. Jo, je to prostě taková černá eminence.
3: Synopsi, nebo prostě si to napsat. První jsem to musela číst já, aby řekl, jestli jsem tomu trochu rozuměl, nebo co mi na tom vadí. To jsem mu musela vždycky říct.
1: Takže tam byla velká spolupráce a proto i na básníkách je poděkovat mamince za spolupráci.
0: Jo, přímo v titulkách.
1: No, myslím, že i Pavel ho bral trošku jako svýho druhého tátu. Hmm. Vzniklo to tak, jak říká maminka, bylo výběrové řízení, bylo pár jako kandidátů a tátovi se tyhle ty dva nejvíc líbily, jako Matásek s Křížem. A pozval ho sem a maminka udělala chlebíčky a oni se tady sedli, byli nervózní, že jo, táta byl s svým pracovním stolem. Že
0: ano, to
1: oni si sedli tam u těch vratkých stolečků, maminka přesla chlebíčky a oni chtěli poděkovat, tak oba vstali a ty to brhli a celý ty chlebíčky vylítly na zem. A táta říkal, tak už nemusíte nic říkat, jste přijatý. Takže takhle to vzniklo takový jako větší přátelství mezi Pavlem Křížem a tátou.
3: Jsem potřeboval takhle přesně, jak ty kluci jsou jedny, jak začátku
1: prostě,
3: na tom gymnáziu, že jo. Jak chodili tu sochu, teda tu
1: kostru, schodu,
3: tu kostru. Že jsou takový neohrabání, že no.
1: Pavel Kříž vlastně jsem jezdil i se svojí první ženou z Ameriky, takže jsme ji poznali i s jejím synem. A ona pak zemřela. A vlastně Pavel tady byl i s jako současnou ženou, takže když tady ta Čulda byl, tak nás navštěvoval.
0: Čím to bylo, že ho tak měli rádi herci? Protože s kým člověk mluví, tak herci, kdo s ním točil, tak ho měl rád, a kdo s ním netočil, tak s ním chtěl točit.
3: Ale to je jeho přístup. On vždycky prostě vyslechnul. On nenařizoval, nejdřív vyslechnul a pak poradil.
1: Já si myslím, že to je to jeho přirozeností, že on se choval úplně stejně k nám. I proto jsme ho měli strašně rádi, protože myslím si, že prostě ty herci ho mají rádi, jenom měli rádi z toho důvodu, že nikdy se nad nima nepovyšoval.
3: No jako táta k ním chodil.
1: Že jim chtěl upřímně pomoct v tom procesu tvorby toho díla a měli němu naprostou důvěru, že de facto tátovi by se kdokoliv z těch herců mohl svěřit s čímkoliv a věděl by, že je to košer.
0: Jo.
1: A táta takhle vyzařoval ze sebe tu krásu toho člověka, kterým jako krásným člověkem byl. A prostě vždycky má na něho tuto vzpomínku, to, že člověk chce být vedle něho. Člověk chce být vedle krásného člověka. Jo, a vcucnout trošku tu atmosféru, nebo tu vůni toho člověka, duševní vůni do sebe, aby to mohl vzít do svého života. A to myslím, že plno těch herců, když s ním pracovalo, tak tohle to vycítilo a chtěli být s ním. A on s tátou byla i velká sranda. On neskazil žádnou legraci a říkám, nikdy vlastně na nikoho neřval. A když už zvýšil hlas, tak všichni začali poslouchat, ale nechtěli, aby se zvýšil ten hlas. Takže myslím si, že z něho se vyzařovalo něco, taková nějaká vnitřní síla, nějaká krásná energie, kde ten člověk v tomto prostředí chce být.
0: V rozhlasovém seriálu Moji milí básníci, který se věnoval poezii z různých pohledů, si Gabriela Vránová pozvala jako svého hosta autora předlohy básníku, spisovatele Ladislava Pecháčka, který byl autorem veršů, které Pavel Kříž ve filmech recitoval svým láskám. Dušan Klein byl při natáčení tohoto rozhlasového pořadu nemocný a tak mohl do studia jen telefonovat.
2: Nazdar, Ladíku, já tě zdravím před ušima posluchačů. Chtěl bych ti připomenout, že my oba dva patříme ke generaci, která vyrůstala na poezii, žila s ní a poezie byla naším prvním prostředkem v pubertě, kdy jsme se střetávali s mládím, našimi protějšky. A v tomtéž duchu já jsem vychovával své dva syny, ty svoji dceru a syna. A pak, když jsem se setkal s svojí knížkou, jak svět přichází o básníky, anebo amatéři, tak jsem byl okouzlen právě proto, že mi to připomínalo mé poetické mládí, kdy jsem taky psal veršíky, a zároveň trošinku i mládí mých synů. A byl jsem rád, že jsme se mohli spolu setkat, film podle této knížky natočit a pak pokračovat v dalších čtyřech vyprávěních. A jsem rád, že ty veršíky, které ty si napsala, dal do úst Štěpánovi, okouzlili a okouzlují dodnes mladé i starší diváky. Jak vím, tak vedle tebe sedí Gabinka Vránová, tu tak teď zdravím, protože taky patří do naší generace, i když vypadá mnohem mladší. Ona je známá tím obrovským vztahem, krásným vztahem k poezii, a svoji verši dodnes roznáší radost posluchačům i divákům. Takže Gabinko, zdravím.
4: Děkuji, Dušane. Uděláš mi radost.
5: No, málem jsi mě rozplakal, děkuju. A buď hodně zdrav.
6: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak

0: Já vím, že ve vašich básnicích jsou také verše, vaše verše, které jste vložil do úst svým hrdinům, nebo svému hrdinovi.
1: Mě zajímalo, jestli to ještě dneska funguje.
0: Mm-hmm.
1: Jestli když tedy ten hoch říká dívce verše, jestli to vůbec je možný.
0: Ano, chápu.
1: Protože
0: vás.
1: Já jsem to psal, už mi bylo 40 a říkal jsem tak, co já vím o nich, že
0: ano.
1: Vypadají takový jako oprsklí, že jim je všechno jedno. No a když vlastně on pak ten Pavel Kříž alias Štěpán říká, namaluju tvoje ruce dvě štěrky na opucané, to kino stichlo, že jo, a ty holky si říkali, to bych chtěla taky. A v tom okamžiku já jsem věděl, že to zabere asi na každou generaci.
0: Moc mě těšíte, protože já s vámi absolutně souhlasím, já si to myslím.
1: Když jsme psali poslední, nebo jsem psal poslední pátý díl, tak uplynulo 20 let od prvního a 12 let od posledního čtvrtého dílu. A já jsem říkal, tomu hrdinovi 40 let a ta jeho, to je mladá holka.
0: Ano.
1: Může ten 40-letý chlap krmit tedy budku takový mladý holce verši? Ono to fungovalo taky. On to sice nevykládal, ten Pavel, a to udělal šikovně, že ona si to četla, on ji to napsal. Takže tím jsme vyklouzli z té trapné situace, ale slečna Badinková, Michala Badinková, pak říkala, no tohle mi někdo říct, tak jsem jeho. Já jsem říkal, no vida. Ono to funguje pořád. No a to byly ty verše, polož mi ruku do klína, zavři oči, někdy tak všechno začíná a někdy končí. Ale vy jste něco chtěla přečíst, já nebudu číst ty verše, které říkal Pavel Kříž líp než já. Mám kameru až z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Aby se růže rozvila a ráno padla rosa a kovářova kobila začala chodit bosa a dva milenci z mramoru se mohli začít líbat a svět dolů a nahoru se nepřestával hýbat, jen mít kameru z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Olé! Ještě jednou, takový povzdechnutí. Může po 60. Chcete?
0: Ano.
1: V Sudetech, 2 roky po válce, v koutě zarostlého dvora, hráli jsme si na doktora s dvojčaty Krejčovými. Nikdy v životě už jsem pak nikoho neprohlížel s takovým zájmem. Kde jste, holky?

0: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: V pořadu Nevinný dotazník Radka Brzobohatého vzpomíná Dušan Klein na své dětství, které opravdu neměl radostné. Je zajímavé, že nám během našeho studia příliš o své bývalé rodině nevyprávěl, a když tak jen v náznacích. A dlouho se vyhýbal tématu druhé světové války i ve svých filmech.
3: Tak já jsem měl to štěstí nebo neštěstí, já nevím, jak to říct, že jsem se narodil v roce 39 v židovské rodině, jak se říká, Kleine, vy jste si uměli vybrat. A byl jsem do 3 let v Michalovcích, teprve pak už hrozil odsun židů do koncentráku, tak jsme se schovávali v Nízkých Tatrách u jednoho sedláka a i tam hrozilo nebezpečí prozrazení, takže nás tatínek ukryl, my jsme byli ještě já a moji dva bráchové, jsme byli ukryti v katolickém klášteře pro sirotky, což byla taková zvláštní situace, že najednou jsem musel přijat jinou identitu a jiný způsob chování, zatímco my jako židovské děti jsme třeba chodili do synagogy, kde se musela být pokrytá hlava, tak v katolickém klášteře musel naopak člověk tu čepici sundat. Byli jsme pod jinými jmény, čili to bylo všechno složitý a pak shodou okolností konec války jsem prožil již v Terezíně. Až do konce války a z 15 000 dětí, co tam byli, se zachránilo 100 a mezi nimi jsme byli i my 3 kluci, takže to je takový smutnější dětství, ale už je to za námi.
4: Prosím tě, jak se dostal vůbec prvně k filmu Páč? Člověk si tě pamatuje samozřejmě jenom jako kolega z práce a jako kamarád u vína a v různých situacích zvláštních, krásných, ale tak jako dětská hvězda československého filmu.
3: Ano, já jsem měl to štěstí.
4: A to pro mě ještě jenom, Dušánko, že ti do toho skáču. Jako pěvecká hvězda.
3: To taky bylo, no. Bylo, abys nechtěl po mně, abych zpíval.
4: No to budu chtít.
3: Já jsem měl to štěstí tím, že jsem byl jako dítě zvyklý být sám, bez rodičů, takže jsem se neostýchal, byl jsem takový průbojný a měl jsem dokonce hezký hlas, aspoň to říkali, takže jsem podobné písničky, ale ve slovenštině a dokonce v ruštině zpíval v Bratislavském rozhlase. A dokonce jsem pro jeden slovenský film jako desetiletý chlapec naspíval titulkovou píseň ve filmu Lazi sa pohli. To byla taková halekačka.
4: Halekačka, no tak za halekej, no.
3: Ne, to já už to nemůžu, to bylo, jen si pamatuju, hej, ponáhlaj sa, šuhaj, zory, javorovej.
4: No víš,
3: a tak dále,
4: no krásy, výborně.
3: A tehdy v roce 52 chystal režisér Jiří Weiss film Můj přítel Fabian a hledal po celé Československé republice cikánského představitele hlavní roli a byl taky na Slovensku v Bratislavě a tam mu doporučili, že tam v rozhlase občas zpívá takovej černovlasej, černoukatej chlapeček, tak mě pozval na zkoušky do Prahy na Barrandov a já jsem tu roli dostal. Tatínka mi hrál Ota Lackovič. Ano. A režisér Weiss mě ubytoval z Oto v hotelu Palace, abychom si na sebe zvykali jako otec se synem. A Ota byl v té době takovém tom bujném rozletu mladistvého věku. Takže jak jsme tam bydleli spolu na pokoji, tak občas tam spal i někdo jiný, jiného pohlaví. A já v těch 12 letech samozřejmě jsem se díval, co se tam děje za podivné věci na ty protější posteli a nemohl jsem usnout a druhý den, když se točilo, tak kameraman Pečenka chodil kolem mě a říkal, režisére, vy jste říkal, že ten chlapec má velký oči, že on ani nevidí. Tak pak mu to holky ze štábu řekli, proč nevidím, tak mě vzal k sobě. Bydlel jsem u režiséra Weissa, to byla taková osobnost veliká, která mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodl do budoucna být u kamery, ale ne před ní, ale za kamerou. Tam bylo kouzelné, že tam chodili výtvarníci, spisovatelé, hudební skladatelé. A já jsem byl překvapený, že tam žil člověk, který napsal tolik knížek, protože jsem měl knihovnu a já jsem měl představu, že každý spisovatel, který napíše něco, že už musí být dávno mrtvej. A najednou on tam seděl živej, u stolu povídal, na stěně visel obraz Franty Tichého a Franta Tichý tam seděl ze sklenkou vína a živej, takže to mě tak okouzlilo, toho prostředí a těch krásných hovorů, že jsem si řekl, ano, chci být režisérem.

0: Dušan Klein stále hledal nové filmové postupy. Například v detektivce Dáma ví, kdy má přijít, použil jako jeden z prvních v České televizi dvě stříhané ruční kamery. Příběh s Pavlem Zedníčkem a Eduardem Cupákem tak vynikl úžasnou autenticitou. Mezi nejlepší filmy patří bezesporu tragikomedie Vážení přátelé ano s Milanem Lasicou a Janou Hlaváčovou, film, který velmi otevřeně kritizoval poměry v předrevolučním Československu, měl ale premiéru těsně před revolucí. Během sametových dní se objevily plakáty demonstrujících s nápisem Vážení přátelé ano, které parafrázovali tento film. Ale bohužel následně už diváci řešili jiné problémy a těšili se ze znovu objevených zakázaných autorů. Film, který ale nikdy nezestárne a je bezesporu vrcholným kouskem režisera Kleina, jsou Dobří holuby se vracejí. Úžasné obsazení. V čele s Vladimírem Menčíkem, Rudolfem Hrušinským, Mariánem Labudou, ale také Petrem Čepkem, Josefem Somrem, Milanem Kňažkem, Luďkem Kopřivou, Miroslavem Macháčkem a plejádou dalších nejjasnějších hvězd českého hereckého nebe.
1: Ať se poblíju, jen když se napiju.
2: Dobrý, u nás se zase říkalo, lepší napitej, nežli zabitej.
3: Kde je Muclinger?
1: Ale se mnou žádnej Muclinger nepřijel.
3: Já se jmenuji Okrouhlický, ale říkají mi táta, máma. Tak kde je ten Muclinger?
1: Znám plno uvědomělých, co pijou jako duhy, pane Okrouhlický, ale žádnýho Muclingera neznám.
3: Ty neznáš Láďu Muclingera? Toho slavního špilmachra s dělovou ránou a milimetrovou přihrávkou? Co pak nečteš noviny?
1: Noviny nemají jenom zadní stránku, pane Okrouhlický.
3: Táto, mámo, žádnej Okrouhlický. No, zvykneš si.
1: Milý stričku, píšu ti hned po příjezdu do lázní. Cesta byla dobrá, přijali mě hezky. Sanatorium je moderní, dobře vybavené, pokoje dvoulůžkové, se vším komfortem.
4: Tady se nekouří. Jakmile podepíšete léčebný řád, budou vám za podobné přestupky uděleny černé body. A jeden černý bod ruší dva červené.
1: To jsou podivné počty.
4: Proč myslíte? Při poměru jedna k jedné byste si zakouřil, pak byste vzorně ustlal a skóre by se nezměnilo. Trest by přestal být trestem. Za odmlouvání vám připisují tři černé body. To je celkem pět. Jak pak stavíme košťata, pane Čtvrtečka?
5: Klupama nahoru.
4: No vidíte, tři černé body.
5: Není mi jasný, za co dostal pan Čtvrtečka černý bod. To koště stálo správně.
4: Známe se už dlouho, pane Čtvrtečka. Vidíte.
5: Ano, dlouho, pane hlavní ošetřovateli.
4: A ještě dlouho se znát budeme. Řekněte mi upřímně, jak stálo to koště, když jsem přišel?
5: Chlupama dolů.
4: No.
5: Pane Čtvrtečka. Mám nápad. Představte si, jak bude masák řádit. Ten hajzlík v bílejch keckách, ten psycholog samou, který je línej něco pořádného dělat. Jsme přece chlapí, máme svoji hrdost. Co pak jste z něj úplně zblbnul? Ani pitomí koště nepostavíte, jak se vám zachce. Pane Štratička, dělejte už konečně něco, k čemu jste se sám rozhodl. Alespoň jedno jediný posraný košťátko otočte!

0: Měl jsem tu čest, že jsem mohl podle námětu Dušana Kleina natočit rozhlasový osmidílný seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu, který volně navazoval na dvě série televizních detektivek pana Kleina. Dokonce jsem si v seriálu i zahrál mladého vyšetřovatele Pechara. A když se k vysílání seriálu schylovalo, byli jsme Alešem Cibulkou pozváni do známého pořadu Tobogán. Režisér Klein zde hovořil o svém vztahu k detektivnímu žánru.
1: Pane režisére, když se člověk podívá na vaší filmografii, vy jste vyloženě odborník na veškeré detektivky, pokud pominu tedy seriály, o kterých jsme mluvili, Sázka na třináctku, Případ mrtvých spolužáků, Případ mrtvého muže, Zatykač na královnu, jeden z nich je vrah. To je filmografie, dejme tomu, ze 70. let a pak jako když utne, jste začal točit veselohry. Kdy nastal ten zlom? Už jste si řekli, dost bylo mrtvol?
2: Já bych řekl, že zlom nastal už v okamžiku, když jsem se vrhl na detektivky. To byla 70. léta,
1: ano.
2: Kdy se požadovali takzvaná společenská dramata, jako je Atomová katedrála a podobné. Filmy na výročí strany a vlády. Tak tehdy jsem se rychle vrhl na detektivky, to byl takový jakoby únik, abych nemusel dělat ta společenská dramata.
1: Ano, proto jste natočil třeba film Jeden z nich je vrah. Ano, abyste se vyjádřili jinak. Ano,
2: vrah byl pochopil. První film z té série kriminálních filmů, který mají zajímavé pokračování v tom, že v tom filmu na konci, jak je divák zvyklý, že rameno spravedlnosti, ruka dopadne na rameno spravedlnosti a řekne, vy jste vrahem, tak tady film končí a ten Adam Jira říká, jeden z nich je vrah, já nevím který. To si neumíte představit těch tisíce dopisů. Já budu mluvit jenom pár z prostých slov, vysláme dopoledne.
1: Ano, jen několik jich řekněte.
2: Vy idioté, vy blázne a tak dále, to jsou samé tečky. Tak kdo je tím vrahem? Takže od té doby jsem se snažil, aby každý film nebo televizní film končil tím, že divák se dozví, kdo to je.
1: Já zrovna nedávno, tenhle ten týden, možná jste se taky dívali, Sázka na třináctku, můj oblíbený film. A já už se dívám jenom na konec. Mně stačí, jak tam stojí Rudolf Hrušínský, kouří a ten vyšetřovatel Jaroslav Satoranský se ptá, kde jsou ty peníze a on tak jenom pan Hrušínský vyfoukne a řekne, sedíte na nich. Jo, a on pak zvedne ten otoman a tam jsou ty prachy. To se mi líbí.
2: Tam mělo být 5 milionů korun a v té době neexistoval Xerox, takže jsme museli si skutečně půjčit peníze z banky. Tam leželi v tom gauči dva příslušníci SNB, že samopalí hlídali, protože to byla skutečně částka nevídaná. A my jsme tehdy použili tu sázenku, kterou Hrušínský vypsal, sázka na třináctku, a podali jsme ji. A byl to největší mejdan v dějinách Barrandova, protože jsme vyhrali druhou cenu.
1: Počkejte, to je historka vytvořená po letech, nebo je to pravda?
2: Ne, je to fakt, pravda, jo. Je to pravda. Všichni, co na tom dělali, tak si pamatují, kolik jsme toho vypili.
1: Že už si to právě nepamatujou. Ale když jste mluvil o tom, že jste si počili těch 5 milionů, já se teď dívám na tu filmografii, vy jste po té Sázce na třináctku, což je vlastně poslední detektivka, několik let netočil. Čili nevraceli jste všechno něco tak jako ulpělo, že pan režisér si řekl, to je pěkná pětistovka.
2: Ale točil, ale vy máte mezery ve vzdělání, Aleši. Točil jsem ještě Kam nikdo nesmí, Město nic neví.
1: A já vím, no, ale tak se mi to tak hodilo, no, teď se mi to zkazil, tu vaší filmografii. Vy znáte, no, jsou režiséři, kteří už si nespomenou, co kdy natočili.
2: Já si taky nespomenu.
1: No, teď jste dokázal.
2: Já si vzpomenu vždycky, když dostanu vyúčtování z Dilie.
3: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Co pak tady hledáme, milej zlatý? A myslíte, že to můžete dokázat?
6: Můžu, pane Vejse. I když z toho žádnou radost nemám. Ten včerejší muž, co vám volal o víře paní Čurdové, to jste přehnal. Zjistil jsem si, že vám na tohle číslo včera z Prahy nikdo nevolal.

0: Jo, vidíte, ta sázka na 13 vám vyšla. Co to je? Jak si to vemce? Vyhrál jste čtvrtou. Bez švindlu. Tyhle jsou čistý.
1: A ty špinavý?
0: Sedíte na nich, milej zlatý.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

0: hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil stovky rolí.
1: Jedinečný Rudolf Hrušinský jako interpret známé písně Šel jsem světem. Předtím společně s Jaroslavem Satoranským ve filmu Sázka na třináctku. Dušan Klein byl znalcem detektivního žánru. Z pozdější televizní tvorby připomeňme Příběh kriminálního rady se Sašou Rašilovem a Luďkem Munzarem v hlavních rolích. Dokázal vystavit příběh, ale zároveň prokreslit všechny postavy. Příběhy se odehrávaly také naprosto přirozeně. A tak doufám, že i v rozhlasové verzi jeho hříchů jsme mu jeho námět neskazili. Měl jsem radost, že se nám podařilo dát dohromady skvělé herecké obsazení. Jiří Štěpnička, Otakar Brousek, Gabriela Vránová, Jiří Dvořák, Aleš Cibulka, Jan Čenský, v hlavní roli Dana Černá a také Dušan Klein.
2: Český rozhlas 2 Praha uvádí seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu. Podle námětu Dušana Kleina napsal Roman Kopřivík. Dramaturgie Jitka Škápíková a Jiří Hubička. Zvuk Milan Křivohlavý, záznam a střih Naďa Culková, hudba Emil Viglický, režie Ondřej Kepka. V roli Denisy Králové Dana Černá. Díl 7. Smrt krásné manekýny.
3: Milí posluchači a fandové detektivní hry, dovolte, abych vás pozval k poslechu dalšího dílu cyklu kriminálních příběhů Hříchy pro posluchače rozhlasu. Jak mnozí z vás vědí, naše příběhy jsou klasickými detektivkami, které v určitém okamžiku, když jsou vyjeveny všechny indicie, zastavím. A to je příležitost pro vás, detektivy amatéry, abyste nám zavolali své řešení kriminálního případu. Tedy se soustřeďte, právě začínáme.
4: Modely dnešní módní přehlídky pocházejí z dílny věhlasného Omara Safira. V jejich orientální fantazii, čerpající z tisícileté tradice, je ukrytý ideál krásy, k němuž směřujeme a
5: tak
4: kterého Radku, stále toužíme dosáhnout.
5: Když už si tady, tak aspoň předstírej, že tě ty ideály krásy zajímají.
6: Náhodou? Nemusím nic předstírat. Já se tady mám na co koukat, teda... Kdyby na tom byly jenom plavky, bylo by to zajímavější.
5: Jsi hroznej.
7: Ale slečno, Deniso, co tady děláte?
5: Dobrý den, pane vrchní komisaři.
7: Dobrý den. Snad tu nejste pracovně. Musím přiznat, že to je příjemné překvapení. Myslel jsem, že vás nezajímá nic jiného než mrtvoly.
5: A jak víte, že jsem přišla kvůli práci? No. Že by nějaká vaše detektivní intuice?
7: Máte v ruce magnetofon, vedle vás sedí kolega s foťákem.
5: No jo, vlastně, to je pravda.
6: Dobrý večer, a co tady děláte vy, pane vrchní komisaři?
7: Sleduji módní trendy, copak to na mě není poznat, pane Pšeničko?
5: To já jsem tady čistě ze zištných důvodů. Paní Dvorská, manažerka tohoto salonu, mi slíbila, že když udělám tuhle reportáž, dostanu slevu na model, který si vyberu.
6: Vypadá to, že jenom já vůbec nevím, proč jsem vlastně tady.
5: Přece proto, aby ses taky někdy dostal do lepší společnosti, ne?
6: Aha.
5: No ne, tamhle je jedna moje známá.
6: Která?
5: Věra Skalníková.
4: Slečna Jana předvádí volné vycházkové šaty, doplněné zdobeným plédem. Jak vidíte na tomto modelu, Salon Orient pamatuje i na zákaznice, které nemají zcela ideální míry.
8: Obal? Nebo to, co je pod ní?
9: Tak Věro, nezačínej zase.
8: Já jenom, jestli by ti takhle lezly oči z důlku, kdybych si to oblíkla já.
10: Pardon, neruším, jenom tě pozdravím. Věro!
8: Deniso, Deniso, ty potvoro. Jak to, že vypadáš pořád stejně? Neviděla jsem tě 8 let.
10: Pořád stejně, milá. A vy asi budete ten slavný manžel, že?
9: Marcel Skalník, slečno. Jako manžel jsem se ovšem moc neprostavil.
8: Tohle je Denisa Králová, Marceli. Seděli jsme u jednoho stolu v redakci. Co to vlastně bylo za noviny?
10: Ale to máš fuk. Z tebe je prej paní nakladatelka, že? A já dělám v rádiu. Radek, můj kolega fotograf.
11: Dobrý den, Pšenička, těší mě. Mám na starosti internetovou prezentaci.
10: A tady s panem vrchním komisařem jsme se tu potkali náhodou.
9: Vrchní komisař zkoumal není nikde náhodou, vidíte, komisař.
10: Cože, vy se znáte?
7: Ovšem, mistr Skálník píše výborné detektivky.
9: A pan vrchní komisař je žije, tak se k němu občas chodím radit.
4: Náš model René vám chce připomenout, že moderní výtvarný výraz může zbavit strnulého stereotypu i pánský šatník.

stačí, když se valí příval, nežli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, nežli zvedneš své obočí, když si pohled

loď limonády? A proč nám už nestačí, že je náš cit vůbec živ?

0: Rád bych režisérovi Kleinovi poděkoval za krásné filmy, které pro nás připravil, a za jeho vlídný lidský přístup. A ještě než zazní titulková píseň z jeho básníků v podání Pavla Kříže a Michaely Badinkové, dáme úplně na závěr slovo rodině. Syn, lékař David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová.
1: Táta byl úžasný v tom, že nebyl to jakoby jenom táta, a byl to kamarád. Bylo to skvělý v tom, že člověk si s tím mohl povídat o čemkoliv, vždycky si našel čas pro nás a vlastně jsme se mu mohli svěřit s jakýmakoliv problémem, co jsme měli. A pro tátu práce byla strašně důležitá, ale jak říkala maminka správně, tak bez rodiny myslím, že by nebyl tak úspěšný režisér. Tím, že měla takové zázemí, že mu maminka dělala zázemí, jako dělala, tak mohl se věnovat té práci, a tím, že měl doma ten svůj klid, tak z toho pak mohl čerpat tu energii, a která myslím, že v těch filmech vidět.
0: Jezdili jste společně třeba na nějaké dovolené nebo na nějaké prázdniny, nebo byl táta jako, já si ho nedovedu moc jako cestovatele představit totiž.
1: No jasně, táta moc jako cestovatel není, jako stejně jako Karel Poláček, příroda je krásná z okna kavárny.
0: No, no.
1: Takže to myslím, že platilo u táty hodně. Na druhou stranu s náma jezdil na výlety, já si pamatuju, jeden teď, co mi vybavil se výlet, jsme jeli do Průhonic, tak jsme tam šli projít, a s tátou jsem hrál fotbal, ač táta nevypadá, tak hrál se mnou i tenis, i fotbal, volejbal jsme hráli.
2: No.
1: Prostě, že byl jako i talentovaný, i když jako malým vzrůstem, tak jako fungovalo velice dobře.
2: Vždycky,
1: takže no, to jsme měli, a ten výlet v té Průhonici byl taky krásný, protože jsme tam šli do takové restaurace. Vždycky totiž každý výlet končil nějakou kulinářskou specialitkou, takže máme dobrý vztah jídlu díky tátovi, protože vždycky to muselo končit něčím i vonavým. A pamatuju si, v těch Průhonicích jsme si dali svíčkovou se zvěřinou, a přišla ta číšnice, si říká, toho jsem střelila já ráno, takže kdybyste našli broky, tak se nalekněte. A do dneška si to pamatuju, protože já jsem úplně vyděšeně koukal na to jídlo a hledal jsem tam nějaký broky, táta se tomu smál, že? No ale prostě vždycky nějaký výlet končil vždycky něčím takovýmhle krásným. Takže na výlety jsme jezdili, ne že by jsem byl s tátou nikdy postanem, to určitě ne, to jsme nebyli, ale snažil se nám dát i tu trošku té přírody, když tomu se tolik neinklinoval. Ale přes to léto jsme nejvíc strávili času na tom mém tenise.
2: Mm-hmm. On měl s klukama černou hodinku. Toho nikdo nesměl rušit vždycky. Já jsem nesměla ani přijít.
1: To je krásná věc, na to vzpomínám strašně rád, protože to už jsem se učil, a vždycky ten člověk, když se učí medicínu, tak se učí opravdu někdy hodiny a hodiny.
0: No ježiš, to jsou známý.
1: To jenom nechci jako tak zveličovat, ale je to těžší a člověk už nemohl. A tak já jsem řekl, mám, já jdu na černou hodinku za tátou, a tato se děl tak pracovně, já jsem se učil tady vedle v pokojíčku. A viděl mě a říkal, tak si podsednu, tak jsme si sedli, zatáhli jsme závěsy, tu prostě mu říkal černá hodinka. A říkal, tak si vyber nějakou fajfčičku, tak jsem si vybral fajfku, naučil mě, jak s ní zacházet, i když nekouřím, ale jako předtím jsem to bral jako, že to je prostě s tátou, nebo doutníčka jsme se zapálili, já teda táta ty fajfky. Pustili jsme si jazz a hodinu jsme mlčeli. Jenom jsme kouřili,

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Příběh se slaměnou mařenou neboli smrtkou, kterou je třeba každé jaro vynést ze vsi, tak to je naše dnešní pohádkové vyprávění. Jak člověku pomůže, když nečeká nečinně na štěstí? Poslechněte si pohádku o chudé a statečné krajkářce Fáně.

Chcete po dědkovi pohádku? Inu toť. Lidi si rádi cukrujou ten náš obyčejný svět poudačkama, volitířích a panách, co se nesou jak za storejnských diamant, krajka pod bradou, krajka na rukávě. A nikdo nevzpomene, že se krajka narodila v tuze v obyčejným hnízdě. Když to bylo dávno, pradávno, tenkrát bejvali zejmy poctiví, sněhu duchna nasypaná a mráz až v poujetří zamrzali vtáci. Kdo se šikouně nezaforotil dřevem, s úzkostěj počítal neděle do Velkonoc. Prázdná, krásná, družební, kejchavá.

0: smrtelná. A to už bylo pomoženo. Chasa ustrojili slamněnou mařenu, teda smrtku, a tu vynášeli ze vsi. Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi. Barevný líto byl stromek vyparáděný pentlema a vejdunkama. S tím se chodilo a koledovalo. Já předříkával jako forpáter. Ale teď vám povím, co se jenom nestalo.
1: A koho mě letos přisoudíte do páru na koledu, strejče?
0: No, fano, je to sekulenský.
1: Tohle říkání znám od předloni.
0: Nevíde to vždycky do páru na kventlík. Stává se, že někdo ostane lichej.
1: Ale proč každý rok já? Loni jste mi určil, abych jako lichá strojila slaměnou mařenu, a letos to budu zase já.
0: Nutit chasníky nemůžu. Každej se kouká přitočit k té děvečce, jaká mu padla do oka. A já nemůžu jít proti gustu. To by se mi celý chození s lítem rozsypalo.
1: Nějak to přeci narafičte, strejčku.
0: Tak ti to podám po lopatě. Uznej sama. Koho ze selských synků můžu dát do páru s rasejčkovou?
1: Ras ve vsi nikomu nevadil. Lidi k nám chodili pro psí sádlo.
0: Ostal ti po tátoji neblahej příslotek, fána Rasejčkova. Holka, i kdyby se s lítostěji rozplakala na kalušku jak rampouch z jara, cák si můžeš vybrečet hocha, aby ti připil, až budem v hospodě zapíjet slaměnou mařenu? Ustrojíš slaměnou mařenu a něco ti z koledy přeci kápne. No. A my, chaso, si tejdě tu koledu parádně nacvičíme.

0: Vyspěvujou. Cák musí drnčet zrovna pod našima okny. Kdybych chtěla s nima v hospodě dokola, budu nejspíš terlovat s koštětem, abych byla do páru. A tak pojď sem, ty mý věrný pometlo. Hrázku přivážu po bříslem, abys měla mařeno ruce. Kus laňtuchu narubáš, slaměnou hlavu, na ní hubu ze zlámaných hrabí. Vidíš, i hráby na to zmařím, abys byla pěkně zubata. A oči z makovic. No, tak se podívej na ten náš kulatej svět.
1: Koukám.
0: Cože?
1: Udělala jsi mi oči. Tak koukám. Rubáš, co jsi mi oblíkla, se mi nelíbí. Udělala jsi mi hubu, tak ti to říkám. Že má kolíky z hrabí, skřípu jak zubama. Oblíkla jsi mi v umouněnou handru a má záplaty.
0: Ještě si vybírej na to, že tě hodíme za vsi do jezery.
1: Je to funus. A já chci být vystrojená jak bílá nevěsta.
0: Nebudu obraceť vniveč dobrý plátno.
1: Vynášíte smrtku ze vsi, pohřbíváte zejmu, co slaměnou mařenu. Jako bych nebyla nic kalýho. Jako bych nosila lidem jen špatnost. Líto parádíte fáborama, pentlema a vejdůmkama. Jako by vám s ním nepřišla do vašich polí jen práce, robota a starání. Já nesu spaní, klid. Celému světu bílou sněhovou peřinu. Koho obejmu, necejtí bolest, nic už ho nežere. Hlad ani závist. A tebe, fáno, užírá závist. Závidíš, až seš od samý závisti žlutá jak žlůva.
0: Závidím. Závidím všem veselost a mladost. Jakou pak jsem poměla mladost v Rasouně? Když jsem z té samoty vykročila ke vsi, rozštěkali se všichni psi.
1: Mladost není spravedlivý čas. Já jsem spravedlivá. Obejmu pána jako kmána. Ale vy lidi nejste spravedliví k mýmu počínání. Ač nebejt mě, nevejdete se na tu světa vošatku. Ty jsi mě, fáno Rasejčkova, vystrojila jako vochechuli. A tak ti přikazuju. Udělej mi kráhel.
0: Cože chceš?
1: Kráhel. Krajkový límec.
0: Z čeho pak? Sama nemám co na sebe. V jarmaře prázdno, v truhle nic.
1: Prázdnota nejni, holí nic. V okno v chalupě je taky jen díra. Prázdnota lapená do dřevěnýho rámu. A jak jí dá pokoukání?
0: Tu ze pěkný ne, dokud ty máš vládu. Venku bílej sníh a na něm černý vrány.
1: Když se nechceš dívat, dejchnu a máš na skle věnce ledových květů. Zámecký okna nemají firhaňky parádnější.
0: Na moutě? Ledová krajka na vokenní tabuli?
1: Prázdna se dá lapiť i do nitě. Polapíš donitěnýho vokaku z prázdnoty a vedle zas, seřadíš díry v maršparádu a máš krajku. Krajku na krajkový okruží. Fáno, do třetice tě žádám. Udělej mi kráhel.
0: Nemám nitě.
1: Odpáráš z mojí ledový výšivky na okně. Je spřadena z páry a mýho mrazivýho dechu.
0: S tvou nítěj mi zaleze zanech ty mráz?
1: Vyšpekuluj zrychtovanost, aby tě při práci nezáblo. Fáno, poslouchej mě. Vylámeš z hrabí kolíky a na ty si namotáš mou ledovou nit. Kolíky ti budou hrát při práci v rukou jak paličky bubeňkoj a mráz neucejtíš.
0: Palička není jehla, aby se protáhla plátnem. A já ani to plátno nemám. Nemám nic.
1: To je umění chudáku, umotať z ničeho něco. Nepotřebuješ víst moje nitě plátnem. Říkám ti, budeš do voka z ledových nití lapať prázdnotu.
0: To mám vyrábět díry.
1: A nepasuje se paráda z děr k tvýmu hadernickému živobytí? Vycpeš si slaměnej kopec, takovou herduli. A do ní napícháš roštiny z koštěte jako vitejčky cest. povedeš mou nit od vitejčky k vitejčce. Aby tě nezáblo, budeš ty nitě prohazovat paličkama. Tak se měj k dílu, ať mám na rubáši krajkovej kráhel a nemusím závidět lítu, pentle a fábory.

0: I vynášeli chasa s velikým vyspěvováním vystrojenou Mařenu sepsi a muzika jim k tomu hrála funébr marš. Tram, tam, tadam, utůně hodili slaměnou Mařenu do vody, přehodili partesy na veselější notu a rázovali k hospodě.
1: Táhnou k hospodě a já nemám v čem. Takovej parádní kráhel plave po vodě, až je tůň plná pěny. Na moutě, že nikdy neměla tahle ta tůň tolik pěnový parády, jakou nadělal krajkový límec po Mařeně. A taky, že si ho vytáhnu. Věčná škoda, aby ten kráhel vzala voda.
2: Nesahej na mý zboží.
1: I už, Mařeno. A mám parádu, jakou nemá žádná děvka ze vsi.

0: Zatím Chasa už v hospodě postavili přistrojený, vyparáděný líto na stůl, vykoledovaný peníze vysypali starýmu branzocheroji na nálevní pult a hládenci připíjeli panám.
1: Vzkazuju přes červenou růžičku, že dávám Andulce zahrát písničku.
2: Vzkazuju Jozífko i přes zelený jalovec, ať přidá rosolku, není-li lakomec.
3: Vzkazuju přes voňavej karafiát, že dávám Kačence solo zahrát.
4: Vzkazuju venclíčko i přes tulipán, ať se ukáže, jaký je pán.
5: Vzkazuju vzkázání přes majoránku, že tu ze miluju Mariánku.
6: Vzkazuju Tuníkovi přes kytku kejchavice, jestli chce tancovat, ať mi připlatí na střelíce.
7: Jsou správně rozparáděný. Ferdíku, můžeš roznášet. Chasníku pivo a panenkám rosoličku, jak který hoch přihodí navíc pro poctu svý tanečnici. No, co stojíš a koukáš?
8: Koukám, táto. Teď přišla nějaká přespolní.
7: Nebroulej po dučatech, hni se, než spadne na piviští pěná.
8: Tahle stojí za pokoukání. Šatstvo má nevídaný, jen se na ní třpití.
7: Která pak? Na montě. Kráhel jí svítí pod bradou stříbernej. Čistě barounka. Ochu, to bude nějaký lepší zboží.
8: Táto, já ji proveru v kole.
7: Teď nikam, až rozneseš, co je načepovaný.
8: A někdo mi ji přebere. Mladýmu branzocheroji ještě nikdo nepřebral v kole holku.
7: Mladý branzocher seš proto, že se starý branzocher uměl postavit čenku. Hospodský po muzice šenkuje. Proti vábení muziky dá do obou uší čpuntek, aby mu nohama necukalo.
8: A to, když ona je ta pana předpěkná, duze parádní.
7: No, dávej pozor, kdo jí připije. A až se oni budou hoši prát, připisuj čárky.
8: Tato, tady je zlaťák.
7: Zpásnil ses?
8: Já si ten zlaťák u vás poctivě vysloužil. Žu vám na hospodě jak námeznej.
7: Jednou ta hospoda bude tvá.
8: Ale teď platím do vašeho šuflíku svou zlatku a muzice druhou. Muziko! Tuž pro panu, který teď mladej branzocher připije na její krásu. Vzácná panenko, vzkazuju vám přes celý Puget kvítí, že vás chci o tanec poprosit.
9: Vzkazuju Ferdikoj Branzocherovu přes kytky máty. Jenom s ním chci dnes tancovat.
8: Cože?
10: Panenko, třáste přišla přes kolikery meze. Ferdík Branzocher vám platí písničku za celý zlatý.
7: Tak to tedy ne! Ještě nepodědil jsi a mrháš zlatkama. To bys věru brzy roztočil, co já námounil, a s přespolačkou, o který nevíme pranic.
4: Ferdíka načisto omámila.
8: Tancuje jako divoženka.
4: Hicuje, až z ní teče. Lidičky, to není barounka, ale hastermanka.
11: Kapky z ní lítají jako z kropičky.
5: A kam se podělo, co na ní svítilo stříbernýho?
7: Roztálo to. Roztálo tak, jako roztaje bohatství, který syn podědil, ale nevydřel rukama. Rombac do pípy, ať mi sud vyteče, není-li tahle děvka Rasejčkova fána.
12: Rasejčkova.
9: No, a co broulíte, jako bych spadla z měsíce? Nohy mám zdravý, tak proč bych si nemohla na šejdoucí skočit?
7: Ale nemusela zvábit dokola zrovna mýho syna, vostudo.
9: Pan táto šenkýři, jednou za život mi ta vostuda stojí za to, že jsem si potancovala s největším frajerem z naší obce. Ha,
7: frajer? Jaký pak frajer? Sakra, Ferdiku, nestůj tady jak zmoklá slepice a hni se pro kýbel. A ty, Fáno, poslouchej. Na tvou velkou žízeň ti mladej branzocher nepodá štampele, ale rovnou kýbel.
9: Zaplatil taky zlatku?
7: Kýbel a handru! A ty setřeš tady tu mokrotu, co ti natekla na zem z tý falešný parády. Jo, podlahu tady vytřeš do sucha, aby se nemuselo hospodě u bohatýho branzochera říkat na zmoklý terlici. A ticho tady bude! Já tohle neříkám, Fáně, pro vejšklebek, ale pro pořádek. Hospodskej, když má mít vážnost, musí vědět, komu kdy nalejť a koho kdy vyrazit ze dveří. A chudej zas musí vědět, odsaď pocaď, a pak se mu žádnej nevysměje. Ferdiku, máš prokýbel? A ty, Fáno, poslyš. Jestli uměl tvůj táta nebo štík ras...
9: Nechte mýho tátu spát.
7: Jestli uměl psím sádlem kurírovat suchou nemoc, oplať mu to pámbu. Ale já, jakožto táta svýho syna, ti říkám rovnou, že mladý branzocher nemůže přivízt do hospody nevěstu, aby po ní štěkali všechny psi ve vsi. Jo, a tu zlatku si vem jako podíl z koledy. A ty, Ferdíku, roznášej pivo. Muziko, hrajeme dál.
0: A hráli, až se hory zelenaly a Fánu hnala hanba sedmerejma metlama, až tam, kam za ní nedolehla ani muzika, ani vejšklejbační slova.
9: Mařeno, slaměná Mařeno, vzkazuju ti přes terní a bodláčí, odveď mě tam, kde hanba nepálí a vejsměch netlačí. Je to ta tůň. Mařeno, slaměná Mařeno, jestli tě ještě jizera neodnesla do dalekého moře, poslouchej. Tady ti vracím tvůj kráhel, ale svlíct ho nemůžu, protože roztál na mým kerku. Musíš přibrat klímci i mě. Tak ber!

0: pojď ke mně. No, jen pojď, Fáno. A řekni, co vidíš?
1: Černou propast nad hlavou, ale trhá se a svítí jí tam.
0: Mám rozsvícený hvězdy ve svým paláci s tmy a mrazu. Prosvítají oknem. Dejchni na to okno. U mne se nevolá, neklepe, nezvoní. Kdo chce dovnitř, vypustí svůj teplej lidský dech na mý okno. Či z čeho myslíš, že mám ve svým paláci na oknech záclony pelný ledových květů? Z vašeho teplýho dechu, lidi, z vašeho posledního vohlídnutí po světě na svátek. Zdá se ti svět krásnej až k nevíře. Fáno, Rasejčkova.
1: Pust mě, musím tam zpátky.
0: Dejchni na mý okno, odevzdej svůj teplej dech a vykvete divu krásný ledový bodláčí.
1: Ne, pust mě.
0: Pouštím tě. Holka, ty přece nemůžeš ke mně dál. Co jsi to nadejchala do mý ledový rajský zahrady? Kulatý jakýsi kolečko. Snad koláč nebo lívanec. Pověz, co neseš ve svým posledním dejchnutí. Ve svý rozpomínce.
1: Zlatku, tu dlužím šenkýřoj. Chci mu ji vrátit.
0: Neneseš ve svým dejchnutí krásu smíření, ale partiky s živejma. Hybaj zpátky mezi živý. Hybaj stůně ven.
1: Pámbu zaplať, že uvízlo to koštiště pod verbičkama. Bylo čeho se chytit.
0: Běž pryč.
1: A koště tu nechám? Takový ještě dost dobrý pometlo? Škoda ho. No, vidíš, slaměná mařeno. A jsme venku v obě.
0: Proč jsi mě tahala z vody? Můj čas minul. Tancujete teď k poctě bareunýho líta.
1: Proto nenechám utounit ve vodě koště a kus plátna.
0: Kam mě neseš?
1: Kam? Domů. Zatopím a usuším se.
0: A já?
1: A tebe odstrojím, slaměnej hastroši. Koště postavím do síně, hábit hodím usušit přes bydlo a zas bude, jak bylo. Jen co vrátím šenkýřoj Zlatku.
0: Fáno, nedělej to.
1: Co nemám províst? Co se ti nelíbí?
0: Fáno, nezmaš mě, dokud mi něco nepovíš. Pověz, proč jsi v tůni? A málem v mým studeným náručí měla před očima tu Zlatku?
1: Protože nejsme s šenkýřem srounaný.
0: Zlatku si neukradla, dal ti ji sám.
1: Dluh a vděk jsou stejný břemeno. Nechci to sebou vláčet.
0: Fáno, nežli mě odstrojíš, udělejme i my dvě spolu na rounání. Jsem ti dlužna za to, že jsi mě vystrojila na mou cestu. Udělala jsi mi parádní kráhel. A já ti za tu službu dlužna nezůstala. Naučila jsem tě krajku.
1: K čemu je chudý holce krajka?
0: Je to umění pro chudý. Umění udělat z ničeho něco. Stačí to k srovnání účtu?
1: Já ti účet nepředložila.
0: Počítej dál. Prozradila jsem ti, z čeho kvetou vzejmě na vašich oknech ledový květy.
1: A pomůžu si, když to tvý tajemství znám?
0: Mám pro tebe třetí dar. Zbylo ti po tátový žijounosti hodně psího sádla?
1: A proč se ptáš? K čemu by tobě bylo psí sádlo?
0: Mně ne, ale tobě. Tobě na doktorskou živnost. Dám ti střípek v okna ze svýho paláce. Přilož ten střípek kretům toho, kdo marodí. Pakli vykvete z jeho dechu na mým střípku ledová zahrada, už nekuríruj. Neuvidíš-li nic kalýho, Podej psí sádlo a nemocnej se uzdraví.
1: Mám doktorovat s psím sádlem, aby na mě štěkali všichni psy?
0: Dobře prodáš a dojdeš s tím slávy. Nemáš-li vostať lichá, musíš neblahý příslotek Rasejčkova vyvážit měšce peněz. A já ti k ním pomůžu za tu službu, že jsi mě vystrojila.
1: Ach, asi bychom neměli stejný meter na to, koho kurírovat a koho ne. Víš-li co, já tě tejdě honem odstrojím a usuším tvůj rubáš, aby se radši zas obrátil ve obyčejný plátno.
0: Nežli plátno uschne, moje nabídka platí. Zvaž to, Fáno, v cípu rubáše najdeš potřebný střípek z mýho okna.
1: Střepy nosíš po kapsách půjčenýho hábitu, nitě z něho lítaj. Vida, nitě. Poterhaný, ale kdyby se namotali na paličky. Víš-li, co slaměná mařeno? Zkusím udělat parádu z poctivých nití. Tobě děkuju, že jsi mě to naučila. Jsme spolu srovnaný a dál s tebou nechci handle mandle. Tvůj střep hodím z okna.
2: I rozmáchla se Fána a co se divíte, v pohádce to tak bývá, že střep ze spravedlivýho dopalu hozenej strefí se zrovna tomu na palici, na koho máme dopal, na moutě, že je to bohatý brancocher, koho to hozený sklíčko báclo.
3: No, no, taková furie, házeť střepama z okna. To bys, Fáno, věru nemusela. Nebo štík tvůj tatík vítal zákazníka vlídným okem.
1: Vy za mnou, šenkýři, a já se vypravuju k vám.
3: Za Ferdíkem?
1: Za vámi. Vrátit vám Zlatku. Podlahu jsem setřela zadarmo a za vostudu přece platit nebudete.
3: Zlatku si nech a připlatím. Ty, Fáno, zbylo po rasový živnosti drobek psího sádla.
1: Už jste druhej, co se ptá?
3: Nebo jezeučí sádlo, nebo komáří, nebo čím to tvůj táta mazal marody, když je chytla nemoc.
1: A kdo pak marodí v hospodě u bohatýho brancochera?
3: Mladej stůně, zalezlej v pelouchu, broulí do zdi a práce stojí. Sám už na všechno nestačím. Jestli se hoch prochladil na té tancovačce, jestli mu krápalo za tejlo, u košili měl mokrou, poudám si, zkusím psí sádlo.
1: Nešetřte na jediným synoj, pan táto šenkýři. Zapřáhněte bričku a jeďte radši pro doktora.
3: Kdo ví, jestli by věděl medicínu proti ušknutí? No tak, Fáno, po dobrým. Tu Zlatku si nech a přihodím druhou, necháš-li mýho hocha na pokoji. Domluvme se pokojně a nemusíš po mně házet z okna střepy.
1: Dejte sem ten střep, šenkýři, a Zlatku si vemte zpátky.
3: Zlatku si nech a dej mi do hrnka třeba i čerchmantí sádlo. Lidi ve vsi musí vidět, že si odtaď něco nesu. Že jsem tu byl pro něco důstojného a ne pro dohadování o nešťastní lásce.
1: Se mnou doposud o lásce nikdo nemluvil. O šťastný ani o nešťastný. Ne, šenkýři, já o lásce nic nevím.
3: Ale možná, že jsi po ní zatoužila. Omámila jsi našeho Ferdíka, kdo ví čím? V čárách se nevyznám, vyznám se v obchodě, a tak se tě ptám, jak hluboko mám sáhnout do šuflíku, aby zvrátila mýmu Ferdíkovi zdravou mysel.
1: Já? Ferdíkovi Brancocherovu?
3: Nej, nespí, do jetrnice ani neklubnul. Enu je zmátořenej, jak bývaj nešťastně zamilovaný.
1: Zamilovaný? Do mě?
3: Psst, počkej.
1: Mladej Brancocher, že by se zhlídnul ve Fáně Rasejčkově.
3: No, je to sousto pro lidi. Holka, udělej s tím něco.
1: Počkejte, pan táto. Tohle si musím srovnat v hlavě.
3: Ale čerstva. Hospoda nemůže ostať bez obsluhy.
1: Ani čáry nejdou odbejt na honem. Vraťte se do šenku, přijdu za vámi. Musím si schystat všecko potřebný k doktořině.

0: Jak zapadli za brancochérem dveře, skočila Fána ke kamnům a stáhla z bydla bílou plachtu. Matala najdeli aspoň v záplatách trochu velkosti a jeli plátno porád ještě rubáš.
1: Chvála Bohu, ještě to docela neuschlo. Slaměná mařeno, čerstva to znovu v oblíkni a pomoz, jak si slíbila. Viděla jsi?
2: Viděla. Udělala jsi mi přece oči. A teď vidím, že chceš začít doktorskou živnost u brancochera.
1: Nemůžu si srounat v hlavě, že by mi to tak spadlo z nebe. Ferdík Brancochér, ženich, jakýho mají v Merku všichni družbové ve vůkolí. Ten Ferdík, že se roztonal láskou ke mně. Láska. Poprvé to slovo zabloudilo pod naši střechu. A já chci vědět.
2: Já ti nenabídla vědění, ale výnosnou doktorskou živnost.
1: Potřebuju znát.
2: Obrací se na nepravou.
1: Chci vědět, na čem jsem.
2: Pověky zastírám firhaňkama z ledový krajky v okna svýho paláce, aby toho, kdo přichází, nestrašilo prázdno. Fáno, není lepší pokoukání do zahrady ledového kvítí, než poznání, že je to jen a jen voda?
1: Prosím tě, půjč mi svůj kouzelný střípek na jednou, jedinkrát.
2: Ech, meleš a nevíš co.
1: Půjč mi svůj střípek a dej mi poznat, co je ve Ferdíkově dejchnutí. Je-li tam nemoc nebo láska?
2: Na tenhle špás půjču svý kouzlo věru nerada. Fáno, rozmysli se.
1: Seš mi dlužna za kráhel.
2: Tak teda... ber.
1: No, dervalo ti to. A půjdeš se mnou. Dám si tě do tašky, jakože třeba nesu koště a handru a potřebnosti k zaříkání.
2: Mám sloužit za plachetku přes vaše lidské věci?
1: Už ať seš v kabeli. Pomůžeš mi přečíst, jestli se ve Ferdíkově dejchnutí objeví láska ke mně.

0: A brůlila celá ves. Ten za plotem, ten špehírkou, ten s nosem rozpláslým na skle. No, to tě sousto pro lidi, to tě voda na jejich mlejn, fána Rasejčková jde kurírovat mladýho brancochera. Psi se mohli poterhat na řetězek, co vyváděli.
1: Pojď jen dál, fáno, vítám tě. Pojď do světnice a dál do přístěnku, kde líháme. No, vidíš, tu ho máme, Maroda.
2: Nechte nás vo samotě, pan táto.
1: Konej, jak uznáš. Zaříkej neplechu a dostaneš mastně zaplaceno.
2: Fertíku, ochu rozmilej, nedělej, že spíš a obrať se ke mně tváří. Očima.
3: Sák bych na tobě asi viděl. Máš ty kuráž líst za mnou až k nám do baráku.
2: Pozval mě pan táta, že prej stůněš. V pelouchu zalezlej jako sisel za bílýho dne.
3: A můžu snad lidem na oči po té ostudě u muziky? Počkám v peřinách, až se řeči přeženou a lidi zapomenou.
2: Co zapomenou?
3: Že jsem byl v kole s tebou. Tohle mi v dolejším mlejně hned tak nezapomenu.
2: V dolejším mlejně?
3: V hořejším, jak by smet. Mají círy na vdávání tam i tam. V hořejším kačenku, v dolejším blaženku. Musím družboj podsterčit Zlatku, aby to nějak vymluvil, že mě u té muziky chytal fantas. A říkala jsi, že tě táta přived? Ale to je od něj starostlivý. A docela se to hodí. Můžeš rozhlásit po vsi?
2: Nemusím rozhlašovat. Slyšel jsi, co psi činili. Těch očí za špehírkama. Ale já přece šla, protože...
3: Vykládej všude, že hekám, kašlu, až musel starej do rasouny pro psí sádlo. A já si poležím v pelouchu a on ať se honí se sklenicema po sále. No řekni, co mi teď schází?
2: Tak já ti to povím. Pometlo! A mám ho s sebou a tím tě přetáhnu po liném hřbetě.
3: Ale au!
2: Bude se rozkulovat v peřinách a starý, aby se honil s půl litrama.
3: A co tak?
2: Alo, Mašír, post ven.
3: No tak, co tě to napadlo, au? Ty seš na mě jako seršáň. Táto, pomoc! Vždyť mě ta metelice pometle v utluče.
1: Co se děje?
2: Jen poté, pan táto. Vidíte, váš Ferdík už je na nohou.
1: No, moutě. A obouvá pantofle.
2: Košili nech! Nejdřív máš ke studni? A vomej se čerstvou vodou. Lázeň tě vzpamatuje.
1: Ale
2: mám tě tam popohnat?
1: Ne, ne, ne.
2: To víš, že tě tuze ráda. Celý vesnici na očích. Poženu pometle přes dvůr.
1: No tohle. Vidím, holka srovnala z k pořádku. A tak mi napadá hrom do pípy, ať mi sud vyteče. Ty bys uměla vyhazovat přes poláky z hospody, když se tu opoutí semele branice. Byla bys tebe fortelná hospodská. Co na to říkáš?
2: Říkám, že ne, pan táto.
1: Že ne? Cák ti nepodávám štěstí na vodeuřený dlani?
2: Ferdík mě nemá rád.
1: Spad by mu hřebínek, holka. Fáno. Spadly mi z očí šupiny a vidím to jinak a moudřejc. Vždyť já bych s tebou nabil jistotu, že syn mi zlaťáky nerozkutálí. Pomudrluj o tom, co ti říkám.
2: Kdo změřil to lidský živobytí od jednoho kraje k druhýmu? Od toužení po lásce až po tuň s černou vodou? Domudrluje se jiných konců. Tu Zlatku si, pan táto šenkýři, nechám za léčení.
1: No, máš jí po zásluze, Ferdík je zdravej.
2: Jsme vykulírovaný, oba dva. A druhou Zlatku mi připlatíte za herníček psího sádla.
1: Co?
2: Byl poslední, tak bude dvakrát dražší.
1: Holka, ty bys uměla kasírovat.
2: Tu druhou zlatku na vás nechci vychytračit, pan táto. Já ji opravdu tuze potřebuju. Do svý živnosti na materiál. Tomu jako obchodník rozumíte.
1: Co jako?
2: Potřebuju nakoupit nitě a herbáví na krajky.
1: Na cože se dáš?
2: Na krajky. Skládat díru v díře, to je práce pro chudý děvky. Proužeček první krajky vám přinesu jako doplatek za tu druhou zlatku. A vy ji vyvěsíte lidem na oči, tuhle, do police pod sklínky. Říkejte, že je to moda, že to modní zboží dělá fána a že ta paráda není laciná a budem si kvit.
1: Byla bys, holka, do kšeftu, do hospody jako stvořená. Že já tohleto propás.
2: Vidíš, slaměná Mařeno, všecko je srounaný. Jen tebe nemůžu odprosit. Odpusť, že jsem tě tak nehorázně zmařila. Jak jsem celá dožraná hnala toho lenocha z lůže, slítla z koštěte tvoje slaměná palice a už nejseš. Ani kouzelný střípek ti nemůžu vrátit, kdo ví kam zapad. Nejspíš ho v hospodě zametou se střepama rozbitých půl litru, až se tam semele pranice o nějaký bohatý dňůče. Ale dluh ti srovnám, až budou zas chasa strojit líto a na mě jako na lichý vostane, abych vystrojila Mařenu, udělám ti tuze parádní krajkový kráhel.
0: Poudám, v žádný obci neměli tak vystrojenou slavněnou Mařenu jako u nás. Fána jí vyzdobila krajkama, do krajky vplítala lístečky, kvítka, srdcata, zvonečky, vtáčata, paráda jak z rajský zahrady. I bohatý holky se v té krajce zhlídly. Tu chtěla Kačenka krajku na rukávce, tu Blaženka krajku na fjertůšek a zas paní máma na čepec či do police pod památeční herníčky. A fána měla živnost. Toť, že pilný ruce krajkářky nevostaly nepoušimnutý. A tak si fánu odved nějaký chalupník do výchovy a my jsme v parádu se slaměnou Mařenou přišli. Jen ta písnička, ta přetrvala.

0: Pohádku Slaměná Mařena pro rozhlas napsala spisovatelka Marie Kubátová a v roce 1986 ji v plzeňském rozhlasovém studiu natočil režisér Jan Berger. Účinkovali Jan Gross, Ilona Vaňková, Monika Švábová, Jaroslav Konečný, Ivan Gýbl, Martin Velda, Zdeněk Mahdal a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Medicine man.

kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádkách jsou jen tři přání.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že...

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

tématem dnešních šlágrů od srdce je vzpomínka na Vladimíra Dvořáka, se kterým jsem začal úzce spolupracovat na populárních televizních seriálech Zpívá celá rodina a pozdějším televarieté. Mistr televizní zábavy, scénárista, konferenciér, ale také vynikající textař, to všechno byl Vladimír Dvořák. A my si dnes některé písničky s jeho texty a v podání známých zpěváků i zpívajících herců připomeneme. Přeju příjemný poslech.

Tak to byly tři texty Vladimíra Dvořáka, nesmrtelná píseň pro Kristýnku z hudební komedie 100 dukátů za Juana s hudbou Zdeňka Petra a v podání Jaroslava Satoranského. Poté Tereza Duchková přidala americký evergreen, který se v české verzi jmenuje Vzpomínky mě zůstanou, a Karel Černoch nám naordinoval Prostý lék s hudbou Vlastimila Hály. Často se stávalo, že v televarieté mě Vladimír Dvořák zapojoval do jejich skečů, to znamená Jiřina Bohdalová a Vladimír. No a já jsem to odmítal, já jsem to nechtěl nikdy. No tak jsem se mu pomstil, že protože jsem věděl, že on nechce zpívat, takže si zaspíval s Karlem Gottem a s Jiřinou Bohdalovou Terčet, Bohdalová, Dvořák, Gott.

Tak to byla kapička štěstí z My Fair Lady. Zpívali Bohdalová, Dvořák a Gott. No a dále bude Voláre, Monika Absolonová, Dobrou noc, Valdemar Matuška, Rolníčky, dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou.

Tolik další série písní s texty Vladimíra Dvořáka. Mnohé z těchto písniček zlidověly, ale třeba jen málo kdo ví, že jejich texty napsal právě Vladimír Dvořák. Písecký rodák, ročník 1925, který začal první texty k písničkám psát hned po osvobození, ty vůbec první zpívala skupina Lišáci, ale rozhodující na jeho textařské dráze byla samozřejmě spolupráce s orchestrem Karla Vlacha, jehož koncertní programy také uváděl a z nahrávek Vlachova orchestru týden co týden také sestavoval a uváděl vděčný rozhlasový pořad. Vladimír Dvořák zemřel na konci roku 1999 ve věku 74 let. Kdysi konferoval velice populární televizní pořad Zpívá celá rodina, stejně jako pozdější televarieté, a moje kapela v programu doprovázela soutěžící. Ale když už jsem se předtím zmínil o pořadu Zpívá celá rodina, tak jsem si vzpomněl na takovou humornou historku. Dědeček přišel, že si zaspívá, že bude zpívat písně, nevím jakou písničku, no a v tom vyběhl z televizního vozu Honza Štěpánek, zvukař, a říká, proč tak do toho hulíte, když toho dědka není vůbec slyšet. No tak jsme hráli o něco slaběji, ale pak zase přišla dcera, protože děda nespíval, musíte hrát nahlas, protože děda je hluchý.

Tak to byl Josef Zíma ve skladbě Čertví proč. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem.

Lásky mé v podání Ivety Simonové je vůbec poslední text, který Vladimír Dvořák napsal, a slovy této skladby se také definitivně uzavřela jeho mimořádně plodná a posluchačsky vděčná textařská éra. A po vzpomínce na Vladimíra Dvořáka a jeho textařské umění nás čekají orchestrální nahrávky mého orchestru z dílny Jaroslava Ješka.

Tak to byla malá ukázka z připravovaného CDčka nazvaného Hip žraje ježka. A směsí velkých českých hitů se budu pomalu loučit, abychom se společně na šlágry od srdce sešli zase příště. Samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky, těším se na vás, váš Václav Hipš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
0: Ano, přesně tak, paní Jechová. Děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání. Tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou. Tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost tý skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufujeme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období. A tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si ano. Tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a nevím, jestli je to pravda, přines lampy do rádií, jsou takový skleněný vaňky a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě. A musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií, nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešají na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil, takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímal.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může. Vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi.
1: Taková
0: romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, které, nebo která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
2: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
2: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
2: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás
2: chci
0: taky.
2: Vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takové malé dveře. Tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různý váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal? Co to udělat? Já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
2: akorát,
0: dělo.
2: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. to bych nemohl žít dál. Já jsem tak napnutý z toho, jenom tak to říkáte.
2: Je takové poctivé, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ. No.
2: A pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti vám byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
2: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se i bát já.
2: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a to tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Krnašova Řečice.
2: Do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože ale to já jako Honza jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Jo. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
2: Na zhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítra, hromy, blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers Plavci dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka ovdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka na celé u rozhlasu, a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se ně často hrávali. Jo. Ještě, že jsme tam nenašli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z úplné školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch, v tom se neskované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázu, ve které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouření škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Píseň nebo plíseň? No, to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
1: Dobrý večer, tady byl Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
0: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
1: Dostanete infarkt.
0: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
1: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
0: No.
1: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let, vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
0: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a.
1: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
0: No, právě. Karafy,
1: dílo, prostě všechno. A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
0: Tak to jako asi pravděpodobně
1: už lepší
0: než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
1: No, tenkrát byl plat 12.
0: Jo. A to ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
1: Nechmíte tak asi tak... to ukazovat manželce.
0: No to tak.
1: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
0: No, Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Já samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
1: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
0: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
1: Julius,
0: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste si někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány z pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou. Byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu. Tak.
0: Ano, no jo, tak vlastně.
2: Tak hlavně neprší.
0: No pravda, že. Tak teď myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali, bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se to sižene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí ano. Se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano. Kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte no. Pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Oh, uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomy. Jako takové, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já s tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zář skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, to je pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rajhradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejméně po 2-3 dnech po každý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístku. A takže v tom jsem si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale já bych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulon, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věci, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typicky dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo, prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak jsem se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: To vám to vysvětlím. To, my jsme napřed viděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo, že to nebylo vůbec. To je to krásný kov nějaký a žlutý a samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za toto, za to jeden koš nebo věrtel nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: Aha, to je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: Ale... To bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, to říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to tých, říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo, protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já jsem
0: a další, pozdě bych a honiti, kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci.
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom aj holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to škemrali a každý si bral, no tak až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak, to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí, a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou, nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No, je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obé stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Má výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné. Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost. A jestli někdo z vás je tatínkem, no, máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové. A je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
5: No jo, nesmál. Já ti tady už dělaj, máš svědky, prosím tě.
6: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
7: Já? No dovol.
5: Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já.
3: No. Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, myslíš, že teď těch nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Čas letí jako blázen.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily. Ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No, zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? Telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volející, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla, nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naši fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení po Němcích, uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou, ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu, pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic, povězte, no, jak se tam máte?
2: No tak celkem dobře, popršelo, syn se u mě stará jak o miminko, všecko mě zraví a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Mariánských horách a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepíka v tom Rušperku, on byl zubařem a za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. Čili to mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografist, fotoaparát, si nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka. Pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes 500 000 dolarů.
0: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
2: To mám tady v šuplíku.
0: Je to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl ševcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. U to mě kousali blechy, protože ten v dílně jeho zákazníci chodili s psem a podobně, čili si opravoval. No, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde. Mě jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolížili, nenechali mě spát. No, potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no. Ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mě to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Cokoliv. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: víme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli. Nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava, Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. Tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtíšku, škoda, že tady nejseš. Byli, tady je to nádherné, tady se promenáduju a kde si co si. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si do té, a já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Luhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem se nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu Mavenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a no prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních. Byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady, toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během 2 roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Haló, haló, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bych a honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu, na té půdě, prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho tam u Orlicem jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala. To. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s víčkem dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak zvařila to prase, co z něho rozvařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to A tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpanida, moje maminka se jmenovala Štěpanka, říká, teď si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, já jsem si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Božka, tak už můžu otevřít okno a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrý se. Máš

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helpěr Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně jak máme, v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo, no a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal šichtových závodech, tam jak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozmlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, Strejda tam bydleli leta.
0: Ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mývali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou, a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti lásce, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupnice z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, vítáme vás a moc si vážíme toho, že jste si zase sedli k rozhlasu, abyste nás poslouchali. Vidíš, Žaninko, papoušku, nerozčiluj mě s tím vonipováním. Hromnice už jsou dávno pryč a dny se prodlužujou.

Vzpomínáte si na ten nádherný čas? Sladkého nic nedělání. Dolce far niente. Sladké nic nedělání. Víteslav Nezval. Tu knížku jsem si koupil v antikvariátu za 11 korun. A marně jsem se snažil začíst do ní. Nějak se mi to nevedlo.

čas tak přeletěl a dny tak rychle střídali noci a léta střídali zimy a najednou životy uplynuly.

tou dobou, vzpomínáte si? U nás to tak bylo tedy v Pavlíkově. V úterý, ve středu i ve čtvrtek se právalo, pralo se prádlo a to prádlo vysívalo na šňůrách, na dvorech i na zahrádkách a v tom něžně hřejícím předjarním slunci se sušilo. A když tam zůstalo do pozdního odpoledne a do večera, kdy už jako uhodil trošku mráz, tak to prádlo zmrzlo. A košile, ty byly zmrzlý jako prkno a takový byly stopořený ty košile i rukávy a babička říkala, vy tady visíte jako strašáci v poli. Smála se, protože už se těšila, až bude dělat strašáka třeba na třešni. Nebo stavět strašáka do pole, kde zaseli mák nebo burgán, to, aby to ptáci nevyzobávali tu sedbu. To babička uměla, ta si stloukla takovej sprken kříž a na to navěsila všecko starý. To, co to měla v rohu ve stodole, zvláštní takovou garderobu na to, aby mohla hezky dělat strašáka. Takový ty potrhaný dědový cajkový šaty, kabáty to byly většinou. Vomoklý, takový vysrážený, vyšedivělý úplně, cucky to byly.

Dělání strašáka se podobalo našemu dělání sněhuláků, když jako děti. Jak ty koule se zvětšovaly, když jsme začali válet z maličký kuličky třeba břicho sněhuláka. To jsme začali nahoře na kopečku na louce a uvalili jsme tu kouli třeba 10 metrů a to už vůbec nebyla malá koule, kterou jsme mohli hodit. Ta už se nedala vůbec uníst. S takovým chrupáním na sebe ta koule nabalovala ten mokrej sníh. No a taky jsme těm sněhulákům stavěli. Když byl hotovej, tak na hlavu jsme mu dávali hrnce, jako babička to dávala těm strašákům, třeba na naší višni na dvoře.

To byly tak hezký obrazy, když se sušilo prádlo. Vlálo na šňůrách, zakolíčkovaný kolíčkama dřevěnejma, který byly taky takový, poznamenaný časem to dříví na těch kolíčkách na prádlo. Vybledlí jako ty sukně, zástěry, šaty, šátky, který do nekonečna do roztrhání nosívali a prali a zašívali stařenky u nás ve vsi. To se dalo rozpoznat, který zástěry patří a který šátky patří stařenkám a který zástěry a šaty patří ženám zralým, dívkám v rozpuku. Ty se odlišovaly barevností, ty šaty a šátky a zástěry, který byly hodně vybledlí, ty patřily těm stařenkám. A ty, který měli barvy jasný, patřili těm dívkám v rozpuku, holkám, holkám.

Až nedávno jsem si uvědomil, co je to holka. Co znamená holka? Holka. Dívenka. Dozrávající. Už ne dítě, ještě ne žena. Dívka, holka, dívka, holá. A u nás v Pavlíkově byly holky tak hodný. A jak rádi jsme si s nima hráli a oni s námi taky. S klukama.

No a do toho vlajícího prádla, barevnýho, nebo i bílýho, nebo i toho vybledlýho, než zmrzlo, tak ladně vlálo pod modrou oblohou, po který pluli bílí mraky. Jak to šlo hezky dohromady s kokrháním kohoutů a štěkáním psů a zřechtáním koní, protože když voschly meze, tak už ti, kteří měli pole, se nemohli dočkat, až vejdou do polí.

Jiříčku, zatancuj, zaspívej. Mě říkali. Víte, co jsem udělal? Prej, jsem dal takhle ručičky v pěst. A začal jsem se točit zprava doleva, jako takový malej, takový kašpárek. A prej jsem zpíval, když voschnou meze, na mě to leze. To mě naučil Franta Truxa. A oni se smáli a dali mě třeba bonbon nebo kostku cukru za to, když voschnou mez. Ten Franta mě učil takový věci, že jednou jsem to řekl před maminkou a ta se zděsila. Franta mě naučil říkat třeba, když se mě zeptali, Jiříčku, jak seš těžkej, tak já jsem prej řekl jako pytel hoven. A maminka řekla, co Jiříčku říkáš, ty to víš, že se to nesmí. A zlobila se na Frantu, že mě to takhle učil. Když vosknou meze, na mě to leze. Já jsem vlastně byl bavičem už od, již jako malý hoch.

stařenky v Pavlíkově. V každém domě byla babička, stará žena, zvláštní. Na té životní pouti, o který babička říkala moje, babička říkala, že ten život je jako pohádka, že uteče co by dub. Ten život, jak říkal spisovatel Bohumil Hrabal, ten život, který začíná krůpějí semene a končí v praskotu ohně, je takovej jako sen. A uteče, než řekneš švec. A ty babičky každá byla jiná.

Jiná byla paní Vosiková, jiná byla paní Franková, jiná paní Bechnerová, jiná, úplně jiná byla paní Truxová, paní Černá, paní Hokinářová Černá taky tam byla, paní Hokinářová Vosiková zase, která prodávala a tahala ze sudu rychlokvašky okurky velikejma kleštěma, jak namlátila tomu svýmu vnukovi, jak mě tenkrát seknul těma hráběma do čela nad oko. Dostaneš se do polepšovny. Je, to z toho jsme měli takovej strach. Když nám veliký lidi říkali, ty se dostaneš do polepšovny, no to bylo to nejhorší, co nám mohli říct.

Mě to taky jednou řekli. To bylo strašný. Dodneška to mám v živý paměti. To bylo u Jirkovských na Sále, v hospodě. Tam, jak se tak vošklivě říkalo, vy víte jak. To byl malinký sáleček. Taková hospoda toho jména nebyla snad nikde jinde na světě. To pavlíkovští na to byli patřičně hrdí. Tam se hrálo divadlo a my děti jsme se seděli hned. První řada byla pro nás, pro děti, a hned druhá řada byla pro babičky. Ty seděli za náma v té druhé řadě. Teď si poslechněte, co jsem vyvedl. Skoro každý měsíc se vesnice scházela v té malé hospodě v neděli odpoledne na besídce. Nebo někdy i v sobotu odpoledne. Ocitali jsme se na tom sále jako účinkující. Ještě nedávno jsme se tam koukali těma povotevřenýma dveřma, když tam byla taneční zábava. No, my jsme tam taky chodili na biograf. A nebo když tam byl kouzelník a tahal z cylindru papírový růže a vytah na závěr králíka. To si taky přesně pamatuju. Ale tadyhle tu besídku mám vrytou do paměti tak živě. Jak my děti jsme seděli v té první řadě a naše dětský oči se nemohly nabažit krásy kulis. Namalovaná náves tam byla. Na pozadí byla cesta, která vedla na náves a alej topolů, a i tam stála namalovaná tam byla veliká lípa. Ale lavička, co stála pod tou lípou, ta byla opravdická. A po stranách byly zdi domů, kde byly namalovaný okna a v nich byly honzíky. No prostě kam oko pohlídlo, tam jenom byla krása. No, a já jsem byl takovej, strach jsem měl trošku, protože jsem měl číst dlouhou báseň dlouhou a smutnou. To bylo na svátek matek. No jo, na svátek matek. A já jsem z té básně měl strach a teď jsme my děti tam byli dřív. Pan řídící učitel Řežábek si nás pozval všechny děti, co měli účinkovat o půl hodinu dřív, a seděli jsme v té první lavici a já se koukám, jak dole pod jevištěm, jako kdyby se na mě smál takový lesklej hřebík. Asi jak tam něco přibíjeli na jevišti, tak někomu upad a ten hřebík se tak lesknul a jako kdyby mě vybízel, zvedni si mě. Už ho držím v ruce, ten hřebík. No a protože kdo ví, co se v té dětské Makovici děje? Byl jsem zvyklý, že většinou jsem dělal lidem radost, když jsem jim třeba zpíval tu písničku Když voschnou meze, na mě to leze. Tak abych jim udělal radost snad, tak jsem ten hřebík vzal a špičkou jsem ho podržel nahoru. Venoušek Kopeckej vedle mě si sedal. A na ten hřebík si sed. Ale on se mě, ten hřebík v té ruce, já jsem ho neudržel. Venoušek si ani na ten hřebík nesed, jenom ho to trošku píchlo, zakřičel a vstal. Ale ten hřebík na té lavici ležel. A to byl důkaz pro všechny ty babičky, které seděly hned v té řadě za náma. Hřebík, ty jeden. On se tváří, jako kdyby neuměl do pěti počítat. A podívejte se, ty se dostaneš do polepšovny. Ve mně by se krve nedořezal, protože jsem si myslel, jak se budeme všichni smát. Teď ten důkaz toho mýho zlýho činu leží na té lavici a všecky ty stařenky křičí, ty syčáku. Víš, co by se mohlo stát? Do polepšovny patříš? Nevychovanej, ale besídka ještě ani nezačala. Už jsem byl v duchu v té polepšovně. To řekli všecky ty moudrý, starý, ženský, ty zkušený. A ty vždycky musí mít pravdu, protože tak jsme byli vychovávaní, aby jsme je na slovo poslouchali. A už začali první děti, ty malí, recitovat básničky. Začali říkat básničku matičce.
proto mě drahá tak milá má matička, že je tak maličká, že je tak chudičká. A kdyby byla snad chudší než oblázek, přec bych ji v srdci svém choval co obrázek. A kdyby byla snad svázána v uzlíčku, přec bych ji miloval, tu drahou matičku. Ze všeho jediná zbyla smě, matičko, vychladlé zemi jak podzimní sluníčko. Podzimní sluníčko neslní, nepálí. Přece se zatřesem, když se nám zakalí.

A pan řídící učitel Řežábek už toho prvňáčka, kdo to tenkrát byl, už nevím, možná Pepík Šímojc, už ho hladí po vlasech a posílá ho si sednout mezi nás, děti, na dotyk první lavice. Já mám strach a čím dál tím větší. Protože vždycky po každý básničce se ty stařenky bavily o tom, jak ty dnešní mladí smradí, ty děti, jaký jsou nevychovaný a co tadyhle ten a ukazovali na mě. Jo. Pak jsem vstoupil na to jeviště já a začal jsem číst tu báseň Staré ženy. A jak ta báseň šla, tak jsem pozoroval, jak z kapes zástěr si ty babičky, ty, který mě nadávali do smradu nevychovaných a harantů, zralejch pro polepšovnu, si vyndavají z kapes zástěr kapesníky a jak jim zčervenali oči a zbambulovatěli nosy a těma mozolnatýma rukama si těmi kapesníky utírají slzy. Pak, když jsem skončil, tak řekli, tak vidíš ty kluku. A taky mě některá z nich pohladila po hlavě, jako pan řídící učitel Řežábek, který to ani nepostřeh, to, co jsem já udělal. Ale paní Černá, naše sousedka Pepka, ta byla taková rázná. Řekla, odpros ty kluku jeden. Tak jsem řekl, Venoušku, já už ti to nikdy neudělám. A podejte si ruce. A tak jsme si podali ruce a v pohnutí jsme se to nedělní odpoledne rozešli všichni domů. No a možná, že už se na to v Pavlíkově zapomnělo. Venoušek Kopeckých taky přednedávnem umřel, ale já jsem na to nezapomněl, na tu strašnou ostudu.

staré ženy. V každý chalupě byla babička a dědeček. A běda, když se stalo, když ta babička umřela dřív než dědeček. Když měl dědeček dceru nebo snachu. Když ne, tak bylo vidět, jak chátrá.

To babičky na vesnici ty měly pořád do bodu a pořád někam chodili. Třeba na hřbitov, jak se starali o hroby. Všecko bylo blízko. Konzum, mandl, pekař, švec, sedlář, hodinář. Víš, Janinko, ty ten konec zimy ale snášíš těžko. Vyvrhel do polepšovny patří. To mě tenkrát tak utkvělo v paměti.

to, na čem se babičky usnesou. To, co si na návsi řeknou, ale i dědové taky. Že to je vlastně takovej soud. To platí. To byla ta rada moudrejch. Ty určovali ten žebříček hodnot. Když o někom řekli, že to je šmejt lidskej, tak to byl na věky věkův šmejt lidskej. Když někdo něco proved a někoho okrad. Když zase naopak o někom řekli, to je dobrák od kosti, tak to byl dobrák od kosti. Když někdo třeba v opilosti třeba Benza Čermák, Žaninko, nezvoň, ty v opice jedna. Když Benza Čermák v opilosti, nebo možná ani v opilej nebyl, ona tenkrát to bylo před bouřkou a on voral nahoře u křížku a ten široký pluh zavadil o ten chatrnej pískovcovej kamenej křížek, o ty boží nuka a oni padli. A bylo to nahoře na kopci a pár lidí z vesnice to vidělo. Oni věděli, že tam jezdí Venca s traktorem. No jo, jenomže chlapi řekli, v hospodě u piva. A stejně ten křížek už byl tak chatrnej, že on by byl spadnul sám. A ten Venca si oddych, že nebyl za to odsouzenej tou radou moudrejch. Ty babičky, ty stařenky v těch vybledlejch šatech. Někteří chodili čiperně, měli do bodu, jak se říkalo. Někteří chodili tak pomalu po těch cestách, po pěšinkách, po silnicích. Pomalým krokem, kolíbavým, někdy se i opírali o hůlku, hnali hejna hus k rybníku. Ty husy tak v hbitě vpluli do té rozperlené vody našeho rybníka. Jak ty husy, ona jak když vyprávím snad o husách, Žanda se začne taky prosazovat, ty seš taky ptáček, vidí jako ty husy, jak oni, to bych tě přál vidět, Žando, jak ty husy, jako takový bílý koráby, bílý plachetnice, to jsme pouštěli lodičky po tom rybníku a těch se husy báli, to je zajímavý. Oni byli velikánský, ty naše lodičky, vydlabaný z kůry borovic, byli tak mrňavý, měli plachtičku, malou plachtičku papírov, ale husy kejhali a utíkali od nich, plavali od nich pryč. Ponořili hlavu. Když tu hlavu z toho rybníka vystrčili, tak po té hlavě tekly takový veliký krůpěje vody. A babičky štěbetaly taky ty svý řeči. To listí tak ševelilo. Nebo v těch větvích předjarních, ještě když nebylo listí, tak stejně seděli síkory pěnkavy a zpívali. A to tak všecko se štěkáním psů a kokrháním kohoutů. A když koráb jel po silnici a koně řechtali a práskali sedláci bičema. Taková radost z toho života tenkrát šla.

No a kolem nohou, kolem toho seskupení se pohybovali pejsci. Oni s těma babičkama chodili všude. Dáš pokoj, Žando? I do města, když ty babičky šly někdy, ty, který ještě byli čiperný, tak je pejsci chtěli následovat, ale nahoře na průhoně se zastavili, protože marš domů, mu řekla ta jeho paní. Vrať se, jdi domů, upaluj, běž. A ten pejsek se zastavil nahoře na průhoně a jako by se ten pejsek zalek, jako by se zalek toho výhledu do kraje, protože až úplně na severu se černaly Krušné hory. Kousek za nima měly být Drážďany. To jsme vídali, když tenkrát bylo to bombardování Drážďan, jak tam šla spoza těch kopců zář. Jak nám tuhla krev v žilách, protože se vozejvalo dunění. Takový výhled z toho průhona je od nás do kraje. Jako kdyby se toho výhledu ty pejsci zalekli a tak si tam třeba lehli do stínu šípkovýho keře nebo trnkovýho keře a počkali, až se babička z města vrátí.

Jednou paní Čápíková, Hokinářová taky. Ona byla z Vlašovic. Z Vlašovic. Takový malý nádražíčko tam bylo v Vlašovicích a to se mohlo jít buď pěšky do Chlumu, nebo do Vlašovic, nebo do Lubny, nebo do Rakovníka, podle toho, kam kdo jel. Do Pavlíkova dráha nevedla. A paní Čápíková, to bylo koncem války a ona musela dovízt v košíku kuřata. Od té doby byla paní Čápíková u nás hrdinka v našich očích. Co ta nám vyprávěla? To bylo skoro ještě lepší, než když nám vyprávěli chlapi, jak třeba v Karpatech šli lesem při kulometné palbě. To, co nám vyprávěla paní Čápíková, jak šla s košíkem, ve kterým tak hezky kuřátka pípali. Ona je měla převázaný zástěrou, aby neutekli. To tak, jako se ty kuřátka... Ona je musela donést svý sestře na Křivoklát. Ale to bylo daleko, takže prej ty dvě stanice pojede vlakem z Vlašovic. No jo, jenomže ona už si koupila lístek a sedí v tom motoráku, když najednou takový veliký křídla se objevily. Aeroplánů, hloubkařů, kotlářů. A oni to ty kotláři, když chtěli rozstřílet lokomotivu a ta zrovna na tom vlašovickém nádraží stála, tak přeletěli tak nízko, aby dali lidem čas, aby utekli z těch vlaků a schovali se, aby mohli do toho kotle vystřílet ty kulomety, jak říkala paní Čápíková. To bylo ran jak v obožím těle a já jsem utíkala. Ale nestačilo, už jsem si vzít ten košíček s těma kuřátkama. Jenomže, protože já jsem z Vlašovic a věděla jsem o každý strouze, o každém dolíku, kam jsem chodila s klukama randit, tak zrovna v tom dolíkčku, kam jsem chodila na rande, ten byl takový nejhlubší. Tam jsem se schovala. To byl takovej randál, jak ty éra vždycky sletěly dolů a ono to začalo syčet, ta pára. Rozstříleli tu lokomotivu na cimpr campr. Lidi utekli, jenomže já jsem utéct nemohla, protože jsem tam zapomněla v tom vagónu toho motoráku ten můj košíček s těma kuřátkama. Tak jsem počkala, až to přejde. Vylezla jsem z toho dolíku, na který jsem měla tak hezký vzpomínky. Tam už jsem chodila s Pepíkem, s mým manželem, randit. Tak jsem z toho dolíku vylezla a přijdu do toho vagónu. Ten košík tam stála. Ty kuřátka pípaly, jako kdyby nic. Tak když to přešlo, tak mašinfíra, i vlak vedoucí, i výpravčí, i přednosta stanice řek, tak motorák do Berouna může jet dál. Na motorák kotláři nestřílí, protože motorák nemá kotel. Tak jsem se zpožděním, hodinovým zpožděním, na ten Křivoklát k té mý sestře s tím košíkem, s těma kuřátkama dojela, no, tak jsme, i my děti, jsme to dobrodružství paní Čápíkový vždycky prožívali. A ona to vyprávěla vždycky, když se u nás dralo péří. Ty babičky, když se sedly kolem toho stolu, jak se dralo to péří, to bylo taky tak krásné. Na lavičce pod Morušema seděly taky babičky. Ale na lavičce naproti poště vždycky seděli starci. A tam to bylo vůbec nejdůležitější, tam byl celý střed vesmíru, protože ta lavička, kolem ní se točil celý svět. To byla osa světa, protože na ní sedával pan Pánek. Pan Páneček. Protože pánků bylo v Pavlíkově několik, byl velkostatkář pan Pánek, hned vedle byl druhý pan Pánek, kde my jsme měli s očímem naší oficínu holičství a kadeřnictví, ale tomu se neříkalo Pánek, ale Páneček, protože neměl tolik polí, jako měl velký pan Pánek, ani neměl traktor značky Johan de Ere, jako měl pan Pánek velkostatkář. U Pánečků měli sice stáje plný koní a chlívy plný krav, ale neměli ty hektary, jak říkala babička. Ale pan Pánek, to, co vyřknul pan Pánek, to bylo jako zákon. Když řekl jednou, že ta jeřabina,
která roste, protože na tu bylo vidět z té lavičky nahoře u věže kostela. To už taky víte, ale já to musím zopakovat, protože to byla světová rarita. Tam nějaký pták utrousil pecku z jeřabiny a teď tam v té maltě rostla jeřabina. Strom, který začal jako malej a potom, jak my jsme rostli jako děti, tak ten strom rost ještě víc. A ten už byl veliký tak, že když se přijíždělo do Pavlíkova autobusem z Rakovníka, tak se nejdřív zjevil strom a potom teprve věž kostela. To byla taková zvláštnost pavlíkovská, že na věži kostela rostla jeřabina, která se barvila podle ročních dob. Když měla jeřabiny, tak byla jako takovej velký drahokam červený. A když pan Pánek řekl, že ta jeřabina, jestli poroste takhle rychle pořád, takže tu věž kostela rozlomí a spadne to všecko a dole to někoho zabije. Tak když šli lidi kolem kostela, tak vždycky si na tenhle ten výrok pana Pánka vzpomněli a radši ten kostel obcházeli.

Proto jsem řekl, že mezi rybníkem u svatýho Vojtěcha a kostelem byla kovárna. Kovárna s kovářem králem. To byl zvláštní člověk. Jak se říká, o takových lidech na hrubej pytel hrubá záplata. Ale to by se každej splet. On jenom byl takovej obhroublej, protože ta jeho práce byla taková. Když koval koně, tak to byla dřina. To jsem nikdy neviděl, aby z člověka tek pot, jako z kováře krále, který kovával koně. A ten kůň, když tou kovanou nohou trhal a kolikrát hlavou tak hodil, že uhodil i pana krále kováře třeba do ramene a ten se zapotácel a druhý chlapi, který drželi toho koně a stáli kolem, tak museli chytat pana kováře, aby neupad. A ten kůň valil v oči a už se těšil, to bylo vidět, až to kování bude mít za sebou, protože kovář král musel vždycky s tou podkovou, když nepasovala na to kopyto, tak on s ní odcházel k výhni. Rozpálil jí, tahal s jednou rukou za měch, za řetěz měchu. Ve vohni výhně tu podkovu rozpálil do takového žhavého zlata. Dal jí na kovadlinu a kladivem jí trošičku upravil a potom jí ještě nezakaloval, neschlazoval, ještě tu horkou chladnoucí podkovu, která měnila barvy. Nejdřív byla jako hořící zlato, potom byla taková jako meruňka, potom byla jako temně hnědý jabko, potom byla jako taková švestka do modra, ale pořád ten vzduch kolem té podkovy se tetelil, jak ji držel pan mistr kovář král ve velkých kleštích tak šikovně, aby na tu zdviženou nohu mohl tu podkovu zkusit toho koně, toho kopyta, jestli na to kopyto pasuje. A to se ten kůň lek, jak to zasyčelo. A ten paznecht toho kopyta zasmrděl, ale to vlastně nesmrdělo, to byla taková vůně. Vůně přírody, kterou my děti jsme tak vychutnávali. No a on řekl, je to dobrý. A v těch kleštích tu zmodralou chladnoucí podkovu potopil do sudu s vodou, zakalil jí. Ono to zasyčelo. Voda se zavařila tím žárem. Tam stál stolek na tom dvoře, kde bylo všecko. Kladívka, kleště, hřebíky různých velikostí. To si pan král všecko dokázal vykovat.

a to už paní Králová, jeho žena, která mu byla tak podobná. Oni měli takový ostře řezaný tváře. Paní Kovářová Králová, když se koval kůň, tak vždycky musela být při ruce. Když zrovna nevařila oběd, neměla něco na plotně, ale to si vždycky tak zařídila, aby mohla, když by bylo zapotřebí, přiskočit na pomoc. Mistr drží v kleštích podkovu, přikládají ke kopitu koně, paní Králová už drží v ruce kladivo a podává hřebíky a bim, bác, a podkova už je přibitá. Hřebíky, který prolezly kopitem, mistr král ucvakává kleštěma a upilovává. To byl tak nádherný obřad, když se kovali koně. A ta paní Králová u toho ještě radila: táto, tadyhle ten hřebík kouká, opiluj to, podej mi rašply a pilník. Paní Králová byla druhá ruka krále Kováře. Táto, až to doděláš, přinesu v oběd, nebo myslíš, že se půjdeš naobědovat domů? Na půl jednou přijde Venca Čermák s koněm. Najím se na kovadlině. A to paní Králová Kovářová nerada slyšela. Vždyť tě ta práce zničí. Vždyť se nemáš čas ani najíst.

to jsem všecko sledoval, protože tu kovárnu u pana krále jsem měl nejradši. Tam bylo pořád co pozorovat a co kreslit. Jenom ta kovadlina, jak tam byly o ten špalek opřený kladiva, s tím sudem na to kalení, ta výhedně zdoutnajícím koksem nebo černým antracitovým uhlím, to bylo tak malebný všecko. A ten plechovej komín, takovej ten, který nasával veškerý kouř, který v kovárně byl, ten čpavej dým. Takže paní králová, zástěrou, takovou vybledlou, vyšisovanou, tolikrát spravovanou, tolikrát záplatovanou, očistila kovadlinu, smetla ty okuje. Přinesu hned polívku. Táto, dítě, ta práce zničí, vždycky paní Kovářová říkala. A mně jí bylo tak líto, protože z toho jejího hlasu ten zněl ten její hlas tak smutně. Jo. Ale osud si jde svou cestou a kováři králi se stalo to, že najednou ta práce zničila ne jeho, ale tu jeho paní, tu jeho ženskou, takže ona ta ženská moje, brečel, mě umře a nadával jí hrozně, ona mě tu samotnýho nechá, co já si počnu. Jako blesk z čistého nebe najednou paní králová nebyla. Kovář král byl sám, ale byla tam dcera Anna nějaký čas, než odešla z domu. Protože se vdala, tak mu tu kovadlinu tou zástěrou začala utírat jeho dcera Anna a na tu kovadlinu mu stavěla ten talíř polívky Anna.

Potom se pan král oženil, ale předčasná smrt ho připravila i o druhou ženu a z toho silného chlapa, který byl tak plnej života a dokázal tak dřít, byl smutnější a smutnější, až jednou, když k nám přišel na střihání, tak říkal mistře mýmu otčímovi: nechcete ode mě koupit kovadlinu, já už nemůžu kovat. Budu brzo pod kytičky, já vám ji dám levně. Já vám ji i přivezu.

táta Kovadlina u nás na zahradě. Na tom špalku donedávna stála, než si ji vzal soused. Na tu Kovadlinu padal sníh, pršelo na ní. Já vždycky, když jsem šel kolem ní, tak byla pod ořechem. Tak jsem si tam vždycky představil ten stojící talíř s tou kouřící bramborovou polívkou, s tou jednou žící. A jak s takovou chutí kovář král tu bramboračku jedl.

Čiperná byla paní Černá, který se říkalo Pepka. Ty měli mandl a bydleli hned za rohem vedle našeho domu. A tam se žilo, to byly vždycky, když jsme šli s maminkou, tak tam bylo tolik babiček a to se ty jazyky nezastavily. To nebylo vůbec rozumět. Tam šly řeči, jedna povídala o koze, druhá o voze, všechny si rozuměli, všechny se smály, to bylo živo u takového mandlu. A nejchytřejší byla paní Černá Pepka. Ta na mě tenkrát taky v té hospodě nejvíc nadávala. Protože ten Venoušek Kopeckej, oni byli příbuzní, jak si sednul na ten můj hřebík. To jsem to chytnul tenkrát od paní Černý Pepky. Ta mě říkala, že jsem vyvrhel a že přijdu určitě do polepšovny.

No, taky tam byl fanouš Černý, který měl taky tu nemoc jako na souchotě, na plíce, jako stonal jako můj tatínek a taky brzo umřel. Tak to nás jako ty dvě rodiny tak trošku spojovalo, ten úděl, ty nemoci. Ale jinak to byla rodina Božka, jejich dcera, ta je čiperná dodnes. S její snachou, s paní Černou Eliškou, která si vzala Pepu, jsem hrál divadlo Jiříkovo vidění, já tam hrál hloupýho Honzu a paní Černá Eliška mě dělala tu maminku v tom divadelním kuse Josefa Kajetána Tyla. A vždycky, když jsme se potkali, tak jsme se smáli. Paní Černá, vzpomínáte si, to víš, že jo, Jiříku? A smála se, ta byla pihovatá, hodná. Já si pamatuju ještě po válce, když dozníval ten starý řád světa, jak Selky, v Zabráně bydlela Chudina, to byla ta naše část vsi, která byla postavená po roce 28, to byly tři ulice, ale ve vsi byly statky. Selský rody a Selky, ty se tak nedřeli jako ta Chudina. Selky si nechávali, ty třeba jenom se točili kolem plotny. V čase oběda, jinak tím všecko dělali děvečky, služky nebo kočí. Když uvařili v oběd stará paní třeba Pánková nebo Vostatková, tak zavolala děvečku a ta v oběd ve velikém košíku odnesla na pole. A paní Selka ani nádobí neumila. Ta už se těšila, až si sedne po obědě na otoman, vyndá z knihovny červenou knížku z červený knihovny a začte se do nějakého románku. Bude třeba přitom poslouchat rádio. Tenkrát v Pavlíkově bylo jenom rádií pár, ale u nás bylo, to koupil strejda Vašek dědovi a babičce. A myslím, že ho měli taky u zahradníků, u Franců.

A paní Francová, to byla taky tak hezká stařenka. Ta byla opris, jak říkala babička. Ten výraz opris se mě tak vril do paměti. Jestli to byl obrys, ale babička říkala opris. Celý pan Franc byla paní Francová. I tu bradu měla tak vystrčenou dopředu. Vysedly lícní kosti a taky se tak pořád smála na svět jako pan Franc. Jenomže na rozdíl od pana France, paní Francová nosila tak vyšisovaný šátek. Vybledlý barvy, že ten šátek byl už jenom takovej šedivoučkej, modroučkej, růžovoučkej. Tam už vůbec nebylo znát, který kytky, který květiny na tom šátku byly vytištěný, protože jak ona pořád, paní Francová, byla skloněná nad pařeništěm, ve kterým plela třeba saláty nebo řetkvičky, tak to slunce jí ten šátek tak vybledlo. Pan Franc nosil buď širák, slamák, takovou trosku, to byly jenom cáry zbytky slamáku. Ten měl snad nejradši, ale když byla neděle, tak si vzal něco lepšího. A to byla brigadírka s celuloidovým kšiltem. Takže když my jsme šli s maminkou třeba pro macešky, tak pan Franc nás přivítal v této krásné čepici. A když svítilo slunce, tak to slunce mu prozařovalo ten celuloid barevnej, třeba modrej, takže on měl polovinu tváře zbarvenou do modra. A to jsem tak chtěl, takovou čepici, a já jsem ji taky měl. A tu jsem nosil tak rád, protože jsem se třeba i koukal skrz ten barevný kšilt a viděl jsem třeba svět, který byl celý zlatý. Když ten kšilt měl barvu oranžovou, byl průhledný. A paní Francová byla tak hodná. Vždycky, když si maminka kupovala sazenice řetkviček nebo salátů, tak jí vždycky přidala pár navíc. A měli tam růži stolistou a srdíčka. A to maminka nemohla říct, ta růže vám krásně kvete, nebo ty srdíčka jsou tak hezký. Nemohla to říct z toho důvodu, že paní Francová hned vzala nůžky a tu nejkrásnější růži tý mamince mi ustřihla a dala na mí. Maminku obdarovala.

paní Francová nás měla ráda. Ta měla tak krásný honzíky pelargonie, že ty se vyvalovaly z těch oken jako takový rudý drahokamy. Jako holubičí krev, jak se tomu říká té barvě. A vždycky, když vstala z toho pařeniště a narovnala se, tak bědovala, ach bože nebeskej, proč jsem tak nehezkej, proč mám nos rozplesklej, neforemnej, a brala se vzadu za kříž a rozhejbávala si ten kříž, masírovala si ho. Já budu muset se nechat namasírovat. To bylo několik ženských v Pavlíkově, který masírovali. Mezi ně patřila i moje babička. Moje babička. Ta snad byla nejobdivuhodnější moje babička. Já vím, že si teďko říkáte, zase mluví o babičce. My už o ní víme všecko, si myslíte. Když ten život je tak bohatý. Každý lidský život je tak bohatý, že i když o babičce mluvím často, tak mám dojem, že jsem nikdy neřekl ještě všecko. Protože život takovýho člověka je jako ten nejnádherněji vybroušený drahokam, který má tolik fazet, tolik hran, tolik odlesků, tolik krásy, tolik záře vydává. A když se ten život trošku povede, i když je často tak bolestivý a plný trápení, tak je to život tak plný, smysluplnej, užitečnej, prospěšnej. A to byl život mý babičky, stařenky. Ty drdůlky babiček, řečeno s básníkem Vlasy starých žen, vy vlasy starých žen, vítr je nerozcuchá, láska je nerozplete. Jen hubený smyčec byl by z nich pro melodii pohřební. Vy vlasy starých žen,

0: často jsem vídával právě ty stařenky, jak s kytičkou šli cestou ke hřbitovu. Motičkou okopávali macešky na hrobech. Zalejvali pivoňky.
1: No jo.
0: No a příště si můžeme vyprávět zase o stařenkách, jak jsem je poznal, když jsem studoval v Praze. Ty žili životy trošku jinak než ty stařenky u nás na vesnici. Jednu dobrou zprávu mám pro vás. Představte si, že ten krček, který si Žaninka voškubala, že už tam rostou nový brčka, už ho nemá tak holej. To je znamení, že jaro brzo přijde. Tak, teď už ale opravdu dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se